0: Herecké narozeniny, po druhý si připomínáme Cen Itálie, potom nějakou významnou inscenaci, pokud si vzpomínám, nedávno to byl právě Richard III. Na Pražském výstavišti. Jindy dáváme dohromady nezvyklá seskupení. Tím nezvyklým seskupením ještě před půl hodinou jsem si myslel, že je právě to spojení Bára Štěpánova, Honza Vančura, protože oba znám, ale individuálně. Netušil jsem, že oni mezi tím, co já je vlastně neznám v úvozovce, tak mají už dohromady za sebou společnou desku nebo kompakt, nebo chcete-li i kazetu společných písniček, dobře se znají. A tak věřím, že to bude přátelské posezení a popovídání. Pěkně a srdečně vítám Báru Štěpánovou. Báro, dobrý den. A Honzu Vančuru. Musím říct, že na setkání, teď řeknu s vámi, protože s Honzou jsem se teďka několikrát viděl, ale s Bárou na pódiu a v tobogánu vlastně poprvé, takže chtěl bych, aby to hezky dopadlo. Já jsem dokonce, Báro, to domýšlel tak daleko, že jsem, teď stále mluvím já, pak už to bude vaše.
1: Ne, to je v pořádku, promiň, jsem ale ráda, že taky mluví někdo jiný než já.
2: Bára říkala, že nechce, aby to dobře dopadlo.
0: Nechce, aby to dobře dopadlo. Jaký důvod tě k tomu vede, že nechceš, aby to dobře dopadlo?
1: Ale já jsem nic takového neříkala, to je přesně tak, jak to ne. Nic jsem takového přeci neříkala, co to plácáš, Honzíku.
2: Neříkala?
1: Ne, ne, ne.
2: Ale to jsi nebyla ty.
1: Tak Honzíku, ne, Honzíku, Tomáš.
0: Ano, já jsem Tomáš, to je Honza, to je v pořádku.
1: Já se ještě orientuju.
0: No.
1: Tak
0: já jenom Já to jenom dopojím s tím obrázkem. A jak jsem řekl, že někdy to jsou premiéry, někdy to jsou herecké narozeniny, jindy jen tak se skupení, tak při tom všem se někdy stane, že nějaká maličkost vás zaujme i při tom stanoveném tématu a vy to potom nosíte v hlavě. A já jsem si vzpomněl, jak asi před 7 lety v tobogánu, když jsem se ptal Miroslava Horníčka, jak to, že si pamatuje texty svých her, ale i her cizích autorů. Neměl jsem na mysli Hovory H a některé ty volné pořady, ale prostě dramatický text, tak on řekl, to je pro mě jednoduchý, já vstoupím na jeviště a vidím kulisy, vidím obrázky a jakmile to vidím, okamžitě se mě text vybavuje. A já jsem si řekl, to je krásný, tak já to dneska udělám tak, abych nezapomněl na něco. Tak jsem sundal Rudolfa II., to je symbol krušovického pivovaru, protože mám dneska říct, že Krušovice
1: má.
0: Já jsem ho sesadil, protože Krušovice mají zítra den otevřených dveří a já bych na to neměl zapomenout. A dal jsem tam obrázek golfového zátiší od Jana Rapina, abych nezapomněl na to, že se vás na ten golf chci zeptat. To je celé téma dnešního.
1: A já si přiznám, když jsem ten obrázek viděla, tak já jsem včera strávila celý den na golfu, kde jsem uváděla golfový turnaj. A když jsem ten obrázek uviděla, tak jsem si říkala, Štěpánová, tak už je to s tebou špatný, ty už vidíš ty hole všude. Já jsem tomu nevěřila, že tam je opravdu to, co tam je. Já jsem říkala, to přece není možný.
2: No, mně to taky připadá, že to není zrovna golfový zátiší.
0: Proč ti to připadá, že to není golfové zátiší? Aspoň takhle to teďka.
2: No, protože je tam ta lahev, to tam přece nepatří.
1: A to tam patří právě. Jo. Ta tam právě patří.
2: Já sice, jo, to ke golfu patří, dobře, tak na zdraví.
0: K golfu to patří, dobrá, k tomu se dostaneme, Báro, později. Kdybych vás měl představit se vší parádou, ale to znamená, abych především zdůraznil to, co vy považujete za svoji hlavní profesi. U Báry, strfím se, když řeknu Bára Štěpánová pomlčka herečka.
1: No konečně. Někdo, děkuju.
0: Děkuju. Já se přiznám, že to v povědomí někde cítím. Samozřejmě, že lidé vás teď spojí především s moderováním, ale myslím si, že základem a gruntem je herectví. K tomu se dostaneme. Honzo, u tebe zpěvák platí?
2: No, tak vyber si, no. Zkus to, zpěvák. No. Začneme zpěvákem, co budou dělat diváci. Zpěvák.
0: Tak. Protože vím, že bych to mohl dát skladatel a podnikatel, ale záměrně nechci se pohybovat.
2: Ne, podnikatel to už neplatí. Podnikatel, já jsem, jak já říkám, já jsem byl jeden z drobných živnostníků a já jsem v loňském roce moje obchodní aktivity utěl, protože drobným živnostníkům v tomto státě pšenka nekvete.
1: Potlesku nerozumím, ale to je asi souhlasný potlesk, jak jsem pochopila.
2: Já jsem zjistil, že je mnohem lepší zase začít zpívat, takže všechny drobné živnostníky vyzývám, pojďte zpívat.
0: Báro, člověk přemýšlí o té své herecké dráze a teď ji najednou musí spojit tedy s tím moderováním, kde ale přece jenom ty herecké schopnosti se dají uplatnit v dobré míře. Co myslíte, že z toho využíváte?

0: pokud někde něco tady v úzovkách jakože moderuju, asi se toho slova nezbavím, tak si mě tam ty lidi spíš berou jako Báru Štěpánovou, s tím, že vědí, že to bude trošku jiný, že to nebude právě, jak si to moderování, jak já si myslím, že je. Takže já si myslím, že právě využívám toho, že jsem to já, která jsem, a samozřejmě i jaksi hereckých zkušeností, to je
1: bude
0: pravda.
1: To, bude to trošku jiný, protože Bára jim řekne, že neví, kde je.
2: Řekněte mě, chodíte, Báro, do divadla často?
0: No,
2: já jenom připomínám, protože teď jsem četl noviny a tam jste byla vyfotografována, myslím, v Rytmu života, na Pražském jaru jste byla na koncertu Pavla Šproncela, říkám to dobře?
0: Ano,
2: ano,
0: byla. Správně, no.
2: No.
0: Tak to já ani netuším, že nic takového vyšlo, ale na koncertu Pavla Šproncela jsem byla, což nebylo to divadlo, byl to koncert v rámci Pražského jara. A musím říct, že jsem byla naprosto nadšená, a to po dlouhý době, protože můj tatínek je strašně velký fanda klasické muziky a jako malá jsem musela chodit na koncerty, dokonce i moje maminka, když se s tatínkem seznámila, jo. Tak samozřejmě, když se do toho mužského zamilujete, tak mu nakecáte strašní blbosti. A moje maminka, když tatínek řekl, že miluje klasickou hudbu, tak maminka říkala, že ona taky. Přitom to vůbec nebyla žádná pravda. A pak s ním trpěla na koncertech v Rudolfínu, kde samozřejmě usíná, že jo. Takový padala ta hlava. No a já jsem teda, protože jsem dělala klavír a dělala jsem muziku od malička, tak tatínek mě taky vláčel po těch koncertech. A já jsem měla takovou tu vzpomínku z dětství, jak to bylo většinou utrpení. Táto, nezlob se, prosím tě. A musím říct, že teďko ten koncert toho Pavla Šproncla byl obrovský zážitek, protože ten Pavel nejen, že je fantastický, prostě dneska mám pocit, omlouvám se panu Hudečkovi, panu Svěcenímu a všem, že ten Pavel je prostě tady momentálně jednička a ještě prostě umí z toho udělat to show. Já vím, že to třeba si někdo řekne, že to ke klasické muzice nepatří, ale už se to tak začíná tady objevovat, že to nevadí a prostě ten Pavel byl skvělý. A prostě bavilo mě se i na něj koukat přitom, jo. A když řeknu, že byl jako houslista sexy, no tak no už.
2: Já jenom doplním Báru, aby bylo jasné, Pavel hraje a má na čele pásek, aby mu nepadaly vlasy do čela. Takhle jsem já hrával ping-pong, když jsem byl mladý.
0: Já to jenom říct, takhle.
3: No, ale a teďka nosíš pásku kdy?
2: No, teď už nikdy to nemusíme na to vtipkovat, ale skutečně jsem takhle v kostelci hrával ping-pong.
0: Já jenom ještě řeknu je takovou maličkost, jo, protože třeba někdo může říct, že ten šátek není nutný nebo takhle. Moje 10letá holčička hraje na klavír. A hraje, musím říct, velice, velice slušně. A měla takový koncert asi v té Hudebce před asi 3 rokama a nosila ofinu, jako nosím já. A ona si prostě vymyslela, nevím, proč se jí chudince stalo, že si tu ofinu jako dá do culíku, takže prostě jí tady z čela trčel takovej roh a vypadal jako úplný blbec. A teď ona chodí ke stejné paní profesorce, jako jsem chodila před lety já, což je starší dáma, která to všechno tak jako prožívá. A teď, když viděla tu holčičku, která chce vylézt na to pódium s tím rohem tady, jo, prostě to bylo něco, to bych si ani já, jako, že víte, že na té hlavě snesu cokoliv, ale tohle bych si nevzala ani já, ale tu holku nešlo přesvědčit o tom, že to má sundat. Yeah. Tak já jsem říkala, Dominiko, dobře, tak my se s tím všichni smíříme, vyrovnáme, ale když už vypadáš jako blbec, tak musíš skvěle hrát, protože ta představa té kombinace, že vypadáš, jak vypadáš a ještě budeš hrát špatně, prostě nejde. No a je fakt, že ona zahrála. Yeah. Takže pak jako tomu člověku, když něco umí a je dobrý, tak mu odpustíte ten roh na čele a tomu Pavlovi ten šátek.
2: Jo. My se dostaneme teď k první písničce, kterou Honza připomene slavnou legendární éru Rangers, která samozřejmě pokračuje, ale už trošku jiné podobě. A já se dostanu k něčemu, na co nechci zapomenout. Před asi měsícem Bára se setkala v televizním pořadu, teď už jenom jak se to jmenuje, s Radkem Tomáškem. A Radek to byl někdejší člen Rangers a Bára se tam přiznala, oni mají něco společného se svojí maminkou, jak toho Radka milovala. A tak jsem si řekl, za pár dnů se tady setkáme s Honzou Vančurou. Tenkrát, když byl ten vztah tomu Radkovi Tomáškovi, tak Honza Vančura ne?
0: Honzo, promiň, ale ty ses mi vůbec nelíbil. Tedy, ne, opravdu dneska vypadáš daleko líp.
3: Já děkuji ti, ale ne, já se vůbec neslovím, já tě chápu, protože já si taky myslím, že já jsem měl o 40 kg víc, to možná někteří pamatují, nebo mnozí. Jo. A je pravda, že dneska se ještě pořád setkávám s různým, tak, nebo respektive s názorem, že pane Vančura, vy jste byl takový krásný. Vy jste tenkrát byl takový chlap dneska, no, tak jste takový unavený, už takový nějaký hubený, tak já moc hubený, nejsem, mám 95 kg, ale tenkrát jsem měl 130. A já nevím, tak jistě jsou typy žen, protože mi to říkají většinou ženy, muži mi to tady neříkají, že prostě se jim líbí někdo, kdo je tak jako řekl bych nad ten metrák.
2: Můžeme to říct český handicap.

0: handicapovaný, jo, třeba jako
1: já jsem byl handicapovaný, já jsem byl v pořádku, akorát jsem měl 130 kilo.
0: No, tak každý tomu říkáme jinak, ale pojďme jenom si připomenout tu krásnou éru a možná, že právě tahle ta písnička třeba Báru tehdy přitahovala.
1: No, já nevím, jestli přitahovala.
2: Tahle ne.
1: Tahle ne, já myslím, že ty Tomáškovi, a to mě trošku štve teďka teda, no, ale to nevadí.
2: Se s tím nějak srovnej, Honzo. No.
1: Já se s tím srovnám, zaspívám píseň, která patřila k těm hitům před už takřka 30 lety.

otolce vonící, můžete aspoň broukat. Vysočinou, Vysočinou, proč vám to, pane, povídám, když víte,

0: Díky, děkuju pěkně. Ten sbor ještě nacvičíme, to bude dobrý.
1: Já myslím, že to byl dobrý sbor, co jsme tady vytvořili
0: s Vládou. No, já myslím, že ještě tady diváci.
1: Ještě k tomu profesnímu označení Báry herečka přidám další. Dneska budeme používat tři. Takže herečka, pomlčka, zpěvačka. Já chci říct jednu věc, že jsem Báru slyšel zpívat na jednom hudebním vystoupení a potom v televizi a měl jsem takové skryté přání. Dneska jsem si říkal ráno, co kdybych já tu Báru poprosil, aby nám i zaspívala, ale trochu jsem měl ostych a než jsem to stačil vyslovit, tak vlastně se Bára s Honzou domluvila, já jí za to už předem děkuju, ať to skončí, jak to skončí, protože to beru jako to setkání, jako přátelské posezení a i ten charakter to má, že Honza nemusí běžet k tomu zpěvovému mikrofonu, ani Bára, jen tak si přehodí kytary a dají se do toho. Když jsme seděli v šatně, tak najednou Bára říkala, když jsme se dívali na výběr písniček, říkala, no to jsou sami smutné věci. A já jsem říkal, no to je právě krásný, že smutné věci.
2: No a já jsem
1: proč
2: taky
1: jsi takhle naladěná? Jako...
2: No já se přiznám k jedné věci, že já v poslední době, v posledních ani dvou, třech letech, mě spíš lidi tak jaksi spojují s tím, že když někam přijdu, takže by se měli bavit, nebo že já bych je měla bavit, zpívat písně veselé, říkat veselé příhody, aby se lidé smáli a já jsem v podstatě člověk velice takový, ne, že bych byla smutný člověk, to ne, to bych samozřejmě přeháněla, ale já třeba, když jsem byla v plzeňském divadle v Činohře, tak jsem strašně ráda hrála smutný role a dokonce mám pocit, že moje životní role zatím doteď, kterou jsem hrála ještě co by konzervatoristka v Hradci Králové, byla pastýřka putující k Dubnu podle Robinsona Jefferse. A to bylo opravdu, to byl jeden koncentrovaný smutek, tam lidi plakali, když to končilo, když jsem tam tak jako umírala. A já se přiznám k jedné věci, já prostě mám ráda, když lidi brečí, no ale on to po mně nikdo nechce.
0: Tak... Nemohli byste se rozplakat, prosím
2: ne,
0: vás.
2: Ne, počkejte, ne, samozřejmě. Takže já jenom tím bych chtěla uvést tu písničku, kterou budu zpívat, protože já samozřejmě většinou zpívám takový semaforský nebo takový prostě živější, s veselými texty. A teď vám zaspívám písničku, kterou jsem slyšela od Emy Destinové. Samozřejmě z desky.
0: No, oni by ti to nevěřili, že to bylo živě.
2: Ne, já musím říct, že Emu Destinovou strašně obdivuju, protože to musela být úžasná ženská na svoji dobu, to byl určitě obrovský fenomén. A ta písnička prostě je nádherná, to samozřejmě nespíme jako Ema Destinová, je to lidová píseň, takže já bych si dovolila vám ji teď zaspívat. Můžu, Tomáši?

0: Sì.
1: Děkuji. V přímém přenosu z divadla U hasičů posloucháte rozhlasový pořad Českého rozhlasu 2. Tobogán. Našimi hosty jsou Bára Štěpánová, Honza Vančura. Zpívala si o lásce. Pardon, teď jsem si uvědomil, že v průběhu vysílání najednou jsem vám začal tykat, takže pardon, ale to se stává.
0: Mně se to líbí.
1: Když to beru, že se odvíjí ten dialog jako důvěryhodně. Myslíte si oba teď, prošli jste samozřejmě věcmi od puberty až do dnešní doby. Je láska věc krásná, je zničující, spalující? Je to věc, která by měla člověka provázet v celém životě? A také, jak o tom člověk diskutuje se svými dospívajícími dětmi?
2: Tak Baronko, začneš nebo mám já, který jsem výrazně starší a mám toho výrazně víc za sebou.
0: Tak když to trošku zkrátíš, tak já ti dám přednost.
2: Já nemůžu samozřejmě říkat všechno, já s tebou souhlasím, láska jistě je krásná, patří k životu a myslím si, že by měla vytrvat do nejdelšího věku, ať už v jakékoliv podobě, v jakékoliv formě. A zničující a spalující je také, a ona i ta manželská je zničující. Já jsem po třetí ženatý a tak jsem to samozřejmě poznal několikrát sám na sobě, pokud bych byl nějaký materialista, ale to já moc nejsem, takže já prostě lásku potřebuju stále a žiju s ní celý život a jsem tomu rád.
1: Bára?
0: No já si nemůžu představit, že bych žila jako, já musím být zamilovaná, já se dokonce se strašně líbilo, když to tak rekapituluji, když moji rodiče, oni okamžitě vždycky poznali, kdo to je, nebo ne kdo to je, ale co ten člověk dělá, protože já jsem kvůli mužským byla schopna dělat úplně všechno. Já jsem dokonce přesto, že trpím závratí, tak jedna moje, to musím říct, to byla jedna byla obrovská láska, tak to byl horolezec a já kvůli němu dokonce, rozumíte, neuvěřitelný, já jsem kvůli němu opravdu vylezla na 30-metrovou cvičnou skálu, teda cvičná skála, to jaksi není nic jakože cvičního, to byla opravdu normální skála. A já jsem prostě na tu skálu vylezla a do dneška to považuji za jaksi to nejvíc, co jsem vlastně dokázala, jo. Jako ne takhle jako v profesi, ale že jsem jaksi překonala ten strašný strach a tu hrůzu, že jsem tam vylezla a potom ten zážitek bezprostřední jsem měla jako Reinhold Messner a měla jsem to srovnání, protože úplně shodou okolností týden poté, co jsem tu skálu zdolala, tak on vyprávěl o tom, jak byl na Mount Everestu a vyprávěl přesně ty samé věci, které jsem já cítila poté, co jsem zlezla na zem z té 30-metrové skály. Takže ten zážitek byl srovnatelný a moje maminka se pořád děsila, že jednou přijde potápěč.
3: Třeba přijde.
1: Bereš jako přednost to, že herci, herečky hlavně a především prožívají ty vztahy daleko více třeba na jevišti nebo mají více možností než člověk, který dělá jinou civilní profesi?
0: No já se přiznám k jedné věci, ale to já jenom nechci, abyste to vzali, nebo abyste to pochopili špatně, ale je fakt, že já jsem, jak si ty vztahy, které jsem třeba prožívala na jevišti, tak já jsem se do svých kolegů samozřejmě zamilovávala, jo. Když jsme hráli v plzeňském divadle Ivánova, já jsem hrála Sašu a Ivan Gýbl hrál Ivánova, tak prostě tam ten přenos existuje. Samozřejmě je to opravdu tak jako spíš platonický, někdy se opravdu někdy to vybuchne, ale v podstatě poté, co skončí to zkoušení a už ta inscenace jenom hraje a nežijete tím tolik, tak to samozřejmě přirozeně odezní, ale je pravdou, že prostě ten přenos existuje, jo. Že se Romeo a Julie prostě do sebe nějakým způsobem, že se tam co si přihodí, jo. Já neříkám, že z toho vždycky musí vzniknout nějaká láska, ale prostě to funguje takhle.
2: Já to teda nechci zlehčovat, ale já si myslím, že tohle existuje i v normálním životě a i třeba jako šéf ze sekretářkou, ne, jako Romeo a Julie.
0: Prostě ne, to je něco ale jinýho, ne, Honzo, to je opravdu jako, specifický.
3: Taky spolupracujou.
0: Ne, ale tam jde o to, že tam nejde o spolupráci, tam jde o to, že se ta postava, ta role, se ti jaksi prolne do života,
2: rozumím.
0: Jo? Čili
2: jo,
0: to není, já nemluvím
2: to,
0: o spolupráci, že to ovlivní, protože jak tím člověk žije, pokud zkouší, že jo, hru a velkou roli, tak zkouší vlastně, já nevím, třeba 2 měsíce a myslí na to intenzivně 24 hodin denně a prožívá to, takže tam se to jaksi stane trošku, že se jaksi prolne prolne to do života.
1: Tam je ovšem nebezpečí, že při obsazování do některých rolí u určitých typů lidí, kteří hrají jenom kladné hrdiny, tak pak on je bezvadný i v životě. No a když je to grázel, tak jako pak je to grázel se vším všudy. Ale to je samozřejmě řečeno na nadsázce. Když člověk dospívá, tak ho především, když se chce věnovat divadlu, tak ho ovlivní některé inscenace na celý život. Já do dneška třeba vzpomínám na Cyrana z Bergeraku, kterého hrál František Husák v divadle Petra Bezruča. Byla to vlastně pro nás generační inscenace, tak jako inscenace Milenců z kiosku s Petrem Čepkem a také s Františkem Husákem v témže divadle. Vzpomínáš na některou inscenaci, která tě takhle oslovila?
0: No, já nevím, jako já bych neřekla, že mě přímo něco ovlivnilo, ale, nebo že by to jako si byla jedna věc, ale je pravdou, že můj tatínek, kromě té klasické muziky, byl velkým fanouškem Pavla Božka a Ivana Vyskočila, ano. Takže já jsem co by malinká, ale opravdu malá holka, 6 letá, chodila, tak jako oni se různě stěhovali, tak jsem prostě chodila na Pavla Božka, na Ivana Vyskočila a na Cimrmany. A mě třeba, když jsme chodili na toho Pavla s tím Ivanem, tak protože oni byli vlastně s tátou kamarádi, tak on vždycky říkal, no já bych vám teď něco řekla, ale protože tamhle sedí malá Štěpánová, tak to já nemůžu. A mě to strašně dráždilo, že prostě oni by něco řekli, co já chci slyšet a kvůli mě oni to neříkají. Ale to musím říct, že vlastně možná, protože teď jste mě na to Tomáši vlastně navět, protože mě tam fascinovala ta jejich schopnost improvizace, a to byly textepílový večery, kde oni samozřejmě měli připravenou jakousi kostru, ale pak to samozřejmě mezi nimi jiskřilo. A ty vlastně tak možná, jestli já jsem tam tu inspiraci, člověče, nebrala.
1: Jo.
0: No a samozřejmě prostě jsem milovala Cimrmany a to mám do dneška prostě. Pokud já osobně se chci pobavit, zasmát, tak já jdu na Cimrmany.
1: No, jakoby volným pokračováním toho, co dělal Pavel Bošek a Jan Vyskočil, je třeba Jaroslav Dušek se svojí vizitou.
0: To je na mě už moc jaksi ulítlý, jo. Mm-hmm. Já přesto, že třeba působím jako člověk, tak jako se řekne moje blázen, moje praština, tak ten humor mám pocit, že byl trošku jiný. Asi to samozřejmě navazuje, nebo protože Ivan vlastně je jejich pedagog, že Ivan Vyskočil, ale já mám pocit, že už to je, na mě už to je někde jinde.
1: Jo.
0: To už není
1: dobře,
0: přesně můj šálek.
1: Jestli dovolíte, tak já se k tomu potom vrátím, protože s Pavlem Božkem jsme vlastně dělali řadu rozhlasových pořadů a bylo to báječný a pro mě to je také vzpomínka na celý život. Já mám jenom teď první telefonát, kterým odstartuju sérii dalších telefonátů. A chci jenom říct posluchačům, že mohou volat na číslo 21 55 25 20 a ptát se Báry Štěpánové a Honzy Vančury na cokoliv, ale první telefonát, ten je domluven, protože v tuto dobu by měl být v Poděbradech na golfovém kurtu, nebo nevím, jestli tomu říkáte, golfovém hřišti, pan Semerák, protože tam je Senze Progress, golfový turnaj. Dobrý den.
4: Dobrý den, Tomáš, já vás
1: zdravím. Jste skutečně na tom golfovém hřišti?
4: Jsem na golfovém hřišti.
0: Máte hole v ruce?
4: Mám hole v ruce.
2: A lahev?
0: No a pozor, ježiš, ale teď vy máte v ruce mobilní telefon, mi chcete říct, jo? Tak já vám v tom případě uděluju 2 trestní. To přece nesmíte.
4: Já mám tu večku jenom na čili to se nechá. Ale já bych vás mám na telefonu, chtěl jsem se vám zeptat, jak to, že jste v tom ugáru a ne na našem turnaji, jsem ze Progress Cupu.
0: No, já vám to vysvětlím, tak nemůžu být na dvou místech najednou a já jsem strávila na golfu včera celý den až do pozdních večerních hodin, takže golfu jsem si včera užila. No, já doufám, že nám to vyjde někdy příště, tak, ale Tomáš je strašně příjemný.
4: Kdyby vám to vyšlo a měla jste chvilku času, tak se přijďte podívat, protože já si myslím, že náš golfový turnaj akciové společnosti Senze Progress Cup bude patřit určitě mezi ty nejlepší v roce. A já věřím, že i v tom příštím roce se nám to podaří zorganizovat tak, jako leto.
0: Dobře,
4: já
0: vám slibuju, že se příští rok zúčastním. Vy asi hledáte nějakého posledního, že jo? Já vždycky tam jsem za toho, aby byl někdo poslední, takže toho hraju vždycky já. Takže já vám přeju hezkou hru, ať se vám vede.
1: Já mám jenom, dostanete radu pan Semerák. Je typický golfový hráč, nebo netypický, protože on je asi tak široký jako moje sestřenice Bára a Lída Hromádková dohromady. Je to netypická postava pro golfového hráče?
0: To právě není pravda, to je typická postava. Já na golfu potkávám mnoho takových lidí, dokonce mezi nimi mám přátele, třeba takový Martínek Holub z Karlštejna, to taky není žádný hubeňour. A jak hraje panečku? Tak handicap, já nevím, kolik, jestli 6 nebo 11, no ale každopádně nízký.
1: Takže nemusím vydávat žádnou radu.
0: Ne.
1: Dobrý,
0: ne.
1: Děkuju, mějte se tam hezky v Poděbradech a příště přivezeme možná Báru Štěpánovou sebou. Děkuju.
4: Děkuju, hezky, nashledanou.
1: Telefon 21 55 25 20 uvolníme. Můžete volat Báře i Honzovi, eventuálně i mě. A já bych jenom malinko se vrátil k tomu začátku, Báro, Honzo, kdy jsem mluvil o tom, že vlastně tohle není náhodné seskupení, ve kterém testujeme, jestli jste pohotoví, jestli hezky zpíváte, jestli navazujete kontakt, že v podstatě vy už se znáte, natočili jste věci. Takže než přijde první telefonát, poprosím, pojďme něco z toho vašeho kompaktu, třeba jako malou ukázku předvést a mezi tím si počkáme na telefony.
2: No, můžeme samozřejmě, my jsme s Bárou natočili na moje poslední CD, nebo teda první a poslední zatím, protože já jsem 13 let byl mimo muziku, byl jsem ten živnostník, jak jsem říkal. Tak já jsem poprosil Báru po jedné takové zkušenosti, kdy jsem zjistil, že ona opravdu hezky zpívá, jestli by se mnou nenatočila na desku nějaké písně, Bára to uvítala s radostí, takže teď uslyšíte z ukázky z toho nového CD takový plot naší práce společné a Bára je jedinečná, strašně mě příjemně překvapila ještě i v tom studiu.
1: Jenom vteřinku, my si převezmeme ten dotaz a mezi tím potom si můžete připravit odpověď. Dobrý den, dovolal jste se, prosím, ptejte se.
5: Dobrý den, tady Zdena Vostárková.
1: Ano.
5: A strašně ráda bych se zeptala Jeníka Vančury, když tenkrát vážil to, co váží dneska můj syn Ladislav Vostárek, a on byl tenkrát štíhlý, jako je dneska Jeník Vančura, jestli vzpomíná na to, když zkoušeli jako Rangers v Poukázkový ústředně v Holečkový ulici na Smíchově v naší klubovně.
2: No samozřejmě, tam jsme zkoušeli, to byla naše první zkušebna v Poštovním muzeu.
5: No,
2: To bylo někdy těsně po válce.
5: Ano.
2: A tam jsme zkoušeli, ano, s chlapci, když jsme začínali, a to jsme vlastně jenom zkoušeli, ani jsme ještě tenkrát nehráli, to jsme nevystupovali, pořád jsme zkoušeli.
5: No a byli jsme spolu tenkrát, kde jsme to byli?
1: Aha.
5: Na zájezdě, na nějaký soutěži. Já jsem vedla tři hospodářů.
2: Na soutěži jsme možná byli v Lázně Bělohrad.
5: Taky a že? Byli jsme ještě...
1: Víte co, vyřešte si to někde úplně jinde.
5: A ještě bych ráda, Báře Štěpánovi,
1: ano.
5: Bych ráda nabídla, kdyby chtěla vidět ten jejich zmoklej 30. duben, který válčili na Vítkově, takže to mám natočený, kdyby o tom měla zájem, tak ať zavolá Zdenu Vostárkovou, ale telefon nebudu říkat, ať se zeptá mladšího syna Karla.
1: Dobře, děkujem a děkujem. My si poslechneme teď tu ukázku z vaší společné práce a potom bych vás možná poprosil o společnou písničku.

0: a tak dále.
1: Tak dále.
2: Děkujeme.
1: Jo, ukázku, jestli nespívali živě v tomto případě, tak jenom se ptám, to pískání, to byl tvůj projev na té nahrávce, nebo...
0: No to je zajímavé, jo, to pískání, já samozřejmě pískat umím a pískám, když se mi chce.
2: Počkej, hele, moment, teď pozor. To umím takhle.
0: Vára jako, to umí takhle líp, ne? Ne, to pískání, to píská Pavel Krejča, producent a režisér desky a s Mírou Barabášem, což je teda přítel a partner Báry. A oni prostě se dohodli, že si to zapískají, tak já jsem říkal, klidně jen si pískejte, kluci, když je vám dobře, tak si zapískejte. Takže oni si to napískali v tom studiu.
2: A mám pocit, že to pískání toho Tomáše z té písničky zaujalo nejvíc.
1: Ne.
0: Ano, možná tušil, kdo to pískal.
1: Ne, ale já vám něco řeknu, mě zaujala ta písnička jako taková, zaprvé to bylo blues a najednou si stále potvrzuju vlastně každým dnem, že všechny ty generace, hudební, ale i herecky se vracejí blues jako takovému, že to je vlastně základ
0: všeho
1: a člověka to vede k tomu, že by nejradši zpíval během programu a po skončení pořadu a v klubu a setrvával tam. Jak je to po představení třeba u vás? Zůstáváte hodně v klubu, potřebujete nasát tu atmosféru toho divadla?
2: No to není tak jako, že nasát atmosféru, protože to už nasálí, jak si z toho představení, prosím vás. Tento Tomáš použil strašné slovo, ale je fakt, že člověk, když odehraje těžké představení, což já jsem třeba v té Plzni měla, jsem hrála Konstanc v Amádeovi, už zmíněný Ivánov nebo Skleněný zvěřenec, kde jsem hrála postiženou dívenku Lauru, tak já jsem se z toho vlastně potřebovala, jako já si neumím představit, že bych se sebrala, že bych se všetně převlíkla, šla domů. Prostě člověk potřebuje jít do klubu a tam potřebuje tak, jako aby to z něj trošku spadlo, protože ono to je vlastně strašný. Psychicky, ani nějak nejde o tu fyzickou, jak si tam to člověk na to nějaký trénovaný, ale jako ta psychika se musí prostě nějak uvolnit a proto většinou herci ještě po představení prostě tráví nějaké hodiny v klubu. Není to proto, že by tam jaksi do sebe nutně museli něco nalejvat, ale prostě ještě to musí dožít, musí to nějak jaksi doběhnout.
0: No tak ono je to taky o tom, když prostě končíš v 10, 11 představení, což byl náš případ, tak když jsme teda zpívali, tak prostě člověk najednou tak rozjetý, že nemůže zastavit, že jo? To je jako kdyby někdo přišel z práce, odpone ve 3, šel si lehnout tam. Myslel si, že je noc, že jo, to prostě nejde. Taky tráví ještě spoustu času.
1: Na tohleto téma jsme hovořili s Hankou Seidlovou, která hraje na Palmovce a hostovala, dojížděla z Mostu a většina i pražských herců už odcházela po tom představení, po hodinovém posezení v klubu a ta Hanka tam zůstávala neustále, protože to potřebovala celý, ona dělala krásně edity, že jo. Ale Báro, vy jste tam vyjmenovala několik divadelních her a teď tam byly takový kalibry jako dramatici, jako Tennessee Williams třeba. Upřímně se ptám teď, jste v postavení vlastně mediální hvězdy dneska a vy si můžete trochu určit, co budete dělat a co ne, možná, že se úplně mýlím. Nenapadlo vás, že byste si vyzkoušela věc a že byste si kolem sebe soustředila tým a udělala si třeba divadelní inscenaci, která bude blízká vašemu srdečku i naturelu hereckému?
2: Já se omlouvám, že skáču do řeči, protože přesně mi mluvíte z duše. Já samozřejmě to, že dneska mě lidi trošku znají, to je furt to slovo hvězda nějak, rozumíte, já bydlím na vesnici v Zákolanech a chodím normálně do sámošky nakoupit a vždycky si říkám, tak v těch teplákách říkám, tak takhle vypadají hvězdy, no to snad ne, to bude něco jiného. Takže já se tak opravdu ani omylem necítím, ale je fakt, že já jsem třeba dostala nějaké nabídky, třeba na divadlo, ale je fakt, že já prostě dneska, pokud se do toho pustím, tak chci, aby to bylo s lidma, který prostě nějakým způsobem, se kterýma prostě chci, jako velice jednoduše řečeno, kterými nějakým způsobem budou motivovat, takže připravujeme představení, uvidíme, jak to dopadne s Marianem Labudou, kterýho prostě mám strašně ráda. Je to skvělý člověk, fantastický herec a řeknu to trošku neskromně, že vlastně, protože vím, že jak si on je opravdu pan herec s velkým P a s velkým H a ze vším, takže on i vlastně mě jak si inspiruje a on mě bude táhnout, jo? Že já vlastně potřebuji vedle sebe někoho, ke komu já budu nějakým způsobem se snažit dorovnat, aby si lidi řekli, tak ona není o tolik horší. A když si tohle řeknou, tak já budu šťastná, protože samozřejmě vím, jaký jsou moje možnosti.
1: Ne, to, co říkáte, se mě zdá velmi, velmi prýma a fajn a obzvláště ve srovnání s Labudou, jako je to v pořádku. Já jsem o tom hovořil proto, že každý producent nebo pořadatel dneska váží, nejen, že si objedná populárního Honzu Lančoru nebo Báru Štěpánovou, nebo inscenaci, ve které hraje Bára Štěpánová, ale musí vědět, zda mu to divadelní představení díky, teď to používám v dobrém slova smyslu, mediální hvězdě, naplní sál. A jestli je ano, tak je to pro něj první předpoklad a nemusí ještě uvažovat o tom, že to je věc s uměleckým nábojem. Je to prostě věc, která přitáhne diváky do hlediště a potom nastává samozřejmě další věc. Jak se ten titul bude jmenovat, Mariánem, nevíte?
2: To ještě vám neřeknu, co vlastně pro nás píše, takže na podzim bychom s tím měli nějak vyrukovat.
1: Můžu vám říct, že setkání s Mariánem Labudou je krásný, my jsme spolu byli v Kanadě a v Americe a hráli jsme Krajanům a bylo to nádherné.
2: Já jenom chtěla tomu Mariánovi říct jednu věc, on je člověk velice takový uzavřený a já si strašně vážím toho, že já jsem s ním točila vlastně s Jitkou Němcovou, jsme točili takovou baladu irskou Nevěstu Propadyho, oba jsme v tom měli takový strašně krásný role a pro mě bylo hezký, že jsem toho Mariána vlastně musela trošku jako přesvědčit, že stojí za to se mnou kamarádit, jo. A to já si vážím daleko víc, než někdo, že prvoplánově řekne, jasně, já se mu budem si tykat. Takže já jsem se k tomu Mariánovi tak jako prokousávala, ale o to víc to přátelství je takový, jaký je a prostě toho si strašně vážím, mám z toho hroznou radost.
3: Tak ono při jeho hmotnosti se k němu dostává pomalej.
1: Jo. Prosím tě, tohle právě je takové, že Honza cítí něco říct. Já jsem měl pocit, že právě po tomhletom vyznání by měla jít písnička. Myslím si to v tu chvíli i teďka. A pojďte, bude to ta společná věc. Připomenu, našimi milými hosty jsou Bára Štěpánová, Honza Lančura a v přímém přenosu posloucháte rozhlasový pořad Tobogán.

0: Děkujeme pěkně, díky moc. Já se přiznám, že hřeším na to, že Bára, protože od malička byla taková faninka toho Radka Tomáška a Rangers, tak ona má ty písně a ty texty tak zafixované, že prostě my si řekneme, hele, tohle zkusíme a vlastně to můžeme zrovna.
1: Ještě, Honzíku, já se strašně omlouvám, že tě skáču do řeči, ale já tady ještě musím říct jednu věc, jo. Já jsem jako holka, a vy to znáte, pokud máte dětičky a vnoučky, tak každý to dítě má nějaký idol a teď toho člověka zbožňuje a sní si takový sen, protože já jsem si pouštěla samozřejmě desky Rangers a teď jsem si vzala vždycky do ruky nějaký, já nevím, vařečku nebo něco a představovala jsem si, jak s nima zpívám, jo. A teď jsem si představovala tu situaci, jak já za nima jako přijdu, jako ta sedmiletá holka, budu říkat, dobrý den, pane, já, mě se všichni líbíte, já bych s váma chtěla, a oni říkají, ano, holčičko, pojď s námi zpívat, to je takový ten sen. A mě se vlastně tím, že jsem se s tím Honzou mohla zaspívat, tak se mi ten dětský sen opravdu splnil, jo? Takže mě to skoro až dojímá, pravda trošku později, než jsem chtěla. Dost později, ale to nevadí. Ale třeba někomu se takový dětský sen nesplní vůbec, že jo?
0: No a já jsem právě měl takový dětský sen, že jsem si vždycky říkal, ona možná jednou přijde nějaká Bára Štěpánová, já si s ní budu moc zaspívat, jo. Takže takhle se to hezky vyplnilo s obou stranou.
2: K tomu zpívání mám dva dotazy na Báru. Jeden to je reakce na to, co jste teďka říkala, že jste si jako představovala, že s Rangers zpíváte. Já jsem potom uváděl mnoho let koncerty Radka Tomáška a vlastně jsem si taky s ním a s jeho kapelou zpíval. A protože jsem byl jako speaker, no tak oni většinou to měli vypnutý ty mikrofony a jednou ty mikrofony, to bylo Take Me Home, Country Road, že jo, taková ta slavná věc, a od Denvera a já jsem to s nima zpíval naplno a ten zvukař najednou ten můj mikrofon vyjel a teď to bylo jako v tom Národním na tom Daliborově, jo, takový bučení se ozvalo, tak okamžitě mě zase stáhli. Máme ještě telefonní dotaz, ale Váro, v kterém roce jste chodila na Radka Tomáška?
3: Nebyl jsem... Ne, na Rangers, prosím.
2: Na Rangers.
1: Aha. Já nevím, neptejte se mě tak, na roky, já se stejně nepamatuju.
2: Ne. Já jenom, že pokud je o Radka, tak to jsme se možná pak někde viděli. Ale
1: já
2: to už
1: jsem na Radka pak nechodila. Ne, nechodila. Já jsem prostě opravdu spíš jako ty Rangers.
2: Jo, škoda. Zodpovíme telefonní dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Helena z Kladenska. Já jsem jenom chtěla pozdravit Báru Štěpánovou, vás všechny teda a zvlášť Báru, která je prostě vynikající, strašně se mi líbí, zbožňuji a vzpomínám na gilotinu, protože to bylo strašně fajn, no. Škoda, že už přestala prostě, no. A jinak moc a moc zdravím a dělá cokoliv prostě. Je dobrá.
1: Já vám teďko něco řekla, se vám přiznám k jedné věci. Já vím, že byste to do mě neřekli, jo, ale mně se to, teď se mi to skoro přihodilo. Já jsem třeba po gilotýně jsem odvysílala, šla jsem ještě nakoupit něco do toho obchoďáku, co tam stojí a teď nějaká paní mi řekla to, co teď jste řekla vy a já jsem se normálně úzdravě rozplakala, jo. Mě to tak strašně dojímá. Je to normální nebo jsem blázen?
2: Ne, je to normální. Je to normální. Já právě po té písničce, kterou jste zpívali, to Rákosi, tak jsem se díval do vaší tváře a říkal jsem, ta Bára je úplně spokojená, zdá se jako v klidu, bezvadným, takže jenom se ptám, jak se tady cítíte při takovém pořadu, kdy všechno stojí jenom vlastně na vás dvou.
1: Já jsem zvyklá totiž, že to vždycky stojí. Já jsem zvyklá i sama trávit hodinu a půl před lidma a já se tady cítím úžasně, že tady nejsem právě sama, že jste tady vy a já doufám, že přesto, že dneska třeba jsem jiná, než bývám, tak že se na mě nezlobíte.
2: Ne. Honzo, potřebuješ, děláš sám, ale samozřejmě zpíváš i s Rangers, i se studiovými orchestry, takže ptám se, co je pro tebe nejideálnější? Jako mít za sebou kapelu, nebo vedle sebe, nebo být v seskupení hudebním, nebo?
0: Já bych to neodděloval a neřešil bych to tak, jako co je nejdůležitější. Já myslím, že každý má svůj půvab a záleží na atmosféře a na momentální, řekl bych, chuti všech, anebo mojí, protože to je samozřejmě spolu souvisí. A já muziku mám strašně rád a těch 13 let, co jsem jí nedělal, protože já jsem skončil v roce 87 a vrátil jsem se vlastně v roce 2000, tak těch 13, to byl veliký absťák a mě ta muzika chyběla. Já jsem vlastně díky tomu, že mám malý kluky, já si teda vnoučata dělám sám, jak už neustále delší dobu říkám. Já mám tříletýho syna a sedmiměsíční miminko. A no, to je co, to je nadělení, no. A ne, takže...
1: To syna máš doma popeláře, jen to řekni.
0: Jo, to je pravda, můj tříletý syn tuhle říkal, když jsem se ho ptal, jestli mě má, říkal, nemám tě rád, táto, ani mámu nemám rád. ani bráchu nemám rád, ale mám rád naší popelnici zelenou. No, takže protože on miluje popeláře, prostě vyhlíží je každým dnem a chce vidět, jak vysypávají popelnice.
2: Pardon, nemáte třeba zelený auto, že to myslel jinak?
1: No, ale taky máte.
0: To mě nenapadlo, jo. Auto teda máme taky zelený, ale on skutečně myslel popelnici, on má hrozně rád odpadky. Nevím, co s nima dělá teda. No, takže já jsem se jenom teďka zapovídal, nevím, k čemu jsem se to chtěl vrátit. Jo, k těm vnoučátkům, že si je dělám a že teda, jako já jsem tomu mému synovi, on od malička hrál na kytaru a vlastně ty poslední dva roky, než jsem se vrátil, nebo respektive ty první, protože jsem denně mu hrál skutečně i hodinu, i díl a zpíval jsem mu a myslím, že to patří k těm dětem, protože to doporučují psychologové i dětští lékaři. Je to dobře těm dětskám zpívat a mě to hrozně začalo přitahovat a zjistil jsem, že mi to opravdu chybí. Takže jsem se vrátil v loni a doufám, že to bude čím dál tím lepší a jak říkal Tomáš, dělám sám, dělám i někdy s bývalými kolegy, zatím to ne zas tak často vychází, no a jinak mě to strašně baví a teď samozřejmě dělám taky s Bárou. Že jo?
2: Ten poslední telefonát té paní byl velmi hezký, i když možná ne zcela přesný nebo výstižný, protože ona řekla, ať Bára dělá cokoliv, tak ji mám ráda a je skvělá. No tak kdybyste třeba dělala něco, že mě dáte pár facek, tak nevím, jestli byste byla skvělá. To. Ale co děláte nejraději teda, Báro?
1: Myslíte, jako, co se profese týče nebo vůbec?
2: Já obojí myslím, teda profese i to.
1: Tak profese, tak já dělám ráda všechno, co dělám. Mě prostě strašně těší, že vznikla tahle spolupráce s Honzou, že bude možná divadlo, že třeba na podzim budu něco točit s Jitkou Němcovou. Dostala jsem teď ještě, ale je fakt, že už jsem to potvrdila, tak asi o tom můžu hovořit, nabídku do muzikálu, takže se objevím v malé roli v Hříšném tanci. Tak se na to, protože v muzikálu, já ač jsem vystudovala hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře, což mělo být jaksi oddělení, který vychovává budoucí muzikálové herce, ale v té době se tady žádný muzikály vlastně nehrály, takže jako mám na to vzdělání, tak jsem na to, jsem zvědavá, jak to dopadne, co to se mnou provede. No a tak to je, co se profese týče, takže baví mě všechno, co dělám. Já bych to, co mě nebaví, asi nedělala. Přiznám, třeba nedělám dubbing, protože ho zaprvé neumím a neláká mě to, nebavilo by mě to a kdyby mě to nebavilo, tak by to bylo špatný a to lidi by samozřejmě poznali, že je to špatný. No a co se týče, co dělám ráda se válím v posteli, strašně, ráda jim, ráda čumím na televizi, ale naštěstí na to mám málo času, takže to není tak často. No a samozřejmě ráda hraju ten golf, vždycky se u toho příšerně vstekám. Jsem steklá, nepříjemná, protivná ježibaba.
2: A co se vám na tom golfu tak nejvíc líbí? Jako?
1: No, počkejte, co se mi na tom líbí?
2: Když jste stále někde mezi posledními hráči.
1: Mně se na tom líbí to, že vůbec hraju, že vůbec dělám nějaký sport, já jsem totální dřevo na všechno, jo? Já neumím popoběhnout, na mě letí míč, já ho nechytím, já se bojím, jo? Lyžovat neumím, bruslit neumím, nic neumím, jo? Úplně prostě, nevím.
0: Sportovní tele.
1: Ano, děkuju, sportovní tele. A tatínek můj sportovec dělal atletiku, tenis a on byl tak nešťastný, že jsem tak levá na všechno. No a teď vlastně ten golf, jako hraju ho s lidma, kteří to umějí, jo. Tak to mě na tom těší, ale samozřejmě mě hrozně vadí, že jsem poslední a mě to vadí. Já samozřejmě si to dělám legraci, vždycky se tak tvářím, jako že mi to vůbec, to víte, že mi to štve. Chci být první a chci nějaký pohár do prčic už.
2: Tak my se možná domluvíme s panem Semerákem, který měl první dnešní telefonát, aby pro vás vytvořil nějaký turnaj, třeba by se mohl jmenovat turnaj Báry Štěpánové, kde základní podmínkou všech hráčů je
1: být horší
2: než Bára Štěpánová.
1: Já už jsem zažila i to, že mi předhodili nějakou paní, já jsem říkala, já chci jednou zažít, že jsem lepší než někdo jiný, tak mě opravdu dali paní, která s náma šla a ta paní opravdu byla horší než já a já jsem tak jako konečně se mohla říct, nebojte se, to přijde.
2: Báro, mám jednoduchý recept, pozvěte si tam mě a budete rozhodně první. Tak, děkuju, dnešní tobogán uzavře písničkou Honza Vančura, já bych chtěl Báře poděkovat, samozřejmě i Honzovi, za návštěvu. Přeju jim, aby se málo válali v posteli, aby se málo dívali na televizi, aby se hodně snažili, protože díky tomu nám připraví hezké hudební, televizní a muzikantské zážitky. Bára Štěpánová, Honza Vančura.
0: Děkujeme za pozvání, mějte se moc hezky a díky. Pane můj, co na nebi je tvůj dům, máma můj život dala katům mým v polích s bavlnou. Pane můj, co na nebi je tvůj dům, máma můj život dala katům mým.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s bavlnou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, mou duši, když život patří katům, katům mým.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Srpen je stále ještě na svém začátku.
1: A na svém začátku je také další prázdninový meteor.
0: Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Po jeskyních.
1: Dnes do zbrašovské aragonitové jeskyně.
0: Jak vznikají těžké chemické prvky?
1: Flemingův penicilin nebo český mucidin?
0: Dorostou nám amputované končetiny?
1: Kam se vypařila babika?
0: A ne, co jsme se učili ve škole a už to není pravda. Pokud jste někdy byli v lázních Teplice nad Bečvou, třeba s nemocným srdcem, určitě jste se byli podívat v jeskyních, které jsou přímo v lázeňském areálu.
1: Je to tak, ve stráni nad řekou Bečvou je vchod do zbrašovských aragonitových jeskyní a do nich se právě teď vydáme.
0: Petře, vás posílám do jeskyně a ve studiu vítám našeho stálého prázdninového hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Ten bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
1: Já jsem vylezl strmý svah nad Bečvu a už se skupinou návštěvníků čekáme, až se nám představí náš průvodce a hlavně, až nám představí aragonitovou jeskyni.
2: Tak dobrý den, já se jmenuji Petr, no a vítám vás ve zbrašovských aragonitových jeskyní, které stejně jako další 14 přístupněných jeskyní spadají pod správu jeskyní České republiky. Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází v lázních Teplicích nad Bečvou, a jejich jméno je odvozené od původního jména obce Zbrašov, který se dnes zachoval už jako místní název části obce Teplice nad Bečvou. No, jsou největší známou jeskyní soustavou v okolí města Hranic, takzvaného hranického krasu, tvořeného vápenci prvoorního stáří. No, přesněji můžeme tuto horninu datovat do období Devon až počátek karbonu. Ta poloha hranického krasu na rozhraní dvou evropských geomorfologických celků, Českého masivu a Karpat, předznamenala také mimořádný geologický vývoj.
0: Jak zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly, pane doktore?
3: Tak jeskyně vytváří atmosférická voda, déšť, potoky, řeky, tak jak erodují povrch zemský, zahlubují svá údolí, tak taky ve vápencích vytváří jeskyně a jeskyní patra. Ale hranický kras má poněkud zvláštní postavení. On se nachází v zóně hlubokých geologických zlomů mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou a po těch zlomech z hloubky vystupují teplé minerální prameny. A ty prameny právě ovlivňovaly jak vznik zbrašovských jeskyn, tak i jejich tvar, ale taky jejich minerální výplň.
1: Přesunuli jsme se do první větší prostory.
2: Tato jeskyně se jmenuje Zasedací síň, no a je pojmenována podle tohoto velkého kamenného bloku, vystupujícího zde z chodníku, připomínajícího svým tvarem řečnický pult. Teď už to asi není tak patrné, ale před rekonstrukcí, která zde proběhla před několika lety, to bylo zřejmější, protože ten chodník se nacházel něco výše, a to zhruba v těchto místech. No a bohužel teda kvůli takto vysoko položené podlaze zde docházelo také k častým úrazům hlavy. No jak si ještě všimněte, že stěny a strop té zasedací síně jsou opravdu silně rozleptány tou agresivní kyselkou. Tady na stropě můžete spatřit právě takové stopy. Svým tvarem vám možná připomínají džbery nebo kyble. No a je to právě dobře patrné tady na stropě nad námi a je to typické pro to hydrotermální krasovění.
0: Minerální voda, kyselka, jeskyni dost ovlivňuje, ale jak vznikají ty zmíněné džbery a kýble?
3: Džbery a kýble, to je takový hezký regionální název. Odborně bychom to asi spíše nazvali evorzními hrnci. A je potřeba si představit, jak prameny vystupující ze spodu pod určitým tlakem a s výřivým pohybem působily na stropy těch vytvářejících se podzemních prostor, no a vytvořily tak ty džbery a kýble.
1: Úzkou, krátkou chodbou se přesouváme do sousední jeskyně a vidím tu na zemi divné kužele, které nevypadají jako běžné krápníky.
2: Tato jeskyně se jmenuje u Antonička, no je pojmenována podle této malé kamenné postavičky. Zlatý Antoniček je patronem našich jeskyní, no vy si na něj můžete sáhnout. V této jeskyni můžete vidět jeden z největších unikátů z brašovských aragonitových jeskyní, a to kuželovité útvary zvané raftové kužely, dříve gejzírové stalagmity. Jeden takovýto gejzírový stalagmit můžete vidět tady na stěně před námi. Tyto útvary řadíme mezi takzvané hydrotermální sintry, to znamená, že se jedná o výzdobu vzniklou za přítomnosti teplé uhličité kyselky. Podobnou výzdobu v normálních jeskyních neuvidíte. K dnešnímu dni bylo takovýchto gejzírových stalagmitů v našich jeskyních objeveno něco přes 100, no a průměrně dosahují výšky od 30 do 60 cm. Ne všechny tyto útvary se zachovají na místě svého vzniku, některé musí ustoupit schodištím a chodníkům, jiné se nacházejí v zamořených prostorách, odkud musí být přeneseny. Tento raftový kužel před námi však spočívá na místě svého původního vzniku. Název gejzírové stalagmity vychází z původní představy o jejich vývoji, ta říká, že vznikly krystalizací materiálu od spora vzhůru, proto stalagmity, a to ve tvaru jakýchsi prstenců kolem vývěru kyselek, která z nich měla tryskat jako vodotrysk. No, důvod pochybovat o této teorii byl ten, že pod žádným gejzírovým stalagmitem nebyly nalezeny žádné přívodní kanálky té minerální vody, no také žádný gejzírový stalagmit nebyl nikde u nás ani nikde jinde na světě nalezen takto v chodu.
0: Jak ty raftové kužely vznikly, pane Hromasi, když ne z gejzíru minerální vody?
3: Představte si klidnou hladinu podzemního jezírka s mírně teplou vodou. Na povrchu, kde se nejvíc voda odpařuje, vzniká takový tenký škraloupek, tenká vrstvička plovoucího uhličitanu vápenatého. Dopadne-li na ten škraloupek kapka, on se rozbije a jednotlivé úlomky toho škraloupu, říkáme jim rafty, spadnou na dno jezírka. A v místech, kde dlouhodobě v jednom místě stále pravidelně kapala kapka, tak tam se ty spadající rafty na dně jezírka nahromadily do takových docela vysokých kuželů. Zní to velmi nepravděpodobně, tato teorie, ale když geologové rozřízli kterýkoliv z těch

0: která dříve naplňovala tuto prostoru. Tato kyselka se zachová v mikroskopických dutinkách těchto útvarů a na základě speciálních analýz vědci zjistili, že kyselka, která utvářela tyto útvary, má zhruba stejné složení a teplotu jako kyselka v dnešní, to kolem těch 12 až 20 stupňů. No, možná vás teda také zaujala ta rovná hranice zakončení kobliové výzdoby. O té se vědci dříve mylně domnívali, že měla ukazovat hladinu zaniklého jezírka, než jak již víme, že to je přesně naopak, neboť tato hranice ukazuje bývalé dno. Toto dno bylo tvořené jílovitým a písčitým sedimentem a pod tímto sedimentem pak žádné koblihy vznikat nemohly.
1: Koblihy. Ty asi v jiné české jeskyni neuvidíme, že?
2: No tak z brašovské koblihy vidíte zase krásný regionální název. Zatím známe opravdu jenom ze zbrašovských jeskyní. Koblihy se skládají z různobarevných vrstviček aragonitu, které se usazovaly pod hladinou jezírka a zase jenom minerální teplé vody.
3: Přišli jsme do velkého a dlouhého Galašova domu a tam jsme nemohli přehlédnout pamětní desku.
0: Ta je totiž věnována jednomu z prvních objevitelů našich jeskyní, a to panu Josefu Chromému. Ten naše jeskyně objevil už na přelomu let 1912 až 1913 pouze svým bratrem Čeňkem. No a těmto dvěma pánům teda také děkujeme za první prohlídku pro veřejnost, která se konala už roku 1926. Ten systematický průzkum jeskyní končí právě smrtí Josefa Chromého, a to roku 1943. No, na jeho práci pak navázala až roku 1991 část České speleologické organizace, která si říká Aragonit. No a členové této organizace se starají o naše jeskyně dodnes.
1: Objevování a průzkum jeskyně vyžaduje určitě notnou dávku odvahy, že ano?
2: Už sami bratři Chromy museli mít obrovskou odvahu, nechceme-li to nazvat přímo drzosti, když se tehdy spustili 42-metrovým objevitelským komínem do dnešního Jurikova domu. Přitom se jim údajně přetrhlo lano, rozbila karbitka a oni tam dlouhé hodiny čekali, až jim přijde ze zhora pomoc.
3: V Galašově domu jsme také zjistili, že je tam s námi jedno neviditelné nebezpečí.
0: Tato puklina se nazývá centrální spára a táhne se podélně celým Galašovým domem až pod viditelné dno do velkých hlubin. No, zde také dochází k jednomu z vývěrů oxidu uhličitého do našich jeskyní. Oxid uhličitý, chemický CO2, se uvolňuje z rozsáhlých jezer minerální vody, kde již hladinou vytváří několika metrový plynový polštář. No, úroveň návštěvní trasy se nachází zhruba někde na horní hranici tohoto polštáře. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, to znamená, že se drží v nejnižších patrech jeskyně a do vyšších se neuvolňuje. Při vývěru má 22,5 stupně a naše jeskyně ohřívá na příjemných 15 stupňů. To nás dělá nejteplejšími jeskyněmi v České republice. Má to teda za následek, že u nás nežije žádná větší kolonie netopíru. Ty netopíři právě potřebují ty normální jeskyní teploty, které se pohybují kolem těch 8 až 9 stupňů. Jinak oxid uhličitý je teda zároveň neviditelným nebezpečím, které se musí při jakékoliv činnosti v jeskyni bedlivě hlídat. Jak jsem říkal na začátku, jedná se tedy o plyn dusivý, který ve vyšších koncentracích může způsobit otravu, bezvědomí a následně smrt. No a ta jeho zrádnost spočívá v tom, že z uzavřených prostor vytlačuje kyslík nutný k dýchání. No jak asi víte, ta hygienická norma koncentrace oxidu uhličitého vzduchu je to 1%. No v některých prostorách našich jeskyní se ta koncentrace blíží až ke 100%. Tam samozřejmě návštěvní trasa nevede.
1: Pane Hromasi, kde se v jeskyni neustále bere nový oxid uhličitý?
2: Připomínám, že jsme v lázních Teplice nad Bečvou a ty byly založeny právě na minerálních pramenech. Na těch pramenech, které modelovaly jeskyně a které vytvářely jejich minerální výplně už prakticky před 100 000 až miliony let. Takže minerálka je tady všude pod námi. V nejhlubších částech jeskyní přímo vyvěrá a jinde se z ní uvolňuje z puklin jenom její složka, oxid uhličitý. Chemickým vzorcem CO2, jak známe, jedovatý až smrtelně jedovatý plyn. Návštěvníky ale můžeme uklidnit. Máme zavedený elektronický monitorovací systém koncentrací oxidu uhličitého a ten nám v případě nebezpečí automaticky zapíná odvětrávání, odsávání z jeskyně.
3: Opouštíme Galašův dom, zatáčíme do pravého úhlu vlevo do prostoru zvaného křtitelnice, kde je opět výzdoba, jakou jsem v jiných jeskyních neviděl.
0: Všimněte si, že stěny a strop té křtitelnice jsou bohatě zdobené kalcitovou, ale tentokrát už i aragonitovou výzdobou. Tento aragonit byl poprvé popsán v 16. století ve španělské oblasti zvané Aragon, odtud také plynulo jméno. No, liší se

0: kalcitu tím, že krystalizuje v jiné krystové soustavě, a to kosočtverečné, kalcit krystalizuje v trigonální. No a proč se teda ten aragonit začal vytvářet zrovna v naší jeskyni? On se vlastně začal vytvářet díky těm kyselkám, které poté, co ustoupily, tak zde zanechali takové unikátní jeskyní klima, takzvaný jeskyní aerosol, který vlastně donutil uhličitán vápenatý krystalizovat nikoli v běžný kalcit, ale právě v ten vzácný aragonit. Aragonit je opravdu vzácný, v České republice ho můžete vidět pouze v našich jeskyních, a jakože je natolik významný, tak jsme ho tedy i zařadili do názvu naší jeskyní, takže naše jeskyně se nemenují pouze z Brašovské, ale jmenují se i aragonitové.
1: Proč je aragonit takovou vzácností?
2: Aragonit je vzácný, protože se vytváří za zcela mimořádných podmínek. Například za vyšších teplot krystalizačního roztoku, to je zrovna případ z brašovských aragonitových jeskyní, nebo v případě, kdy ten krystalizační roztok má poněkud odlišné minerální složení, například vyšší obsah stroncia a podobně. Takže to jsou jiné podmínky, než vzniká běžná krápníková výzdoba. Je na místě si připomenout, že aragonit je chemicky totéž, co kalcit, uhličitan vápenatý, vzorcem CaCO3, ovšem na rozdíl od kalcitu, který krystalizuje v soustavě trojkloné, tak krystalky aragonitu náleží do soustavy kosočtverečné.
1: Takže zhruba podobný princip, jako je rozdíl mezi tuhou a diamantem. Oboje je čistý uhlík, jen má jinou strukturu.
2: Dá se to tak podobně říct.
3: Přesouváme se do největšího domu z brašovských aragonitových jeskyní, Jurikova domu. Z naší vyhlídky vidíme pod sebou i malé jezírko.
0: Toto jezírko je nejnižší bod, který si můžete prohlédnout z návštěvní trasy. No a hladina tohoto jezírka odpovídá zhruba hladině řeky Bečvy. Nevím, myslím, že dneska Bečva je kalná. Kdyby kalná nebyla, tak kdybyste vyšli na most a podívali se na řeku, tak byste možná viděli, jak z té řeky se zvedají takové provazce bublinek. To je vlastně ten oxid uhličitý, který se uvolňuje z té kyselky. A ty naše minerální vody jsou tedy propojené s tou řekou Bečvou. No není to moc dobré, když jsou povodně. Myslím, že to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, kdy tady by také lokální povodně na Hranicku. Toto malé jezírko se za noc rozvodnilo zhruba do těchto míst. V roce 1997, kdy zde byly ty největší povodně, se pak to malé jezírko rozvodnilo až do těchto míst. Takže už to bylo spíš takové jezero, samozřejmě, že se nezvedla jenom ta voda, zvedl se i ten plynový polštář, a to byl teda jeden z důvodů, proč jsme to tady museli uzavřít.
3: Náš průvodce si teď chystá experiment. Bere do ruky lampu, která je zavěšená na lánku, a očividně se jí chystá zapálit a spouštět k jezírku.
0: Tady uvidíte tu lampičku. Tak když mi dáte chvilku, tak ji zapálím a vlastně ukážu vám, jak vysoko je ten plyn. Tak chvilku vydržte, já s dovolením jenom. Já vás musím jenom poprosit, děkuju, ono je to tady na háček. Tak se aspoň přesvědčíte, jestli jste v bezpečí.
3: Vidím 2 lana, natažená od našeho zábradlí až dolů k jezírku. Průvodce zapaluje svíčku a začíná ji spouštět.
0: Jak to začne trošku kmitat už, tak je to vlastně známka toho, že tam je ten plyn. Aby ten plyn mohl zasnout tu lampičku, tak je třeba 12% zhruba. Takže abyste věděli, tak snad to zasne za tím kamenem, abyste to viděli všichni. Tak. Zatím to vypadá dobře s váma.
3: A zhasla.
0: Takže jste v bezpečí asi relativně, tak jestli chvilku vydržíte, já to musím jenom namotat. Tak aspoň vidíte, že to je práce pro silné průvodce, že to nemůže dělat jen tak někdo. Chvilku vydržte.
3: Tak svíčka zhasla v bezpečné vzdálenosti od nás, asi 1 metr nad hladinou jezírka. Průvodce pomocí lana přitahuje lampičku zpět k nám a my se přesuneme dál.
0: Tak nyní se nacházíme v východní části Jurikova domu, a to pod takzvaným velkým komínem. Tento komín je dlouhý přes 30 metrů, na parání s objevitelským. Na stěně za mnou můžete vidět tyto dlouhé lana. Tyto lana slouží jeskyňářům, aby se jednou za čas vyšpali nahoru a zkontrolovali stabilitu stropu. Vpravo od komína jste taky mohli nahlédnout do malé jeskyně, to jeskyně říkám jeskyňářský skanzen, a to podle původního jeskyňářského náčiní, které zde máme vystavené. Jako raritu jsme zde umístili tu malou zrezivělou železnou branku. Tato branka sloužila jako první zaterázu portálu objevitelského komína. Dále za mnou pak budete moci nahlédnout do této malé jeskynky. Této jeskynce říkáme turecký hřbitov, no to podle řady gejzírových stalagmitů, které svým tvarem připomínají turecké minarety. Tak dále půjdeme uměle vyraženou štolou. Ta byla vyražena v roce 2005, zase během té velké přestavby. No a je 80 metrů dlouhá. Vy tu štolu poznáte podle toho, že ji ohraničují dvě dveře. No a ty dveře slouží k tomu, aby se v té jeskyni moc nemíchalo to jeskyní klima. Při hloubení té štoly zde byly objeveny další nové jeskyně, z nichž ta největší se jmenuje Barborka. Tuto jeskyní Barborku vidíte zhruba v půlce té štoly, no a poznáte ji podle její výzdoby. Tu výzdobu tvoří druhohorní jíly, které mají barvu rudou až rudožlutou, no jsou pak dobře patrné v pravé části té jeskyně.
1: Co vede, pane doktore, jeskyňáře k umělému budování chodeb?
2: U zpřístupněných jeskyní se snažíme, aby návštěvní okruh byl pokud možno jednosměrný, aby se návštěvníci nemuseli zpět vracet ze slepých chodeb a středávat se tak s výpravou, která přichází v protisměru. To nám taky umožňuje stavět užší chodníky a osvětlovat jeskyní trasu po směru průchodu návštěvníků, takže nejsou oslňováni. Někdy musíme dělat i takové prorážky v místech, kde průchod z jedné prostory do druhé by byl příliš úzký anebo příliš nízký a tudíž v podstatě nebezpečný. Musím však zdůraznit, že každou umělou chodbu razíme jenom po velmi pečlivé úvaze, kdy není jiná možnost a za podmínky, kde trhací práce nepoškodí jeskyní výzdobu a sama existence té nové chodby nenaruší původní přirozené mikroklimaty jeskyně, to znamená původní teplotu, vlhkost jeskyního vzduchu, ale i také směry proudění jeskyního vzduchu. To jsou základní atributy pro zachování optimálního dalšího vývoje jeskyní a její zejména té křehké výzdoby.
3: Po dlouhé cestě chodbou, při které jsme křížili naši trasu poblíž vchodu do jeskyně, přicházíme do poslední velké prostory.
0: Tak nyní se teda nacházíme v té poslední zpřístupněné prostoře naší jeskyní. A tady bych se vás chtěl hnedka zeptat, jestli byste si zkusili tipnout, jak jsme nyní hluboko pod zemí, tak zkusíte. Jaký tip? 100 metrů, ještě někdo nějaký? 78, tak nebudu napínat. 60, tak nebudu napínat, je to zhruba 7 metrů. Ono opravdu zdání klame, já bych se na to jinak neptal. Ono to je vlastně dané tím, že to furt vypadá, že jdeme hlouběji a hlouběji, akorát, že ty naše jeskyně jsou v kopci, takže my jsme akorát sešli ten kopec a ty jsme zhruba na úrovni té kolonády. Opravdu takových 7-8 metrů. Tato jeskyně je již tradičně pojmenována podle své výzdoby. Tuto výzdobu tvoří opět kalcita aragonit, který na podkladě tmavšího vápence vytváří dojem mramoru, tudíž se tato jeskyně jmenuje mramorová. Nejlépe si můžete prohlédnout takovou mramorovou výzdobu v těchto místech. Pod ní teda také můžete spatřit tuto nažloutlou čáru. Tato čára ukazuje hladinu řeky Bečvy, která zde byla v tom 97. Tato hladina zde dosahovala až do výšky 2,5 metru a pod plavení této vody zde bylo nalezeno přes 30 cm bahna. Jinak tato jeskyně vznikla rovněž díky tektonické poruše a jako důkaz, že tato jeskyně vznikla tektonicky, tak zde můžete vidět tyto obrovské zřícené bloky kamene. Dále pokračuje dvěma znepřístupněnýma jeskyněma, a to jeskyní bezejmenou. Tu si prohlédnete, jak budeme vycházet. A tou malou osvětlenou jeskyní Bčko. Z této jeskyně Bčko jeskyňáři odčerpávají vodu pomocí tepelného čerpadla. No a tato voda pak teda slouží k zateplení budovy nahoře.
1: Pěkně využíváte teplou vodu z jeskyně. Má i jiné využití, když je to minerální voda? Dá se přímo pít?
2: Musíte uznat, že minerálka o teplotě 15 stupňů Celsia je přímo ideální pro vytápění provozní budovy tepelnými čerpadly. Trochu problémy tam dělá jenom trochu vysoká mineralizace a agresivita té vody v tom technickém zařízení. Pitná minerálka samozřejmě je, a to i z jeskyně, ale nemáme zapotřebí ji z jeskyně vynášet, protože kolem nás v lázních je dostatek veřejně přístupných lázeňských pramenů. A ujišťuju vás, že vychlazená s citronem, anebo naopak káva z té minerálky, to je opravdová lahůdka.
1: A to je konec prohlídky z brašovské aragonitové jeskyně. Běžte se do ní podívat na vlastní oči, stojí to za to.
3: Ostatně přesně to je úkol naší letní soutěže, které máte stále příležitost se zúčastnit a velkou šanci vyhrát.
1: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
3: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
1: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
3: Myslíme si, že nikdo neobjede všech 14 jeskyní a tak se vítězi mohou stát ti, co navštíví třeba jenom 4-5 jeskyní.
1: A nebo jenom 3? To nevíme. Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
3: Má bohatou krápníkovou výzdobu, není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
1: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
3: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše přihlášky do soutěže, tedy orazítkované vstupenky.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
4: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
5: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Češi nejsou jen národem muzikantů, ale také houbařů.
1: Máme opravdu dlouhou houbařskou tradici a sběr hub můžeme považovat za skutečně celonárodní hobby.
0: Pojďme se v dalším letním seriálu podívat na houby z trochu jiného úhlu. I plísně jsou houby.
1: Každému je asi známý příběh skotského lékaře Alexandra Fleminga, který si ve své laboratoři všiml v Petriho misce plísně, vylučující látku, která hubila okolní bakterie.
0: Objev penicilinu byl na světě. Jenomže podle dnešních měřítek by asi Fleming za objevitele penicilinu považován nebyl.
1: Léčivé antibakteriální účinky antibiotických látek byly známé už ve starověku. My se dnes vydáme po stopách nejen penicilínu, ale i jednoho neprávem zapomenutého českého objevu – antibiotika mucidinu.
0: V seriálu Tamary Urválkové hovoří docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

0: Náhoda někde dokáže vědecký pokrok uspíšit. Štěstí ale přeje pouze připraveným. A tím nepochybně byl Alexander Fleming, když se mu podařil objev penicilinu. Látky, která od té doby už dokázala zachránit miliony lidských životů.
1: Podle dnešních měřítek bychom neměli Alexandra Fleminga vůbec za objevitele penicilinu považovat.
0: Říká však docent Milan Grindler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
1: Ono se mu totiž nepovedlo získat tu látku v čistém stavu a to se dneska jaksi po těch objevitelích antibiotik vyžaduje. On ji chemicky necharakterizoval a dokonce neobjevil ani ten sám princip působení antibiotik.
0: Tedy jako chemických látek, které zastavují růst a množení mikroorganismů.
1: V té době, kdy Fleming pracoval, tak už tento princip byl znám a bylo dokonce několik desítek vědeckých publikací na toto téma. Takže je tady velký otazník, jak to s Flemingem jako objevitelem antibiotik tedy je.
0: A v čem tedy spočívá Flemingovo prvenství?
1: On první pozoroval jeho účinky. On skutečně tedy zjistil, že existuje plíceň rodu penicillium, která ten penicillin vyrábí.
0: Jak známo, Alexander Fleming byl vojenským lékařem.
1: V té praxi se setkával s mnoha smutnými případy smrtelných infekcí vojáků, kteří přežili zranění v poli. Šlo tam velmi často o takzvanou plynatou sněď, což je infekce, která je způsobená bakterií Clostridium perfringens. A vojáci, kteří tuto plynatou sněď dostali, tak umírali ve strašlivých bolestech hroznou smrtí. A zřejmě proto se později Fleming snažil najít způsob, jak infekční nemoci vůbec nějakým způsobem potírat. Sám Fleming popisuje objev působení penicilínu, tedy vlastně kolonie houby rodu penicillium, protože Fleming nazýval tu plíceň penicilín, tak to popisuje jako následek určité romantické náhody, kdy se patogenní bakterie Staphylococcus aureus ocitla ve stejné nádobě s houbou, s tím penicilinem a začala najednou hynout.
0: Objev se však podle tohoto pokusu nikdy nepodařilo zrekonstruovat. O Nobelovu cenu za medicínu se nicméně musel skotský lékař rozdělit ještě se dvěma chemiky, díky kterým se podařilo izolovat čistou aktivní látku v roce 1940 a o rok později byla také podána prvnímu pacientovi. Tím umožnili další rozvoj zkoumání antibiotik na celém světě. V Čechách pak probíhaly první úspěšné pokusy a výroba penicilinu v utajení pod názvem Mykoin PH510 na sklonku války ve farmaceutické firmě v Roztokách u Prahy. A tím se dostáváme k dosud jedinému původnímu objevu antibiotika u nás. K objevu takzvaného mucidinu došlo v tehdejším Československu v 60. letech minulého století. A pod tímto názvem si možná ještě někteří pacienti starší generace vybaví přípravek, který se používal k léčbě kožních onemocnění.
1: Objevitelem tohoto antibiotika byl doktor Vladimír Musílek, který ho získal z houby, která se jmenuje Oudemanciella mucida, česky slizečka porcelánová.
0: Tato nenápadná houba s půvabným názvem tedy vyrábí antibiotikum, které působí proti jiným houbám. Vraťme se ale k objevu doktora Musílka.
1: Ten lék, který obsahoval mucidin, se jmenoval mucidermin spofa a účinná látka, tedy ten mucidin, byla špatně rozpustná ve vodě, což možná může znít zvláštně, ale je to velká výhoda právě v případě kožních onemocnění, protože on se může nanášet v podobě alkoholického roztoku právě na tu postiženou kůži. Tady se alkohol odpaří a ta kůže je potom vlastně impregnovaná tím antibiotikem.
0: S mucidinem měli tehdejší lékaři i pacienti výborné zkušenosti. A tak se nabízí otázka, proč je tento český lék dnes zcela neznámý.
1: I když se ta slizečka porcelánová docela dobře pěstuje, tak její pěstování je přece jenom trošku náročnější než pěstování třeba plísní, které produkují penicilín.
0: A to bylo možná důvodem, proč náš tehdejší socialistický biotechnologický průmysl výrobu mucidinu opustil. Svou roli v tom ale sehrály také nesmyslné direktivy tehdejšího centrálního plánování, které výrobu mucidinu značně omezovaly. A dalším důvodem pro zmizení tohoto léku, jak už to tak někdy bývá, byl objev zcela nový.
1: Úplně stejná, chemicky tedy totožná účinná látka, jako je mucidín, byla nezávisle o trochu později objevena v západní Evropě. Nebyla překvapivě nalezena ve stejné houbě jako u nás, tedy v té slizečce, ale našli ji v jiném druhu houby, který se jmenuje penízovka na hořklá, Strobilurus tenacellus. A proto bylo toto antibiotikum nazváno strobilurínem. Dnes dokonce existuje celá skupina příbuzných antibiotik, která bývá označována jako strobilurínová antibiotika, i když strobilurín by se měl správně jmenovat mucidín a jemu příbuzná antibiotika by se tedy měla jmenovat antibiotika mucidínová, protože doktor Musílek byl první, kdo toto antibiotikum objevil ve slizečce porcelánové, izoloval ho a popsal jeho vlastnosti.
0: Dnes se z mucidínu alias strobilurínu vyrábí odvozená antibiotická látka nazvaná fluoxastrobin, a to nikoli biotechnologicky, ale čistě chemickou syntézou.
2: Příště se v seriálu Tamary Urválkové vydáme za jedovatými houbami.
3: Ano, půjdeme na houby. Někdy ovšem na houby vypadá celá jedna vědecká teorie a vyvolá to komentář, ze kterého se později stane známý citát.
2: Jde o slavný citát Alberta Einsteina, který zní: Bůh nehraje v kostky.
3: Tím chtěl Einstein říct, že má vše svůj řád a nemůže jít o náhodu. Dával tím svůj nesouhlas s tehdy novou kvantovou teorií založenou na pravděpodobnosti.
2: Ovšem, v tomto případě se Einstein mýlil, jak dokládá následující citát někoho jiného. Ze sbírky Jiřího Grigara.
4: Myslím, že posluchačům Meteoru nemusím představovat Stephena Hawkinga, jednoho z nejvýznamnějších současných teoretických fyziků, který se zejména zabývá černými děrami a dalšími věcmi, které s tím souvisejí, gravitací. A Stephen Hawking už v roce 1977, on je ročník prosím 1942, takže v poměrné mládí, napsal tuhle krásnou větu. Nejenže Bůh hraje v kostky, ale občas je vrhá v místech, kde je nemůžeme spatřit.
2: Co jste si to donesl, Petře?
3: Mám tady Mendelejevovu tabulku prvků, aktuální verzi. Pěkně se od mých školních let rozrostla. Známe už prvek s protonovým číslem 118.
2: Známe, protože ho sami vyrábíme. V přírodě se vyskytují prvky do protonového čísla maximálně, myslím, 92?
3: Ano, 92 to má uran.
2: A proč nevyšší?
3: Na to se zeptáme docenta Stanislava Smrčka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
5: To je záležitost poměrně jednoduchá. Musíme si uvědomit, jak vlastně prvky vznikly. Oni vznikly někdy prostě při vzniku vesmíru, při, řekněme, vzniku Země, což je otázka u Země třeba v řádech několika miliard let. A vznikla velká řada prvků, které mají ovšem různý poločas rozpadu. Je to doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu těch jader. Vzhledem k té dlouhé době do naší doby přežily pouze ty, které mají poločas rozpadu delší než stovky milionů let, protože ty ostatní už se rozpadly a rozpadaly se dále ve smyslu rozpadových řad, ať už tedy uranových řad nebo toriové řady, až na nějaké stabilní prvky. V případě třeba těch přirozených rozpadových řad končí na stabilním olovu.
3: Těžší chemické prvky než uran s protonovým číslem 92 tedy v přírodě nejsou, protože už se rozpadly.
2: No jo. Ale co pak těžší prvky nevznikají i v současnosti? Nemůžeme je pozorovat, když ne na Zemi, tak ve vesmíru?
5: Ty prvky bychom sice mohli pozorovat ve vesmíru, oni možná vznikají ve vesmíru, oni pravděpodobně vznikají i třeba při atomovém výbuchu, ale jejich poločasy rozpadu jsou natolik krátké, že je v podstatě není možné jen tak jednoduše zachytit.
2: Je mezi prvky, které se rozpadají, a těmi, které jsou stabilní, nějaká ostrá hranice? Zdá se, že ne?
5: Mezi tím skutečně není žádná ostrá hranice, existuje i představa, že vlastně všechny prvky se rozpadají. Akorát je to vždycky otázka toho pozorovacího času. Pokud bude mít prvek poločas rozpadu 10 let, tak samozřejmě jsme to schopni pozorovat během doby našeho života. Pokud ovšem bude mít poločas rozpadu několik milionů let, tak samozřejmě my to nejsme schopni v podstatě ani detegovat tu změnu a ten prvek se z toho našeho pohledu, z toho hlediska toho časového intervalu jeví jako stabilní.
3: Já mám před sebou aktuální Mendelejevovu tabulku prvků končící protonovým číslem 118. Ten ještě nemá své definitivní jméno, vytvořen byl v roce 2002. Jakého nejtěžšího prvku se dočkáme? Co dokážeme ještě vyrobit?
5: Pokud já vím, tak existuje sice řada teorií, kam by se mohlo dostat, až řekněme z hlediska toho počtu protonů, ale žádné relevantní číslo se v podstatě říct nedá. Tady je problém jednak nějakého, řekněme, teoretického odhadu a jednak vlastně technických možností, které budeme v současné době nebo řekněme v blízké budoucnosti schopni použít k tvorbě tady těchto těžkých elementů. V tomto okamžiku se jako to maximum, když máme, řekněme, v současné době jsme se dostali pro ten prvek s protonovým číslem 118, ještě se uvažuje, že nějak by se dalo udělat 119, 120, ale u těch vyšších prvků tam bude asi velký technický problém, jestli to vůbec bude nějakým způsobem možné.
2: Jak se vlastně vyrábějí těžší chemické prvky?
5: Těžší chemické prvky se vyrábí na první pohled způsobem relativně jednoduchým, že vezmeme nějakou takzvanou jadernou střelu, kterou urychlíme, dodáme ji určitou velkou energii a ostřelujeme nějaké jiné jádro, nějaký takový terč se tomu říká a v optimálním případě teda dojde k jakémusi splynutí těch jader. Ale ta situace není tak úplně jednoduchá. Když bychom si chtěli namodelovat v makroskopickém měřítku atom, tak jeho hmotnost je vlastně soustředěna pouze v tom jádře. Bylo nějak spočítáno, že jeden kubický milimetr této jaderné hmoty by vážil asi 160 tisíc tun, takže veškerá ta hmota je skutečně koncentrovaná v tom jádře a kolem obíhají celkem, nemůžu říct nehmotné elektrony, ale s podstatně tedy menší hmotností. Na první pohled to vypadá, že ten atom je velice malinká záležitost, to skutečně je, ale kdybychom si to převedli do makroskopického měřítka, tak řekněme, že by to jádro bylo v Praze, tak ten nejbližší orbital, po kterém obíhá v uvozovkách tedy ten první elektron nebo ty první dva elektrony, tak ten by byl někde prostě v Kolíně v Pardubicích. To je další problém. Je potřeba se nějakým způsobem do toho jádra trefit. A to se nedá víceméně dělat jiným způsobem, než tím, že se pustí proud těch částic na ten terč a doufá se, že prostě se některá ta střela do toho jádra trefí.
3: Ostatně dokáží to jen 4 pracoviště na světě.
2: Říkám si, jestli i ty nejtěžší prvky odpovídají Mendelejevově tabulce.
5: Ve škole jsme se učili, že prvky se chovají nebo lze je seřadit do takzvané Mendelejevovy periodické soustavy prvků, kde se jejich vlastnosti periodicky opakují. U těchto vyšších prvků, řekněme na těch 113, u některých i nižších, je trošičku problém, protože chemické vlastnosti těchto prvků mnohdy neodpovídají jejich pozici předpokládané tedy v periodické tabulce. Je to dáno tím, že ten náboj toho jádra už je tak velký, že k tomu, aby se udržel ten atom jako takový elektrony, musí běhat v uvozovkách, zase řeknu, po těch drahách velice rychle. Dostávají se až blízko tedy rychlosti světla a v tom případě se už potom začínají chovat relativisticky, to znamená spíš podle teorie relativity a ty vlastnosti se potom můžou měnit tím, že vlastně tahle ta hustá slupka těch elektronů odstiňuje takzvané ty váleční elektrony, které jsou odpovědné za chemické vlastnosti, tak třeba u Flerovia prvku 114 se předpokládá, že se nebude podobat olovu, jak by to mělo být podle tedy klasického systému a spíš jeho vlastnosti se budou asi podobat vzácným plynům.
3: Svět těžkých chemických prvků, které jen tak jsme schopni vyrobit, je patrně mnohem složitější, než si Dmitrij Mendelejev při tvorbě své slavné tabulky dokázal pomyslet.

0: Doby, kdy se lidem po amputaci nohy našněroval místo ní dřevěný kůl, jsou už pryč.
1: Naopak doba, kdy budeme umět nechat amputovanou nohu opět dorůst, je stále ještě předmětem sci-fi.
0: Nebo není? Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Náhradní, tak řečeno živé součástky lidského těla jsou pro nás scifisty zcela běžná věc. V reálném světě za ně ovšem stále zaskakují elektronické protézy nejrůznějších konstrukcí. Na cestu k ruce nebo noze, ušité na míru, vykročili američtí vědci. V laboratoři zatím dokázali vypěstovat jenom nohu potkana a navíc nohu velice slabou. Dlouho si lámali hlavu s tím, jak donutit buňky narůst do potřebného tvaru. Nakonec si uvědomili, že takzvané lešení pro růst nového orgánu mohou vzít z orgánů odebraných z mrtvol. Tyto orgány nejsou vhodné pro transplantaci. Pacientův organismus by je považoval za cizí a jeho imunitní systém by takový orgán prudce odmítl. Když ale vědci dost dlouho proplachovali ten orgán speciálními rozpouštědly, zbavili ho všech buněk a jejich součástí. Z orgánu tak zůstala jenom síť bílkovinných vláken, známá jako takzvaný extracelulární matrix. Ta vytváří ideální podklad pro růst nových buněk. Imunitní systém cizí extracelulární matrix bez potíží toleruje. Stačí proto jen odebrat pacientovi potřebné typy buněk a nasadit je na prázdnou síť. Buňky se řídí instrukcemi uloženými v té síti a vytvářejí nový orgán z různých typů buněk. Vědci už takhle zkoušeli pěstovat plíce nebo srdce. Nyní získali bílkovinnou síť přední nohy laboratorního potkana a na tu nasadili jeho vlastní buňky. Na síti narostla nová končetina, zatím notně neduživá, potkan by s ní zcela jistě daleko nedoběhl. Ale první počin na cestě za končetinou narostlou v laboratoři už mají biologové za sebou. Teď už jenom zbývá celý postup pořádně doladit.
0: Třeba jednou tento objev vstoupí do učebnic.
1: Třeba. Ale jiné zase musí zmizet, aby učebnice nebyly stále tlustší.
0: Jak jsme již říkali před týdnem, aktualizovat učebnice není nic snadného. Ze školy si pamatujeme spoustu věcí, které dnes už neplatí.
1: Například výjmenovaná slova.
0: Která přibyla, která zmizela, třeba taková babika. To zjišťovala ve svém seriálu Tereza Buriánová.
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Nám zdá se z hvězd, že vane hlas.
5: Ticho a sednou.
6: Tak schválně, vzpomněli byste si ještě na výjmenovaná slova třeba poba. Je to jedna z nejčastěji memorovaných říkanek, která se vtlouká do hlavy už dětem ve třetí třídě. A jak dokazuje mimo jiné i naše anketa, většině z nás utkvěla v paměti až do dospělosti.
7: Být obyčej, bystrý blena, kobila, bík, babika, bičov, přibyslav.
8: Být bydlit obyvatel, být příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý blena, kobila, bík, přibyslav.
9: Být obyčej, bystrý blena, kobila, bík.
6: Jak patrno už na první poslech, každý si výjmenovaná, dříve také vyňatá slova, nejen poba, vybavíme trošku jinak. Což nyní dáno jen děravou pamětí, ale i změnami v češtinářských osnovách. Jak a proč se výčet výjmenovaných slov měnil, vysvětluje Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český.
7: V průběhu minulého století, respektive od 50. let, se několikrát ta výjmenovaná slova měnila. Některá slova byla doplňována, některá slova byla vynechávána. A asi největší změna nastala v 70. letech, kdy do výjmenovaných slov, speciálně pob, přibyla slova jako nábytek, dobytek, protože učitelé se domnívali, že děti si neuvědomují, že jde o příbuzná slova se slovem být.
6: Některá slova, jako už zmiňovaný nábytek a dobytek, přibyla. Jiná se postupem času vytratila. Z výjmenovaných slov pob zmizela třeba babika. Je to označení jednoho z druhů javoru, tedy slovo, které se podle bohemistů používalo vlastně jen v diktátech a vtloukat ho do hlavy osmiletým dětem nemělo valný smysl. Z podobných důvodů vypadla i viza, tedy jedna z největších mořských ryb. A vzácné a zastaralé výrazy vyškrtli bohemisté třeba i z výjmenovaných slov pola.
7: Tak já třeba jsem se ještě učila sloveso slinout mezi výjmenovanými slovy. Od 70. let už se neučí a to z toho důvodu, že slovníky toto slovo označují jako knižní. A mám sama zkušenosti, protože učím budoucí žurnalisty na fakultě sociálních věd, že když se jí zeptám na slovo slinout, tak skoro nikdo neví, co to slovo znamená.
6: Y se žáci dříve učili psát i ve slovech syrop nebo sirup. Obě tato slova ale ve výjmenovaných slovech pos nemají už více jak 50 let co dělat.
7: Syrop se uváděl až do roku 57, protože syrop se psal s tvrdým i, ale v roce 1957 vyšla další přepracovaná pravidla českého pravopisu a došlo ke změně a ve slově syrop i syrup se začalo psát měkké i, takže zákonitě muselo toto slovo vypadnout z vyjmenovaných slov.
6: Dříve se totiž mělo za to, že slovo syrup je odvozené od přídavného jména syrí. Etymologové ale přišli na to, že sirup pochází z arabštiny, v níž slovo šarab označuje nápoj. Latina si jej upravila na syrupus, respektive syropus, a psala ho jen a pouze s měkkým i. Na vyřazení slova sirup se tak bohemisté shodli celkem jednohlasně. Jejich názory se ale rozcházejí ohledně toho, zda mezi výjmenovaná slova řadit i zeměpisná a osobní jména, třeba Bidžov, Litomyšl, Přibyslav nebo Volyni, a zda vůbec nutit žáky, aby je memorovali. Vůbec první pravidla českého pravopisu z roku 1902 ještě žádné výčty neuvádí. Místo toho radí, abychom dlouhé Y psali tam, kde se místo něj obecně vyslovuje Ej. Tedy například ve slovech býti, pícha, míliti, výška, sýpka, mlín, poněvadž se obecně říká bejt, pejcha, mejlit, vejška, sejpka a mlejn. Mnozí češtináři dnes memorování obcházejí ještě jinak, drobnými básničkami a povídkami. Jedna taková od B zní třeba následovně.
10: Být je pěkné, když je kde bydlet. Jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek. Nejsem přece dobytek. Obyčej je umít si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne bík se jménem Přibyslav.
6: Jak ale ukazuje zkušenost jazykové poradny při Ústavu pro jazyk český, ani dokonale zafixovaná výjmenovaná slova nás nezbaví některých pochyb. Své o tom ví bohemistka Ivana Svobodová, jedna z těch, která v poradně na zoufalé pravopisné dotazy už dlouhá léta odpovídá.
7: Naprosto nejčastější jsou dotazy na odvozená slovesa odbít s tvrdým i a odbít s měkkým i. Spousta lidí se domnívá, že ve spojení dobít město, dobít hrad by mělo být měkké i, protože to neznamená něco získávat, ale naopak něco ničit, likvidovat. A na druhou stranu zase dobít mobil nebo dobít kredit by chtěli psát s tvrdým i, protože právě tam je ten význam získávat. A ono je to přesně obráceně. My radíme lidem, ať si řeknou budoucí čas, on dobije, to je signál, že bude dobít s měkkým i. On dobude, hovorově dobide, tak to je signál, že se tam má psát tvrdé i.
0: Vyjmenovaná slova přicházejí a odcházejí.
1: Ještě, že ve slově meteor žádné i není, nás to nepotká.
0: Jediné, co nás potká, je další meteor zase za týden.
1: To ano. Za týden naslyšenou se těší Kateřina Březinová
0: a autor meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, je 6:30 večer a na Českém rozhlase České Budějovice je pro vás připraveno pásmo orchestrálek pro chvíle odpočinku, tedy vlídné tóny. Vzpomínám si, jaký spontánní nadšený posluchačský zájem vyvolalo v mých pořadech první zařazení klasických nahrávek orchestru Američana Billyho Vaughna nebo později německého bandu Kapitána Cooka. A pokud na chvilku zůstaneme u toho druhého, u něhož je však evidentní inspirace tím prvním, vybavuji si, když jsem prezentoval nahrávky souboru Captain Cook und seine singenden Saxophone, tedy Kapitána Cooka a jeho zpívajících saxofonů, tak na internetových encyklopediích tenkrát nebyla o něm ani zmínka. Je to už pár let a v současnosti se dá najít aspoň pár řádek na Wikipedii a dokonce americký server All Music Guide jistou malou sumu informací o bandu, lépe řečeno projektu, který se narodil v hlavě německého producenta, skladatele i zpěváka Günthera Berleho, rodáka z Bavorského Řezna, nabízí. Günther Berle proslul v německy mluvících zemích jako autor šlágrů pro populární zpěváky Petra Alexandra nebo Mireille Mathieu. Zpívající saxofony založil Günther Berle v roce 1993, ale je nutno říci, že se nejednalo nikdy o soubor s ustáleným složením, ale o ensemble z ad hoc najatých muzikantů. Obdobně jako orchestr Billyho Vaughna je úspěch bandu Kapitána Cooka a zpívajících saxofonů založen na líbivé souře alt saxofonů. A tu si můžete vychutnat v následující sestavě vlídných tónů neboli hudby beze slov, kterou nebudou tvořit pouze Captain Cook und seine singenden saxofone, ale také zmiňovaný orchestr Billyho Vaughna, ale také memphiského saxofonisty, jednoho z rock'n'rollových pionýrů Billa Justice. Jiří Kasel vám přeje před La Palomou klidný a ničím nerušený poslech.

Sierra Madre del Sur, přesně podle pohoří nacházejícího se na jihu Mexika, se jmenuje skladba, která uzavřela první sladce saxofonový blok dnešních vlídných tónů. A podle aranžma a zejména zvuku nahrávek jste je mohli časově zařadit. Zatímco saxofonista Bill Justice natočil instrumentálku Summer Holiday, letní prázdniny, v roce 1958, milionový orchestr Billyho Vaughna skladbu slavného německého skladatele a kapelníka Berta Kempferta Moon Over Naples, měsíc nad Neapolí, kterou jako Španělské oči s velkým úspěchem zpíval El Martino, nahrál v této verzi pro stejnojmenné album v roce 1965. Mluvil jsem na začátku pořadu o zakladateli orchestru Kapitána Cooka a jeho zpívajících saxofonů Gintrovi Berlovi a taktéž jsem zmínil, že si získal jistou reputaci i jako autor šlágrů. Tím největším byla patrně patronka Bavárie, v Čechách spopularizovaná dvojicí Eva a Vašek, kterou v Německu uvedlo ve známost před více než 30 roky vokální originál Naptal Duo. Nyní si ji můžete poslechnout v podání Berleho bandu vedeného fiktivním Kapitánem Cookem.

Mamači a zpívající saxofony kapitána Cooka, tedy jmenovitě šlo v tomto případě o saxofonistu doktora Thomase Grebla, o další saxofonisty Freddyho Paulheima a Alexandra Krause, o kytaristu Christiana Wiegenda, klávesistu Gerda Kölbla, basistu Rainera Wecka a bubeníka Toma Peroutku. Předtím vám ještě hrál band saxofonisty Petera Texe a také vás pohladili alt saxofony orchestru Billyho Vaughna v nahrávce Your Cheating Heart, tvé nevěrné srdce. Billy Vaughn obstará i finále dnešních vlídných tónů. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za milou přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho štěstí a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Jsem vnučkou emigrantů, kteří na počátku 50. let získali azyl v Československu, když po občanské válce v Řecku byli nuceni ze své vlasti uprchnout. Tatínek se sem dostal se svými rodiči, maminka přijela mnohem později, až v roce 1964, když jela navštívit své rodiče. Dlouhých 14 let je neviděla. Napsala mi Athena Alchazidu, pedagožka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor španělský jazyk a literatura. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak se vám s takovou historií sedí v Českém rozhlase?
1: Sedí se mi tady moc dobře, protože, jak už to tak bývá, historie je součástí člověka, která je ale napojená na přítomnost a ta přítomnost je pro mě samozřejmě rozhodující.
0: Mimochodem, my musíme taky přiznat, že vy jste 2 roky pracovala v tehdejším Československém rozhlase. Jaké máte vzpomínky na tu dobu?
1: No samozřejmě krásné, protože to bylo v době, kdy jsem byla mladá. Bylo to po studiu na gymnáziu a život jsem měla před sebou, takže samozřejmě vzpomínky jsou krásné.
0: V čem jsou Řeci jiní než Češi, Moravané?
1: No, abych pravdu řekla, nevím, jestli mi to přísluší posuzovat, protože já úplně typická Řekyně nejsem. Já jsem taková rozdvojená Řekyně, protože tady samozřejmě tu mou identitu řeckou okolí vnímá velmi silně, ale kdykoliv jedu navštívit svou rodinu do Řecka, tak pro ně přijela jejich česká sestřenice.
0: Opravdu?
1: Ano, a já se taky cítím.
0: Ale tady žijete i řecké zvyky, ne?
1: Samozřejmě, někdy. Ale velmi okrajově. Je to takové splývání, prolínání kultur, bych řekla.
0: Tak co je ve vás řeckého?
1: Co je ve mně řeckého? Asi živelnost, asi taková výbušnost, to určitě. Mnohem větší, řekněme, spontánnost v určitých ohledech, která ale někdy může být na škodu.
0: Co pro Řeky vlastně znamenalo to cestování ze své rodné země do tehdejšího Československa? Jak to ovlivnilo jejich životy?
1: No, tak jako v životě každého emigranta je to období, na které potom zpětně vzpomínali velmi smutně, velmi těžce, s takovou zahořklou příchutí, protože to bylo vykořenění. Vykořenění to znamená z toho domácího prostředí, ale také naprostá změna životního stylu. Je třeba vidět také skutečnost, že se bavíme o době po druhé světové válce a navíc tam se hrává úlohu i to, že moji prarodiče byli naprosto prostí lidé, kteří nevytáhli paty z toho svého nejbližšího okolí, okresu, takže dostat se do úplně jiné kultury, to pro ně byl opravdu tehdy kulturní šok.
0: Vy často vzpomínáte na prababičku Christine. Jaká to byla žena ve vašich vzpomínkách?
1: No, to byla úžasná žena. To byla opravdu velká žena v malém těle. Ona měla tělo dívenky a i duši dívenky, ale dlužno říct, že to byla mimořádně silná žena, velice pohnutý život měla za sebou a také takových zvratů. Ona, když v 80. letech, když jsem měla možnost se s ní setkat, tak to bylo těsně před její smrtí, ale dožila se opravdu velmi vysokého věku, 103 let.
0: Ale...
1: Ano.
0: Tuhý kořínek.
1: Tuhý kořínek prožila prakticky velkou většinu 20. století a kousek toho 19. století a její osud je spojený s řeckou enklávou, která tehdy byla na Kavkaze a byla nucená se vystěhovat, celá vesnice, přestěhovat se, byl to odsun do Řecka. No a také se stěhovala z prostředí, které nikdy předtím neopustila. A teprve při tom odsunu, když se dostala do přístavu, tak viděla budovy, které měly víc než dvě patra. A najednou se přeplavila do úplně jiné země, do úplně jiného prostředí a jak ten život si na ní zkoušel všechny ty své změny, které chystá určitým lidem, tak nakonec babička, prababička Kristýna, se dočkala toho, že jeden z jejich vnuků prodával obchod s elektronikou, což ona nikdy nedokázala pochopit. Takže když tam například byly mimochodem i hodiny pendlovky a kdykoliv zahráli melodii, tak ona se křižovala.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Aténu Alchazidu, pedagožku z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jaké jste byla dítě? Jste žila v Šumperku jako dítě?
1: Ano, tam byla velká řecká komunita. Mm-hmm. A v tom Šumperku tam mám na to moc krásné vzpomínky. A jaké jsem byla dítě, no asi jako všechny děti.
0: Rošťák.
1: Tak ano, to určitě. Neměli to s námi se mnou naši jednoduché.
0: Stříbrný vítr podle Fráni Šrámka, ty naše touhy, ty sny, jaké jste měla sny jako dospívající děvčátko v Šumperku.
1: No, tak od malička mě zajímalo, co se děje, kdekoliv za obzorem. To znamená, že vždycky, když jsme kamkoliv šli, tak pro mě ta samotná cesta byla velkou výzvou a já jsem si představovala, co je za další zatáčkou. A to mě strašně bavilo a v podstatě, přestože se nikdy nenaplnilo to, co jsem si myslela, tak mě to hrozně lákalo dál tady tuto hru hrát a de facto mě to drží dodnes.
0: A taková velká cesta vašeho dětství?
1: Taková velká cesta mého dětství byla právě cesta do Řecka.
0: To byla vlastně domů?
1: Domů, no, to je taková zajímavá věc. To je domů, ale ne ke mně domů. Mm-hmm. Moje domů bylo v Šumperku a je moje dětství je spojeno s Šumperkem a to je opravdu můj domov. On jeden takový velice zajímavý peruánský autor, který se jmenuje Fernando Iwasaki, tak on má takovou krásnou větu, která říká, domov ve významu otčina je domovem rodičů, ale domov, který je opravdu důležitý, nemá jméno a to je místo, kde se narodí děti.
0: Krásné. Vy jste toužila učit se cizí jazyky. Co člověk potřebuje mít v sobě, aby mu ty cizí jazyky šly? To se ptám také proto, že mě nejdou.
1: A každý máme nadání na určité věci a tak, jak někdo dokáže krásně hrát na klavír, tak k tomu má určité dispozice, které musí být z části vrozené a pak stačí jenom to v určitém věku rozvíjet. Já jsem patrně měla výhodu v tom, že jsem žila v prostředí, kde se mluvilo jedním jazykem a pak moje okolí mluvilo dalším jazykem, takže jsem byla nucena ty dva kódy, kódované způsoby komunikace kombinovat. No a to mě začalo bavit. A když potom přibyla, tenkrát byla povinná ruština, tak já jsem si, přiznám se, užívala, protože to byl další jazyk. A bavilo mě, že i ta písmenka byla jiná, stejně jako řecká písmenka, řecká abeceda, alfabeta je jiná. Takže to byly světy, které člověk zase mohl objevovat.
0: Kolik jazyků dneska ovládáte? Takže se domluvíte.
1: No, tak úplně ovládat v podstatě žádný. To i ten vlastní rodný jazyk, kterým člověk se naučí mluvit, ten mateřský, kterým se naučí mluvit, tak de facto v dnešní době péče o mateřštinu upadá. A to slyšíme všude kolem sebe. A právě láska k jazykům cizím vás pak navede i k lásce k tomu vlastnímu jazyku. Uvědomíte si, jak je strašně bohatý, jak je strašně krásný, libozvučný, ale také, jaký je to úžasný nástroj k vyjádření myšlenek, které vám jiný jazyk neumožní vyjádřit úplně stejně. Musíte to opsat, musíte na to jít jinak. A právě to se mi na studiu jazyku líbí.
0: V kolika jazycích byste byla schopna říct stříbrný vítr?
1: Stříbrný vítr? No tak to bych tak.
0: Tak začněme řecky.
1: Tak začneme řecky. Tak bylo by to Aeras Asimeos.
0: To nezní
1: Asimeños,
0: špatně.
1: Asimeños. Aeras Asimeños, tak by to bylo správně. Španělsky by to bylo Viento de Plata.

0: No, potom snad anglicky by to bylo silver wind, no a to snad stačí.
1: Ještě rusky jste se učila.
0: No tak dobře, tak.
1: To by bylo nějak podobně.
0: To by bylo, ano. To bych tedy opravdu určitě to Fráňa Šrámek určitě přeložený byl do ruštiny.
1: Mm-hmm. Asi bychom to někde zjistili.
0: Asi bychom to zjistili, ale teď bych to tedy opravdu nedala.
1: Stříbrný vítr, Athena Alchazidu, Jaromír Ostrý. Vy jste v dětství hodně četla, že jste si nakonec vybrala literaturu, sice španělskou jako svůj obor, ale přece jenom známe ty typy dětí, které běhají po venku a pak jsou děti, které doma v posteli, venku je 35 ve stínu a oni čtou a čtou stránku za stránkou.
0: No, tak vidíte, já jsem běhala s knihami, protože jsem si opravdu moc ráda četla venku. A to bylo dáno různými důvody. Jednak, že jsem sdílela pokoj se sestrami, takže úplné soukromí jsem tam taky neměla, ale také to, že já jsem opravdu strašně ráda byla venku a s různými kamarády z okolí. Samozřejmě jsme si společně hráli, ale pak byla vždycky taková doba, kdy se tak ty skupinky dělily a byla tam chvilka pro sebe, no a to jsem si četla.
1: Co jste četla?
0: Já jsem to brala tak podle toho, jak to bylo uspořádáno v naší školní knihovně, protože vlastní knihovničku, se přiznám, jsem moc velkou neměla, ale měli jsme úžasnou školní knihovnu na základní škole v Šumperku, kde byla tenkrát úžasná paní knihovnice a ona viděla, že já si ty knížky tak beru vždycky z nějaké police, takovým systémem nepříliš úplně vhodným, a tak mi sama začala dávat knížky a pamatuju si, jak byl pro mě velký zážitek, když jsem si odnesla domů Samarovského Gilgameše. A jak jsem si to četla, jak jsem se dostávala do těch jiných světů, exotických, úžasných, které byly daleko jak v tom smyslu prostorovém, to znamená někde na jiném kontinentě, ale i časovém, to znamená v dobách dávno, dávno minulých.
1: Španělská literatura nakonec zvítězila. V čem je ta španělská prostě jiná, nechci říct lepší než třeba česká, ale v čem je taková, že vás přitáhla osudově na celý život?
0: Tak řekl jste to správně, ona není lepší, ona je jiná, i když je úžasná. Jednak španělská a potom celý ten obrovský svět té literatury latinskoamerické, což je korpus obrovitánský a nesmírně zajímavý. Je to jiné právě tím, že vychází z jiné kultury, kde je mentalita lidí jiná, historické pozadí je jiné a to všechno se do té literatury promítá. Literatura, která vzniká v určitém kontextu, dobovém, historickém, kulturním, de facto reflektuje, odráží, zobrazuje skutečnost, ve které ti lidé, kteří buď tvoří ten fiktivní příběh, žijí, anebo už ten samotný autor.
1: V čem jsou Španělé jiní než my?
0: Je to mentalita, ale jinak samozřejmě, když bychom se chtěli takto nějakým způsobem dobrat jinakosti, tak jsou to všechno stereotypy, protože zjistíme, že každý národ svým způsobem hledá odpovědi na úplně stejné otázky. Kdo jsme, kde jsme se tady vzali, co je smyslem našeho života a co máme dělat, abychom ten život prožili plně, naplnili ho a byli přínosem pro své okolí.
1: Jste si odpověděla na ty otázky?
0: Samozřejmě na ty otázky odpovědět nelze, protože tu odpověď hledají umělci, spisovatelé napříč staletími a to je to krásné, že na ní úplně jednoduše odpovědět nelze. Ta odpověď je složená z mnoha dalších dílčích odpovědí a hledání těch dílčích odpovědí, to je to krásné na tom životě.

0: Bamba!
1: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
2: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
1: a vzpomínky.
3: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Aténu Alchazidu. Vy jste na počátku 90. let měla velké štěstí, že jste navštívila Kubu. Co jste tam viděla? Dneska se o Kubě zase hodně hovoří ve spojitosti s tím, že se uvolňuje embargo Spojených států amerických.
4: To byla opravdu nesmírně zajímavá zkušenost. Já jsem tam byla co by stážistka, co by stipendijní pobyt to byl tenkrát pro nás na celý semestr na Havanské univerzitě, takže to bylo veliké štěstí. Já jsem měla odjet už v listopadu, ale listopad 1989 byl plný překotných událostí.
3: Měla jste trošku jiné starosti, jako všichni.
4: To tady všichni měli starosti a ten můj odjezd se odkládal a opravdu tady se mi podařilo za velmi dramatických okolností odjet v únoru.
3: A v čem dramatických?
4: Dramatických, protože přece jen ta situace byla složitá, protože se pořádně nevědělo, jaké budou ty vztahy mezi Kubou a Českou republikou. No to potom šlo hodně rychle, ty vztahy i mezi univerzitní. Ono to šlo potom hodně rychle, já jsem dokonce tu stáž musela ukončit, abych se mohla vrátit letadlem Českých aerolinií, protože ten let se rušil. Let Praha.
3: Takže vám hrozilo, že byste zůstala na Kubě?
4: Takže hrozilo, že bych se neměla jak dostat, no. Ano.
3: Jak to vypadalo na Kubě na počátku 90. let?
4: No, já jsem měla potom možnost se tam podívat znovu v roce 2008 a dlužno říct, že ta změna nebyla velká a těžko říct, jak to tam vypadá teď. Já sama osobní zkušenost nemám, ale podle toho, co popisují známí, kteří tam v nedávné době byli, tak Kuba 90. let je Kubou, která se začala později měnit, nicméně určité prvky, určité věci tam zůstaly stejné. Ta Kuba je opravdu tématem velkým. Je to referenční bod pro mnohé latinskoamerické země, které si Kubu idealizovaly, takže ta Kuba měla dvojí tvář. Takovou tu, kterou chtěla prezentovat před světem, co by vyspělá země, která se vymaňuje z područí zemí třetího světa. Ale na druhou stranu ty obrovské rozpory, plné rozdílů, ať už sociálních, tak jakýchkoliv dalších, které se promítají do života běžných lidí, kdy de facto ten stát způsobem, jakým byl řízen, byl uváděn do stále většího chaosu, ze kterého vybřednout už bylo dílem zázraku.
3: Skutečně Kubánci tak milovali svého vůdce Fidela Castra?
4: No,
3: nebo milují?
4: Samozřejmě, že i toto se mění a třeba to vidět zase v souvislostech, jaký ten vůdce je. A ať už je o Fidelu Castrovi řečeno cokoliv, byl to nesmírně charismatický člověk. Opravdový řečník, který dokázal mluvit z patra, zaníceně, několik hodin. Já si pamatuju, že když jsem přijela na Kubu a byla jsem ubytovaná na kolejích, tak tam jako všude jinde běžela televize a byl tam projev. Projev Fidela Castra. No tak musím říct, že tenkrát jsem přece jen té kubánské španělštině tolik nerozuměla, tak jsem se dívala chviličku, ale fascinovaně jsem sledovala, jak rozhazuje rukama, jak plameně hovoří. Já jsem byla zvyklá na projevy našich státníků, kdy seděli suchým, monotónním hlasem, pokyvovali a něco povídali. A tady najednou to byl opravdu rétorický výkon.
3: Čili vás to fascinovalo.
4: Takže mě fascinovala ta forma. Říkám, ten obsah jsem tenkrát tomu až tolik nevěnovala pozornost, ten první den, o kterém mluvím, ale vím, že jsem se vybalovala a tak pořád jsem do té společné místnosti, kde ta televize byla, chodila z toho pokoje, kde jsme měli tedy svá místa na spaní a postele. Takže když jsem chodila do té po třetí, po čtvrté, že už uplynuly 2 hodiny, 3 hodiny a on pořád mluvil a pořád to byl jeden projev a pořád neměl papír v ruce.
3: A drželo to pohromadě.
4: A drželo to pohromadě. Já jsem si pak opravdu sedla a začala poslouchat, co říká, protože mě zajímalo už jenom to, o čem může tak dlouho povídat. Tak to zapáleně, tak to zaniceně, protože ono to vypadalo, že to musí být strašně zajímavé a že vypráví něco, co opravdu vyžaduje vaši pozornost, že si to poslechnout musíte.
3: To bylo něco, co vás fascinovalo, co vás, jak vy píšete někde, moji lásku k Latinské Americe, ta cesta na Kubu na dobro spečetila? To byl ten moment nebo ještě něco jiného?
4: Já jsem měla, ano, takový ten spečeťující moment nastal v rámci té stáže na Kubě, kde já jsem měla možnost se podívat do Mexika, kde jsem byla měsíc a opravdu jsem si celé Mexiko projela sama s batohem. Navštívila jsem památky, ta trasa byla opravdu vyznačená těmi velkými místy, kde dějiny opravdu psaly velké kapitoly historie lidstva. Mm-hmm. Ať už to jsou památky z doby Aztécké říše, jako například Teotihuacán, nebo ať už jsou to potom velká místa Majská na Jukatánu, nebo potom v oblasti Chiapas nebo Oaxaca na jihu Mexika.
3: A vy sama?
4: Sama. Ano, sama.
3: Sama s ruksakem?
4: Sama s ruksakem.
3: To jste neměla strach?
4: Neměla jsem strach, protože takových dobrodruhů v té době bylo vícero a dlužno říct, že tehdy situace byla jiná, než je teď. A co by studenti, my jsme se vždycky spojovali. To znamená, že vždycky nějakou trasu jsem jela se skupinou dalších studentů. A ovšem ty naše itineráře nebyly společné úplně, ano, že by se překrývaly, ale část trasy vždycky ano. A tím, jak je to Mexiko obrovské, to opravdu je obrovitánské. Já jsem potom naspátek musela na jeden zátah jet z Yucatánu do hlavního města Mexico City, které je uprostřed Mexika a to trvalo 24 hodin autobusem. Takže to bylo opravdu velké sousto cestovatelské, ale jak říkám, doba byla tenkrát jiná, než je teď. Teď
3: vy jste měla strach.
4: Je to, teď, tak je to pravda. No, teď se sama na sebe dívám zpětně, že spousta tady těchto věcí byla nerozvážných, ale v rámci té doby, v rámci té situace, to poznání bylo takovou velkou výzvou a takovým lákadlem, že to stálo za to.
3: Nejsilnější
4: mexický moment byl právě v Chiapas. To bylo v roce 1990, kdy už indiánské obyvatelstvo se začalo pomaličku mobilizovat a začalo tam vznikat podhoubí, ze kterého pak vyrostlo hnutí zapatistické, jak se tomu říká, což je hnutí indiánské, které, nebo lépe řečeno hnutí, které se snaží prosazovat zájmy indiánů, májů, a to jsou zájmy, které jsou spojeny, často to bývá interpretováno, že je to spojeno s jejich potřebou, aby mohli vládnout územím, na kterým hospodařili jejich předkové, aby mohli pěstovat kukuřici a obdělávat svá polička, ale ono je to otázka identity. Ta půda pro ně je posvátná nejen tím, že jim poskytuje obživu, ale že jsou na nich neviditelné stopy předků. A je to opravdu velmi častým tématem, když se s těmi lidmi bavíte, tak zaznívá to, co konec konců indiáni různých etnik zanechávají ve svých poselstvích, že vlastně bílý muž, jakožto rasa, jakožto typ kultury, je spojen se zemí pouze jen s tím povrchem, na kterém stojí jeho dům. A on se cítí bezpečně a dobře v tom domě. Zatímco indián prorůstá do země a ty kořeny opravdu sahají dolů, kde jsou i stopy jeho předků. A duše předků přebývá na tom území pořád. Proto indián tu půdu neprodá. On ji prodat nemůže, protože ta půda mu zaprvé nepatří, patří celé obci, patří celému společenství a to společenství je tvořeno všemi, nejen těmi živými, ale i těmi, kteří tam nejsou. To znamená, ten odkaz předků je třeba pěstovat, kultivovat a hlavně mít v úctě.
3: Mohou ale tento boj, spravedlivý boj, bezesporu v dnešní době vyhrát?
4: Ona je otázka, co to znamená vyhrát. Výhrou pro ně samotné by bylo to, kdyby jim byla umožněna jakási samospráva, kdyby si na tom svém území mohli hospodařit a vládnout podle svých původních zákonů, které samozřejmě zohledňují to, že doba se změnila a že společnost, i jejich společnost, že se vyvíjí a mění, ale aby ta společnost, ta komunita mohla žít v souladu se svou vlastní identitou, to znamená, aby mohli provádět ty své obřady, které jsou spojeny na příklad s takovým obyčejným zaseváním, s takovým obyčejným obřadem, kdy se země prosí, aby dala lidem obživu, kdy, když je zapotřebí strom pokácet, se ten strom prosí o odpuštění, že to není vůle zlá, ale že je to nutnost.
3: Ptám se znovu, jestli má takováto snaha v době, kdy je všechno podle jednoho mustru, televizní seriály, to, co jíme, to, jak chodíme oblékání, jestli to má ještě nějakou šanci. Teď nemyslím jenom v Mexiku, ale i třeba v Česku, v Rusku, v Evropě.
4: Všimněte si ale, že zejména v těch společnostech, které se sami nazývají vyspělými a které jsou v tomto nejdále, tak v rámci těchto společností se utváří skupiny lidí, kteří hledají ty návraty ke kořenům, chtějí produkty, které jsou bio, chtějí mít oblečení z látek, které jsou zpracovávány způsobem neinvazivním, který přírodě neubližuje, ekologická hnutí a nejen to. Ta ekologie, to není jenom, že bychom neměli ubližovat přírodě v tom smyslu, že bychom měli dbát na určitá, řekněme, pravidla, která udrží to naše okolí v nějakém tvaru, v nějaké formě, která má šanci přežít a abychom mohli něco odkázat i svým dětem a vnukům. Ale je to také otázka, řekněme, duchovní, aby člověk s tím svým okolím byl v jakémsi souladu. Protože z čeho pramení naše stresy, naše deprese, naše nespokojenost? Protože nejsme v rovnováze. V rovnováze se světem, který jsme si sami utvořili. A tu rovnováhu neustále hledáme a snažíme se najít.

0: Martina Alchazidu, hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Vy vlastně prostřednictvím literatury putujete po světě, ale taky osobně samozřejmě. Nedávno jste byla v Salvadoru. Nějaký výrazný rozdíl mezi tou Kubou, tím Mexikem a tím, co jste vlastně na těch cestách prožívala, co v tom bylo jiného?
1: Každá ta země je úplně jiná. Každá ta země je jiná z několika důvodů. Země je taková, jací jsou lidé. A samozřejmě ta společnost je utvářená, její mentalita podle toho, jakou složku tam tvoří určitá etnika. V rámci Kuby je tam hodně silný prvek afrických kořenů, potomci tehdejších v minulosti tedy otroků, kteří tam byli zavlečeni, protože to původní domorodé indiánské etnikum nebo etnika, tam jich byla celá řada, která obývala oblasti Velkých a Malých Antil, té karibské oblasti, tak ta etnika vyhynula velmi záhy, prakticky v 16. století. Tito lidé umírali nejen na nelidské zacházení ze strany kolonizátorů, ale také na nemoci, jakými byly neštovice nebo chřipka. A tím pádem to etnikum na těchto ostrovech má opravdu hodně silné kořeny africké. Mexiko, tam je ta situace jiná a tam je to dáno tím, že tam je hodně silný ten element původní, těch původních etnik, ovšem to není homogenní prostor, kde by bylo jenom jedno etnikum. Jiná je situace na severu Mexika, jiná situace je ve střední části Mexika a jiná na jihu. Buď jsou to ty skupiny obrovské, největší to jsou ty májské na jihu, májové, to je zrovna Chiapas, kde skutečně, když se vypravíte do těch vesnických oblastí, tak potkáte lidi v krojích, kteří mluví těmi svými původními jazyky. Zatímco v Salvadoru je to zase důsledek historických událostí. Salvador je maličkatý. 21 tisíc kilometrů čtverečních. To je opravdu maličkatá země, ale hodně lidnatá. 6,5 milionů obyvatel. A tam ta původní etnika mnohem více prorostla do té většinové společnosti, lépe řečeno byla snaha je asimilovat a zase z několika důvodů. Oni sami mnohdy přestávali používat svůj jazyk, protože například ve 30. letech 20. století došlo k obrovské etnocídě, dalo by se říci genocídě tady těch původních obyvatel na Nahuatl, kde to bylo dáno zase událostmi ve Spojených státech amerických. 1929, krach na burze, velká krize, poklesly ceny kávy, etnika na Nahuatl, to byly pěstitelé kávy, že pěstovali kukuřici, pěstovali tady tyto plodiny, které tvořily základ jejich obživy. A v rámci tady tohoto období došlo k velkým sociálním nepokojům, které vedly k bouřím. A tyto bouře byly potlačovány vládou a samozřejmě, aby se potom předcházelo nepokojům, tak byly tady tito potenciální buřiči likvidováni. Mm-hmm. A distinktivním rysem bylo, jak je oblečený, to znamená, jestli má kroj, jestli je to indián a jak mluví. Tím pádem mnoho svědectví pozdějších dokládá to, že spousta indiánů přestala mluvit svým jazykem, začala se oblékat jako většinová majoritní společnost, právě aby splynula, aby nebyli snadno rozeznatelní.
0: Jak se tam žije dnes v roce 2008 finanční krize ve Spojených státech amerických? Podobá se to nějak obdobně té krizi ve 20. letech, tedy vztah k Salvadoru?
1: Tady máme jinou zase situaci současnou. Salvador je na Spojené státy částečně napojený, ale opravdu jenom částečně v určitých smyslech od roku 2000, kdy došlo k přijetí měny dolaru. tak je to propojení, řekněme, po té stránce měnové, ale zejména tam je důležitá ještě jiná složka, která sehrává nesmírně velkou roli v životě současné společnosti salvadorské. A to je skutečnost, že Salvador zažil od 80. let do roku 92 občanskou válku. Krvavou občanskou válku, v jejímž důsledku došlo k obrovským vlnám migrací a spousta Salvadorců emigrovala do Spojených států. A tady tito emigranti samozřejmě představovali silný referenční rámec pro celou řadu dalších Salvadorců, kteří do těch Spojených států emigrují celou dobu až doteď. De facto téma emigrací, ilegálních emigrací je obrovským tématem. Je to smutné téma. Takový smutný příběh migranta, vlastně běžence, který utíká před chudobou, utíká před nejistotou, utíká před krutými podmínkami životními ve vlastní zemi, je zachycen v celé řadě i písní, samozřejmě v literatuře, ale v písních, které dramaticky zachycují opravdu ten útěk na střechách nákladních vlaků, kdy, když si člověk zadá do vyhledávače termín tren de la muerte, což je vlak smrti, nebo také bestia, jako bestie, opravdu bestie se tomu říká, tak vidíte, že ti lidé cestují do Spojených států z těch středoamerických republik, jako je Salvador, Honduras, Guatemala, přes Mexiko, na střechách nákladních vlaků, kde se drží, jak mohou, na těch cisternách, jak mohou, aby se dostali za splněním toho svého snu do Spojených států, ilegálně. A velkým tématem je ilegální migrace dětí, kdy opravdu se takto dostávají za hranice Spojených států uprchlíci dětští, což je obrovitánský problém, který se snaží současná vláda Obamova řešit. A přestože Obama se snaží být vůči tady těmto otázkám vstřícnější, řada států, zejména těch konzervativnějších jižních států, volá potom, aby řešení byla radikálnější, aby byla učiněna opatření, která by zamezila přílivu uprchlíků, běženců, migrantů, kteří utíkají před různými svými vlastními tragickými osudy v těch svých vlastních zemích.
0: Nemá Evropa nakročeno podobně?
1: Evropa je v současné době vlastně takovou cílovou stanicí pro běžence z různých částí. Ale když se podíváme do historie evropské, od nás se také utíkalo, a teď myslím od nás z Československa. A celá řada vlastně emigrantů by mohla přispět svými pohnutými příběhy. Já si pamatuju, že my jsme měli v Šumperku, že byli sousedé, kteří emigrovali, měli tři malé děti a emigrovali tak, že se opravdu dostali do Rakouska za velmi dramatických okolností, kdy sebou měli zbalené jen batohy, kdy byli nadovolené, kdy nechali doma všechno, zbalili jen to nejnutnější a utíkali přes hranici tímto dobrodružným způsobem. Takže i tento osud českých emigrantů můžeme číst a překládat v osudech těch běženců současných, a to jedno, odkud utíkají a kam.

0: Milá Aténo, jaký máte sen? Cestovatelský třeba.
1: Cestovatelský sen. Můj cestovatelský sen je takový pragmatický. Já se snažím systematicky projíždět Latinskou Ameriku, ale ona je veliká. A smůla je ta, že nemám dostatek času. A tak se snažím kousíček po kousíčku, mám ji tak rozdělenou do takových částí a projíždím ji, tak zatím jsem skončila v Kolumbii a můj sen je dostávat se pořád dál.
0: Co váš manžel na ty cesty?
1: Mám tolerantního manžela a takže ten mě v tom podporuje.
0: Jste šťastná?
1: Naprosto šťastná. Pokud tedy lze mluvit o štěstí, ono, co je štěstí, to je také velká filozofická otázka, na kterou není odpověď.
0: Aténa Alchazidu z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré. Mějte se hezky.
1: Já moc děkuji za pozvání a také přeji vše dobré vám i posluchačům.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Nové zdravotní pojišťovně přejde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek mají do konce září. Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Dnes bude jasno nebo polojasno, později k večeru na západě Čech oblačno a teploty až 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
2: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba vzdáleným přístupem a podobně.
1: Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Rusko raketami a nepilotovanými letouny masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Šlo o největší kombinovaný úder v tomto roce. Počet obětí nebo zraněných úřady zatím neoznámily.
3: Rusko vedlo útok na Oděsu a její okolí asi 15 raketami nebo raketovými drony a zhruba 60 nepilotovanými letouny typu Shahed. Útok začal po 3. hodině v noci a trval do 5 ráno. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu, z předměstí a vilových čtvrtí i v historickém centru, kde vypuklo několik požárů a úřady kvůli hustému kouři doporučili obyvatelům, aby neotevírali okna. Ve městě také nejde elektřina a problémy jsou i s vodou. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Pražané mají po druhé porážce v nové sezóně po 3 ligových kolech pouze 3 body a v neúplné tabulce jsou až 9. Mladoboleslavští zůstali bez porážky a se ziskem 7 bodů minimálně do dneška vedou tabulku. V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé státní muzeum skla a bižuterie. Přehlídka začala ve čtvrtek.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnost přibývat, teploty 29 až 33, na severu a severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly srazilo osobní auto zvěř, je to 3,5 kilometr. Na D1 z Brna do Prahy se v omezení ušmejkalky na 24. až 22,5 kilometru znovu jede dvěma zúženými pruhy. A ještě dnes dopoledne bude obousměrně neprůjezdný pražský okruh 12 kilometrů mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka kvůli údržbě v tunelech se objíždí přes Barandov a po jižní spojce. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Nedělním dobrým ránem nás dnes provede Robert Tamchina.
5: 6 hodin a 4 minuty, ano, to byla Denisa Žižková a zprávy. Je neděle 9. srpna, před námi na dvojce 2 hodiny ranního společného probouzení. Tak buďte vítáni.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Ještě jednou dobré ráno ve společnosti Valdemara Matušky, teď v tuhle chvíli na Dvojce Českého rozhlasu. Mohl jsem vybrat na úvod dnešního nedělního ranního setkání našeho jinou písničku než tu s titulem Volám déšť. Teď nejdu přímo po obsahu, ale ten titul se mi vybavil písničky, kterou pro Valdemara Matušku na konci 60. let napsali pánové Boban Ondráček a Honza Schneider. Krásný, trošku pozapomenutý hit nebo melodie, která k Valdovi samozřejmě patřila. Ale to Volám déšť se mi připomnělo, protože v tomto týdnu jsem si vzal do ruky několikrát takovou domácí dešťovou hůl, kterou jsem si kdysi přivezl z Peru. Teď mi to tady po ránu připomněli, nebo

0: pohled do scénáře dnešního rána. Ve stručnosti nebo pár slovy prázdniny a vzpomínky na to, co nám ty uplynulé letní dny přinesly a co nám taky bohužel vzali.
1: Dobrý den. Asi bych měl spíš pozdravit dobré jitro. Jak ale mám vědět, v kterou denní dobu si můj hlas pouštíte? Hlas. Mně samotnému asi zní úplně jinak, než ho slyšíte vy. To prý je vědecky dokázáno, stejně tak, jako se sami známe jen v převráceném obrazu zrcadla. Já se tedy slyším úplně jinak, než jak doléhá můj hlas do vašich uší. Zpravidla jsem se v rozmanitých obměnách doslechl a dočetl, že se buď pro ranní vysílání nehodí, protože zní jako hlas uspavače hadů, nebo, a to opakovaně, proč jsem ještě nenačetl dětem nějakou pohádku před spaním? Svým způsobem to vychází na stejno.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí. Já se nepřiznám, soudí tady mou nápad.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co

Hana Hegerová a pan doktor měli k sobě nablízko. Já jsem teďka měl vteřinku na to, jestli řeknu pan doktor Větvička, nebo řeknu jenom doktor, anebo Větev. Protože v dobách někdejšího dobrého Jitra jsme měli takové přezdívky, nevím, jestli o tom kolegové věděli, já nevím, třeba hudební redaktor Jiří Dohnal byl hudebník, Pavlína Filipovská zpěvačka, doktor Větvička byl doktor nebo Větev a tuším pan doktor Fiala, který byl z diplomatického servisu, byl právě zase diplomat. To zní skoro jako krycí jména Státní bezpečnosti, vidíte. Ale ono to všechno bylo takové jakože pohlazení. To ostatně pan doktor Větvička vždycky říkával, když jsme diskutovali o politice a o tom, jak vlastně třeba poskládat nedělní ranní vysílání, tak on říkával, kytky budou růst vždycky a lidi potřebují pohlazení. To byl takový jeho pohled na to, jak to dobré jitro připravit. Pro pana doktora Větvičku začalo to rozhlasové dobrodružství kdysi dávno. O vědě se naučil vyprávět v rozhovorech s doktorem Kleiblem v pořadu Meteor. A když jsme se poznali osobně, přišel do redakce Dobrého jitra už jako zkušený rozhlasák. A Karel Tejkal bez pochyby velmi dobře věděl jako šéfredaktor ranního vysílání, koho si tenkrát pozval do týmu. Protože probuzení nebo probouzení s doktorem Větvičkou sebou pokaždé přineslo něco nového. A vědec Zahradník s každou minutou za mikrofonem pomalu opouštěl popularizaci vědy tak, jak ji znal z Meteoru, aby našel docela jinou cestu k posluchačům. Zůstal objevitelem a vykladačem botanických zajímavostí, ale přidal talent fejetonisty a vypravěče Františka Nepila, češtinu pokřtěnou Karlem Čapkem, taky zvídavost pánů Zikmunda a Hanzelky, i když tady platí, že po cestách se Václav Větvička toulal především doma, tedy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a taky na Slovensku, kde se v mládí často zapomněl jako student na praxi. Víte, ono je to tak. Je rozdíl mezi slyšet a poslouchat. Slyšíme cokoliv kolem nás, ale vybíráme si, koho anebo co chceme a budeme poslouchat. A jestliže si tedy někdo dobrovolně po ránu zkrátí vlastní čas ke spánku jen proto, aby poslouchal nějaké ranní vyprávění z rádia, tehdy se začínalo ještě po čtvrté, byl to nadálku vlídný a přátelský stisk ruky. Pro pana doktora už bohužel byl, pro nás tohle přetrvává a děkujeme za to. A Václav Větvička, co jsem ho znal, si takového vyznamenání vážil. Pokaždé před vysíláním ještě v sobotu v noci, já nevím, asi spal velmi špatně, pokaždé si ty rozhlasové vyprávěnky nějak skládal. Říkal si, nebo říkal nám, že vlastně si probírá ty listy poznámek, hledá nejlepší pořadí toho, o čem a kdy mluvit, co nechat na příště a co se bohužel už třeba prostě nevejde nebo že se nedostane ke slovu. Přízeň rozhlasových posluchačů a čtenářů pro něj byla zároveň důvěrou, kterou nechtěl zklamat ani na besedách po celé republice. Kolikrát jsme odjížděli až dlouho po konci autorského čtení, jen proto, že poctivě čekal, říkal, já jsem jako Karel Gott, dokud neodbavím posledního zájemce nebo posluchače. Poctivě čekal i na posledního z diváků, kteří se přišli se zelenými lístečky v ruce poradit. To byly takové ty domácí rostlinky. Pane doktore, co by to tak mohlo být, když nám to doma žloutne, nebo nevíte, kde se nám to na zahrádce vzalo? Ještě minulý týden nic a teď tohle. A samozřejmě pan doktor Větvička nikoho nikdy nenechal ve štychu a každému se snažil poradit.

0: Když jsme u těch vzpomínek, tak ještě jedno jméno, které bych rád v dnešním ranním vysílání připomněl. Jméno doktora Petra Šmolky, také nám ho vzalo letošní léto. Já si vždycky vzpomínám na jeho recept na šťastné manželství. Pan doktor Šmolka to jednou vystihl přesně, když napsal: přestaňte očekávat, že manželství bude šťastné. Stačí, bude-li převažovat pocit poklidné spokojenosti, prokládaný větami, kdy v popředí bude hlavně, tak říkajíc, jakási provozní spolupráce. Hýčkejte si chvíle štěstí, ale nepovažujte je za něco, na co máte automaticky nárok. A hlavně, prosím, vztah nepitvejte. To nemůže dopadnout dobře. V medicíně se pitvají pouze mrtvoly. Já myslím, že jste rady nebo hlas Petra Šmolky určitě mnohokrát zaznamenali i v rozhlasovém vysílání. On platil za osobnost svého oboru, kolik jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský psycholog. A z toho, co jsem citoval, je myslím taky patrné, co měl ve své praxi rád. Jestli měl něco rád, pak to byla chytrá popularizace vlastního oboru v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba vyprávění Miloše Kopeckého, protože tvrdil, že to, co pan Kopecký o vztazích, o životě a o lásce proslovil a říkal nebo napsal, tak to byly vždycky formulace potvrzené životem, taková originální, praktická, předmanželská nebo manželská poradna.
1: Nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický pud, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde.
2: Miloš Kopecký, Řinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství, čím byste začali?
1: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
3: To má pravdu.
1: Já se dážu.
3: No
1: se
3: ano.
1: Dážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
3: No to
1: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
2: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
1: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
3: Cože, já jsem tomu jenom...
1: To je zajímavý je, že kdykoliv já něco myslím vážně lidi řvou, když dělám fóry, tak se ustřichá nebo se ošívají. No jo, no tak já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
3: To je.
1: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
3: Trpělivost,
1: že? Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
3: Nesmějí, to už zase pozor.
1: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmím být.
3: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
1: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat vlastně nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
2: Tohle stačí, já jsem se ptal, čím začít vlastně.
1: Svoboda, tolerance, humor, samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
3: No pážit si musí jeden.
1: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

šel spát. Probdít noci upíjan, jako pijan, a stále mlád, u křídla tu sedal.

když zhasne sám, já bych se snad zase bál. Už hasly všechny světla scén, do pláště schováš tisíce men a ozvěn, co volá.

0: Víte, tuhle 70-letý Štefan Margita ze svého nového alba, jeden z takových populárních šansonů. Znovu vzpomínám na doktora Václava Větvičku a vlastně ho budu mít jako takového spoluprůvodce dnešním dobrým ránem. Jako by tu seděl vedle mě, on by určitě řekl, jako bych vám koukal za krkem do scénáře. Tak on to byl, který přece říkával, že proč by cestoval do zahraničí, taky vlastně žádná z těch jeho knížek zahraničí nepatří. Všechny poznávají buď květiny, kytky, anebo neznámá místa po České republice a také na Slovensku. Ano, proč bych jezdil do zahraničí, když ještě pořádně neznám místo, kde jsem se narodil, nebo zemi, kterou mám tak rád, říkával Václav Větvička. A to je ta otázka. Říkáte si všude dobře doma nejlíp, anebo všude dobře, tak co doma? Trošku zvulgarizovaná podoba známého řečení, co? Čemu dáváte přednost? Cestování ven, anebo spíš objevování těch neznámých míst v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, zkrátka tady u nás doma? Jedna informace ze sociálních sítí, na které občas nakouknu, se mi moc líbila. Tam psala nějaká rodinka, jasně, že jsme mohli letos do zahraničí, ale zůstali jsme s dětmi v Česku. Auto nechali doma, vyjeli jsme z Brna prvním vlakem, který zrovna svítil na ceduli. Jen tak s týdenním lístkem jsme mohli kamkoliv. Nakonec jsme byli v Jindřichově Hradci, ve Veselí nad Lužnicí, Táboře, v Českých Budějovicích, ale taky v Kolíně nebo v Čerčanech. Vidíte, a tohle mi přijde jako vynikající styl. Žádné složité plánování, ale hezky spontánně, tedy pokud nám to čas, fyzické možnosti a taky peněženka dovolí. A nakonec ono stejně vždycky platí, jak jsme o tom mluvili s Pavlem Peterkou, vrchním to číšníkem jídelních a lůžkových vozů Českých drah v minulém vysílání před měsícem, že stejně důležité jako výlety jsou ta místa, kam se vracíme. Jak to říká Jan Werich v té půvabné literární reportáži Italské prázdniny. Totiž, že člověk domovu nikdy a nikde neunikne. A Pavel Peterka, který tady v našem dobrém ránu vzpomínal na to, jak si vlastně udělal po cestách Jana Wericha a jeho italských prázdnin cestování po letech, tak k tomu přidal ještě jednu úvahu moc pěknou. Cestování po Evropě je zajímavé. No kdo to jiný může říct, než člověk, který jezdí dnes a denně ve vlaku a dívá se na ty míhající se krajiny kolem. Ale i přes všechny vymoženosti, které dnes to cestování nabízí, je přeci jen nejhezčí jízda domů. On je z Jeseníků a tak má moc rád tu trať, kdy si v Zábřehu počká, až se připojí vůz a může se dívat z okna a vrátit se o desítky let a být na chvíli třeba panem strojvedoucím, jako kdysi, když jsem z okna sotva vyhlédnul, protože bylo o krapet výš. No, je to tak? Vidíte, já jsem zrovna v tomhle týdnu otevřel jednu knížku, nějakou starší doma, vypadl na mě lístek z roku 1994, tehdy stála cesta Českými drahami z Prahy do Starých splavů k Máchovu jezeru 30 korun. Ale o to nejde, o ten lístek jde. Protože co jeden vlakový lístek může způsobit, hned se na vás vyvalí kupa vzpomínek, říkáte si rok 94, za kým jsem jel, nebo s kým jsem jel, co tam na mě čekalo. Ještě jsme doma byli všichni. Hezké vzpomínání. Inu patří k létu. V tuhle chvíli pohled na hodiny 6 minut po půl sedmé.
1: Robert Tamchina a nedělní dobré ráno.
2: Na dvojce a pohodě.

Tohle je taky hezká vzpomínka v originále La Mer, Karel Gott, kdo ví, kde je ta pláž. Když jsme si doma kdysi tuhle písničku na desce, teď už nevím jaké, koupili, tak naše maminka říkala, že vlastně musíme opravit gramofon, protože přeskakuje jehla, tam na začátku se zpívá, kdo ví, kde je ta pláž, ukán. A to byl přesně ten moment jako ukán, jako ukázková, nebo co to je. A pouštěli jsme to několikrát a vždycky se to zopakovalo a vždycky na stejném místě ta jehla jakoby přeskočila, než jsme pochopili, že to je pláž ukán, tedy město, jako místo. Sannes, ukán. No jo, jenže to byl někdy, já nevím, rok 81-82, tak nás nenapadlo, že Karel Gott bude zpívat ukán. Mluvil jsem tu o cestování, já jsem se nedávno vrátil z toho svého oblíbeného ostrova v Baltském moři, kam jsem se zase po roce vrátil. A řeknu vám, to je vám zvláštní pocit. Jednak si myslím, že by se každý měl někam vracet, kromě toho, kde je skutečně doma, mít nějaké místo, na které se těší, protože v něm celý rok není a pak třeba je to místo, kam, já nevím, pospíchá na lyže, pospíchá na výlet nebo na dovolenou. Ale já jsem si tam ještě zažil jednu věc, nebo znovu se mi to připomnělo a to už je asi s věkem. Týká se to vlastně stáří. Herečka Květa Fialová léta obhajovala takové to mít rád své stáří a nevciťovat se do bolestí, ale prostě pohladit své stáří. A někdo zase oponoval, že stáří je bolestivé, není pro sraby a tak podobně. A já jsem si na to vzpomněl, když jsem na tom ostrově viděl zase po roce, takový ten klid, to usměvavé stáří třeba ve tvářích žen, které byly jako staré indiánky, prokvetlé životem, nebo pánové, stepilí pánové, ať už tam byli sami, nebo právě ve dvojicích, nebo s vnuky na pláži. Všímal jsem si jich, jak se všichni zdraví na kolech, jak pro ně je ten život takový, ano, samozřejmě léto, dovolená, odpočinek. Je to všechno o tom, že se vlastně zdravíme, vítáme sluníčko nebo vítr, takové to morgen, hallo, moin. Moin je vlastně specifický pozdrav, který patří právě k Baltskému pobřeží. Dámy aktivní na procházce, pánové zase třeba s petangem na písku, ta francouzská kuličkovaná, řeklo by se. Možná by se v jejich případě spíš hodilo říct, jaký si to uděláš, takový to máš. No, ale na stáří si v tomhle ohledu skutečně zaděláváme vlastně celý život. Mě to vždycky drží, když se vrátím z takového prostředí, tak si říkám, musíš cvičit, musíš tohle, musíš si ráno pozvat k sobě 7 nebo 5 Tibeťanů. Nikomu neotvírám, to je samozřejmě cvičení, protože je to cesta, jak se štěstím třeba vlastního stáří vůbec dožít.

0: dožít se vlastního stáří, jak jsem to říkal. To byl Glenn Hansard. Samozřejmě melodie z filmu Once, který proslavil Glenna Hansarda Markétu Irglovou. Ten text je vlastně docela jednoduchý a přitom složitý, ale je to vlastně dialog nebo vyprávění o tom, že Glenn zpívá, usilovně se snažím přijít na věci tak, jak jsou, aby nezůstaly nepochopeny. Tahle záhada, to hledání mě vede jenom k dalším pochybnostem. Je to vlastně, ten překlad by možná mohl znít něco jako, chceš-li mi to říct, řekni to právě teď. Glenn Hansard, myslím si, že mnoho lidí, nejenom na sociálních sítích, ale i v rozhovorech tento týden, řeklo, že to bylo velmi specifické rozloučení s mužem, který hodně ovlivnil populární hudbu. Slyšeli jsme sami takovým vervním projevem jeho skupina The Frames, anebo solovky Glenna Hansarda byly velmi citlivé. Mluvilo se o pohřbu, ale vlastně jeho nejbližší to rozloučení v katedrále svatého Patrika v Dublinu nazvali oslava života Glenna Hansarda. Já bych řekl, že už to samotné vlastně je poděkováním za jeho život a ne jenom rozloučením, ne jenom označením pohřeb. Poděkování za život a za to, co jsme s Glennem Hansardem mohli prožít. A mnozí to komentovali, že opravdu to bylo plné energie. Jeden z postřehů byl velmi přesný. Takhle umějí plakat jenom Irové, protože tam nešlo jenom o bolest, o ztrátu, o rozloučení, ale taky o energii z písniček, o to setkání, o to, že ti lidé, kteří se v katedrále svatého Patrika potkali, si byli hodně, hodně na blízku. V té době, která uplynula mezi tím rozloučením a oslavou života Glenna Hansarda a jeho skonem na motorce, ke mně doputovala starší plovárna Marka Ebena, kde si spolu povídali, tak jsem Markovi hned psal a říkal jsem, to je skvělé, že vy jste vlastně z Glenna vůbec netahal ty zážitky z Oscara a kolem toho filmu. To jste byl asi jeden z mála novinářů nebo moderátorů. No a pak jsem si uvědomil, že oni se spolu, nebo oni dva se potkali ještě 3 roky předtím na plovárně u Marka Ebena, než se Glenn Hansard s Markétou Irglovou proslavili právě díky filmu Once a díky tomu, že ta hlavní nebo titulní písnička Falling Slowly získala filmového Oscara.
1: Jako u každé práce musíte mít nějaké fígle, jak se stát úspěšným pouličním zpěvákem. Kdybych vám řekl dnes, víte co, zítra začínám. Co byste mi poradil, co bych měl udělat, aby se ze mě stal úspěšný pouliční zpěvák?
2: Jo, páni.
1: Je něco takového?
2: Všechno, co chcete, je vám k dispozici, pokud uděláte ten první krok. A myslím, že to je klíčem ke každému povolání nebo ke každé kariéře. Když jdete na ulici, položíte na zem pouzdro na kytaru, zastavíte se, ulice se pohybuje dál. Ulice je jako řeka, lidé přicházejí, odcházejí, jen málo kdy se lidé na ulici zastaví. Většinou se kouknou do výlohy, ale zastavit se na pár hodin a pozorovat. Položíte pouzdro na zem, otevřete jej. Bylo mi nesmírně trapně, není to snadné. Vyndáte si svoji kytaru, otočíte pouzdro, aby tam mohli lidi dávat peníze, pak tam stojíte a hrajete a brzo přijdete na to, že to je naprosto v pohodě, protože pro většinu lidí jste plakát, jste jenom další nálepka, víza karta, jste jenom tapeta, ale pak se stane to. Protože jste pro ně jen tapeta, nejste nic, nejste výjimečný, jste jen pouliční umělec, v tom musíte pochopit to kouzlo. Tady se musíte naučit, jak hrát a jaké fígle si udělat. Ovšem já nerad používám to slovo fígle, protože to hudbu trochu znevažuje. Protože podle mého názoru hudba je skutečně něco kouzelného.
1: To je pravda.
2: Protože se naučíte, jak vést hlas a potom je to v zásadě, jako když chytáte ryby. Naučíte se chytat ryby, protože to vlastně děláte. Snažíte se ulovit něco z jeho kapsy, vytáhnout mu to z kapsy do vašeho pouzdra. Takže vlastně hrajete a tak se rychle naučíte, jak vystupovat, protože nejlepšími posluchači na světě jsou ti, kteří se na vás nepřišli podívat. Jestli tyhle dostanete, pak zaujmete jakékoliv publikum. Takže člověk nakonec rybaří. Stojíte tam, hrajete svoje písničky a lidé se zastaví a vy už víte, jaký typ lidí? A co je na ulici skvělé? Vidíte naprosto všechno. Vidíte kapsáře, šlapky.
1: Poznáte je?
2: Bezpečně.
1: Ano?
2: Naprosto jistě. Podle toho, jak se chovají, vidíte mazaný pohled. Stanete se člověkem z ulice a máte tolik společného s těmi kapsáři nebo dealery drog. Jestli chcete, tak je to jako dravci v řece, ale písničkář, aspoň doufám, je z těch dravců ten nejvlídnější.
1: Ve vašich písničkách se často zmiňujete o smrti. Je to něco, o čem hodně přemýšlíte?
2: No, myslíte?
1: No, na mě to tak působí.
2: Nejspíš věřím v reinkarnaci. Teda ne, že bych myslel, že se zase vrátím do toho baru, co mám stále před očima. Spíš věřím v to, že zdokonalujeme naší existenci. Že duševně dosáhneme momentu, kde jsme ticho. Předpokládám, že idea smrti spočívá v tom, že dospějeme k místu, kdy jsme uběhli svou cestu, a snažíme se udělat jakoby maximum, aby z toho měla během našeho života užitek naše duše, aby to byl přínos i pro všechny okolo. Být takovým světlem. Žijeme jenom chvíli, znamená to vydat ze sebe maximum, protože když máte velkou duši, tak je opravdu důležité se s lidmi podělit. Nevím, co to je, těžko se to vysvětluje, ale jedno je mi jasné. Vím, že hlava to všechno komplikuje. V hlavě vznikají všechny ty pochybnosti a problémy. Když se chováte naprosto přirozeně, tak jste nejmoudřejší.

Energie, která se jen tak nestratí a která zůstává. To byla taky písnička, která zazněla vlastně na rozloučení s Glennem Hansardem. Ano, správně by se mohlo říct, že to bylo spíš takové jako poděkování a zároveň i, kdyby to neznělo hloupě, tak koncert, který tu energii nějakým způsobem připomněl, co zůstává z jeho písniček. Ale teď máme posledních pár minut před 7 hodinou. Já jsem tady si připravil pár poznámek pro vás, kteří to máte stejně jako já. To znamená, že se vám třeba hůř spí, tak jsem našel takové rady pro dobrý spánek, které jsem, jistě poznáte, vylepšil nebo nějakým způsobem doplnil, tak snad vás to i pobaví. Choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu, nejlépe těsně před začátkem vysílání dobrého rána. Odstraňte z ložnice cokoliv rušivého, třeba manžela nebo manželku. Hodinu před usnutím nesledujte mobilní telefon, počítač ani televizi, radí lékaři, a já k tomu dodávám, sledujte sami sebe nebo svého partnera. Dejte si lehkou, dobře stravitelnou večeři, nejpozději 2 až 3 hodiny před ulehnutím. Nechoďte spát hladoví. Mohli byste někoho láskou sežrat. Před spaním se vyhněte velké fyzické námaze, místo cvičení se raději běžte projít, nejlépe tedy je jít do sebe. A ještě nechoďte spát vystresovaní nebo pohádce. Jděte raději spát po pohádce.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Nové Město nad Metují má znovu letní koupaliště. Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, teploty až 33 stupňů. Dobré ráno vám přeje Denisa Žižková, na Dvojce začínají zprávy. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
2: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes tisíce respondentů. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995, byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 2017 také vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevře dnes po 12. hodině. V poledne, co nabízí, to popisuje mluvčí úřadu Tereza Vaňková.
3: Letní areál Metuje nabízí biologicky čištěný bazén se skokanskou i plaveckou částí. Děti potěší brouzdaliště, skluzavka a vodní hřiště. Součástí je i plocha na beach volejbal. Tím, že voda je udržována bez použití chemie, zajišťuje skutečně přírodní a šetrné koupání v přírodním prostředí u řeky Metuje.
0: Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zraněných je 13 lidí, včetně dvou dětí. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Aleksandr Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou také informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásí ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno nebo polojasno, večer bude na západě Čech oblačnost přibývat, teploty 29 až 33 na severu a severovýchodě území kolem 27, v tisíci metrech na horách kolem 24 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na Blanensku na silnici 377 z Černé hory do Rajce je Střebí, okres Blansko, pozor na nehodu dvou osobních aut. Na Vsetínsku ve Velkých Karlovicích havarovalo osobní auto, nehoda je na cestě na Slovensko a Bumbálku za obecním úřadem a odbočkou na Soláň, jede tam policie. A připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou Kruzini i kde jednice mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne. Obě jde teď plynule po jižní spojce. Přeji vám šťastnou cestu a slovo má zpět Robert Tamchina.
5: Já děkuji Denise Žižkové, to byly zprávy, teď je 7 hodin a 5 minut, je neděle 9. srpna. Dívám se ven z okna, vidím, že zase sluníčko přejímá vládu nad naší zemí, tak si vzpomenu, že v týdnu, jak byly takové ty horké noci v Praze, snad nejvíc horké za letošní léto, že to bylo tak šílené, že jsem se slyšel, jak prosím manželku, prosím dnes večer, buď ke mně chladná, ledově chladná. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.

Idylický čas, léto, vidíte. Já tady občas obhajuju sociální sítě, když samozřejmě vím o jejich zhoubném vlivu, ale když člověk vybírá, tak najde. Tak to ostatně platí vždycky, když si člověk umí vybrat, tak snad najde. Například našel jsem tam, promiňte mi ten trošku krkolomný překlad, našel jsem tam na Twitteru, na síti X, jak se říká, jedno hezké zamyšlení, které mi vlastně tak trochu asociuje léto nebo patří k létu. O babiččině zástěře, ale bylo v angličtině, tak jsem se snažil trošku. Prvním účelem, nebo to, proč vlastně babičina zástěra prý vznikla, bylo chránit oblečení a nohy, ale navíc sloužila jako taková rukavice k vyndání plechu z trouby. Utírala dětské slzy a čistila špinavé dětské tváře. Na venkově se používala ta zástěra.

0: Napsáno na památku našich babiček a já říkám i na památku léta. Léto, idylický čas.
1: Idylický čas. Bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.

je neděle, 7 hodin a téměř 14 minut, blíží se čtvrt na 8. Já jsem zase připomněl hlas bohužel už zvěčnělého Václava Větvičky, protože jsem rád vzpomínal nebo vzpomínám na to, jaký byl. Když odešel, tak se na zmíněných sociálních sítích spustila lavina vzpomínek. Jedna paní tam napsala: jednu dobu mi nešly hortenzie a pan Větvička v nějakém pořadu říkal: nikdo nemůže umět všechno, nevzdávejte se. Mně například nejdou hortenzie a to mám na to školy. No, zachránil mi zahradnické sebevědomí. Věřte, že jsem poznal pár kilometrů s panem doktorem při společných cestách a vůbec, když jsem jezdíval s vědeckou elitou na různé besedy, tak jsem si zvykl na ledacos. Třeba astronom doktor Jiří Grigar mě večer stáčel nad volantem hlavu k obloze. Geolog Václav Cílek se zase raduje z každého kopce mimo pravidelný relief krajiny. A Václav Větvička ten celou cestu vyprávěl o tom, kam bych se měl podívat, na co nezapomenout, co rozhodně nesmím vynechat. A já jsem musel řídit a dávat pozor. No, byly to renesanční znalosti nejrůznějších přírodních, historických a místopisných detailů, tak, jak je po celé naší zemi poznával na vlastní oči. Já jsem nikdy s Václavem Větvičkou na jeho spanilé jízdě, jak on poznával celou zemi ještě před ranním vysíláním a pak psal ty svoje fejetonky, tak jsem s ním nikdy nebyl, ale zdálo se mi, že by ta jeho setkání s lidmi na cestách mohla být navlas podobná tomu, na které kdysi vzpomínal Jan Werich, když Vlastu Borjana jednou pozval na svou chatu do Velhártic. Zrovna kolem hnal pasák kozy. Vlasta ho chvíli pozoroval. Já patože u holarů se nekouří z komína. A to ne u holaru, snad u Málku, ne, povídá ten děda. No, u Málku, sakramente, ona jako Málková není doma. Ale je, ale leží. Pořád má tento nonc, dorážel.

Burian, no jo, Revma, nehybá se. A který syn? A ten syn jej nic? Kerej, Oldřich nebo Franta? No ten ženatej. A za malou chvíli znal Vlasta celou vesnici, jména, osudy lidí, majetkové poměry, nevěry a úmrtí. Takhle si myslím, že si dokázal s lidmi povídat nenápadně a stále přítomně doktor Václav Větvička. K tomu, aby člověk tohle dokázal, nemusí být tedy nutně králem komiků, ale měl by, tak jak to uměl Václav Větvička, rozumět lidem a být vnímavým pozorovatelem okolí. Je dobře, že všechny ty vzpomínky, postřehy nezůstaly jenom na vlnách ranního vysílání Českého rozhlasu, protože na rozdíl od rádia s takovou knížkou můžete do světa a za zrcadlo Václava Větvičky vstoupit, kdykoliv se vám bude chtít. Když máte doma ty jeho barevné obaly a knížky, můžete kdykoliv otevřít a můžete si číst o portách, branách i branách, bránách, o nostalgických vláčcích, o sněhových pusinkách, sněhu i sněženkách. A občas vám mezi tím taky bude líto, že už žádná další knížka nepřibyde. Ale abych nekončil takhle smutně se vzpomínkou na doktora Větvičku, tak to, co jsem vám citoval, to je vlastně jedna předmluva do knížky, kterou jsem pro Václava napsal. A když ta knížka vyšla, tak mi ji dával s podpisem a říkal, nečtěte tiráž. Nečtěte tiráž. Já jsem říkal, proč? To byla přímo výzva samozřejmě. No jo, tisková chyba. Tak mám a chovám jako vzácný dárek dodnes knížku, kde je v tiráži napsáno předmluvu napsala Robert Tamchina.

0: Když jsem si tak skládal písmenka do scénáře dnešního vysílání, napadlo mě, že vlastně je to takové putovní nebo oputování, o poutích, oputování v širokém slova smyslu, třeba o prázdninách, o pouti životem ke smrti, jak jsme vzpomínali na Glena Hansarda, o putování za tichem na ten ostrov, kam se tak rád vracím v Baltském moři, putování vlakem, putování po stopách vlastní duše s doktorem Václavem Větvičkou, příroda. Zkrátka putovní dobré jitro dnes po ránu. S navigací nebo bez poradí nám Marek Eben?
1: Za jednu z největších automobilových vymožeností považuji navigaci. Sice jsem se úplně přestal orientovat v mapě a když jedeme na další cestu, ani pořádně nevím, v jaké části Evropy se zrovna nalézám, ale vynález je to skvělý. Na druhé straně trochu omezil tu dobrodružnou součást cestování, jakou bylo vyptávání se na cestu. Mnozí řidiči k tomu sáhli až v nejkrajnějším případě, protože zeptat se, to znamenalo určité pokoření, přiznání vlastní bezradnosti a mnozí řidiči volili raději 50 kilometrů navíc, než aby se museli potupně zeptat. Ovšem, i když jste se zeptali, ještě to neznamenalo, že máte vyhráno. Předně bylo třeba vybrat si správnou osobu, které se zeptáte. Nejlépe starší. U mladších hrozilo nebezpečí, že to budou trdla, která se budou hyhňat a neporadí. Takže tedy starší a, což bylo zásadní, místní. Jak poznáte z jedoucího auta, že osoba, která jde po chodníku, je místní? Takovým signifikantním znakem byla síťovka. Osoba se síťovkou byla málo kdy přespolní. Ale to stále nestačilo. Bylo třeba ještě ve zlomku sekundy zjistit, co je v té síťovce. Pokud tam byla piva, prudce klesaly šance na získání relevantní rady, kudy jet. Byly-li tam chleba a mléko, vypadalo to slibně. Zajímavé bylo, že dotazovaná osoba skoro vždycky začala zopakováním názvu toho místa, na které jste se ptali. A přestože to bylo často sousední město nebo vesnice, vyslovila to s výrazem, jako by se nacházelo v jižním Mongolsku, a téměř vždy to znělo, jako byste jeli někam, kam byste rozhodně jet neměli. A pak přišel ten popis cesty. Když osoba řekla, za brázdovejma doprava, bylo od první vteřiny jasné, že jste zvolili špatného člověka. A většinou byl takový mizerný rádce k nezastavení. Hovořil dlouho, nesmyslně, a někteří řidiči to řešili tím, že se začali pomalu rozjíždět. Jenže ten dotázaný nelenil a šel podél auta, pak už běžel, pak pádil a pořád přitom radil. Riskantní taky bylo oslovit dvojici. Pokud to byli manželé, téměř vždy se při vysvětlování cesty pohádali. Ale i když to manželé nebyli, skoro nikdy se neshodli na tom, jak máte jet. A jak se o to přeli, obrátili se jeden k druhému a úplně přestali vnímat toho zoufalého řidiče, který se ptal, což mělo ovšem tu výhodu, že se dalo odjet, aniž by si toho ti dva všimli. Tak tohle všechno už se s navigací nezažije. Leda by si ji člověk vypnul. Možná to jednou zkusím. Už se mi stýská.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, o které odplouvám.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tvůj.

0: Janchina a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Tak, ale já teď zase slovo předám bratrům Krausovým, protože to jsou ti, kteří vlastně doplní Marka Ebena. Já mám rád, když se v Dobrém jitru takhle ta témata hezky potkávají, nebo že vlastně během života člověk slyší na jedno téma různé pohledy. Ale v tom Zeptej se, si myslím, Marek Eben s Honzou Krausem a s jeho bratrem bude velmi, velmi souhlasit.
3: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma.
4: Ale já chci jenom potvrdit, že Zeptej se je rodinný trauma.
3: Je?
4: Já se odmítám ptát.
3: Taky?
4: Ano.
3: To je krásný.
4: A
3: jedné krve.
4: No a nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
3: Ego je poražený.
4: Něco nevím. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu rukou a je, co slunce dáme, co
3: děláš.
4: A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantní a řekl, Koněvova.
3: To jsem neznal.
4: A já jsem,
3: to by bylo dneska dobrý.
4: Já byl dítě vedle, no jsem měl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? A to nic nemá. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času. Když to tady Ivan popisuje, tak ten Zeptej se je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
3: Jo, jo, jo.
4: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý. Proč se zdravit, nebo informaci, hele. Dobrý den, můžu se jenom, prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
3: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená Děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alors, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, nedá se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tajle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všechno. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuroza roste.
4: Ta neuroza se zvětšuje.
3: Jo, je to čím dál.
4: Určitě to jde o docet.

0: Paul Simon a jeho cesta domů. Mám jízdenku do mého domova. Na cestě na jednu noc jenom kufr, kytara v ruce. Každá zastávka mi říká nebo připomíná, že si přeju, že utíkám domů, domů, kde moje myšlenky utíkají, kde hraje moje hudba, kde na mě čeká moje láska. Pan Paul Simon v dnešním Dobrém jitru, teď 5 minutek po 7:30 neděle 9. srpna. A když tedy o těch poutích, jak jsem o tom mluvil, takové putovní, putující pouť, to slovo, tak proč si ho nezpřítomnit právě tím, co ta pouť znamenala ve své podstatě odedávna. Pouťová slovíčka. Tak se jmenoval jeden z dílů seriálu Okouzlení slovem pánů Novotného a Munzara.
1: Byl jsem na pouti dnes, koupiti pouti přec. Koupil jsem ti poutí, ta poutě zarmoutí, že mě nedostaneš.
2: No krása. Mimochodem, dočetl jsem se, že to poutí z poutí byl vlastně prstýnek. Víš co, tak si pojďme vyjít mezi stichlé atrakce.
3: Řeka ti oblékla šaty z hvězd na tělo. A sladká slza lásky tam do očí nám stekla. Někci voněla tráva a spát se nechtělo. Hebká a horká noc to za nás všechno řekla. Uvadly krepové růže. Málo kdo se však rmoutí. Jen já tam u té řeky marně běh srdce tiším. Z dálky čas vrací mi osvěnu dávné pouti. Křídlovky vroucí hlas tou nocí zpívat slyším. A víš, že si to pěkně trefil, Františku?
2: Děkuju. No jo, tak když mluvíme o té pouti, ono by bylo možná také nepochybně dobré zmínit i to, že ty poutě byly také důsledkem nějakých církevních svátků, často spojených s opravdovou poutí na to památné nebo posvátné místo. A tady se teď nabízí připomenout další zapomenuté slovo. Procesí. To nám říkávala maminka nebo teta, když jsme chodili pro buchty jeden po druhém. To nemůžete přijít najednou? Couráte se jako procesí. No a zažil jsi někdy předříkávače? Vydáte další poutní slovo, předříkávač, no?
3: Byl to takový suchý strejda, který vykřikoval při pochodu. 1000krát pozdravujeme tebe!
2: No a všichni pak 1000krát pozdravujeme tebe.
3: To bylo velice známé. Jenže ta pouť byla někdy dost namáhavá, ale málo kdo z věřících ji vzdal. My jsme jednou hráli v Národní divadlo v Olomouci a na nedělní dopoledne vyjednala paní tajemnice Helenka, milá to žena, autobusem výlet na Svatý Kopeček. Ráno jsme se v určitou hodinu sešli před hotelem. Helenka nás spočítala, říkala, pan Kemr schází. Pan Kemr, že by nešel na pouť, tak poslala někoho, ten se šel podívat. Pokoj zavřený, Pepiček Kemr tam nebyl. Helenka říká, dél čekat nebudeme, pojedeme. Tak jsme jeli a několik set metrů před Svatým Kopečkem nahoře jsme viděli, jak po cestě se trmácí Pepíček Kemr. On byl totiž silně věřící a pouť vyznával jako pochod tam někam na svaté místo. Pan řidič zastavil. Pane Kemr, pojďte si sednout. Ne, ne, to je pouť. To si musím vyšlápnout sám. Odmítl nastoupit do autobusu, my jsme jeli a on přišel pomalu pěšky za náma. Chviličku na houpačce, nahoru, pak zas dolů. Hlava se zatočí, ruce vstříc výjdou ti. Na srdci nápis z lásky, který jsme psali spolu. Tak radujme se z něj, jsme tu jen na pouti.

0: Karel Plíhal, chvilku před 7:45 v neděli 9. srpna na vlnách Dobrého rána dvojky Českého rozhlasu. Taky máte rádi v tomhle krásném počasí, když se člověk nemusí bát deště, i když oni ty letní scény už jsou dneska zastřešené, už není potřeba pláštěnek, jako kdysi dávno třeba na Novém světě, nahoře při nočních představeních Ungeltu. Tak máte rádi divadlo pod širým nebem? Já jsem si dopřál nedávno krásný zážitek, tak o pražském Ungeltu na Novém světě mluvit nemusím, protože dvojka je vlastně mediálním partnerem těch představení, ale já jsem si dopřál krásný zážitek z představení Kdyby tisíc klarinetů, které do Prahy na jednu letní noc přivezlo divadlo Antonína Dvořáka z Příbrami. Ano, legendární hudební revue, jak se píše o tom, že ve válce sice muzy mlčí, ale někdy se stane zázrak. Ten film samotný, teď nemluvím o tom muzikálovém představení nebo o tom hudebním představení pro někdejší divadlo na Zábradlí při době nebo v době jeho vzniku, ten film Miloš Forman označil za geniální úvodem a závěrem a mezi tím prostě písničky. Ale když se ty písničky zase tak pěkně vyloží po svém a uchopí je nová generace a vlastně si splete jako Vánočku ten příběh, který odkazuje k filmu, ale přitom ho vypráví po svém, tak je to krásná příležitost si připomenout to období pánů Suchého a Šlitra, samozřejmě i s jejich tvrďákem a slamákem, a zaspívat si tak, jak se to stalo právě v Mahlerových sadech při repríze, při pražské repríze tohohle představení. No a protože mám pro vás připravenu za chvíli jednu básničku Jiřího Žáčka, která se jmenuje Abyste to věděli, tak teď asi nemohu jako takový spojující můstek dát jinou písničku než tu, která v tom muzikálu samozřejmě zazní taky a k těm velkým semaforským hitům patří Poléta. Tak abyste to věděla.
1: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: muži pro mne. Mě nejspíš získá si ten, který přijde skromně a tiše prohlásí.
1: Vy byste poráce děla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá.

Abyste to věděli, Jiří Žáček. To se tak stává. Den si zablázním, jako když jedeš k moři nebo do lázní. A znova otevřou ten starý biograf, kde potkáš holku, z níž byl s roky pav. Je pondělí či středa nebo možná pátek a všechny konce se ti mění na začátek. Do ligy postoupí klub, za který si hrával a na tvou divadelní hru je čím dál větší nával. Je úterý či čtvrtek nebo možná středa a život není nezáživná věda. Happy end završí sérii tvých láskyplných krizí a nádor ve tvých plicích z ničeho nic zmizí. To se tak stává. Den je bláznivý a nikdo ničemu se nediví. Ani, že zázraky se nestávají. Ve svátek ani v neděli. Ve svátek ani v neděli. A to vám říkám jenom proto, abyste to věděli.

Když jsem tu dnes alespoň symbolicky na dálku otevíral ty Verichovy italské prázdniny, tak jsem si říkal, že je to vlastně pravda, že ten konec o tom, že všechny cesty vedou domů, že to Jan Verich napsal moc hezky. A že ta situace se vlastně dnes a denně opakuje. Lidé chodí po chodnících, přecházejí ulici, všechno je jako jindy, jako když jste odjížděli. Vy se ale vracíte třeba z Říma. Vracíte se domů a myslíte si, ti lidé netuší, že se vracím domů, jinak by alespoň zamávali. Na nádraží, na letišti, všude někoho očekávají, všude vás vyhlížejí, vítají vlak, vítají letadlo, ve kterém jste se vrátil, a tím vítají i vás. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl by jít kolem nějaký známý. Tak tě Bůh, odkud jedeš? Měl by se zeptat. A já bych, píše Jan Verich, leda byla odpověděl, od Stříbra. Zasmál by se, byla by zelená. Já bych jel dál a on by netušil, že to byl vtip. Že jedu z Říma. A že i z Říma všechny cesty vedou domů. Jsem moc rád, že jsme si dnes po ránu v neděli 9. srpna mohli povídat právě o tom putování v nejrůznějším slova smyslu, o putování sama k sobě, o putování po světě, odkud právě ty cesty vedou domů, o putování, které nás čeká. A my se tady na vlnách Českého rozhlasu Dvojky uslyšíme vlastně skoro přesně za měsíc. To bude 13. září. Tak do té doby prosím zůstávejte ve zdraví, budu se těšit a zase si nastřádáme na společné povídání.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Přišla tak, jako se chodí na malý výlet výletní lodí. Seděla tak, jak dívky sedí, když něco je v životě naposled. Mluvila se mnou tak, jak se mluví s náhodným známým v podpalubí. A smála se nádherně. Jaka se směje, když láska je čistá a bez naděje. Odešla, jako se odchází po noci probdělé, když už nic neschází.

Píseň Teď už víš, že jsem to já, jsem naspíval na album Romantika. K tématu našeho dnešního hudebního setkání mě přivedl úvodní recitativ, ve kterém jste mohli slyšet vynikajícího českého herce, skvělého recitátora a dabéra Jiřího Němečka. Ten disponoval pěknou dikcí a kultivovaným vystupováním, proto často hrával role mužů uhlazeného chování a intelektuálního vystupování. A proč vám o něm vyprávím? Dnes totiž vedle našich a zahraničních zpěváků uslyšíte i vynikající herce, které si pěvečtí interpreti pozvali jako hosty do svých duetů. Tak třeba v roce 1983 naspívala Shirley Bassey Tygřice z Walesu a nejúspěšnější zpěvačka v dějinách britské populární hudby píseň I Thought I'd Ring You. Myslela jsem si, že ti zavolám. A jako partnera tohoto duetu si vybrala francouzského herce Alana Delona.

Duet Shirley Bassey a Alana Delona, píseň, která vám byla pravděpodobně povědomá. A to proto, že ji v polovině 80. let u nás spopularizovali pod názvem Klíč ke štěstí Marie Rotrova a Jiří Bartoška s českým textem Pavla Kopty. Píseň tehdy nahráli tak věrohodně, že je veřejnost dlouho podezírala ze společně prožitého milostného románku. Nejsexuálnější písnička všech dob, to je přídomek slavného hitu Je t'aime mon pli. Na sklonku 60. let ho složil francouzský rebel a buřič, zpěvák, skladatel, režisér a herec Serge Gainsbourg. A to pro svou tehdejší milenku, francouzskou herečku a jeden z největších sex symbolů všech dob, Brigitte Bardot. Na desce ale nakonec vyšla z další z Gainsbourgových milenek, britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin. Proč tomu tak bylo? Gainsbourg měl poměr s Bardotovou v době, kdy byla provdána za německého továrníka, biznismena, playboye, fotografa,

název písně znamená Miluji tě, já tebe taky ne. Když Gunter Sachs zjistil, že Brigitte Bardot s Gainsbourgem píseň natočili, její vydání zastavil. Toho se pochopitelně chytla média a začala šířit pikantérie o obou protagonistech duetu a o tom, jak společné filmové natáčení promilovali. Serge Gainsbourg to později s ironií sobě vlastní komentoval slovy Díky bohu, k tomu nedošlo. Jinak bychom to museli vydat jako LPčko. Serge Gainsbourg dobře věděl, jak velký hit má v rukávu. A tak píseň nabízel dalším tehdejším velkým hvězdám. Například tehdejší přítelkyni Alana Delona, francouzské herečce Mireille Darc, nebo partnerce Micka Jaggera, anglické herečce a zpěvačce Marianne Faithfull, ale nepochodil. V roce 1968 se během natáčení filmu Slogan seznámil s britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin, v níž našel na 12 let nejen životní partnerku a matku svých dvou dětí, ale rovněž skvělou interpretku své nejslavnější písně.

Deska s písní, která právě dozněla, vyšla začátkem roku 1969 a na jejím obalu byla informace, že se může prodávat pouze zájemcům starším 21 let. Reakce byly pochopitelně velmi rozdílné. Od těch pohoršených a odsuzujících po nadšené. U posluchačů ale jednoznačně převládaly ty pozitivní. Ve Velké Británii vlasti Jane Birkin se single v létě roku 69 vyšplhal na druhé místo ostrovního žebříčku nejprodávanějších singlů. To vyvolalo zásah cenzury a deska byla stažena z prodeje. V zemích Albionu šlo o vůbec první zakázaný single. Chvíli před zákazem se dokonce prodával s fotografií nahé interpretky na přebalu. Serge Gainsbourg narychlo uzavřel smlouvu s novým vydavatelem, píseň znovu vyšla a ještě na podzim téhož roku okamžitě vystřelila až na první místo britské hitparády. Udržela se v ní neuvěřitelných 31 týdnů a skvěle se prodávala i v mnoha evropských zemích. Byť například ve Španělsku, Itálii, Švédsku či Portugalsku se nesměla vysílat v rozhlase. Vždy konzervativní a prudérní Amerika, ovládaná tenkrát hippies a volnou láskou, evropské nadšení tímto hitem až tak nezdílela a single se v tamním žebříčku zastavil na 58. místě. V roce 1986 nakonec na deskách vyšla i původní Gainsbourgova verze naspívaná z Brigitte Bardot a v průběhu let píseň do svého repertoáru zařadili Nick Cave, Donna Summer, Sean Lennon nebo Pet Shop Boys. Nikdo s ní ale neměl takový úspěch jako Jane Birkin a Serge Gainsbourg.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co

0: živá, tak pojď přece blíž.
1: Není ti zima?
0: Ne.
1: Nechceš můj kabát?
0: Ne.
1: Jako když začíná pršet?
0: Ne.
1: Já vím, nezačíná.
0: Ne.
1: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Živá láska, duet z roku 1972, ve kterém nechal Karel Černoch zaznít erotikou nabitý hlas jedné z nejkrásnějších hereček v dějinách tuzemské kinematografie, Jany Brejchové. A když už jsem u filmových hereček, musím se zmínit o bohyni italského filmu Sophie Loren, se kterou jsem měl možnost se letos seznámit v Karlíckém hudebním divadle, a to během finále letošní české Miss. Vždycky jsem ji obdivoval, fascinovala mě její ženská krása a herecké umění například ve filmech Horálka, Manželství po italsku nebo Pád říše římské. Dokonce tak, že má nejmladší dcera Nelly po Sophie Loren získala své druhé křestní jméno. Ačkoliv se obvykle držím zpátky a slavné hvězdy většinou neoslovuji, abych je neobtěžoval, v případě Sophie Loren jsem udělal výjimku a ze svého obdivu se jí vyznal. Je to 5 let, co se režisér Bob Marshall rozhodl obsadit Sophie Loren do filmové verze muzikálu Maurieho Jestna 9. O jiné herce pro roli zesnulé matky hlavního hrdiny než o Sophie Loren prý ani na okamžik neuvažoval. Do role filmového režiséra, dokončujícího během krize středního věku svůj poslední film a balancujícího pod vlivem svých osudových žen, si režisér vybral anglického herce Daniela Day-Lewise a skladatel Maurie Yeston do filmové verze tohoto muzikálu napsal Sophie Loren doslova na míru píseň Guarda la luna, podívej se na měsíc.
1: Caro, caro mio, guarda la luna che brilla lassù. How the moon glows as it smiles over you.

0: Sophia Loren se v září dožije 80 let a u příležitosti svého kulatého životního jubilea se po 5 letech vrací v režii svého syna Eduarda Pontyho před filmovou kameru ve filmové verzi divadelní hry Lidský hlas z pera francouzského dramatika, básníka, filmaře a malíře Jeana Cocteau z roku 1930. A také vydá svou první autorizovanou autobiografii. A protože já budu mít letos půlku leté, vychází v těchto dnech v mnichovském nakladatelství Riva má první skutečná biografie Můj život mezi dvěma světy, určená mému publiku v německy mluvících zemích. U příležitosti mých letošních narozenin se mohou mít domácí příznivci těšit na DVD Noční král z hity prvních 10 let tohoto století. Dále na nové album s písněmi českých, slovenských a německých autorů, napsanými speciálně pro mě a pochopitelně na sérii koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku. Ta vyvrcholí 6. prosince v pražské O2 aréně. Ve chvíli, kdy tohle všechno skončí, začnu pracovat na svém životopise, určeném pro české a slovenské publikum. Rozhodně nehodlám složit ruce do klína a krmit holuby v parku.
1: Nesoblaha se kamoní, jak zlopověstné znamení, a k tomu někdo zazvoní.

Michael Kocáb, s ním skvělý český herec Josef Kemmer a operní pěvkyně Libuše Márová v písni Petra Habky a Michala Horáčka Stáří z alba V penzionu svět. V 80. letech se zrodil i nesmírně populární televizní seriál Marie Rotrové Divadelko pod věží, do kterého si Marie zvala nejen své kolegy, ale i přední herce a výtvarníky. A skoro s každým z hostů naspívala do tohoto pořadu duet. Jeden z nich, Cacibi, jí dodal Ivan Mládek a Marie si k jeho naspívání přizvala hosta přímo ideálního, herce Josefa Dvořáka, neodmyslitelně spjatého s hrdinou televizních večerníčků o Maxi Psovi Fíkovi.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Recitál Marie Rotrové připravoval ostravský televizní režisér Zdeněk Havlíček a scénáře k ním psal tehdejší manažer zpěvačky Miloš Zapletal. Bez něho by nevznikly ani úspěšné televizní pořady Valašského krále, Bolka, Polívky, Manéž. A tak není divu, že se v televizním čtvrtletníku Marie Rotrové, natáčeném v divadelku v budově Nové radnice v Ostravě, objevil i Bolek, Polívka. Společně naspívali duet Dialog s klaunem, který jim na míru dodali Jiří Zmožek a Zdeněk Borovec. Mimochodem, já jsem si po boku Bolka, Polívky zahrál hned ve dvou filmech, ale duet spolu nemáme žádný. Ačkoliv, počkejte, vlastně jednou jsem si s Bolkem zaspíval v jeho manéži. Byla to píseň Oči barvy holubí. Ale ta bohužel na žádném nosiči nevyšla. No, budu se muset nad sebou zamyslet, kde byla chyba a co nejdříve to napravit. Jak

Už jsem se zmínil o úspěšném duetu Marie Rotrové a Jiřího Bartošky Klíč ke štěstí. Mimochodem, Jiří Bartoška je díky skvělé dikci a zajímavě zbarvenému hlasu zřejmě nejfrekventovanějším tuzemským hercem v duetech s našimi populárními zpěvačkami. Píseň Ondřeje Soukupa a Eduarda Pergnera z roku 1984 na dobu svého vzniku nesmírně moderní tercet Někdo nám do toho vlez Jitky Zelenkové a DJů Miloše Skálky a loni zesnulého Jakuba Jakoubka. Jsou to dva roky, kdy jsme s Jitkou přišli s Milošem a Jakubem oslavit 40 let jejich slavných diskoték, proslulých pod názvem Pouštěčina. Píseň Někdo nám do toho vlez měla rozhodně hitové ambice. Hudební dramaturgové Československého rozhlasu však u ní, v šanonu nových nahrávek, schvalovaných do vysílání, našli následující poznámku. Hrát jen výjimečně. Hlavně ne 21. srpna. Stejná poznámka byla také u nahrávky banjo bandu Ivana Mládka nazvané Koukejte vycouvat. Ani jedna z těchto dvou písniček se tehdy tehdejším rozhlasovém éteru příliš neohřála.

V letech 1993 až 1998 vysílala Česká televize živě kontaktní pořad Hany Zagorové nazvaný Když nemůžu spát. 39 dílů tohoto pořadu, který si Hanka sama moderovala a psala si k němu scénáře, si diváci oblíbili natolik, že si nařizovali budíky, aby ho nepropásli, kdyby náhodou dříve usnuli. Vysílal se totiž v pozdních večerních hodinách a Hanka si do každého z dílů zvala tři hosty. Jednoho ze svých pěveckých nebo hereckých kolegů, jednoho lékaře a jednoho léčitele a společně se snažili odpovídat na dotazy diváků k určitému zdravotnímu problému. Jedním z Hančiných hostů tehdy byl i skvělý herec a vynikající pedagog na Pražské Damu Boris Rösner. Společně do programu Když nemůžu spát naspívali píseň Michala Davida a Václava Kopty Přijď aspoň na chvíli.

0: Po duetu Hany Zagorové a Borise Reznera je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Kohn jede na lyže do Švýcar a spadne na něj lavina. Horská služba pátrá, volá: Pane Kohn, tady je švýcarský červený kříž, ozvěte se. Tady je švýcarský červený kříž, ozvěte se. V tom se spod sněhu ozve zoufale: Ale já už jsem přispěl.
1: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Český rozhlas, Dvojka,
0: Pro dnešek se s vámi rozloučím písní Lásko tvoje jméno je zkáza autorů Ondřeje Soukupa a Janka Ledeckého, kterou jsem před 22 lety naspíval se sborem Opery Národního divadla v Praze a s herečkou Ivanou Chýlkovou. Ivaně v této písni patří věta Poslední a osamělou noc ti dám. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na Dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Život je píseň, zpívej. Život je hra, hrají. Život je boj, přijmi jej. Život je sen, uskuteční ho. Život je oběť, nabídni ji. Život je láska, užívej si ji. Žena sedící přede mnou byla zanícenou sportovkyní, zpěvačkou, tanečnicí, dlouhá léta členkou Hradišťan. Narozena ve znamení blížence, a to značí, že v sobě skrývá několik osobností, jednu zajímavější než druhou. Je kreativní, přátelská, otevřená a veselá, má pestrou paletu koníčků a široký okruh přátel. Je velmi činorodá a společenská, zvládá se věnovat spoustě různorodých věcí najednou. Má skvělé komunikační schopnosti, její city a myšlenky se pohybují tak rychle a nepředvídatelně, že pro ostatní není snadné ji pochopit a držet s ní krok. Věra Dovincová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Poznala jste se, paní Věro?
1: No, řekla bych, že trochu ano. I když myslím si, že je to aj trošku tak jako malinko nadnesené, že nevím, jestli tak okolí mě vnímá to si nejsem jistá.
0: Kdy jste potkala největší lásku svého života, myslím tím píseň?
1: Je.
0: Kolik vám bylo roku, paní?
1: No, podle maminky jsem notovala už ve 2 letech. Ale strašně prostě zmateně, že jsem třeba zpívala jenom džída, džída, dáda, ale no to už jsem měla. A v mateřské školce, když jsem začala, tak to taky. To jsem přišla domů a zpívala jsem písničku a maminka naprosto nevěděla, co zpívám, protože slova byly úplně nepochopitelné. Ale první vystoupení potom v mateřské školce jsem měla, nevím přesně, jestli to bylo 38 nebo 39, protože to byla taková, bych řekla, věc zaměřená už skoro k té okupaci, která nás čekala.
0: Čili smutné časy.
1: No, a to byla písnička, že ještě jsem jak malenečka, říkává mě matička, ale přece vím, že jsem Češka, třeba, že jsem malička. A když jsem to dospívala, tak prý jsem utěkala a mamince schovala hlavu do klína.
0: Pamatujete si ještě tu atmosféru těch let?
1: No,
0: byla jste malinká?
1: To, ne, to jsem byla malá, to ne, toto si pamatuju jenom
0: takový záblesk.
1: Ano, záblesk, až mě to maminka připomněla, ale sama bych si asi na to nevzpomněla.
0: Po kom jste měla tu notu?
1: No, to je zajímavé, můj dědeček zpíval krásně, hrál na harmoniku, babička hrála na harmoniku, obě dvě tety. A dědeček byl tak dobrý zpěvák, že ho dokonce už tehdy nějak zvali do Prahy na nějaké natáčení, ale nedopadlo to, protože bábinka byla proti. Nechtěla ho pustit, protože on byl dost jako
0: hezký
1: do světa, protože odjel, já nevím, kdy to bylo, asi v roce 11-12, ne, později. 13 už asi, protože vzal harmoniku a odjel do Ameriky.
0: Jo.
1: Tam prostě to nějak špatně dopadlo, protože prý i harmonika skončila v moři a bábinka musela psat pro něho, protože už měl 2 dcery a 3. byla na cestě, tak musel se vrátit domů a byl konec.
0: A sekat dobrotu.
1: Ano, žádné cestování další.
0: Paní Věro, vy jste prý toužila stát se rozhlasovou hlasatelkou.
1: No, byl to takový záblesk, jako protože na základní škole jsem často prostě byla vybraná na recitaci všelijakých jako básniček a byla jsem taková trošku jako vždycky vůdčí ve třídě. A málem jsem vyhrála recitační soutěž z básní Vítězslava Nezvala s Bohem a Šáteček. No a to mě tak prostě nějak jako přimělo k tomu, že jsem si říkala, kdybych tak mohla rozhlase hlásit a tak to by mě bavilo. Ale další věc potom byla, když jsem už končila základní školu, tak zase mě napadlo, že bych, protože bratr chodil do obchodní akademie a věděla jsem, že je nějaký obor zahraniční obchod. Jenomže to bylo jenom v Plzni. No a naši za jedno, protože že se platilo školné, tak už
0: neměli tolik
1: pro mě už nebylo a nechtěli mě taky jako pustit z domu v těch 15 letech.
0: Takže z té kariéry snové nakonec nebylo nic.
1: Nebylo nic.
0: Máme tady první písničku, kterou zpíváte, Toče světe. Jak ta písnička vznikla?
1: No, to je, mám dojem, že je to z myslím z Bartoše nebo ze Sušila. A myslím, že mě to tam našel Jaroš Staněk ještě. A natáčeli jsme to tak nějak, myslím, že v takových nějakých nevhodných prostorách, takže to nikde nebylo zaznamenané, až mě zavolali tady do Brna, nevím, při nějaké příležitosti to bylo, tam jsem to natočila, ještě navíc si vzpomínám, že jsem nebyla úplně v pořádku s hlasem, no a překvapilo mě po letech to, když si to pan Jurášek teda vybral na svoji nějakou tu jubilejní
0: CDčko,
1: že si to tam zrovna vybral, teda tuto jednu moji věc.
0: Tak si poslechneme.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Věru Domincovou. Paní Věro, vy jste se účastnila všesokolského sletu v roce 1948. Vzpomínáte si ještě na tu atmosféru, kdy se ten svět kolem dělil nějakým způsobem?
1: Vzpomínám si na to, ale hlavně proto, že jsem zůstala na členském sletu. Já jsem sice v té době měla pouhých 13 let a už 2 roky předtím jsem díky tomu, že jsem byla jako udělána trošinku starší, mohla cvičit s dorostenkama, protože já od dětství jsem vždycky byla trochu víc vyvinutá než moje současnice. A tak jsem proto mohla cvičit jako dorostenka, ale moje teta byla náčelnicí Sokola, druhá teta byla taky velkou členkou Sokola a protože oni tam byli v tu dobu, tak já jsem zůstala ještě na členský sled. Uhum. A tím pádem jsem zažila všechno, co ti členové tam vyváděli. V tom průvodu, jak oni prostě hesla měli připravené a všechno a ta atmosféra byla teda úžasná. Navíc já si pamatuju, že jsem byla na divotvor.

0: Kukučky z divadla ABC do Vršovic o 2:30 ráno.
1: Tak to, ve 13 letech, pane.
0: Ano, tak to byl teda Binec. Stric myslel, že zešílí.
1: Máme tady další vaši písničku, myslím jednu z vašich nejslavnějších, Hradišťo, Hradišťo. Co k ní řeknete?
0: No, k ní můžu říct spoustu věcí. To vzniklo tak, že právě se chystala naše premiéra 30. dubna a pořád jsem nevěděla, co budu zpívat. Tak jsem se trošku tak, musím říct, malinko naštvala a z písniček, které prostě jsem už někdy zpívala, tak jsem si sestavila takové prostě pásmo, jsou tam vlastně 3 písničky dohromady a tak ty jsme potom natočili, ale navíc, když já už vlastně muziku žádnou nemám, tak když mě někde chtějí a chtějí, abych zaspívala, tak stane se třeba to, že mám domluvený cimbál. Jenže buď cimbál tam nejde dopravit, a nebo cimbalista se nedostaví, takže já vlastně tuto sérii zpívám a kapela. Mm-hmm. A tak se mi taky zpívala, bohužel, teď na oslavách 100 let pana Hamady, mého prvního primáše. A když jsem se omluvila, že teda to budu zpívat a kapela, protože pan cimbalista se nedostavil, neomluvil se a nedostavil se. Nic, potlesk, výborné. A ještě si vzpomenu, kde jsem to zpívala takto. A to bylo, když s Old Starem, s kterým jsem, když už jsem skončila jako s hlavním souborem Hradišťan, tak jsem ještě potom nějakou dobu působila s Old Starem Hradišťan a dostali pozvání do Strážnice, to bylo téma, bylo Staří, ale dobří, a tak mě požádali, jestli bym jejich taneční program neuvedla tady tým Hradišťu, Hradišťu. Mm. No a za to jsem dostala potom
1: cenu.
0: Cenu.
1: Hradišťu, Hradišťu.

0: Jaromír Ostrý si do Stříbrného větru pozval zpěvačku Věru Domincovou. Pojďme k vaší profesi, která se zpíváním tak trošku vzdáleně má taky společného. Vy jste pracovala jako zubní laborantka. Když jste nastoupila v těch, řekněme, asi 50. letech ještě na ta pracoviště a srovnáte to s dneškem, co je tak největší rozdíl, paní Věro?
1: To se snad ani srovnávat nedá.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jak vypadala ordinace v té době?
1: No, proti nynějšímu stavu, jaký to je, tak to se snad ani nedá srovnat. Protože když si vzpomínám, že někteří dentisté, kteří... Ne, to bych musela snad začít od začátku, protože v tom roce 50, kdy jsem nastoupila,
0: ano,
1: tak bylo zrovna sjednocené zdravotnictví. A všichni dentisté, zubní technici i lékaři byli všichni převedeni do zubního střediska, později stomatologického v Uherském Hradišti. Někteří pracovali se šlapačkama. To někteří lidi už ani neví, co to existuje.
0: Co to
1: znamená. To byl takový přístroj, že dole měl takové velké kolo, od toho šla takové lanko.
0: Aha.
1: A muselo se šlapat, aby ošetřující prostě mohl vrtat zub.
0: Čili to pohánělo vrtačku?
1: Ano, šlapalo se a pohánělo to vrtačku.
0: Tak to muselo bolet, když už někdo nestačil šlapat. To si
1: no,
0: představit.
1: Tak za jedno... Tady tito dentisté byli dost postiženi tím, že měli dost jako nohy postižené, nemocné. Mm-hmm. Ale hlavně ti lidi, protože to byly malé obrátky a tím víc to bolelo, než teď, když prostě se... Ne, no, to se nedá srovnat.
0: Dneska je to velký obchod, konec konců naše ústa, naše zuby, to je velká investice i finanční. Jak to bylo spíš tehdy v té době, kdy vy jste pracovala v těch 50. 60. letech?
1: No to bylo, plomby byly jenom amalgamové, to neexistovalo tak, jak teď jsou jako keramické výplně a já nevím, jaké plastové a já nevím co. Tehdy byla jedině amalgam a navíc, pokud se týkalo náhrady, jakékoliv náhrady zubů, tak to taky to, já tomu říkám diluviální léta.
0: A co byl takový majstrštyk v té době pro ty dentisty?
1: Majstrštyk jedině Richmondova korunka.
0: Co to znamenalo?
1: A to znamenalo, že to byla korunka, která měla plášť kolem kořene, který zůstal obroušený v ústech a přesto se udělala tehdy keramická vrstvička bílá, která prostě znázorňovala ten zub. A to, kdo uměl, tak byl potom jednička.
0: Takže vy jste byla jednička, vy jste to dokonce teď naznačila.
1: No, trošku jo, jsem to musela naznačit z toho důvodu, že po vlastně 15 letech práce na pracovišti jsem potom převzala vedení zubní laboratoře.
0: Mm-hmm. Váš takový majstrštyk byla taky písnička Teče voda z Javora. Ta se narodila jak, paní Věro?
1: To taky mě prostě jednou na zkoušce muziky prostě Jaroš mě donesl tady tuto písničku a od té doby prostě byla takovým jako kmenovým repertoárem. A dokonce ji převzal potom i Jura Pavlica. A když neví, když někde jsme a neví, co by mě zařadil, tak teče voda.
0: Z Javora.

0: Věra Domincová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. A už jsme ve chvíli vašeho života, kdy jste přišla do Slováckého kroužku a do Hradišťanu. Vzpomenete si ještě na ten první den, kdy jste vstoupila před Hradišťan a někdo vás někde představoval, jak to bylo?
1: No, tak já nevím, jestli mě někdo jako představoval, protože do Hradišťanu jsem přišla na základě toho, že tanečníkem byl tehdy můj bratr a jeho spolužák Jarin Čech, který už tehdy prostě hrál v Hradišťanu, si vzpomněl na mě z toho důvodu, že se chystalo pásmo svadebních písní a z těch děvčat, které tam byly, tak žádná nedovedla zaspívat tu písničku, kterou on tam chtěl dát. A protože si mě pamatoval, musím to říct, už i z té školky a potom během prostě celého mého jako školního života, že jsem zpívala všude možně, tak si vzpomněla, poručil bratrovi, aby mě dovedl. No a tak jsem přišla do souboru, no úplně jako Benjamínek, protože to tam byli všechno starší lidi už většinou, protože Hradišťan vlastně vznikl jako z Hradišťského slováckého kroužku, Slovácký kroužek Staré město, Mařatice a nějací tanečníci z gymnázia a z obchodní školy. Čili to bylo prostě opravdu, jak by se to dalo říct?
0: Setkání široko daleko.
1: Ano, široko daleko. Takže já jsem tam přišla prostě úplně takový, jako
0: a teď vám řekli,
1: malý ptáček.
0: Zaspívej, ne?
1: No tak prostě to mě pozvali oni ale do muziky a Jarin prostě mě jako řekl, že bych chtěla bych zaspívat, mě to zahráli a díky bohu já se vždycky dost rychle učila písničky, takže myslím, že po páru zkouškách už potom mě vzali opravdu jako členku souboru, i když jsem byla vlastně původně pozvaná jenom tady na to svadební pásmo.
0: V čem jste byla výjimečná, paní Věro?
1: Já nevím.
0: No tak hlas třeba, jaký jste měla rozsah, nebo jaký máte rozsah?
1: No, rozsah jsem moc velký neměla, ale většinou jsem zpívala písničky molového zabarvení a protože vždycky potom chtěli někde, aby prostě zaspívala sem nějakou svižnější písničku, tak mě Jaroš našel nějaké čardáše, takže jsem zpívala někdy aj nějaké čardáše. Až si myslím, že se to teda už ani moc na mě nehodilo.
0: Nebylo to těžké přece jenom v té kapele? V Hradišťanu to byli většinou muži, že jo? Měla jste to těžké v té komunikaci s nimi, nebo jak
1: no,
0: to bylo?
1: Právě proto, že když jsem přišla do toho zubního oddělení, tak tam byli sami muži a starší muži taky.
0: Tak jste byla zvyklá.
1: Takže za ty dva roky, protože jsem do souboru přišla v roku 52, tak přece jenom jsem už trošku na ty mužské si zvykla a muzikanti jako takoví jsou stejně, to je úplně kategorie sama pro sebe. To, ať byli mladí nebo staří, tak prostě muzikant je něco. Nechtěla bych to přirovnat, jako se říkalo, jsem horník a kdo je víc. Takže asi něco takového, jsem muzikant a
0: prosím
1: kdo
0: vás,
1: je víc.
0: Prosím vás, jaký byl stav chrupu v Hradišťanu v těch letech, když jste tam přišla?
1: Chrupu?
0: Tak byla jste zubní laborantka, tak byste to mohla poznat.
1: No, když jsem tam přišla, tak to nevím, to si nepamatuju. Ale pamatuju si později, kdy jeden z muzikantů už byl na tom tak, že všechny možné vyšetření mu dělali v nemocnici a musím to říct doslova, byl položit ho jenom do rakve. Tak špatně teda vypadal. Někoho konečně napadlo, aby ho poslal na prohlídku k nám. A když prostě sedl na křeslo a otevřel ústa, Sami Radix.
0: Co to znamená?
1: Nechané kořene zubu, jenom prostě korunka zubu pryč a kořen zůstal, to tam zahnívalo, čili on by umřel na celkovou sepsi, čili otravu.
0: Tak jste mu vlastně zachránili?
1: My jsme mu zachránili život. Takže si myslím, že tak jak spousta třeba lékařů, nevím teď, ale dřív nějak zubní lékaři byli tak trošinku jako méně hodnocení, bych řekla, tak si myslím, že to nebylo správné, protože opravdu v nynější době nevím, nedovedu to posoudit, jak jsou vzhledem k ostatním profesím lékařským, jak jsou prostě na tom.
0: Z jedné strany potoka. Krátká písnička, trvá minutu a tři čtvrtě.
1: To jsme natáčeli první LPčko a já nevím, tuto písničku asi donesl do souboru Jarinček právě. A je to ale opravdu taková typická dolňácká písnička, ale nevím, jestli z nějakého sborníku to našel, nebo z čeho, nevím, to nevím. No a ani nevím, koho to napadlo, že bych ji měla na tu první desku zaspívat. Zaspívala jsem, myslím, první sloku a jenom se ozvalo, ano, bereme to, tak na ostro. Tak jsem to zaspívala. A řekli, ano, je to dobrý. Já říkám, ne, já to zaspívám ještě lepší. Ne, je to prostě tohle a tak.
0: A bylo.
1: A bylo, ale bohužel právě protože byla tak hrozně krátká, tak v repertoáru nikdy nebyla, protože vymyslet třeba další sloky, jak se k tomuto ani nehodili, k této písni. A tak, jak se stalo třeba příštích nějakých, kde mě Jura řekl, vymyslí si třetí sloku. No tak jsem si vymyslela, ale tak této písničce to nešlo.
2: Z jedné

0: Věra Domincová, zpěvačka, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Jestli dovolíte, na chviličku zase od toho zpěvu odběhneme. Vy jste byla vynikající sportovkyní. Vy jste veslovala, hrála jste volejbal a v házené jste chytala v bráně. Vy jste vysoké postavy. Co z těch sportů pro vás bylo nejcennější nebo nejvíc vás přitahovalo?
1: No, nejvíc mě přitahovalo to veslování. Mm-hmm. Ale naopak proto, že v důsledku náročných tréninků jsem byla svalovec, tak jsem toho potom nechala. Nedá se říct, že bych byla vynikající, to ne v žádném případě. Volejbal jsem hrála, jak jste řekl správně, kvůli tomu, že jsem byla vysoká. Bráně házené taky z toho důvodu. A ještě vám řeknu, že v tu dobu v Hradišti delší dobu pobývala Dana Ingrová, později Zátopková.
0: Tak jste se potkali.
1: No, ona mě totiž učila. A já si ji dodnes pamatuju, jak ona vždycky tak malinko přešlapovala v té bráně a prostě říká, musíš být pořád ve střehu. A to. Takže
0: jaká
1: to si
0: byla?
1: Dana? Mm-hmm. Ohromná. Ohromná. na to se vzpomíná velice dobře.
0: A potkala jste tam někdy Emila? Nebo to bylo ještě v době než
1: Emila jsem potkala, ale úplně za jiných okolností. Autobusy do Buchlovic a myslím, že vůbec do okolí Hradiště jezdili od bývalé pošty. Naraz se tam objevil Emil a ptá se, kdy jede autobus do Buchlovic. A řekli mu za půl hodiny. On se otočil, řekl, to já už tam budu.
0: A vydal se po svých. Jo?
1: Ano.
0: Já jsem měl velké štěstí před mnohými lety, že jsem točil pro Český rozhlas trilogii dramatickou o bitvě u Slavkova. A tehdy jsme používali hudbu kombinovanou. Jedna část byly moje improvizace na cymbál. To jsem velice potěšil Slávka Jakubíčka, ten když potom viděl ten svůj cymbál, co musel vydržet při mých improvizacích, tak mu to bylo poněkud líto. A druhá část hudby byla z CDčka, Byla vojna u Slavkova s Hradišťanem, už s Jiřím Pavlicou. A mimo jiné jsme tam hráli krásnou píseň Moravo, Moravo a teď mám velkou čest a potěšení, že vy to zpíváte.
1: Tak to jsem ráda, že máte to potěšení z mé písničky.
0: To bylo vlastně tematické CDčko písní, které se v té době zpívávaly a některé i umělé, tak teď si dáme Moravo, Moravo.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Věra Domincová, zpěvačka, a vracíme se zpět k vaší hlavní kariéře, tedy zpívání s Hradišťanem. Za minulého režimu bylo jistým štěstím být členem takového souboru, protože to byla jedna z mála možností, jak se dostat do zahraničí. Hradišťan nebyl výjimkou. Kam jste poprvé vyrazila, paní Věro?
1: Poprvé jsem vyrazila hned v tom roce 52 do Rakouska a vím, že to bylo vystoupení ve Wiedenhofstadtu. Zajímavé nebo takové nejvíc, co si pamatuju, bylo to, že tam bylo spousta našich krajanů tehdy. A když jsme zpívali prostě ty naše typické, tak všichni tam slzeli a bylo to ohromně dojemné.
0: Jak jste se cítili na druhé straně té hranice? Přece jenom bylo to v poměrně složité době. Řada lidí se pokoušela dostat přes hranice a nedopadlo to pro ně dobře.
1: Bylo to zcela zvláštní, tady ten pocit, když jsme zajeli, horší to bylo, když jsme se vraceli.
0: Měla jste někdy pocit, že byste třeba zůstala v tom Rakousku?
1: No, v Rakousku ani ne. To se dostavilo až později. Až později. V tom Rakousku, tak to jsem měla 17 roku, takže to jako to ani ne.
0: A když jste později už jako dospělejší byla venku, tak jste o tom přemýšlela?
1: No, těžko říct. To už jsem měla syna. A třeba, když jsme byli ve Francii a tam někteří z těch nadšených našich jako posluchačů mě říkali, je ten váš hlas za to, kdybyste tady zůstala, vy byste tak z toho mohla vytěžit, kdybyste byla bohatá, kde si, co si, ale ne, já mám pocit, že mám takové hluboké kořeny v Hradišti, že i když teď mám manžela Brňáka, a měla bych možnost se přestěhovat sem, a to ne, Hradiště je moje.
0: To budete vědět, jaký je rozdíl mezi Hradišťákem a Brňákem. Mě to můžete říct, já jsem z Vysočiny.
1: Ne, to se ani neodvažuju, ne.
0: Krásná písnička je před námi, Okolo Hradišťa, co k ní?
1: Okolo Hradišťa, to je taková moje skoro hymna. A to, když poprvní na nějakém, už si to nepamatuju, na některém zahraničním festivalu folklorním, jsem byla vybídnuta, abych prostě zaspívala Okolo Hradiště, protože to je typické, že pro Dolňácko a pro moje rodné město. Tak jsem si říkala, to bude asi velice špatné, protože melodie celkem jednoduchá, slovům nerozumí, a teď, když přede mnou tam zpívala Španělka nějaká a Italka, já nevím, co říkám, tak to bude průšvih. Ale naopak prostě dokonce jsem někde, a myslím, že to bylo v Dijonu, tam jsem dokonce zahajovala tady ten festival. Tak to bylo pro mě prostě něco úžasného. A ještě bych chtěla dodat to, že nejenom teda to Okolo Hradiště, ale kdekoliv jsme byli v zahraničí, třeba v Tunisu, kultura naprosto jiná, Řecko, taky úplně něco jiného. Vždycky jsme měli obavy, jak budeme působit a jak se budeme líbit, jak bude reagovat to obecenstvo. A dodnes prostě si vždycky říkám, musí být v tom našem něco úžasného, protože všude, kde jsme byli, jsme vždycky měli úspěch a většinou jsme třeba vystupovali jako na závěr, což znamená, že jsme byli hodnoceni asi jako nejlepší.
0: Na co jste úžasné kariéry nikdy nezapomenete? Co se vám tak vybavuje pořád dokola, situace, příběh?
1: Já nevím, jak to přesně myslíte tady toto, protože jestli to, jak to obecenstvo reagovalo na moje vystoupení, nebo to, jaký jsem měla pocit z toho právě, jak vůbec ten náš folklor moravský je hodnocený, protože vždycky jsem říkala, naše obecenstvo je ve Francii, potom jsem říkala, že je i v Řecku, protože to jsem vykročila na jeviště a už byl potlesk a to si musím vzpomnět na to Řecko, přece jenom. Tam jsme vystupovali s pásmem Vojna, s kterou jsme vyhráli, mám dojem, že ten rok nebo rok předtím, celostátní soutěž v Košicích. A když jsme s tím jako chtěli jet do toho Řecka, tak prostě všichni říkali, to není ani možné, to, tomu lidi tam nebudou rozumět. No a já tam zpívám píseň o Slavkově, při které tančí jako šohají a se šablama prostě se sekají a to. Když skončím, tak odcházím šikmo přes jeviště, odcházím pryč. Jenomže, když jsme se vrátili do Aten po druhé, tak to byla vysoká konstrukce kovová a já teď přijdu do toho rohu a zjistím, že tam nic není a že já po té konstrukci budu muset zešplhat dolů.
0: No potěš.
1: V tom kroji a v čižmách.
0: Jak to dopadlo?
1: Dobře.
0: Jo, zvládla jste to. Taky jste byla sportovkyně, že?

0: Paní Věro Domincová, my se už blížíme ke konci, ale musím vzpomenout jednu věc, která mě potěšila, když jsem se díval na váš život, který mám tady ve stručnosti před sebou na papíru. Jste zpívala taky na svatebních obřadech.
1: Ano, spoustu let.
0: A to je docela těžká disciplína, ne?
1: Ale mě to něco přinášelo. Těžko říct, co. Když jsem matrikářkám řekla, aby mě našli odkdy, aby mě řekli, kolik let, tak jenom tak zhruba to odhadli, ale to je jedno. Víte, co mě na tom nejvíc bavilo? Já jsem zpívala nahoře, prostě nad tou obřadní místností, tam bylo taky harmonium a to. A já vždycky jsem se rozhodovala, až když už jsem viděla skladbu těch lidí, jak tam přišli na ten obřad, co budu zpívat. Pokud si neurčili sami, byli také...
0: Čili písničku na přání. Jako.
1: Byly také rodiny, které třeba přišly, řekly, my chceme, abyste nám zaspívala to a to, nebo ono. Ale toto mě nejvíc bavilo, když prostě jako jsem si mohla zvolit podle skladby. Nejvíc mě vadilo, když třeba nebyli rodiče přítomní na té svatbě, tak to už jsem cítila, že tam není něco v pořádku. A to jsem měla veliký problém potom najít něco vhodného, co jim budu zpívat.
0: Vy jste byla vždycky citlivý člověk, neměla jste někdy pocit u té svatby, že se vám, že nedospíváte, že se vám chce smát třeba?
1: Ne, ne.
0: Ne, ne, to ne.
1: To mě se smát
0: se
1: nechtělo. To mě se smát nechtělo, ale jednu příhodu vám řeknu. To tehdy řídil svatby, nevím, on byl zástupce, myslím, vedoucího, bože, jak bych to řekla, ne?
0: Místo starosta nebo něco?
1: Ne, ne, ne, ne. Voják. Jak se...
0: Zástupce velitele.
1: Ano, tak, zástupce velitele a měl, protože byl členem taky městské rady, tak měl na starosti, to oni se střídali, měl na starosti svatební obřady. A tehdy tam přednášel člen Slováckého divadla báseň nějakou, která zněla jako ty máš rty jako třešně, chtěla bych je políbit. Ty máš rty jako zralé jahody. A nevěsta se začala smát. A tento pan Šácha, musím to říct to jméno, přerušil jako obřad a řekl, slečno nevěsto, jestli se neuklidníte, přeruším obřad.
0: Co na to, svatebčané?
1: Svatebčané samozřejmě byli vzrušení, ale slečna nevěsta se uklidnila a bylo.
0: Dokončili jste to.
1: Ano, vzal to povojensky a to se mně právě líbilo.
0: Prožila jste krásný život, co vám dal, případně vzal váš život s písničkou?
1: Život s písničkou mě dal poznání spoustu lidí, dobrých, někdy i méně dobrých, ale hlavně to, že člověk mohl si vybrat, koho z těchto lidí bude mít jako přítele. Musím vzpomnět taky jednu osobnost, když jste se mě ptal, jak, s jakýma osobnostma jsem se setkala, tak dost významnou osobností byl redaktor Mladého světa Josef Velek, který bohužel, musím to říct, je to dnes 25 let, co zahynul. Další osobnost, s kterou jsem se setkávala, myslím dvakrát, třikrát za život, tak byl Jarek Nohavica. Musím to říct, tomu jsem se dost líbila. S Žežalmanem jsme se několikrát setkali. Dokonce s Dobešem Pavlem jsme měli vystoupení nějaké na Ostravsku. Taky Babi Daněk byl u nás pozvaný v Hradišti. Takže spoustu lidí.
0: Ptát se vás, jestli jste šťastná, to je nosení dříví do lesa, ne?
1: Štěstí je krásná věc.
0: Prachy si za něho nekoupíš.
1: No, ale je to prostě takový pojem, který třeba se objeví naraz. Je to nádherný pocit, ale uletí jako motýlek a je pryč.
0: Věra Domincová, zpěvačka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu a tě vám hezky v životě, paní Věro.
1: To vám moc děkuju. Snad bude. Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhlasové mikrofony už jsou připraveny,
1: aby přenášely slova dalšího meteoru.
0: Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.

0: putování po jeskyních.
1: Dnes do jeskyně výpustek.
0: Zemětřesení v taxonomii rostlin.
1: Odkud a kdy přišli do Ameriky indiáni.
0: Výstraha před povodněmi.
1: Jedovaté houby.

0: jaké dnes začneme meteor v jeskyni. A ne, bleda jaké.
1: V protektorátní továrně druhé světové války a utajovaném bunkru studené války.
0: Jeskyně se jmenuje Výpustek. Je součástí Moravského krasu v místě mezi Brnem a Blanskem. Petra tradičně posílám do jeskyně a ve studiu už vítám našeho stálého hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa doktora Jaroslava Hromase, který bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
1: S celou skupinou návštěvníků čekáme, co se dozvíme o netradiční jeskyni Výpustek. Ta patří mezi jeskyně, které člověk využíval už hodně dávno a je to vidět hned na začátku prohlídky.
2: Lidi začali využívat Výpustek od mladšího paleolitu. Víte, že paleolit, neboli starší doba kamena, je obrovské časové rozpětí vývoje člověka, kdy člověk byl lovec, používal kostěné a kamenné nástroje, ale v tom mladším paleolitu už měl ty nástroje vyspělé a používal už i luk a šíp. Byly tady nalezeny nějaké pozůstatky pobytu těch lidí v té kultuře, která tady byla před 14 000 lety, se říká Magdalénie. Lovci sobů a koní, když končila poslední doba ledová. V neolitu neboli v mladší době kamenné lidi ve Výpustku nebydleli. Byli to první zemědělci, bydleli venku v takzvaných dlouhých domech, ale do Výpustku čas od času docházeli a pořádali tady takové rituální obřady. Byla tady nalezena taky slovanská keramika z 5. až 7. století našeho letopočtu.
0: Podobné využívání jeskyně je běžné, nebo je v tom Výpustek výjimečný?
3: Výpustek je opravdu výjimečný a také jej to velmi poznamenalo. Ale to se týká spíše 19. a 20. století. Lidé doby kamenné, kteří žili v Moravském krasu, tak ti zde osidlovali, anebo alespoň navštěvovali prakticky všechny jeskyně, jejichž portály byly dostatečně prostorné a dostatečně vysoké. Není však z Moravského krasu známo, že by tak jako v některých jeskyních Francie nebo Španělska lidé tehdy pronikali hlouběji do složitějších jeskyních systémů.
1: Na návštěvníky, kteří si o jeskyni nezjistili dopředu nic, čeká velké překvapení. Armáda.
2: Tady se ve 20. století vystřídali celkem 3 armády. Předválečná československá armáda si tady zřídila muniční sklad. V 39. jak přišli Němci, tak první věc, kterou udělali, bylo, že si tu munici odváželi. Začátkem 40. let Němcům dělali spojenecké nálety čím dál větší problémy, protože narušovali výrobu v těch továrnách na povrchu. V roce 1943 už spojenecké letectvo mělo ve vzduchu převahu. Němci nedokázali tu výrobu na povrchu uhájit a začali ji stěhovat do podzemí. Mezi jinými jeskyněmi, které k tomu byly vybrány, byl taky Výpustek. Do léta 1944 už byla podzemní továrna do značné míry připravena. A v srpnu 1944 došlo k těžkému bombardování továrny na okraji Brna pod Stránskou skálou, kde je teď výrobce traktorů Zetor. Němci po náletu tuto továrnu neopravovali a část její produkce začali hned v následujícím měsíci v září 1944 vyrábět v té připravené podzemní továrny hned tady. Tady bylo dvakrát 600 lidí ve 2 12-hodinových směnách. Výroba tady trvala 9 měsíců, až v dubnu 1945 se přiblížila fronta. Němci nestačili tu podzemní továrnu evakuovat a aby se nestala válečnou kořistí Rudé armády, tak ji zničili trhavinami. Takže tady byla v podzemí série výbuchů a potom tady několik dní zuřil požár.
3: Ona, ta devastace jeskyně, začala už o něco dříve. Ještě za Rakousko-Uherska byla jeskyně vytipována mezi jeskyněmi, jejíž hlinité výplně obsahovaly tak velké množství rozkládajících se kosterních zbytků pravěkých obratlovců a netopířího guana, že jsou kvalitními fosfátovými hlínami, tedy kvalitním hnojivem. Takže o něco později, od roku 1920, byly z jeskyní vytěženy stovky kubíků těchto hlin a v hlavních prostorách až do hloubky 6 metrů. Ale k té největší devastaci došlo, až když byly jeskyně upravovány pro protektorátní podzemní továrnu. Tehdy byly velké části stropních výběžků a kulisy skalní byly odstřeleny, stropy byly zarovnávány, postranní chodby zasypány, zazděny a všechny propasti byly také zasypány.
1: A to nebylo všechno. Když už jednou armáda něco má, tak to jen tak nepustí. Jsme v utajovaném krytu.
2: To bylo období studené války a jak sílilo mezinárodní napětí, bylo rozhodnuto, že armáda musí být připravena i na možnost, že by vypukla třetí světová válka. To už byla raketová éra, počítalo se s tím, že by byla válka zahájena raketovým útokem, kde by rakety nesly hlavice buď to nukleární, nebo chemické, nebo biologické. Takže v počátcích takové války by v každém případě byl venkovní prostor za mořem. A i v těch podmínkách musela být armáda schopná bojovat. Proto potřebovala fungující velení. A proto tady byl od toho roku 1961 budován velitelský objekt. Bylo to záložní vojenské velitelství, odkud by bylo možné řídit operace skupiny armád na území skoro celé Moravy. Je to objekt 200 metrů dlouhý, takový bunkr zabudovaný do upravené hlavní chodby a byl určen pro 250 lidí, kteří by tady byli za války. Celý areál byl uspořádán tak, aby třeba na snímku ze špionážní družice vypadal jako rekreační zařízení. Takže tady byl tenisový kurt na oklamání nepřítele a tady dokonce pískoviště jakoby pro děti. Celý výpustek, celý ten areál byl oplocen, byl hlídán a měl statut přísně tajný zvláštní důležitosti. Takhle to trvalo 40 roků.
0: Dokdy patřil výpustek armádě, pane doktore? A jak se nakonec dostal pod správu jeskyní České republiky?
3: Účel výpustku byl dokonale utajován až do sametové revoluce. Pamatuju si, že mezi lid byla vypuštěná zpráva, že je tam celkem nevinný sklad vojenského zdravotnického materiálu. Teprve po rozpuštění Varšavské smlouvy byl objekt, jako mnoho dalších vojenských objektů, odtajněn, ztratil na významu a armáda jej po několik roků ještě udržovala pouze v civilním režimu. My jsme ji převzali z rozhodnutí ministra životního prostředí Libora Ambrozka v roce 2006, a to proto, že se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a na území přírodní rezervace. Celý areál potom prošel dosti náročnou očistou a museli jsme také likvidovat velkou část pomocných vojenských objektů, které tam byly.
1: Armáda naštěstí neobývala úplně celou jeskyni. Přešli jsme do části, kde dýchá historie. Například medvědů. Jsme v medvědí síni.
2: Kurina odpovídá mládětí ve stáří asi 8 roků. Jeskyní medvědi se dožívali okolo 25 roků. V dospělosti samci byli větší než samice a někteří jedinci dosahovali výšky až 2,5 metru a délky až 3 metry. A i když to bylo tak mohutné zvíře, tak on nebyl tak nebezpečný, jak vypadal. Ty drápy se moc nehodily na zabíjení zvířat a používal je hlavně na hrabání v té jeskyní hlíně. On byl totiž z velké části vegetarián, ale na rozdíl od našich dnešních vegetariánů byl rozumnější a věděl, že potřebuje i živočišné bílkoviny, takže k té rostlinné stravě požíral i malá zvířata. Ještě stojí za zmínku, že obdivuhodné výkony podávaly medvědice. Zjistilo se, že zalézali stovky metrů hluboko do jeskyně od vchodu. V některé jeskyni byly nalezeny poškrábané stěny od jejich drápů v hloubce kilometr od vchodu. Když si představíte, že se pohybovali v absolutní tmě po tom nebezpečném jeskyním dně plném srázu a propastí. Tam si v nějakém skalním výklenku vyhrabávali mělké jamky, ve kterých trávili ten zimní spánek neboli hibernaci a taky tam rodili mláďata. Předpokládá se, že tento obdivuhodný výkon podávali proto, aby uchránili svoje mláďata před sežráním od šelem. V té době pro ně nejnebezpečnější byly jeskyní hyeny. Jeskyní hyena byla o něco větší než ta současná, která žije na jihu Afriky. V kohoutku měla 90 cm a vážila asi metrák. Kromě toho, když čtete třeba, co bylo potravou jeskyních lvů, tak sobí a mláďata jeskyních medvědů. Takže jeskyní medvěd to neměl lehké. A navíc ještě se zjistilo, že trpěl artrozou kloubů.
0: Pomáhají jeskyně a třeba i konkrétně výpustek hodně při studiu chování a

0: Mohl bych jmenovat další a další. Pro badatele mají mnohem větší význam kosti drobnějších obratlovců, převážně hlodavců nebo netopírů nebo i ulity měkýšů, protože to jsou kosti, to jsou druhy, které se poměrně rychle měnily a které nám ukazují, jaký byl vývoj přírody na povrchu, jaké bylo rostlinstvo, jaká byla vlhkost a tak dále a tak dále. Bylo by to na dlouhou přednášku, můžeme to uzavřít konstatováním, že jeskyně jsou mimořádně významnými konzervami dokladů o naší minulosti.
1: Procházíme dál místy, kde už činnost člověka příliš patrná není.
2: Tento prostor se nazývá Škrapový dolmek. Já jsem říkal, že jeskyně vznikaly vodní erozí a korozí a že koroze se myslí rozpouštění vápence. Toto je takový zřetelný projev rozpouštění vápence. Tady tomuto se říká škrapové pole obecně v jeskyni. A takové ty zahloubené linie, to jsou rozpustnější vrstvičky vápence, které potom v přítomnosti vody způsobily to, že se takhle zahloubily proti tomu povrchu té stěny. V některých jeskyních to zahloubení je mnohem výraznější ještě než tady. Čili to jsou škrapy, které vznikly sice přítomností vody, ale ne erozí, ale právě tím rozpouštěním.
3: Jak ty škrapy vznikají, pan Hromasi?
0: Vápencová hornina není zcela homogenní, je protkána žilkami českého kalcitu, jsou tam polohy tvrdšího, odolnějšího vápence, jsou tam četné puklinky, vrstevní spáry, takže koroze, rozpouštění toho vápence probíhá nestejnoměrně, no a výsledkem jsou škrapy, jakési rozhlodané kameny, ať už leží na povrchu v krasu, anebo ať už tvoří skalní stěny v jeskyni.
1: Přesouváme se do části, která je opět značně upravena člověkem.
2: Teď se tomu říká transportní vstup. Ona ho prorazila jako větrací tunel, takže tady jsou takové betonové bloky, na kterých stál výkonný ventilátor. Ten tunel měl menší profil než teď a za války byl používaný tak, že přes něho vyváželi strusku z kotelny, do které mi za chvilku přijdem. Až do roku 1986 ta armáda využívala ty vnitřní jeskyní prostory minimálně a to všechno ostatní bylo pořád zaplněno tou sutí z té zničené podzemní továrny. V tom roce 1986 oni prohloubili podlahu, vybetonovali ji, zvětšili ten profil na tuto velikost a to proto, aby tady projela naložená Tatra. V tom roce 86 odtud vyvezli přes 80 plně naložených Tater. A od té doby je to teda transportní vstup. A chtěl bych říct, že slouží svému účelu doteď. Tím, že tady máme betonovou podlahu a že tady máme ten velký profil toho vjezdu, tak pokud se tady koná nějaká akce, která má velké materiální vybavení, tady třeba koncertoval Hradišťan, měli velké pódium, ohřívací stany z infrazářičí, suché záchody, občerstvení, to všechno naváželi v nákladňákách a nám se tady proháněli nákladňáky přímo v jeskyni. A mimo jiné jsem tady zažil třeba koncert houslistky, která seděla tam na té skalní lavici, z magnetofonu si pouštěla orchestr a tady v těchto prostorách se to nádherně rozléhalo. Bohužel za 4 hodiny ji nabohl smyčet, co bylo po koncertu.
0: Snad jen poznámku pro případného kritika. Část jeskyně, o které právě byla řeč, je výsledkem celé té dlouhodobé devastace a dnes už je to jen holá, rozlehlá prostora, které její současné využívání nemůže ublížit.
1: Přicházíme do míst, kde je expozice využívání jeskyně člověkem před 1000 let. Tomuto tématu se věnoval už Jindřich Vankl, velký průzkumník jeskyně.
2: Doktor Vankl si všiml, že pod vrstvou podlahového sintru vidí vrstvu uhlíku. Nechal ten sintr vylámat a objevilo se spousta pozůstatků ohnišť. V těch ohništích byly různé materiální obětiny, jako třeba kosti zdobené rytinami. Zajímavá taková obětina jsou tady ty lastury, hlemíždí ulity, k tomu taky kloubní jámky z těch koster medvědích a rukou uhnětené malinké hliněné misky.

0: misky. V tom všem doktor Wankl poznal slzní misky, takže to je taková zajímavost, že oni jako obětiny do těch ohňů vkládali i svoje slzy. Zamýšlel se nad tím, proč byl výpustek vybran za svatyni. Výpustek byl odedávna takový rozlehlý, tajuplný, nikdo nevěděl, kam až to vede a bylo tady plno propastí, takže doktor Wankl asi správně předpokládal, že výpustek byl v tom neolitu považován za vstup do podsvětí. A protože v podsvětí sídlila božstva, která po smrti trápila duše zemřelých, tak možná na jejich usmíření, možná na ustění památky těch zesnulých se u vstupu do podsvětí konaly tady ty rituální obřady.
1: Existují přesvědčivé důkazy o tehdejších rituálech v jeskyni?
2: Popravdě řečeno, nemohu to potvrdit. Je to totiž interpretace nálezů z výzkumu Jindřicha Wankla z konce 19. století, které se stále tradují. Jejich revizí se v současnosti zabývají archeologové Moravského zemského muzea v Brně, no a my čekáme na jejich nové poznatky.
3: A přeci jen jeskyní výzdoba.
0: Tady si můžete všimnout jeskyního stropu. On je posetý takovýma skvrnkama, které na tom vytvořili vzor, který trošku připomíná geparda. Tomu se říká gepardí kůže. V tomto případě ten strop je posetý vlastně pokrytý sazemi, které vlivem té jeskyní vlhkosti se vysrážely do takových skvrnek. A máme tady další takovou drobnost a to jsou ty brčka. Brčko je tenký dutý stalaktit. Naše brčka jsou kratší, než můžete vidět v jiných jeskyních, ale jsou dvoubarevná. Na některých je to vidět zřetelně. Ta horní část je tmavá a to je pozůstatek toho požáru v dubnu 45. Tak podle té bílé části si můžete udělat představu, jakou rychlostí narůstají všechny ty útvary v jeskyni. Některé brčko tady má délku bílé části dlouhou 7 cm, tak takové brčko rostlo přibližně rychlostí 1 cm za desetiletí.
1: Pokud bude zajištěn přísun vody do jeskyně, užijí si tedy krápníkové výzdoby i naši potomci. No, musím říct, že jeskyně Výpustek má opravdu velmi pohnutou historii.
2: No a právě pohnutá historie Výpustku nás inspirovala k vytvoření nové moderní expozice v přilehlé kasárenské budově, kterou v těchto dnech otevíráme pod názvem Jeskyně a člověk. Tady představujeme v kostce celý dlouhý vývoj vzniku jeskyní a jejich využívání člověkem, ať už k dobrému nebo k zlému.
1: Touto pozvánkou končí naše prohlídka jeskyně Výpustek.
3: Můžete ji vidět na vlastní oči. Ji i dalších 13 zpřístupněných jeskyní. Jak víte, přesně to je úkol naší letní soutěže, ve které máte stále příležitost se zúčastnit a také velkou šanci vyhrát.
1: Navštivte co nejvíce našich jeskyní, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
3: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
1: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
3: Někteří posluchači to nevydrželi a posílají nám vstupenky průběžně. To samozřejmě nevadí. Jeden posluchač dokonce zvládl návštěvu 7 jeskyní během 5 dní.
1: Na rychlosti ale nezáleží, jen na počtu. Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
3: Má bohatou krápníkovou výzdobu, není a nebude přístupná na veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
1: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
3: přejeme hodně zážitků z jeskyní a těšíme se na vaše přihlášky do soutěže, tedy o razítkované vstupenky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: V Meteoru se věnujeme tomu, co jsme se učili ve škole, a už to není pravda.
2: Seriál kolegyně Terezy Burianové nás dnes zavede do světa rostlin. Schválně, jak si to pamatujete vy, posluchači Meteoru?
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Tam zdá se zvěst, že vám nehlásí.
5: Ticho a sednou.
6: Učebnice botaniky tradičně začínají vývojovým stromem, který připomíná pavouka s pořádně dlouhýma a členitýma nohama. Říše rostlin se podle něj dělí na dvě podříše. Rostliny nižší a vyšší. Do těch vyšších patří vedle kapradin, přesliček, plavuní, mechorostů a jehličnanů především rostliny krytosemenné. A ty se dále dělí na dvě třídy. Rostliny jednoděložné a dvouděložné. Učebnice biologie pro druhý ročník gymnázií z roku 1985 o nich píše.
7: Pro pochopení nejdůležitějších znaků, jimiž se od sebe obě třídy odlišují, potřebujeme naklíčená semena některého druhu fazolu a obilky kukuřice seté. Za prvé, fazol, příklad dvouděložné rostliny, má v zárodku dvě vstřícné dělohy. Kukuřice setá, příklad jednoděložné rostliny, má v zárodku jedinou dělohu. Za druhé, u dvouděložných rostlin vyroste z kořínku primární kořen, který zůstává zachován. U jednoděložných rostlin se růst primárního kořene zastaví a jeho funkci přejímají kořeny náhradní.
6: Následuje výčet dalších znaků, podle kterých lze snadno jednoděložné a dvouděložné rozeznat. Třeba to, že stonky dvouděložných, na rozdíl od jednoděložných, druhotně tloustnou a cévní svazky nemají roztroušené, ale uspořádané do kruhu. Jednoděložné naproti tomu poznáme podle listů se souběžnou žilnatinou nebo podle počtu květních částí, které jsou tři nebo násobky tří. Podle tohoto návodu se daly rostliny jedno- a dvouděložné snadno rozpoznat pouhým okem, tedy přesněji řečeno okem zkušeného botanika, ale pořád ještě bez mikroskopu a sekvenátoru. Zemětřesení do tohoto systému ale přinesla studie z počátku 90. let, kterou přibližuje docent Lubomír Hrouda, vyučující na přírodovědecké i pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
8: Ten velký třesk pro ty rostliny nastal v roce 1993. Tehdy vyšla první práce v americkém časopise, kde se jmenuje Annals of Missouri Botanical Garden. Na ní se podílelo asi 50 různých autorů. A tam osekvenovali, pamatuju si to podivné číslo, 499 krytosemenných rostlin a vytvořili první vlastně v úzovkách molekulární strom té příbuznosti. 499 rostlin je samozřejmě směšně málo, ale přesto je třeba říci, že od té doby se ten základní strom změnil jenom málo, ten molekulární.
6: A cože se tehdy vlastně stalo? Rostliny se do té doby třídily podle znaků morfologických, které jsou patrné na jiné než molekulární úrovni, tedy třeba podle počtu děloh nebo rozvětvení žilnatiny. Genomika ale do systému vnesla i znaky molekulární a odhalila, že ne všechny podskupiny v rostlinné taxonomii jsou takzvaně monofyletické.
8: Ty taxony, že to znamená čeleď, řády, cokoliv si vybereme, musí být takzvaně monofyletické, to znamená, musí celá ta čeleď pocházet ze společného předka. A ono se ukázalo, že ty dvouděložné a jednoděložné nejsou v podstatě sesterskými skupinami. Že jednoděložné, ty to mají jednoduché, ty jsou neustále prokazatelně monofyletickou skupinou, akorát ta základní vidlička není někde na tom začátku, aby byly na jedné straně jednoděložné a na druhé straně dvouděložné, ale je někde v první třetině, řekněme, toho stromu. To nám v podstatě rozseklo ty klasické dvouděložné na takzvané pravé dvouděložné, ty názvy jsou v podstatě neformální, kam patří, řekněme, 85% těch původních dvouděložných. Ty jsou zase monofyletické, takže tyhle ty dvě velké skupiny vlastně nemají žádný problém. A zbylo nám tam nějakých 10-15% čeledí, které jsou na té bázi, kterým se podle toho říká bazální dvouděložné, a které vlastně představují několik jaksi větví.
6: A které rostliny konkrétně patří do takzvaně bazálních dvouděložných a stojí tak vlastně ještě před rozcestníkem, který dříve rozděloval rostliny jednoděložné a dvouděložné?
8: Ta morfologická systematika spoustu těch čeledí stejně kladla na začátek těch dvouděložných. Určitě jsme se učili, že jednou z nejprimitivnějších skupin dvoudělečník jsou šácholanovité, že magnolie. To tam zůstalo, lekninovité jsou tam, to nás podstatě nepřekvapuje. Ale vlastně nejprimitivnější krytosemenou recentní rostlinou je slavný keřík, který se jmenuje Amborla trichopoda, který je endemitom Nové Kaledonie, takže obávám se, že málo kdo z kolegů ho viděl naživo. Pokud je mi známo, on se velmi špatně pěstuje a jediná botanická zahrada, která ho v Evropě má, je zahrada v Bonnu, ale návštěva Amborely v původním areálu je asi trošku drahá. Prostě je to jediný zástupce jediné čeledi, který stojí v tom recentu na té bázi krytosemných rostlin dneska u nás.
6: Nová taxonomie APG, postavená na genomice, je ale o poznání hůře uchopitelná. Sekvenátory chrlí řetězce aminokyselin a co do počtu, je tak molekulárních znaků mnohonásobně víc, než bylo znaků morfologických. Botanici se proto snaží k molekulárním znakům přiřadit jakoby zpětně zase nějaké hmatatelné morfologické charakteristiky, což ale není jen tak.
8: Pravé dvouděložné, jako monofyletická skupina, vlastně se do dneška vedle těch molekulárních znaků našel jediný znak, což je morfologie vnější obalu pilového zrna. Ty pravé dvouděložné mají takzvaný trikolpátní pil, mají tam tři takové rejhy, kterýma ten pil může klíčit. A to se ukázalo jako stoprocentní v úzovkách zase morfologický znak. Takže to je krásné zjištění, ale takzvané pro školu, pisárnu a dům, málo kdo má doma mikroskop, půjde si dát pod něj pilové zrno a studovat. My s tím můžeme nesouhlasit, my proti tomu můžeme protestovat, ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme udělat.
1: Jsou to ale těžkosti, když do hry vstupuje zcela nový přístup.
2: Analýza genů už způsobila zemětřesení v mnoha oborech, nejenom při třídění rostlin.
1: To je pravda. Třeba v antropologii. DNA člověka, předchůdců člověka, lidí, kteří žili na Zemi před tisíci roky, to je nový způsob výzkumu, který přináší mnoha překvapení.
2: Přesně tak. Víte například, kdy a odkud přišli do Ameriky Indiáni?
1: Nové informace přináší biolog profesor Jaroslav Petr.
9: V podstatě je jasno, kudy přišli první Američané na americký kontinent. Přišli přes Beringy. To byla pevnina, která se objevila mezi nejvýchodnějším cípem Asie a nejzápadnějším cípem Ameriky v oblasti dnešního Beringova průlivu. Ve chvíli, kdy byly ledové doby, spousta vody byla vázaná právě v těch ledových masách, klesla hladina oceánu a tam se vytvořil pevninský most. A po něm migrovala jednak stáda zvěře, protože ta Beringie to nebyla žádná pustina, tam byla vegetace, bylo tam spousta zvířat a v patách těchto stád šel člověk, lovec. A byla spousta teorií o tom, jak se tam vlastně ti lidé dostali. Určitě tedy přišli z Asie, od někud ze Sibiře, ale jestli přišli v jedné vlně, dvou vlnách, více vlnách, jedna teorie dokonce říkala, že ti lidé se na nějakou dobu zastavili na té Beringii, že tam několik tisíciletí vlastně žili a teprve pak se z nějakého důvodu rozhodli, že budou pokračovat dál. Také ty cesty, kterými se ti lidé ubírali, byly asi velmi různorodé, protože předpokládalo se, že ti lidé přišli do Ameriky před 15 tisíci lety a máme sídliště, která jsou stará 14 tisíc let, ale jsou v Jižní Americe. To znamená, ti lidé by museli uhánět velmi rychle. I to se dá vysvětlit, protože pokud ti lidé migrovali při pobřeží Pacifického oceánu a využívali třeba lodi, čluny, tak mohli postupovat poměrně rychle.
1: Byly i odvážnější teorie, že někteří jihoameričtí indiáni pocházejí z Evropy, že přešli přes zamrzlý Atlantik.
2: Jak to tehdy bylo, pomohl odhalit sběr důkazů, dědičných důkazů, DNA dnešních a tehdejších obyvatel Ameriky.
9: Teď se podařilo analyzovat dědičnou informaci jednak žijících indiánů, jak severoamerických, tak středoamerických i jihoamerických, a zároveň to zkombinovat s dědičnou informací pravěkých lidí, kteří v téhleté oblasti žili. Jsou to genomy, které jsou staré, dejme tomu minimálně 6 tisíc roků, některé jsou staré 13 tisíc roků. A tohle všechno, když se to vlastně nacpalo do počítačů a zpracovalo se to speciálními softwary, tak se složilo do zajímavého obrazu. Ukázalo se, že ti první lidé při přišli do Ameriky před 23 tisíci lety. Takže asi podstatně dřív, než bylo těch 15 tisíc let. A že přišli v jedné migrační vlně. V podstatě všechny ty Indiány, které dneska známe, tak všichni jsou potomci té první migrační vlny.
2: Migrační vlna tedy byla jedna, ale před 13 tisíci roky se rozdělila na dvě větve. První část Indiánů osídlila Severní Ameriku a Střední a Jižní Ameriku osídlila druhá větev migrační vlny.
1: A máme jasno. Jenomže tento podrobný výzkum přinesl také jedno velké překvapení.
9: A aby toho nebylo málo, tak se najednou u asi 3 jihoamerických indiánských kmenů objevila dědičná informace, která jako kdyby do té dědičné informace indiánů nepatřila. A začalo se pátrat, kde má tedy něco podobného a ukázalo se, že podobné dědičné znaky známe. Ale známe je od domorodých Austrálců nebo obyvatel Papuí Nové Gvineje. A tohleto vlastně už naznačovaly některé výzkumy, které se zabývaly tvarem lebek jihoamerických indiánů, protože ti lidé, kteří to zkoumali, tak říkali, víte, ty tvary lebek těch jihoamerických indiánů některých kmenů mají některé znaky, které jsou velmi podobné typickým znakům třeba těch australských domorodců. Ale oni, ty tvary těch lebek jsou velmi ošidné. Takže se na ty lebky moc nevsázelo, ale teďka je to potvrzené dědičnou informací a tam už se nějaké vysvětlení najít musí.
2: Té australské dědičné informace, nazvěme ji tak, té tam není mnoho, 1 až 2%.
1: Ale nedá se zapřít. Takže se ptáme, kde se u jihoamerických indiánů vzala DNA z Austrálie?
9: Existuje několik vysvětlení. První je to, že vlastně tahle ta dědičná informace přišla s tou první migrační vlnou z Asie. Že to byli lidé, oni tomu někdy ty věci to označují jako populace Y, protože slovo Ipikuera znamená v jazyce jednoho toho kmene, který ty australské geny má, tak znamená předci, předkové. Takže tahle ta populace Y by mohla být součástí té první migrační vlny a v Asii ze stejné populace výchozí by mohli pocházet ti Austrálci a obyvatelé Papuí Nové Gvineje. To je jedna z teorií. Druhá teorie říká, že tahle ta populace Y se tam dostala až dodatečně, že tam mohla namigrovat přes obyvatele, které známe jako původní obyvatele Aleutských ostrovů. Ale v podstatě nevíme. Takže ledacos se vysvětlilo, ale mnohé se zkomplikovalo a o původu prvních Američanů víme víc, ale jasno zase nemáme.
2: Některé otázky zůstaly nezodpovězeny, ale hlavní závěr nového výzkumu je jednoznačný.
1: Indiáni přišli do Ameriky před 25 tisíci roky v jedné rozsáhlé migrační vlně z Asie.

0: Tedy tohle léto to nám dává zabrat. Teplotní rekordy padají jak přezrálé hrušky za větru. Navíc sucha, červenec byl neuvěřitelně horký a suchý měsíc.
1: Je to tak? Meteorologové měli plné ruce práce s vydáváním výstrah. Teď máme srpen, vše se může obrátit, mohou přijít naopak povodně.
0: Ano. Zrovna nedávno jsem vzpomínala, jak byla Morava pod vodou v roce 1997, nebo Praha v roce 2002, jak jsme se strachovali o Karlův most.
1: Máme to v živé paměti. Povodní je poslední roky na můj vkus nějak moc. Meteorologové se především snaží na ně včas upozorňovat.
0: A to by mě zajímalo, jak taková výstraha vzniká.
1: Zeptáme se meteorologa, našeho spolupracovníka Martina Nováka. Jak se hydrologické výstrahy připravují? Vydává je sám meteorolog?
2: Ano i ne. Zmíněné výstrahy na sucho opravdu vydává meteorolog sám, ale v případě výstrah povodňových se vždycky jedná o spolupráci meteorologů a hydrologů. V tom je právě ohromná výhoda České republiky, protože Český hydrometeorologický ústav má předpovědní pracoviště, kde spolu přímo pracují hydrologové a meteorologové, což je v evropském i světovém měřítku v podstatě poměrně výjimečné.
0: To je zvláštní. Vždyť je to logické. Meteorolog sleduje, zda a jaké typy srážek se blíží, a hydrolog sleduje stavy vodních toků. Jestli tu novou vodu vůbec dokáží pojmout, je to jednoduché.
1: No, já mám pocit, že tak úplně jednoduchá vazba počasí řeky nebude. Martine Nováku, mám pravdu?
2: Opravdu je vazba srážek a vývoje průtoku v řekách o dost složitější. Nezáleží totiž jenom na množství, případně intenzitě srážek, ale také na vlastnostech povodí. Některé rysy povodí řek jsou víceméně neměnné nebo procházejí jenom velmi pomalými změnami. To je třeba plocha povodí, sklony svahů, orientace těch svahů, půdní profil, případně i porost. Důležitým a hodně proměnlivým faktorem je ale takzvaná nasycenost povodí, která je právě při těch hydrologických výstrahách vždycky velmi důležitá. Protože on půdní profil je schopný pojmout jenom nějaké maximální množství vody. Víc vody se prostě do té půdy už nevejde. A zatímco za normálního stavu, když padají srážky, tak část těch srážek se vsákne vlastně do toho půdního profilu a jenom část odtéká po povrchu do potoka nebo řeky, tak v případě úplného nasycení toho půdního profilu veškerá srážková voda už teče potom jenom po povrchu a tím pádem se vlastně zvětšuje to množství vody, které teče přímo do těch toků, ten průběh se zrychluje a je větší pravděpodobnost, že ta srážka už může způsobit výraznější hydrologickou odezvu.
0: Jak zjišťujete aktuální nasycení povodí? Neumím si představit, jak by vypadalo měřidlo, které by to umělo.
2: Nasycení povodí není charakteristikou, kterou bychom uměli přímo měřit. Zjišťuje se poměrně hrubě, a to ze srážkové bilance za uplynulé období. To období je obvykle 30 dnů, s tím, že známe spadlé srážkové úhrny za každý z těch dnů a váha těch denních srážkových úhrnů ve výpočtu potom klesá s jejich dřívějším datem, to znamená s tím, kdy ta srážka spadla v minulosti. Mapa nasycení, která takto vzniká, pak je k dispozici mimo jiné třeba na stránkách hydro.chmi.cz.
0: Ale všechny tyto úvahy vyžadují dobrou znalost jednotlivých povodí. To musí být dost práce. Netrvá někdy příprava déle než samotný nástup povodně?
1: Tak to snad ne. Ale i mě by zajímalo, s jakým předstihem jsou dnes meteorologové a hydrologové schopni vydávat výstrahy před povodněmi. Je to den nebo týden?
2: Týdenní předstih by byl nádherný, ale k tomu má dnešní meteorologie ještě hodně daleko. Není totiž možné vlastně vydávat ty výstrahy příliš často, protože velké procento falešných poplachů pak zákonitě oslabuje pozornost příjemců, ať už by to byl integrovaný záchranný systém, který je tím hlavním příjemcem výstrah, ale třeba i obyvatel. To znamená, že vlastně my si nemůžeme dovolit předpovídat povodně pokaždé, jakmile je jenom náznak, že by mohly za týden nějaké přijít. Ty situace jsou poměrně časté, zejména v létě, kdy ty náznaky v matematických modelech jsou. Rozdíl v tom předstihu vydání výstrah je podle charakteru srážek. Pokud se bude jednat o trvalé srážky, to znamená srážky, které jsou plošné, vypadávají většinou v systémech nějakých tlakových níží nebo výrazných frontálních vln, tak ty jsme schopni předpovídat přece jenom s větším předstihem. Například v červenci 1997 a srpnu 2002 byly první výstrahy vydány 3 dny před začátkem té povodňové epizody, postupně pak byly zpřesňované. V červnu 2013 ale byla situace přece jenom složitější, zejména s rozmístěním těch srážek, a výstraha byla vydána 1 den před samotným nástupem příčinných srážek. Není to ale zase tak, že by vlastně neměly třeba podniky povodí šanci reagovat dříve, než je vydána výstraha, protože vlastně denně probíhá komunikace předpovědních pracovišť dispečinky podniků povodí, a v případě, že jsou vlastně nějaké náznaky možnosti vzniku povodňové situace, tak ty konzultace z dispečinky probíhají vlastně ještě před samotným vydáním výstrahy. Horší je situace v případě přívalových srážek. Ty jsou většinou spojené s výstrahami před silnými bouřkami a jejich problém je zejména v tom, že je problém je lokalizovat. My jsme víceméně schopni vydávat v předstihu zhruba den výstrahu na výskyt právě silných bouřek, ale ty přívalové srážky jsou omezeny na velmi malou plochu, případně na nějakou úzkou čáru ve směru postupu té nejaktivnější buňky, a přesně ta lokalizace je věc, kterou jsme schopni provést nějak přesněji s předstihem jen několik desítek minut, maximálně tak do 3 hodin.
1: Předpokládám, že trvalé srážky bývají příčinou velkých povodní na větších řekách a přívalové srážky takzvaných bleskových povodní na menších tocích, je to tak?
2: Promiňte, ale fakt nemám rád termín bleskové povodně. To je přesně ten případ, kdy se prostě překládá tupě z angličtiny výraz flash floods. Tam je problém trošku to, že ono to flash má v angličtině trošku širší význam než to naše blesk, takže v meteorologii používáme snad i výstižnější v češtině termín přívalové povodně. Je pravda, že na těch malých tocích jsou právě ty přívalové srážky viníkem těch povodní, zatímco na velkých řekách nebo na dolních tocích jsou to potom právě srážky trvalé, které mají velký plošný charakter.
0: Připomínáme, že informace o povodních najdete na hydro.chmi.cz.
1: A zároveň doufáme, že je budete potřebovat co nejméně.

0: kam nás dneska zavede sbírka citátů Jiřího Grigara?
1: Do neviditelného světa, mikrosvěta, kde platí zvláštní pravidla.
2: Švýcarský fyzik Wolfgang Pauli, který se narodil v roce 1900 a zemřel v mládí 1958, se stal nositelem Nobelovy ceny v roce 1945 na konci druhé světové války. A to za četné objevy, z nich asi nejznámější je Pauliho princip, vylučovací princip. A ten jednou prohlásil tohle. Co Bůh nespojil, ani fyzikové nemohou.
1: Narážel tím na svůj objev, že na jedné energetické hladině v atomu může být právě jen jeden elektron s daným spinem.
0: Další je tam vyloučen. Proto se tomuto principu říká Pauliho vylučovací princip.
1: Nejen v atomové fyzice jsou některé věci vyloučeny. Například i v našem jídelníčku by měly být vyloučeny. Například jedovaté houby.
0: Právě těm se dnes bude ve svém seriálu o houbách věnovat naše kolegyně Tamara Urválková s doktorem Jaroslavem Klánem z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

0: houbách najdeme celou řadu přírodních toxinů, chemických látek biologického původu, které mají specifické vlastnosti. Jmenujme například falotoxiny a amatotoxiny, které se nacházejí zejména v muchomůrkách. Ale odkud se vlastně jedy v houbách berou?
1: Oni ty houbové toxiny se tvoří v podstatě nejvíce v té půdě. Tam je hlavní život té houby, ale samozřejmě v plodnici taky. Jsou to takzvané sekundární metabolity, to znamená, oni se nepodílejí na nějakých těch hlavních cyklech metabolických, ale spíš bychom mohli říct, že to jsou odpadní nějaké látky, nebo dokonce je teorie takzvaná Darwinova, že houba nebo organismus s nimi bojuje jaksi o život, že kompetičně prostě potlačuje ty své konkurenty, ale nakonec se pak zjistilo, že to asi taky není ten hlavní důvod. V podstatě příliš nevíme, proč se ty toxíny tvoří a přikláníme se k takovému názoru, že to jsou prostě náhodné sekundární metabolity, náhodné látky, které nemají zřejmou biologickou funkci.
0: Přitom látky, které houby vyrábějí, mohou sice otrávit člověka, ale nemusí být jedovaté pro ostatní živočichy. Muchomůrku zelenou, nejjedovatější houbu, například plzáci běžně jedí a ani laboratorní krysa se neotráví při jejím požití.
1: Řekněme, že u nás je kolem 3000 druhů velkých hub, to znamená těch, které očima vidíme, a řekněme 300, možná více, 400 je jedovatých. Ale do toho jsem zahrnul i takové jedovaté houby, takzvané ty banální otravy, které celkem nám moc neuškodí, ale těch hub, které způsobují závažné otravy, těch je, řekněme, málo do 10 druhů.
0: Průměrně se ročně požitím jedovatých hub otráví kolem 300 až 400 lidí. Jen několik případů ročně ale končí smrtí. Takže kolik jedovatých hub z celkového množství nás může v našich podmínkách ohrozit?
1: Kdybychom vzali obsah toxinů, tedy těch amanitínů a faloidínů, to jsou ty nejdůležitější toxiny, tak muchomůrka zelená z hlediska toho by byla nejjedovatější houba. Existuje ještě jedna houbička, která roste běžně na Jávě, a to je Galerina sulciceps, nemá český název. Ta má, řekněme, 3 až 5násobné množství amanitínů, tedy těch toxinů, co muchomůrka zelená.
0: Mezi nejznámější druhy jedovatých hub patří zřejmě muchomůrky. Nicméně nebezpečné jsou i další, mnohem méně známé druhy, například pavučinec.
1: Tak jako u všech toxinů vždycky záleží na dávce jedu, který požijeme. Jinými slovy, do té naší potravy se nám dostane jedna plodnice, je jiný průběh otravy, sníme-li 3 plodnice, tak je zase jiný. Já bych nerad strašil, ale pokud sníme 3 plodnice muchomůrky zelené, tak veškerá terapie, kterou provádíme, nepomůže. Bude to jenom terapie, ale výsledek bude fatální. Ale u té jedné plodnice je velká pravděpodobnost, že při současné terapii člověka zachráníme.
0: Z minulosti jsou známé riskantní pokusy francouzského lékaře Pierra Bastiena, který několikrát veřejně požil smrtelnou dávku muchomůrky zelené a s pomocí volně dostupných léků se pak během několika dní uzdravil. Zatímco lékařská obec zůstává vůči jeho metodě kritická, čeští vědci v minulosti vyvinuli účinnou terapii otravy, která se stala ve světě standardním léčebným postupem.
1: V té medicíně je velký pokrok. To, co platilo před 20 lety, neplatí nyní a je pravda, že čeští dva lékaři kdysi, bylo to asi tak v těch 60. letech, si dokonce patentovali a celý svět převzal terapii, kdy jedna látka, byla to kyselina lipová nebo tioktová, se aplikovala v takzvaných megadávkách. Byla to látka, která jaksi protektivně chránila játra, protože ten hlavní toxin působí nejvíce na játra.
0: Tato metoda se aplikovala přibližně 20 let a pak se přešlo k účinnější terapii, kterou bylo aplikování megadávek penicilínu.
1: Dnes už jsme zase dál a i ten penicilín se nepoužívá a používají se další látky a to je jedna důležitá látka z ostropestřece mariánského, to je silibinín neboli legalon, plus ještě další a dokonce se používá dneska, jak jsou ty vysoké techniky, tak třeba se i filtruje krev, čili takzvaná hemoperfúze, kdy do těch kapslí se ten toxín vychytává.
0: Na závěr příspěvku o jedovatých houbách přece jenom musíme zmínit stále nezbytnou prevenci. Otravě houbami se lehce vyhneme, pokud dodržíme jednoduchou, nicméně osvědčenou metodu.
1: Bylo takové zlaté pravidlo našich babiček, sbírám jen to, co přesně dokonale znám, to znamená třeba jenom 3 druhy hub a ostatních si nevšimnu. V žádném případě nepoužívám atlasy k tomu, abych si určil houbu a pak ji snědl. Je inflace atlasů jeden hezčí nebo horší než druhý pro ty, co opravdu už se nechtějí učit. Ať sbírají jenom hřibovité houby, to jsou ty, co mají na spodu klobouku ty trubičky nebo rourky, nebo tečky. Nevšímají si těch, co mají ty lupínky.
0: O jedovatých houbách jsme hovořili s doktorem Jaroslavem Klánem z Ústavu soudního lékařství a toxikologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Příště se v seriálu Tamary Urválkové vydáme za kvasinkami.
3: Příště, tedy za týden. Těšíme se na slyšenou. Kateřina Březinová
2: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Mám velikou radost, přeju vám dobrý den, zdravíme vás srdečně. Pozor, přátelé, u hasičů, aby jsme to neprotleskali celé. Teď si říkají naši rozhlasoví posluchači, že by tomu Jančaříkovi už takhle tleskali. No to ne teda, to vám musím říct, že ne. Tady je tobogán, tady je divadlo u hasičů, máme tady krásné velikonoční chvíle, ale přátelé, jo, prosím vás, venku je úžasně. Pamatujte si, že jaro bylo tuto sobotu, ano. Ale za mnou už jsou nastoupeni hlavní hrdinové dnešního tobogánu a jim bylo takto tleskáno. Pan profesor Jan Pirk. Dobrý den, pane profesore. Přednosta kardiocentra IKEM Praha. Já to vezmu obráceně, já to vezmu od chlapů tentokrát. Tu krásu nechám až na potom. Ten, kdo řekl, vem to podle věku, je Josef Vinklář. Paní doktorka Iva Holmerová, to je dáma, která, když jsem se jí představoval, říkala, brzy mě budete potřebovat. Já jsem říkal, proč pak? A ona říkala, já jsem primářkou gerontologického centra v Praze 8 v Kobylisích. Srdečně vás zdravím. No a ještě tady máme jednu dámu a já jsem velmi rád, že je tady mezi námi. Jana Štěpánková.

0: To jsme tady ještě neměli, takhle krásnou fanfárkou vás přivítala kapela Revival Swing Band Praha. Tak, posaďte se u nás, kam si sednete, vyberte si místo, Jana Štěpánková je taková disciplinovaná, kam si máme sednout, Petře, kam si máme sednout. Výborně jste si sedli, výborně, tak pan profesor si sedl na mé místo, no nevadí, no. Tak vás zdravím. Přátelé, víte, proč jsem vám ho vzal? Protože jsem chtěl být u vás já. No, vidím, že jste z toho zklamaná. Vemte si mikrofony, přátelé. Josef Inklás, velká legenda českého herectví, říká, prosím vás, kdo to režíruje tady? Kdo to režíruje? Celý život je režírovaný. Jo? Zatímco, nevím, jestli mohou říci profesoři a primářka, že jste taky režírovaní něčím, pane profesore Pirku.
1: Samozřejmě nejen v práci, ale i doma.
0: Já nechci, abyste měl nějak zkažené Velikonoce. Začal jste hezky, nás to pobavilo, ale nevím, jestli třeba u vás doma poslouchají tobogán. To opravdu teď v tuto chvíli nevím. Vy jste odvážně udělal takový vtípek. Tady myslíte, že poslouchá u vás doma někdo tobogán?
1: Nevím, protože děti jsou na chatě a manželka sedí tady, takže tam mě má z první ruky a přesto jsem si to troufnul říct.
0: Velmi odvážný člověk. To vám tedy musím říct ještě. Já jsem to zaslechl teď, když jsme šli sem na jeviště. Pan profesor se chystá mezi snad Indiány nebo něco takového. Je to tak, pane profesore? Nebo kam se to chystáte teď za několik málo dnů se podívat?
1: No, my se chystáme na takovou expedici, kterou jsme dlouho připravovali. Jedeme na Galapágy a na Orinoko.
0: Myslíte, že to je odvážný muž?
2: No, určitě. A s kým?
0: Vy se ptáte, jestli není volné místečko? No?
1: Ne, jede nás parta deseti, kteří už jsme spolu kus světa procestovali, takže jsme se nechali očkovat na žlutou zimnici a jedeme.
2: A to je vědecká expedice,
1: ne,
2: nebo...
1: To je velikonoční sranda.
2: Takže.
1: Žádná věda tam nebude.
0: Já se musím položit první základní otázku. Je odvaha předpokladem pro to, abych byl dobrým lékařem, paní primářko?
3: Tak to já nedokážu říct. Asi ano, protože možná zejména v téhleté době je potřeba trošičku odvahy. Ale ptáte-li se na odvahu a gerontologii, tak a priori to myslím není žádný obor, kde je potřeba velké odvahy. Protože to není tak pojímáno jako herecký obor, jako tady obor pana profesora, který vlastně mění srdce. Že jo? To my vlastně bychom se měli laskavě starat o pacienty vyššího věku.
0: Pan profesor, říkáte mění srdce, jo. Jak to máme udělat, abychom vás nikdy nepotřebovali, pane profesore?
1: No, to je, abyste mě nikdy nepotřebovali, tak musíte žít zdravě, že jo. To znamená kouřit, přejídat se, nepohybovat se.
0: Takové vy máte rád, za ty jsou body rád, potom.
1: Já vždycky říkám, kdyby lidi nekouřili, čím já bych se živil.
0: A teď musím dát slovo Josefu Vinklářovi, který nás tady tak poslouchá filozoficky. Kouříte?
4: Tento boj jsem prohrál.
2: Já měla dědečka, pardon.
0: Já jsem položil ano otázku panu Vinklářovi a zodpoví ano Jana Štěpánková.
2: Ten kouřil snad 1000 doutníků denně. A přeháním samozřejmě. A přišel k lékaři, on sám byl taky lékař, a říkal, doktor se optal, kolik kouříte, a mu říkal, co je vám do toho. To je přesný.
0: A doktorovi se to musí sdělit tohleto, to je důležitá informace. Josef Vinklář se tak stoickým klidem počkal, ano, a teď už má slovo.
4: No, já nikam nespěchám, protože vím, že ta cesta do hrobu už není dlouhá. Vzhledem k tomu, že jsem tento boj s cigaretami prohrál, zbaběle, protože jsem 18 měsíců z důvodu nemoci kouřil a teda nekouřil.
0: Ještě,
4: a pak jsem, abych dětem udělal radost, tak jsem při posledním dnu prázdninového pobytu, kdy jsem jim dělal takový různý věci, masa opejkaný a pili jsme pivo ze 7. schodu, oni už byli dospělí a kouřili a já jsem říkal, kluci, já vám vůbec nic nezávidím, ale tohle. A já jsem si dal jednoho šluka a zjistil jsem, že jsem k tomu nezískal vůbec žádný odpor, jo? Že mě to strašně chutná. Tak jsem si řekl, to nejde, a opravdu jsem nekouřil až do Štědrýho dne, kdy jsem se zlomil, dal jsem si jednu cigaretu a byl jsem ztracen. Ale teď ještě k tomu v souvislosti s panem profesorem Pirkem. Jsme v šatně se setkali s Janíčkou a byli jsme tam sami, pan profesor Pirk tam chvíli nebyl, jo. A já povídám, Jano, co kdyby jsme zřešili? A ona povídá, myslíš tohle? Vám talířky tady jsou, že bychom si bejvali dali ke kávě, protože jsme pili kávu, že bychom si prostě jednou... A v tom pan profesor šel, a říkám, tak to už nejde.
0: Vy máte obrovský respekt, pane profesore, obrovský respekt.
1: No, aspoň tady v šatně teda.
0: Máte rádi, tak muziku asi máte rádi, že jo? Ale máte rádi trochu jazzu, nevadilo by vám trochu swingu? Dámy a pánové, já tady mám totiž výborné kamarády, pozvali jsme je do Tobogánu, jsou to takový jazzmeni a jazzmenka, protože, prosím, pozor, to je kapela Revival Swing Band Praha, ještě jednou srdečně zdravím. Kapela, která existuje už 27 let, za tu dobu se pochopitelně různě personálně obměňovala, ale dva členové jsou tam od začátku až do tohoto hořkého konce tady v Tobogánu, ano. Ale já vám musím říct, kdo to je. To je Antonín, ano, už jsou takhle spolu. No. Antonín a Jarka Šilhavých. Dobrý den. A Jarka mi sem poznamenala, mohli bychom zažádat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Zcela určitě na světě neexistuje manželský pár, který spolu hraje 27 let v jedné jazzové kapele. To vám blahopřeju. A teď si dáme první skladbu. Hraje nám Revival Swing Band Praha.

0: Dívám na Josefa Vinkláře, tak tady je to totiž tak zmatené, tady jsou doktoři, herci, lékaři a všechno, jako vy všichni byste měli mít titul mudr, jak tady sedíte. Ano, je to pravda. No, zkuste, vemte si mikrofon.
1: Já vím, o čem mluvíte. Ne. To vás ujišťuju, že to je jedna z věcí, o které mluvit prostě nechci, řekl jsem vám to už v šatně, prostě o nemocnici na kraji města a o Cvachově ani slovo.
0: No řekl jsem nic.
1: Je to příliš zbytečná velká plocha úplnýmu blbci.
0: Teď jste myslel prostě pěkně na Cvacha teda.
1: Cože?
0: Na Cvacha jste myslel, teď
1: no
0: když
1: ne,
0: jste se
1: no,
0: díval na mě.
1: No ne, na co se jiného jsem mohl myslet, protože jsem si říkal, že s tím přijdete. Tak ne, jo. Ale jednou zajímavou věc, pokud je o doktory, to, tak jako kdybyste se na to podívali historicky, tak byste neuvěřili, kolik velikých přátelství existovalo v historii mezi lékaři, vysokými i vesnickými i jinými, a mezi kumštýři. Když se jenom prostě člověk zakouká do některých knížek, tak zjistí, že třeba pan profesor Silaba, ohromný vztah k umění všeho druhu, k výtvarnému umění, k hercům, já nevím, pan profesor Diviš, který chodil prostě pravidelně do divadla, třeba když jsem byl ještě u realistů, profesor Lhotka, Aleš Podzimek, cože?
2: Charvát.
1: No, pan profesor Charvát, že prostě chodil na všechna představení Karla Hegera a tak. Je to zvláštní, že já nevím, jestli to je třeba ve světě, nemůžu to nějak posoudit ani ověřit, ale v české tradici teda existuje to, že vztah přátelský mezi herci a doktory je opravdu veliký. Já vím, že třeba pan Štěpánek, který v té době, kdy zemřel, tak pan profesor Vahala byl jenom docentem a když se to dozvěděl a paní Soňa, paní Štěpánková mu to volala, tak říkal, nedalo by se s tím dělat, i kdyby byl na stole, jak to bylo náhlý, jak to bylo prudký, jak to bylo to, ale to přátelství s ním bylo opravdu veliký. On mu jednou, ten pan profesor Vahla, dal dárek, takový, který on celý život používal, byl to lékařský instrument a on ho používal jako žíci na boty a já jsem to od paní Štěpánkové dostal.
0: To byl úžasný oblouk, jak jsme se dostali od otázky, kterou jsem nepoložil, až panu Štěpánkovi, ale vy jste tak, Jano, tady přikyvovala.
2: No, ano, přikyvovala, protože já jsem to zažila, když otec ten bydlel dokonce v jednom domě s profesorem Charvátem, takže vím, že to přátelství bylo veliký, a, ale to bylo takový zvláštní, ono se to, to byla pánská společnost. To tam jako dámy neměly přístup, takže tam bylo asi 5 lidí nebo 6 a to se vždycky čas od času sešli a něco si povídali. Ne, nevím, do toho jsem nepronikla, ale vím, že to bylo pouto veliké.
0: Já se zeptám paní primářky, paní doktorky Holmerové, existuje skutečně takovýhle velký vztah mezi kumštem a lékařskou vědou? Respektujete se takhle navzájem?
3: Já si myslím, že určitě ano, protože se potřebujeme vzájemně, protože se podporujeme. Ale já si dovolím taky ten oblouk, protože jak tady hrála ta krásná muzika, tak jsem se vlastně zamýšlela nad tím, proč je mi to tak blízké, když vlastně celý život jsem si říkala, že ten jazz ani mi zase tak moc neříká, ale on mi říká. A vlastně tenhle ten jazz a tahle ta hudba vlastně zněla v našem bytě, protože my máme takovou zvláštní historii s Šilhavými, že kdysi dávno, vlastně jak ten život běží, jsme bydleli v bytě, kde oni předtím bydleli. A já si vlastně uvědomuju,
0: upřesním, s Šilhavými to jsou ti, o kterých tady
3: ano.
0: Už byla řeč, to jsou ti
3: a vlastně v tom našem,
0: Antonín a Jarka.
3: A v tom našem bytě ta hudba vlastně asi zněla, takže vlastně tuhle tu hudbu já úplně povědomě znám vlastně naprosto z domova. A když Šilhavých odešli z bytu, tak vlastně na to místo, kde měla paní Šilhavá klavír, jsme mi postavili náš klavír, na který zase nikdo tak moc zvlášť nehrál, protože já jsem nebyla příliš muzikální a vždycky jsem tak do toho klavíru. A potom moje dítě na to začalo hrát a to už se nikdy nesnížilo k tomu, že by hrálo jednou rukou, to začalo hned už, když bylo maličké, oběma rukama. Takže možná ta muzika se i prostě přenáší i do těch lékařských rodin nakonec.
0: Děkuju, velmi zajímavá úvaha. Pane profesore Pirku, vy jste profesorem, vy jste člověk, kterého si všichni nesmírně váží.
4: No, všichni úplně ne, ale, no, ale no. Řada.
0: Ale jako upřímně řečeno, když se dívám do vaší tváře Paula Newmana, Jo. Tak si říkám, vy,

0: Tak klidně mohl být hollywoodským hercem, že ano, že jste se nedal na dráhu kumštu, no. Herectví.
1: To
0: já se chci na to zeptat a zase odpovídá Jana Štěpánková. Tak nám to řekněte, Jano.
2: No, tak to by nebyl tak vážený, jako je teď.
1: Ne, já musím říct, že já jsem nikdy o tom ani neuvažoval, že proto, ale divadla si strašně vážím a moc často do divadla chodíme, protože si myslím, že to je opravdický kumšt. My nechodíme vůbec do kina, protože já si myslím, že dnešní kino je vlastně podvod. Jo. Ty herci nejsou vůbec na horách, to za ně pouštějí někde. 4x, 5x to zkusej, než to jde. Když to v tom, na tom divadle je opravdu ten herec z toho masa kostí a já si myslím, že to je ten pravý kumšt, takže my strašně rádi do divadla chodíme. A k té muzice, já jsem žil a pracoval v New Orleans, takže je to můj, tenhle ten jazz je moje srdeční záležitost.
0: Tak kam ťuknu, tam všude pan profesor byl, jo? A nebo se tam aspoň chystá, teda, jo? My teď máme velikonoční svátky. Josefe Vinkláři, když se řekne Velikonoce, budí to ve vás nějaké emoce, nebo už jako prostě ty svátky, to není to, co bývávalo?
3: To je vlastně strašně pěkný, protože já ty Velikonoce tak jako Vánoce mě naučili můj tatínek a moje maminka, abychom to měli rádi. Oba dva synové, teda kluci, protože já jsem měl staršího bratra, který už nemám. A slavilo se to opravdu se vším všudy, co bylo. A já jsem vždycky vnímal Vánoce podle vůně, kdy každá ulice, každý dům, každý byt, každá špajska voní jinak. Stejně je to u Velikonoc, že k tomu musí patřit nádivka a musí k tomu patřit trhání mladých kopřiv nebo kondrhelu, nebo se to teďka nahrazuje špenátem. A jsem tentokrát poprvé velmi smutný, protože poprvé s klukama, se svými vnuky, s Pepínem a s Adámkem, nemůžu být na chalupě, protože oni poprvé nepůjdou teda na pomlásku, protože já celý Velikonoce dělám, to je zase ta výhoda a nevýhoda, štěstí v neštěstí toho povolání, takže dneska dělám tobogán, zítra odpoledne hraju, v pondělí točím, takže prostě jsem jim musel tu radůstku prostě odříct, a je mě to líto, ale už jsem se s nima sešel a koledu jsem jim dala tak, aby si to aspoň užili. To je zvláštní, jak člověk může mít štěstí a zároveň to může být smůla. Já jsem celý život hrál v takových hrách, jako byl Strakonický Dudák, Hrátky s čertem, Pašije, Komedie o hvězdě, Naši furianti, Lucernu, a to je všecko soboty, neděle, svátky, hodboží, velikonoční nebo vánoční. Na jedné straně máte radost, že hrajete prostě v českých hrách pro český lidi, to je bezvadný, vždycky jsem to hrál hezký role, ale má to tu nevýhodu, že vlastně o mnoho těch radostí svátku, že o ně přijde, tak to se mně stalo letos, ale lidi, ať si to užijou krásně.
0: Josefe Vinkláři, abyste si to taky hezky užil, tak já tuhle písničku, tuhle skladbu věnuju vám a myslím, že s ní budete velmi spokojen.
4: Děkuju vám.
0: Tak pojďme do toho. Revival Swing Band Praha.

0: Český rozhlas 2, Praha, Tobogán, divadlo u hasičů. Povídáme si tady s lékaři, s herci, s kumštíři, povídáme si o Velikonocích, povídáme si... Mimochodem, Jano Štěpánková, vy a Velikonoce, jak to k sobě jde?
1: No,
0: teď, když mám mluvit, ticho. Přímá otázka.
1: Já jsem k ním nezahořela, abych tak řekla, protože vždycky jsem byla seřezaná. Takže k tomu nemám ten pravý vztah asi, jak bych měla mít, ale pravda je, že jsem dělala, ne kraslice, ale babička vždycky vařila vajíčka v cibuli. Tak ty byly snad nejhezčí, podle mě. No a pak já jsem se snažila taky všelijak to omalovávat a lepila jsem na to i nějaký obtisky, což už není to pravý. Já to neumím totiž, já nemám výtvarný. Mně se líbí věci, ale neumím je udělat. Já mám Velikonoce spíš spojený se zahradou a když už, no, letos bohužel ne, když už všechno roste a začíná rašit a tak tam mě to zavoní.
0: Já se teď dívám na muzikanty, protože oni říkali, když tady máme takovéhle krásné hosty, tak bychom jim taky chtěli dát nějaký dárek velikonoční a přichystali něco pro vás. Tak pojďte, chlapci, pojďte a chlubte se, cože jste to pro, a teď to řeknu znovu, pana profesora Pirka, pro paní doktorku Holmerovou, pro Josefa Vinkláře a Janu Štěpánkovou přichystali.
2: No, my bydlíme, vedle nás bydlí jeden velice šikovný keramik a udělal nám takovou radost, každý rok nám dělá takový hrnečky, kde jsem si dovolil, když už to dávám já, aby tam byla nějaká symbolika, která ke mně patří, tam taková trumpeta. Takže jsme se dovolili vo Velikonocích udělat dárek a snad to každému přinese radost. Takže já bych začal u dam.
0: Tak, dobře, Jana Štěpánková, velikonoční dárek.
1: Díky, vřelé díky, je to krásný. No to je úžasný.
2: A nestává se tak často, aby moderátorovi taky někdo něco dal, mimo honoráře.
0: No, já moc taky děkuju, je to nádherné, vypadá to krásně. Mimochodem, vy připravujete jako kapela něco velmi zajímavého.
2: No, jako kapela, spíš jako rodina.
0: No, je to stejné u vás.
2: No, u nás je to tak, ale... My připravujeme už sedmý ročník, jestli je to ta otázka k tomuto tématu, že my máme takovou, vybudovali jsme si jazzovou zahradu, nechci, aby to byla reklama, ale všichni...
0: Nechci, aby to byla reklama, řeknu vám, kde to je, kdy to je, jak se tam dostanete, ale ne, je to muzika, která léčí, takže my vám tohle schvalujeme.
2: Tak a pořádáme tam festivaly a jeden má tematický název Salon tradičního jazzu, kdy se to bývalo v Praze, v Parku kultury a my jsme to přinesli do naší zahrady, takže tomu se věnujeme teď s mou ženou velmi intenzivně.
0: A kde to je, že bych se přišel podívat?
2: Já vám můžu jenom orientačně říct, je to 12 kilometrů z Prahy, je to cesta z Proseka na Mělník, jezdí tam dokonce i autobus, s tím už jsem neudělal reklamu žádnému pivovaru, jenom jsem určil azimut.
0: Jo, a kdy to bude?
2: Je to 16-17 červen tohoto roku.
0: Tak pokud jste se v tom vyznali, v téhle šifře, tak se přijďte podívat, já myslím, že to bude stát za to. Jazzová zahrada, díky, díky moc. V Tobogánu se dějou věci. Pane profesore, vám nestačí to, co jste dostal? Vy ještě tady po divácích tady koukám.
3: No já jsem tak se podíval, kdo by mi co něco dal.
0: Jen tak mimochodem, musím říci, že jste si sedl tak hezky. Tady přišel takový velmi slušný člověk, sedl si do první řady a říkal, bude tady pan profesor Pirka? Říkám, samozřejmě bude. Tak já si ho natočím a pořád vás točí takhle, jo, zezadu.
3: No, já jsem zezadu nejhezčí.
0: Tak jenom se takhle malinko natočte, tak. A teď povídejte, co jste to dostal. Ať vám trochu závidíme taky.
4: Já se uhnu, jo, abych to nekazil.
3: Ne, já jsem od kama, my máme chatu v Konojedech, takový půvabný vesničce u Kostelce na Černými lesy a kamarád z dětství mi tady vyril takovou krásnou skleničku, štamprličku.
0: Už tam tomu říkáte, tomu profesor, téhle obří číši, říká štamprlička. Mohl byste, pane profesore, přečíst, co je tady napsáno na té štamprličce? Tady
3: dokonce... Jestli si nebudu muset říct brejle, ale ne. No. Já si to takhle dám trochu dál.
0: No, milému
3: kamarádovi z dětství, Honzíku Pirkovi Pepík Herbert z Konojed.
0: Krásný dárek. Tak paní doktorko Holmerová, když jsme u těch velikonočních tradic, dárků, jak vy a Velikonoce?
5: Tak když vidím pana profesora, tak vlastně si taky říkám, že si pozvu někoho z Kostelce. No ale abych neodbíhala od tématu. Velikonoce, no, Velikonoce jsou Velikonoce. Krásné svátky jara, já je mám moc ráda, se musím přiznat. Co se týká příprav na Velikonoce, máme doma takový útulný nepořádek a zahrada nám zatím ještě nestačila vzrůst, takže to je příjemné. A letos, abych se přiznala, už mám nakoupené i barvy, ale různé barvy. Já budu mít různobarevná vajíčka, protože loni jsem to nestihla a zjistila jsem, že ani hypermarkety těsně před Velikonocemi už nemají různé barvy na vajíčka. Tak jsem přemýšlela, jak to udělat. A loni jsem měla všechna vajíčka krásně žlutá, protože to byla jediná barva, kterou jsem měla na pajlu doma. No takže ale to jsem lepší.
0: Jana Štěpánková mě mluvila z duše, ze srdce, když jste mluvila o té cibuli a o tom, že v té cibuli jsou přeci to nejkrásnější barva.
1: Nejkrásnější takový. No cibulový, jak se to dá říct, hnědo, zrzavo, zlato, nejhezčí.
0: Já vám,
6: zelený lístek. No.
0: Prosím?
6: A zelený lístek.
0: A zelený lístek, jo. Já jsem dostal, těsně než jsme začali vysílat tobogán dneska, tak jsem dostal dva hezké dárečky, moc za ně děkuju, je tady jedno kuřátko a jedno vajíčko. A jestli se nebudete hněvat, vy, kteří jste mi ty dárečky dali, já je pošlu zase dál, jedno vajíčko. Ne, to je pro vás, ano, to je pro vás. To je pro vás, ano. No, Pirku už dostal, teda pan profesor. A to je pro vás, ano. A Josef Vinklář,
5: děkuju
0: ten zase...
5: Pěkně.
0: Ne, neostrouhá, tomu zase věnujeme další písničku. Tak, kapela se jde připravit a my si poslechneme další skladbu od téhle výborné kapely Revival Swing Band Praha.

0: Pane profesore Pirku, to jsou šikovné prstíky, co na to piano, co říkáš?
1: Jsou, to je ohromný, já muzikantům strašně závidím, já prostě, ta hudba mě nějak minula, jako aktivně, abych ji hrál, nebo zpíval, nebo něco takového, to je strašný, když se o něco takového pokusím.
0: Čili nezaspíváte nám dneska velikonočně? Byl jste někdy?
1: Ne, velikonočně, to vůbec nezaspíval, protože my jsme jednou, když jsem byl na vojně a slavilo se MDŽ, to tenkrát se slavilo jak se moc to, a tak už tak se začalo se zpívat, já jsem taky zpíval a ten jeden důstojník se ke mně naklonil a já to nemůžu říct, protože teda to poslouchají děti. A ten mi pál pod sem, ale ty máš v tom hrdle nas. A naši kluci, když mě dali taky na klavír, samozřejmě, že jo? No a po nějaký době si nás ta paní profesorka zavolala, říkala, víte, paní Pirková, jak vám budu upřímná, to je vyhazování peněz.
0: To bylo hořké zklamání pro vás tohle, že jo?
1: No, co? Nebylo.
0: Ale víte, mně se líbí, jak obě dámy, když jste popisoval o tom, že jste slavili MDŽ, tak se k sobě přiklonili a říkali, co jste to říkali?
2: Na vojně MDŽ.
0: Já jste měl dobrou vojnu, říkali.
1: To bylo ve vojenské nemocnici, takže tam byl i dámský personál. Ale já musím říct, v moje Velikonoce úplně, je to, protože to se bude panu Vinklářovi strašně líbit, to se stalo včera, takže to jsou letošní Velikonoce. My bydlíme se synem nedaleko od sebe a on mě vždycky večer zavolá, že jde venčit psa, to znamená, že se sejdeme v jedný v hospůdce. Ta Míša se vyčůrá po cestě a pak je s náma. A teď jsme přišli do té naší hospůdky a ona byla prázdná, samý rezervé, tak jsme si tam do koutku sedli, dali jsme si pivo a v tom přišla parta fotbalistů francouzských, kteří jsou tady na soustřední, bylo jich asi 30. A teď jsme byli zvědaví, co bude. Představte si, že oni jim točili vodu z kohoutku, normální vodu, ty chlapy, 30 mladých chlapů v hospodě Žižkovský. Ta hospoda z toho byla úplně v šoku. Tam jak myjou ty půl litry, z toho jim točili vodu a všichni ty chlapy pili vodu z kohoutku. To je hrozný, co? To jsou Velikonoce.
0: Tam jsme to dopracovali. To bude ale francouzští, jste říkal, fotbalisté.
1: Francouzští fotbalisti.
0: Jo, no, to došli jim diety, to víte.
1: Strašný.
0: No. Už neměli diety.
1: No. To jsou Velikonoce.
0: No. Josef Vinkláři, jak si to vysvětlujete, že jdou francouzští fotbalisté do české hospody na vodu? Jen tak mimochodem, já vidím váš zklamaný výraz a když tady všichni byli obdarováni dokonce několikrát a číše dostávali a tak, a tak zatímco se hrálo, tak my jsme sem dostali tichou poštu a Jana Štěpánková se ke mně naklonila a říkala, to už se nebude jmenovat tobogán, to se bude jmenovat tenhle pořád oslíčku, otřes se. Jo? A přišla Helena Dubničová, naše paní šéfová zábavy, a špitla mi pro pana Vinkláře. Tak, tady je zajíček velikonoční. Teď vás poprosím, abyste si vzal mikrofon, ano. Jednak mě zajímá, co říkáte tomu zážitku, jak se v české hospodě raději pije voda, nebo já tomu nerozumím. Proč chodí do té hospody vůbec teda?
3: Tam je důležitý to, že to byli Francouzi.
0: Ano.
3: Českým sportovcům by se to nestalo. Já jsem ještě v životě neviděl fotbalistu, který by pil vodu. Tedy po zápase. Někdy před zápasem. Takže já k ním mám velkou úctu, jestli je to součást sebekázně, tak to velice dobře chápu, třeba jestli jsou v nějakém tréninkovém soustředění, tak prostě chápu, že pijou vodu. Pochybuju o tom, že by francouzští fotbalisté neměli na pivo. To asi není možný.
1: V Praze, to
3: je dost nepravděpodobný, protože tady furt ještě pivo, to je láce proti všem těm zemím evropským, co to tam stojí, jo. To je zadarmo, takže já se nedivím, že sem jezdí a utrácejí peníze za pivo. Ale myslím si, že to je tak pěkný na těch sportovcích, když umějí držet tu kázeň, protože my bychom si jenom o tom mohli povídat, protože ono to do jistý míry platí pro herce, že je těžko prostě si dát před představením panáka nebo něco takového, protože to pak, tak jako ty mluvidla ochrnou a bylo by to znát, takže musím říct, že ve své drtivé většině prostě herci třeba před představením, ale dokonce ani při zkouškách prostě nepijou. A můžu vám to říct jaksi z dlouholetý 60-letý zkušenosti, že prostě to tak není. Ještě, ale můžu říct taky něco, co vůbec ne to. Já bych chtěl k té kapele, když mě ty písničky říkali, teď jsme si říkali s panem profesorem, jak je na nich pěkný, že jsou pěkně oblečený. Jo? Já vždycky...
0: No teď tedy musíme pro rozhlasové posluchače říci, že chlapci mají krásně vyčištěná saka, světlá, ano, vyžehlená. Máte další slovo, Josefe Vinkáři?
3: Velmi dobře ušitá.
0: Ano, sednou jim.
3: A jsou vkusný, protože, asi protože vědí, že dělají kumšt. A kumšt se má dělat v patřičném oblečení, jako se na kumšt má chodit v patřičném oblečení. Já někdy, když se dívám...
2: Tohle podepisuju, absolutně.
3: Já někdy, když se dívám na některé kapely, jak jsou oblečení, tak jsem jim říkal, snad abych jim koupil aspoň džíny nový, nebo něco, protože prostě jako vidět, že tady jsou záplatovaný leukoplastí kolena, tak možná, že to je strašně moderní, ale já to vůbec neodsuzuju z důvodu jaksi generačního. Mě to vadí z důvodu estetického. To není věc generační. Já si jenom myslím, že prostě... Ještě to řeknu jinak. Kdysi prostě řekl krásnou větu kolega Vašek Voska, že nelze hrát Chopina, ale stejně tak Shakespeara se špínou za nechty. To nejde.
0: Jana Štěpánková říká, já to podepisuju, a paní doktorka Holmerová tak jako přikivuje zasněně. Ano, co tomu říkáte, takovému vyznání?
4: No, já s tím samozřejmě také souhlasím, protože to je prostě tak, jak říkáte. Ale já stále se zamýšlím nad něčím jiným a to je prostě to, co říkal pan profesor a ten fenomén pes. Jakže jste to říkal, že vlastně vychodíte s tím vaším psem? Na vycházku. To mě strašně zaujalo, protože totiž u nás, když se řekne slovo pivo, tak náš pes se začne tvářit nesmírně vesele. A říkala jsem si, že to možná tak jako Francouzi chodí v Čechách na vodu, tak zase, že čeští psi naopak jsou velmi, jak si mají velmi vysokou povědomost o tom, co pivo je.
1: Naše Míša určitě má povědomost velkou, co to je pivo.
4: Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, co řekl pan Vinkláš.
2: Ne, já možná tady jen co říkal Pepík. Možná, že je to věkem, že tomu člověk nerozumí, že prostě ty kapely jsou takový odrbaný a že to patří jako k dobrému tónu, že kdyby tam přišli učesaný a vymytý, tak by se asi nelíbili té generaci, pro kterou je to určeno. Já to nevím, já si to jen myslím. Ale myslím si, že by se mělo... U nás to bejvalo na Vinohradech v divadle, že jsme tam měli inspektora hlediště a když někdo nebyl adekvátně oblečen, tak prostě ho nepustil dovnitř. A mně to tak jako připadá, že je to nevážnost k tomu, co chci vidět nebo co se chci dovědět, no tak přijdu v teplákách nebo v nějakým rozdrbe. Já k tomu nemám vztah, takže já bych jenom říkala samý odsudky, ale říkám možná, že to tím, že už jsem jiná generace a že tomu nerozumím, že ten trend je takovej, že je potřeba, aby člověk byl odvázaný. No.
4: Já bych ještě, když dovolíte, jenom k tomu, že možná to je trošku, pro nás je to pořád svátek, ta kultura nebo zážitek, to divadlo, a možná se to stalo trošku víc biznesem, turistikou, takže když potom vidíme zase skupiny turistů, které chodí do Národního divadla třeba ve svetrech, tak jasně, že se nám to nelíbí. Potom je jistě jiné milie, prostě takové to trošku alternativní, kde asi to patří k věci a tomu možná už my tak generačně nerozumíme a možná tomu rozumí třeba zase potom ty mladí, kteří budou za pár dalších let mluvit vlastně stejně jako my.
0: Děkuju vám, děkuju. Bylo to velmi zajímavé, kam jsme se dostali v dnešním tobogánu. Ale řeknu vám, já jsem dokonce v Plzni kdysi chodíval do jedné vinárny a tam byla paní zaměstnaná, ta vždycky otevřela jenom na škvíru, podívala se a když jsme byli špatně oblečení, tak ani do té vinárny nás nepustila. To bylo ohromné, jsem měl džíny, jo, a nepustila mě tam. Já i to dodnes mám za zlé. Jak já jsem mohl, kolikrát jsem si mohl hezky posedět ve vinárničce, ale to byste vy, pane profesore, asi těžko dobře vnímal tohleto, protože já jsem slyšel, že vy jste velký sportovec. Je to tak?
1: To jo, ale proti vinárnám já vůbec nic nemám. Naopak pití vína je vysloveně zdravý, prospěšná věc.
0: No konečně máme lidský pořad teď najednou z toho. No.
1: Pokud to není třeba 3 litry denně, že jo, ale 2 až 4 deci vína denně, to je to, co si tělo žádá.
0: To říká tak, profesor Pirk tohle.
1: Určitě, v tobogánu, určitě. Lékaři, kteří se starají o nemocní jater, ty zase by to neradi slyšeli, ale pro srdeční a cévní onemocnění je to vysloveně prospěšný.
4: Pro tu gerontologii taky. Já jsem si právě říkala, proč nás takhle vybrali, že jo? Protože kardiocentrum a gerontocentrum, a nyní jsem to vlastně pochopila, protože my také mírné pití s mírou a vlastně veškeré užívání života velice prosazujeme. Protože to je základ dožití se vysokého věku.
1: Jasně, ty po těch velkých srdečních operacích, ty dědečkové a babičky, když se napijou piva, tak úplně pookřejou. Tam je všechno, to je nejlepší jonťák. To je nejlepší jonťák.
0: Josef Vinklář?
3: Janičko, my jsme si sedli výborně.
0: No jak byste si představovali takové ideální prožití Velikonoc, Josefe Vinkláři?
3: No, já nevím, to by bylo strašně stručný. Já prostě pro rodinu vyrábím už mnoho let prostě velikonoční nádivku nebo kondel nebo takové věci. A aby to dětem chutnalo, můžu říct, že to vyrábím skoro pro půl vesnice, v který žiju. A protože tam se to nedělá u nás pod Krkonoší, to je v podstatě původem jižní Čechy, tam to vzniklo. A u nás se to dělá a já jsem na to pyšnej, že to umím. A dělám to prostě kotel, abych to mohl hodně rozdávat.
2: Dáváš tam voříšek?
3: No samozřejmě. Ježíš, základní otázka. To je, no ale opravdu nejlíp, problém je v tom, že teďka prostě byl dlouho sníh, takže nejsou mladý kopřivy, protože s mladými kopřivama je to nejlepší, pokud není zoubkovaný kondrel. Že? Takže jako všecko a mám rád to, když přijdou prostě děti na pomlásku a přijdou si pro věci, které tam jsou vždycky připraveny a mám strašně rád to, když kluci moji malí prostě jdou a přinesou plnej košík a pak prostě, znáte to, všechny rodiny prostě mají celých 14 dní potom vaječný saláty a různý jiný blbosti z vajíček, jo.
0: Takže... Já ještě na 1. května vždycky jsem měl vajíčka, pořád vajíčka.
3: Pardon.
0: Pane profesore, a vy jste jako kolegník někdy běhával, chodil jste koledou jako...
1: No jistě,
0: jo.
1: Jako už od malička na té chatě, tady co jsem dostal ten pohár, tak tam jsem chodil vždycky. No,
0: to jste si vlastně vykoledoval.
1: To jsem si vlastně vykoledoval. Později je taková byla tradice, že jsme byli v Rokytnici, kam jezdíme celou zimu a i v létě, tak tam jsme chodili. A tam naštěstí já vždycky v pondělí musím odjet do Prahy, jo. Takže nemůžu pít. Což je velká výhoda, protože dneska už ta koleda taky je spojená, když chodí ty starší, že dostanou už tam prdličku. A já prostě říkám, já jdu autem, takže to je... Jo, čili určitě já teď jsem objevil, řekl bych...
0: No. No pěkný, veliký štampr. No,
1: a teď musím říct, že letos jsem objevil novou dimenzi Velikonoc, to je tobogán.
0: To mě velmi potěšilo, velmi. No a... Paní Jana Štěpánková říkala, já ty Velikonoce, vy jste řekla, že jste bývala byta o Velikonocích.
2: No, kdo ne? Pro boha. Já, akorát moje mama, protože ta vlastně měla dětství žila na Slovensku, takže tam se polejvá. Takže to chtěla tady zavést taky, ale tady se
1: až
2: to...
1: Až po obědě.
2: Jo.
1: No jistě, kdo přijde ve 12 a 1 minutu, tak je politej. No.
2: Vážně?
1: No samozřejmě.
2: Tak to mě...
0: Ale někteří jsou zlítí už od rána teda. No a paní doktorko, u vás?
4: No já přemýšlím, u nás to bylo takové, protože já mám tak v tom kostelci, jak jsem říkala, v kostelci nad Labem, takový malý domeček, kde se asi, kdy budu asi trávit ty Velikonoce. Ten má takovou výhodu, není to sice taková velká hacienda, nějaká výletní, ale zase to je takový rozměr, že se tam žádný kolegník moc nenapřáhne. Tak vlastně mě tam nic zlého nehrozí. Já nám takhle trošku pootevřu špírku, a když tak budu mít ta namalovaná vajíčka, moc se na to těším tady.
0: Já si myslím, že v dnešním tobogánu jsme měli úžasné dva koledníky. Moc jim za to děkuju, že přišli. Tedy pan profesor Pirk, děkuju mu moc. A mistr Josef Vinklář, děkuju velmi. A měli jsme tady dvě nesmírně příjemné dámy. A opravdu, když se na vás dívám, tak nevím v tuhle chvíli, která z vás je doktorka, která je herečka. A chci vám popřát jenom nádherné Velikonoce a chci vám popřát, abyste o těch Velikonocích zase tou pomláskou dostali. Protože pomláska, to je přece něco tak nádherného. A víte, jak to tu holku bolí, když na ní zapomenou? Tak já vám moc děkuju. Paní doktorka Iva Holmerová, děkuju moc. A Jana Štěpánková. A tečku za dnešním tobogánem, příště se na vás těší Aleš Cibulka se svými hosty. Tečku udělá Revival Swing Band Praha.

0: Děkuju moc.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Tajuplný název Marbowl zvolila Anna Smetanová v roce 1985 pro svou rozhlasovou rodinnou komedii s prvky hororu. Příjemný poslech.

0: bys mě chtěl zabít?
1: Tak je to, táto, chtěl jsi mě zabít, viď? Nebo chceš zapírat? Vemeš si ještě kousek?
2: Ten menší. Štůdl se ti povedl.
1: Nezdá se mi, tvarov byl nakyslej, co jsem to... Jo, nebo chceš zapírat?
2: No víš, maminko, vždyť ty jsi také měla něco v plánu, neříkej, že ne.
1: Neříkám, že ne.
2: Tak vidíš.
1: Ale taky neříkám, že ano. Když jsem přesvědčena, že můj plán byl lepší než tvůj. Sirky máš před sebou, to už je dneska 10. Dbej na svý zdraví. Kde pak, táto, ty bys to leda zbabral.
3: Zbabral? Se píše S nebo Z, Angelo?
4: S, to máš jedno, babička to taky neví.
3: Bolí mě ruka a nestačí mi.
4: Teď nemusíš psát všechno. Kristiane, proč nenahráváš?
3: Nač, když už se nehádaj. A Venca vzkazuje, aby jsme pásky smazali.
4: Ještě ne. Ukáž, vystřídám tě. Teď už je u nás klid. Jenom to pořád omílají dokola.
3: Omílají?
4: To se mi nezdá. Napíšu, okecávají. Babičko, víš, že bez nás to nemůžou rozluštit. Tomhle jsou dospělí blbí.
3: Napiš omezení. A babička blbá není.
4: Jenom ty ne, babičko.
3: A Venca.
4: A Venca. Proto my dva, vás dva, žádáme o radu.
3: A že to spěchá.
2: Přestanu zase kouřit. Zbabral. Proč bych to měl zbabrat? Měl jsem pěkný nápad, rafinovaný. A nic by se nepřišlo.
1: Na rafiči to jako, že jsem spáchala sebevraždu, viď? Kde pak, Pavle? Tobě ještě vždycky vidím do karet.
2: Neměla bys mě tak podceňovat, maminko?
1: Promiň, táto. Pořád nejsem ve svý kůži. Vždyť já vím, že ti to zapaluje. Určitě by ti to vyšlo.
3: Napiš, že musí zachovat tajemství, dokud nepošleme heslo.
4: Jaký heslo?
3: Luhobram.
4: Co je to?
3: No, čti od konce.
4: Aha, marboul. Babičko, máme prozradit, že to všechno zavinil marboul? Kristián si myslí, že to nemá cenu, že by nám nevěřili.
1: Děti! Angelo, Kristiane, co to píšete?
5: Slohovku!
2: O čem?
5: Jakože skládáme dopis.
2: No, a komu?
5: Jakože babičce.
1: Vidíš, táto, na babičku jsem se úplně vykašlala od té doby, co jsme... Na dopisy jsem jí neodpovídala, ani jsem je nečetla. Co se to jen s náma dělo?
2: Všechno jí vynahradíme. Děti, mám vám opravit chyby?
5: Ne!
4: Ne!
5: Víš, tati, my už nechceme, abys nám pomáhal s úlohama.
4: Učka říkala, že to není poctivý.
1: Bojím se, aby děti na svůj charakter v životě nedopláceli. Ještě, že ty malí jsme do ničeho nenamočili.
2: Andulo, jak pak jsi mě chtěla zlikvidovat?
1: Ale ani to nechtěj slyšet, táto. Jen ti řeknu, že bych vás vzala šmahem oba. Tebe i tvýho Zajdu.
4: Teďkon, babičko, už táta nechodí se Zajdou.
3: Táta neříkal Veruně Zajdo, říkal jí mravenečku.
4: Vážně?
3: No přece páska číslo 1, strana B.
4: Ale proč?
3: Zvážně. Venca říkal Maruně labuťko a ona je mu pardále.
4: A to musí být zvíře?
3: No jistě. Kubeš říkal o paní Kubešové, že je slepice a zmije.
4: Tak proč se Kubešovi rozvedli?
1: Jo, táto, kdyby se mi to bývalo povedlo, tak mi pojišťovna vyplatila 20 000. Ty bys dostal krásnou urnu, tu nejlepší, za 1450. A Veru na 18 až 20 let. Jestli ne o prátku. Na sobě bych koupila šaty.
2: Šaty?
1: No, smuteční.
6: Aha. Něco vám řeknu, staroušci.
2: Nepláč.
6: Vraždy se nemají plánovat moc rafinovaně. Dejte na mě. Takový poručík od SNB není žádný Perry Mason. Ten se zaměří na toho, kdo je po ruce a máte nahráno. Lepší je předvést něco úplně obyčejného. Já jsem dala přednost nešťastný náhodě.
2: Cože?
1: Co?
2: Maruno.
1: Maruno.
2: Neříkej, že ty jsi těla taky. A koho?
6: To je snad jasný, že vás, rodičové.
1: No to. Ale já přece nejsem tvoje vlastní matka, tak si mě mohla vynechat. A co Venca, ozval se?
6: Je na vojně. A já už na něho nemyslím.
7: No, máš recht. Venca si mohl o nás udělat falešnou představu a měla bys to denně na talíři.
6: Stejně nás prokouk. Řekl mi, že ví moc dobře, jak se chceme zbavit paní Siebertové.
7: Měla říct, že to byla legrace. Vždyť jsme to ani vážně nemysleli.
6: Ba jo, mysleli. Co říkáš, tati?
2: Já na to nerad myslím.
7: Je to vážně divný. Provádět takový hrozný věci. No, u Maruny si to dokážu vysvětlit. Je po tobě, táto. Ale u koho to nechápu, to jsem já sama. No řekni, jsem přece hodná ženská, viď?
2: Hodná, skromná.
7: Srdce na dlaní.
2: Obětavá.
7: Kuře ti bych neublížila, tak mi to vysvětli.
2: Všichni jsme bloudili v začarovaném kruhu. Jen když jsme se z toho dostali.
7: Dostali? A co kdyby se to opakovalo?
2: Neblázni, Andulo, proč by se to mělo opakovat? Musíme se snažit na všechno zapomenout.
6: Tati, nemůžeš si přece poručit, že na něco zapomeneš. A i kdyby se to povedlo, tak zase přestaneme rozumět sami sobě.
7: Maruna už taky filozofuje. Já jediná z vás jsem praktický člověk.
2: No, nevím, maminko. Vždy to začalo tvým snem.
7: Táto, to nebylo od tebe fér.
2: Promiň, také ještě nejsem ve své kůži. Uděláme nejlíp, když o tom všem už přestaneme mluvit.
6: Nesouhlasím. Nemůžeme od toho jen tak jít.
7: Já nevím. Teda vím, že nežijeme ve středověku, ale skoro bych věřila na nějaký čáry. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli cítím za svý minulý chování odpovědnost, tak mu neodpovím.
6: A když my za sebe nebudeme odpovídat, kdo za nás odpoví?
2: A neodpovídáme každý jen sám za sebe, ale vůbec. Jeden za druhýho.
3: Že bysme pásky poslali babičce? Ukáž, já je zabalím. Na tomhle nemáš číslo. To je jednička, tam je to od začátku. Pusť kousek.
8: Poslouchej, táto.
3: Ale tiše.
8: Prodám levně zámeček u lesa. Podmínka jeden pokoj na dožití. Značka vzájemná důvěra.
9: No a?
8: Co aby jsme odepsali?
9: Ale Andulo, zámeček a my... Pro nás ta nejvyšší rekreace ROH. Víš, kolik by stála taková...
8: Vím. 55 000.
9: Nesmysl, nejméně.
3: Pacha, Maruna, vypni to.
9: Jak to víš?
6: A mám vás. Já věděla, že něco provádíte. To je Vencův magneťák, vy jste mu hočmajzli.
3: Máme ho půjčené, Vence o tom ví.
6: Nemožný fakani.
7: Ale Marunko.
6: A co si to dovolujou? Když jsem se s ním rozešla, tak co se s ním mají co scházet?
3: My si jen píšeme.
6: Kam píšete? Kde slouží?
3: To je vojenský tajemství.
6: Já ti dám tajemství. Navalte Vencovu adresu, nebo na vás řeknu, že jste byli za školou.
3: Nebyli jsme za školou.
6: Ale já to řeknu.
3: To je podraz.
6: A co jste nahrávali?
3: Vás, abys věděla. Jak jste chtěli paní Siebertovou dostat do blázince. To jsi neměla říkat. Teď nám pásky seberou.
6: Pro pána krále. Neopovažujte se to nikomu. Mami! Tati, všechno nahráli. To jsou důkazy. Přivedou někoho do kriminálu.
7: Děti. Co by s váma bylo, kdyby jsme šli s tatínkem sedět?
6: Dala bych je do děcáku.
5: Nechci do děcáku, maminko.
3: My víme něco strašného. Řekni to, Angelo. Řekni to ty. Všechno začne znovu.
7: Ale děti, já říkám pořád, aby se před nima nemluvilo. Všechno je přece v pořádku. To jste měli jenom takový zlý sen. Nachystejte si aktovky a spát.
5: Mami.
7: Povídám honem. A pásky ať narukujou. Všechny.
5: Mami.
7: Nechci nic slyšet.
6: Tak a tady to všechno nesu.
3: Ach jo. Co budeme dělat? To píšeme dopis zítra o přestávce. A teď? Jakože spíme. V posteli nás máma být nebude.
7: Pusť to, Maruno. Jsem zvědavá, proč s tím dělají takové tajnosti. No vidíte, pásek je prázdnej. Počkat.
10: Ach, ten lesní vzduch. Dýchejte zhluboka, děti. Není to krásně.
9: Je,
1: Je, to jsem byla já.
10: A těch kráv, co se tu pase.
9: A těch much, co se...
1: A to jsi ty, táto. No jo, to jsme my na Hůrce.
2: No jo, když jsme tam byli poprvé vyjednávat, že ji koupíme.
8: Řekněte, není to zázrak.
9: Co?
8: Přece Černá Hůrka.
9: Aha.
8: Ale Pavle, ty máš dlouhý vedení. Hůrka je černá. A my jsme rodina černých. Necítíte, že je to vzkaz? Od někud? Prst, který od začátku ukazuje na zámeček. Tak teď vážně. Prodiskutujeme celou záležitost na místě. Každý může říct svůj názor. Já začínám. Babka chce 55 tisíc.
2: Ale my je nemáme.
8: To přece není moc.
2: Ale my je nemáme.
8: Ušetřila jsem 10 tisíc.
2: Ne. Jak jsi to dokázala?
8: To je otázka, na kterou neznám odpověď. Sama to nechápu při tvém směšném platu.
2: No dovol, proč směšném?
8: Jak dlouho děláš v antikvariátě?
2: Od 18 let.
8: A bereš 1950 hrubého.
2: Zapomínáš na prémie.
8: No, řekněme tedy 2150.
2: Nikdy si mi to nevyčítal.
8: A nevyčítám. Vždycky jsem si tě vážila.
2: No, opravdu.
8: Protože svý práci rozumíš, jsi sečtělý, vzdělaný. Proto máš taky v rodině hlavní slovo.
2: Že by?
8: Počítejte všichni se mnou. Sivrtová chce 55 tisíc.
2: Který nemáme.
8: Ale mít můžeme. Těch 10 tisíc jsem dala na výherní vkladní knížku a vyhrála...
6: Nepovídej.
8: 250%.

0: 50 tisíc na ruku a 5 do 3 měsíců. Někde je splašíme.
1: A bylo za brzdí. Je to přes 3 kilometry od zastávky.
0: Procházka lesem, zdravá.
1: Vlastně jen 2 místnosti.
0: 3.
1: Když jedné bude Frau Siebert.
0: Kdo ví, kde bude.
1: No a ta jedna věžička je nějak...
0: Ach, věže, věže. Mé kouzelné věžičky.
2: Jsou opravdu zámecký. Ale Venca říkal, že se máme podívat na krovy, jestli nejsou schnilí.
0: A co pak ještě říkal Venca?
2: Jestli není někde houba.
0: Tak dost. Náš zámeček není ani schnilý, ani nemá houbu. Marunko, pamatuj si, každej nám ho bude závidět. Jen až ho dáme do pucu, tak jak já si to představuju. Pro ten cíl je nutno přeorganizovat náš rodinný život. Všichni 3 si musíme zajistit vedlejší příjmy.
1: Cože, melouchy, jaký?
0: Máte štěstí, že jsem praktická ženská. Táto, položíš všechny funkce. Přestaneš marnit čas na schůzích. Nikdy ti to nic nevyneslo, ani slušný byt. Vezmeš si noční úklid ve vinárně. To máš 900 měsíčně, násob 12. Dále připočti 800 krát 12, protože já si přiberu úklid našich kanceláří. Maruna bude prodávat večerní Prahu. Přijde si na 2000 měsíčně, násob 12.
1: Ale vždyť mívá odpoledne školu a praxi. To nemůže stihnout.
0: Tak bude poslední ročník opakovat. Není nač spěchat. Za pultem v knize si neviděla ani polovinu. Co je s vámi? Co pak vy nechápete, že zámeček musíme vybavit? Ten velký pokoj, jak je v něm na stropě štuka.
1: Štuka. Já myslím, že je to lajdácky zasádrovaný vedení.
0: To jsi řekl schválně.
1: Ne, já opravdu myslím, že je to lajdácky zasádrovaný.
0: Tak ty nechceš za každou cenu zkazit radost. Nepřiješ mi, abych se těšila z krásných věcí, abych jednou v životě.
1: Ty jsi říkala, že netoužíš po zbytečnostech. Zakládala jsi na tom, že se nepachtíme za věcma. Říkala jsi, že schon je hltavost.
0: Tak to jsem mluvila ze sna.
1: To je argument. Ty nerozumím, mámo.
0: Za to já ti rozumím. Bojíš se, že bys musel obětovat svý pohodlí?
1: Ale ne.
0: Probudila jsem se. Konečně vidím život jako ostatní lidi. Takhle.
2: To je ale opravdový zámek. Jako z nějakého filmu, že? Tati.
1: No, co to jako má být?
0: Můj cíl. Smysl mého života. Ten obrázek si schovávám od svých 12 let. Už jsem ani nevěděla, že ho mám. Ale když jsem uviděla ten inzerát, tehdy jsem pocítila ruku osudu, jak mě vede do severních Čech.
1: Osud, osud. Osud nemá cit. Osud, to je boxer.
0: Ten velký pokoj bude chtít mušelinové záclony, Marunko. A u krbu...
2: Ale tam není krv.
0: Bude. U krbu starodávný ušák. Taky to chce secesní lustr.
2: Se skleněnejma třásněma.
1: Má-li osud cit, pak je to jen maska. Odhaluje svou pravou tvář a přikazuje mi nekouřit. Protože 6x30 je 180x12.
2: A co babičin veškostn?
0: To je nápad. Víš, že je možná barokní?
2: A na zem?
0: Třeba seženeme staršího Peršana.
2: Na stěnu tátovy litografie.
0: Prosím tě.
2: No, když je táta kupoval, byli za babku, ale teď? Třeba Váchalovy barevné dřevoryty.
1: Meč! Marno, do tomu nerozumíš.
2: No náhodou právě bereme prodej a nákup v antikvariátě. A profesor Píša nám povídá...
1: Meč!
0: Meč, Marunko. Na stěnu musí přijít goblén. A chci svícen. 5ramenný svícen. A etažérku.
2: Lampu s malovaným stínidlem.
0: A sofa. A hrací hodiny. Tik, ťak... Mama, mama, tik, tak. Mama, mama, mama, mama.
3: Děvčata.
0: Mama, mama.
3: Roberte se.
0: Tak.
3: Co je s váma? Andulo, Maruno. Podívejte se na mě.
0: Mama, mama.
3: Kde jste?
0: Mama, mama, mama, tik.
3: Jsou ve snu.
0: Mama, mama, tik. Tak, tik, tak.
2: Vypínám. Tak co říkáte?
0: Ach jo.
4: Proč říká máma ach jo? Mami, proč říkáš ach jo?
5: Protože mám s váma trápení. Jak to, že nespíte?
0: Ach jo. Chodívala jsem do školy kolem takového kouzelného bílého domku s červenou střechou. Měl věžičku. A já si celou cestu představovala, teď víš, táto, bydleli jsme v suterénu.

0: Když ten sen ožil, rostl a rostl a jakoby si se mnou dělal, co chtěl.
1: Některé sny je lépe nechat zemřít. Nemůže z nich vyrůst nic dobrého. Zprvu to začne sladce a pak začne mít život jinou tvář, která se na člověka šklebí.
0: To jsi řekl pěkně, táto. Taky se na tebe zašklebil starý sen, viď?
1: Jo, ty myslíš jako tamto. Obraťme pásek.
2: Víš, co teď přijde, Kristiáne?
3: Jak se táta rozšoupnul, když uklízel ve vinárně.
2: Páne, jo, průšu.
4: Co je, Dřina? Ten kýbl je tak strašně těžký.
5: Počkejte, já vám pomohu.
6: Páni, vy ho nesete jako nic? Jste silnej.
1: Vždyť to nic neváží.
6: A jak jste galantní? Ocení vás vůbec někdo?
1: No, ani ne.
6: Manželka vás nechápe, vidíte?
1: Jak jste to poznala, slečno?
6: Říkejte mi, Veruna. Mám proto vyvinutý smysl. Něco jako radar.
1: Musíte být velmi citlivá.
6: Proto mám taky tolik problémů. Kdybyste věděl, pane Černý, co mě potkalo.
1: Neplačte. Ublížil vám někdo?
6: Když já se stydím.
1: Mně se můžete svěřit.
6: Mamin frája je uchylák. A když jsem s ním byla sama doma, tak se na mě vrhl. Ale máma uvěřila jemu. Řekl jí, že jsem mu lezla do postele. Plešoun. Vyhnali mě z domu. Teď přespávám u kamarádů.
1: Jsou to slušní hoši?
6: Oni. Jsou to spíš kámošky. Našla jsem si tenhle job, aby mě nehonili pro příživu.
1: Pro co?
6: Pro příživnictví. Na to je paragraf, víte? Ještě mi nedali ani zálohu. Už třetí den jsem nejedla. A nejsem zvyklá na ponocování. Jsem slabá jako čaj. Nohy se mi podlamujou.
1: Pozor, víte.
6: Vomdlívá.
1: Věrunko, děvčátko.
6: Kde to jsem? Je to jste vy. Můžu se o vás opřít?
1: Jen se opřete, dítě.
6: Vy jste kulturista. Že máte takový svaly?
1: Ale, Věrunko, posadím vás do křesla. Odpočíňte si. Umyju to za vás. Ne! Nesmíte mě líbat. Verunečko, no tak, Berušiko, vždyť bych mohl být tvým táto.
6: Právě proto.
2: Veruna je šelma.
7: Šelmy jsou zoologický. Ale vrní a vrčí jako ten levhard.
6: Jste voromnej. S váma bych se nebála ani v africkém pralese. Ještě pusinku.
1: Veru. Veru. Verunko.
7: Táta taky vrčí. Už vím. Veruna je Marbou. Ale Marbou nemůže být v Praze, když je na Hůrce. Co by? Může být tady i tam a jinde. A může se proměňovat. Kde byl, když jsme ho hledali a nenašli? Jasný, byl v někom. Podívej, kouši.
1: Není tu někdo?
6: Jen mi dva, kocourku. Máš žváro? Cigaretu.
1: Nekouřím, vy byste taky neměla.
6: Helejte, někdo tu nechal půl flašky.
1: Zadržte.
6: Vizo.
1: Bude vám špatně.
6: Z té kapky, chtěla jsem zahrát hlad.
1: Vemte si mou svačinku.
6: Chleba ze sádlem. Kam jdeš?
1: No, musím naleštit plyno.
6: Těsím se, co bude zítra.
1: Verunečko. Kdybyste dovolila, víc u sebe nemám.
6: Pětku? Jsi skvělej. To mi vystačí na dva dny. Koupím si rohlíky a mlíko.
1: Kde pak dítě, tak nemůžete žít. Přinesu vám víc.
6: A kde vezmeš prachy?
1: Mám knížky.
6: A kolik na nich?
1: Myslím vzácné knihy. Kdybych je prodal soukromě sběratelům, dostanu za některé...
6: Za knížky? Oni jsou to detektivky. Za ty je pár pětek, ne?
1: Víc.
6: Stovek?
1: Možná víc?
6: Ne, neříkej.
1: Například herbář z minulého století s retinami dnes má cenu...
6: Ty děláš do starožitností. Hele,
8: Neznáš Ferovýho překupníka? Vláďa, teda Vláďka, co u ní bydlím, by potřebovala střelit sošku. Našla ji ve starý kaplice v Rouchovanech.
9: Cože? Rouchovanská Madonna? Dítě, vždyť je to krádež. Okamžitě to musíme oznámit na bezpečnosti.
8: Páni mě bydně. Zase to na mě přišlo. Bojím se, že umřu. Všecko vidím dvakrát.
9: Děvčátko, Verunko, mravenečku.
8: Ty ještě mě líbej. Tygře.
1: Jsem tu pitomec. Děvče blouzní zádo a já jí dělám kázání. Jak je lehoučka. Jako pírečku. Doktora! Rychle, pomoc!
0: Pomoc přichází. Dal ses na balet, táto? Místo, aby smejčil, tak balí holku. Trouba. Takže umírá hlady. Vystřel, děvko.
8: Hejte, nechce si to, babi.
0: Vypadni, nebo ti jednou vrazím.
8: Však on si mě tygr najde. Že jo? Čau!
0: Vezmu to za ní. Budeme tu uklízet společně. Já stačím i naše kanceláře, i tohle. Luxuj! Tak ty jsi ochotnej prodávat knížky? No tak dobře, že to vím. Uděláš seznam těch nejcennějších a já dám inzeráty. Lida, máme peníze. Na knížkách.
6: Jak se to zastavuje? Táto, dávám ti svý slovo, že až do té doby jsem odháněla každou myšlenku na to, aby se sáhlo na tvoje knihy. Ne, že by mě to nelákalo, ale cítila jsem, že ty knížky jsou pro nás jaksi posvátné, že v nich je kus tvýho srdce a velký kus tvýho života. Ale pak mě posedl bies.
7: Marbou!
6: Táto, moc ti to bylo líto?
1: Už jsem ožel.
6: Knížky jsou taky jen věci, viď?
1: Spíš tak něco uprostřed, mezi věcma a lidma.
10: Jedeme dál, ne?
11: Pane Černý, kam šla Veruna?
0: Poslala jsem ji domů, pane Vrátný, byla pod párou.
12: A s tou holkou jsou patálie. Našli vás děti?
0: Děti? Chlapec a děvče?
12: No, buď to byl kluk s holkou, nebo holka s klukem, vypadali stejně. Říkali, že se nemůžou dostat domů, že ztratili klíče.
0: Táto, musí tu někde být Angelo! Kristiáne! Ozvěte se, nebo...
7: Schovej magneťák do aktovky. Utečeme.
13: Ne, sundej klíče z krku a dělej po mně.
14: Mami, my jsme se báli. Nemohli jsme vás najít.
7: Vypni makyč.
14: Máme strašný hlad.
9: Vypni to.
7: Zuří, tohle nám neprojde. Vlezeme pod postel. Já si dám do trenýrek polštář.
1: Ubohé děti.
0: Jsou v tom s námi až po uši.
6: Neberte to tak tragicky.
0: Marunko, pamatuj si, děti nemají být svědky rodinných výstupů. Pro matku je otec...
1: A pro otce je matka...
0: Vůči dětem posvátnou osobou, i když se jako manžel prohřešil.
1: Co pak mají s tím Marboulem?
0: Třeba se to dovíme. Pokračuj, Maruno.
7: Celým domě něco tak divně praská.
14: Zámeček má strach.
7: Nebo se zlobí. A skřípe zubama. Nebuď hloupé, věci nejsou živý. Nemůžou prozradit, co si myslí. To zuří Marbou, protože jsme ho prokoukli. Roztrhal pavoukovi pavučinu. Ze závisti. Protože sám přede. A nic neupřede. Jede po naší rodině. Ale jen po dospělých. Marbulínku, jak jsi krásný, celý černý. A jak se leskneš, oči ti září jako zlaté penízky. Au, podívej, poškrabal jsi mě. Jau, roztrh si mi sukni, to bude sekec.
1: Co je ti, Andulo? Zastav to, Maruno.
6: Jak jsem byla zlá na vás, na všechny. Angelce jsem opravdu napráskala.
8: Pár na zadek jim občas neuškodí. Beru druhej pásek.
1: Počkej, tak na hůrce si vymysleli Marboula. Slyšela jsi, mámo?
7: Slyšíš, Kristiáne, prý jsme si Marboula vymysleli. Co od nich můžeš čekat? Říkám, že nic nechápou.
8: Obyčejná dětská hra, pokračuju. Pásek číslo 2, strana A.
15: Konečně.
16: Ahoj.
15: Labuďko tvrdnu tady už 15 minut.
7: Přišla dřív, ale nechala ho schválně čekat.
16: No a dáma smí přijít později.
15: Stalo se ti něco?
16: Co by se mi stalo?
17: No tak, malá dámu z velkého domu. Jáčko.
8: Nech si toho, Venco. Ode dneška se mnou mluv, jen jako s kamarádem.
17: Jo, a ty mi jednou vrazíš.
8: Nemluv nesmysly.
17: No pak dobře. Co tě žere, vole?
8: Jo, prostěku.
17: Vidíš, kamarád by mi slušně odpověděl, ty vole mám průser, vole. No, nebo tak nějak. Vážně, Maruno, proč se zlobíš?
18: Vaši nám mohli půjčit těch 5000, ne?
17: Ale naši chtěli, jenomže vaši se urazili.
18: Protože vaši naše urazili. Měli závistivý poznám.
17: Maruno, teď táta akorát prohodil, že jedna z věžiček je na spadnutí. Že se bude muset rozebrat a znova... Nebo já vám s tím pomůžu. Nahoru mě se na hůrce líbí.
18: Máma tě tam už nechce. Říká, že jste škrtě.
17: No dovol.
18: Je to pravda, když jdeme do kina, sedíme v první řadě a v divadle v poslední.
17: Teď víš, že šetřím.
18: Pan Kotlásek kvůli mně koupil lóži.
13: Kecá. Sama říkala, že Kotlas dostal lístky od podniku.
17: Jaký Kotlásek? Kdy jsi s ním byla? Jak je starý?
18: Pan Kotlásek je... distingovaný muž.
13: Kecá. Říkala, že Kotlas je fauna.
18: Matči nadřízený.
13: A doleza. A že hlepla přes ruku.
18: Půjčí nám peníze.
17: A tvoje matka mu půjčí tebe, jo?
18: Pitomče, požádal mě o ruku, abys věděl.
17: A ty? No mluv jasně.
18: Co já vím.
17: Nevíš, ale ty bys měla vědět, co chceš. A vymáčkni se, nebo se seberu a jdu.
18: Jdi si.
17: Ale už mě neuvidíš.
18: To je toho.
17: Abys jednou nebrečela.
18: Nikdy nebrečím.
19: Jak se mohla být tak blba? To jsem zavinila já, Marunko.
20: Měl jsem vám oběma dát na zady.
19: Proč jsi to neudělala?
17: Maruno, zbláznili jste se všichni. Teď ty se kvůli baráku s věžičkou ani nevyučíš.
18: Nevytahuj se s pitomou maturitou.
17: To já tě fakt nepoznávám. A prý o mě říká, že jsem primitiv. Je to pravda?
18: Pravda to je, ale já jsem to neřekla.
17: Se mi zdá, že labuť se proměnila v husu.
18: Tak to je definitivní konec. Jdu.
17: Dobře, s Bohem. Slečno ze zámku.
19: Kde jsem nechala samu sebe?
20: Jo, děvčata, všichni se musíme vrátit tam, kde opravdu jsme. Třeba oklikou.
0: Jak moudře to táta řekl. Ale trochu nesrozumitelně.
21: No, musíme být stateční. Jeď dál, Maruno.
22: Blíží se bouře. O noc jako stvořená pro naše záměry. Zjev strašlivý ji odtud vypudí.
23: Doprchený. Slovil jsem si nohu.
21: Ukáž.
0: Au.
21: A to bude víro, Maruno, dones mokrý ručník.
18: Jo, jo, hned.
21: Tak mluv rychle. Co, frau Siebert? Sekla sebou?
23: Já jsem sebou sekl. Zatracený prostě radu.
21: Vyděsila se pořádně?
0: Neslyšela jsem ječet. Co říkala?
23: Um Gottes Willen, was ist das für ein Besuch?
0: Co to znamená? No,
23: proboha, co je to za...
21: No dobrý, no dál.
23: Moment, opatrně, Maruno.
21: Vydrž, tati. Počkej, a pak?
23: A pak to zopakovala a šla na záchod.
21: Určitě se z toho potento.
24: Frau Černý, můžete haltovaš cimr?
25: Jistě, jen pojďte, Frau Siebert.
24: Já vám musím šíkat. Já takový radost. Ein Besuch aus dem Himmel. Od zhůra.
21: Co to pleská?
20: Že měla návštěvu z hora.
24: Es ist meine Oma zu mir gekommen.
20: Oma?
24: Ja. Meine Großmutter.
20: Jo, že ji navštívila babička.
21: Prosím tě, její babička musí být 100 let mrtvá.
24: Ja, mrtvá. Aber hier, ja šla na klo.
20: Že šla na klo.
24: Pardon. A Oma, ta sama Turban, ta sama Gesicht, aber ohne Augen, ja... Und alles videla, a kopala do vaš kýbl, moc slabila, ona nemluvila, jen krucifix, Himmler Gott. Ja, so hat immer die Oma geflucht. Ja, ta moc sakrovala.
21: Ty si nemelo, kdo tam ten kýbl nechal?
24: A ona slobit se, že ja prodala tům, hrosila mit dem Finger, tak... Ja, sofort poslala telegram pro Schwester in Deutschland. Schwester tak bude tešila. Uviděla Oma.
21: Čemu se směje?
20: Má radost ze zácné návštěvy.
24: Ich gebe Ihnen sofort das Geld zurück und Sie mir das Haus.
20: Máme vrátit dům a dá nám zpátky peníze.
21: Cože? Ta baba se zbláznila. Já nikdy nevratila tům, nech ty třána penize. Nein.
24: Musela, nepojadala advokát. To je žádná obyčejná tům.
2: Aber das ist ein Gespensterhaus mit eigenem Poltergeist. Jetzt du uns am Mons wie sogar Penisse mit einer weißen Dame. Spila Panische. Eine 500.000. Ja, Touristik. Attraktionen.
21: Blbost. Někdo je dneska zvědavej na barák se strašidlem.
22: Nikdy vám nic netala.
2: No, nein. Ja neprotala, meine Großmutter. Ausgeschlossen. Gute Nacht.
18: Tak co? Budou připomínky?
0: Pak přišlo to nejhorší. Doufám, že děti nenahrávali, byli tam s náma.
3: Třeba to zaspali.
18: To hned zjistíme.
22: Nesmějte se, blbě. Já jí zámeček nedám, slyšíte, nedám.
3: A co chceš dělat?
22: Bojovat. Do posledního
3: muže?
22: Do poslední
3: kapky krve?
22: Do poslední koruny.
3: Proraješ.
22: Zbabělče, ubožáku, nulo.
3: Mámo, šílíš? Já tě nepoznávám.
22: Podeď, Sokrates, všechno věděl a s kým žije nepoznal.
3: Žil s Megerou, jako já.
22: Vždyť ani tohle nevíš. Sokrates žil s Xantipou, inteligente. A těch tvých moudrostí mám plný zuby. Ani dřebík neumíš zatlouct. Nejsi schopný uživit rodinu. Všichni mají auto, všichni mají... Proč jsem si tě vůbec brala, to nechápu.
3: Protože bys jinak zůstala na ocet a stejně si zostovatila.
8: Paní, buďte tak laskavá a neurážejte mého otce.
22: Podívejme, tichá voda promluvila. Myslíš, ty káčo, že nevím, jak mě nenávidíš? Byla jsem dobrá na to, abych tě vypiplala.
8: Že jste mě vypiplala. Ani kozačky jste mi nekoupila. Všechny holky mají džíny, jenom já pořád chodím...
22: Já je taky nemám.
8: Ale vy jste stará a obézní. A máte vztek, že já jsem mladá. Schválně jste mě rozhádala s Vencou, protože jste mi ho záviděla.
22: Toho primitiva? To bych měla co závidět?
8: Je stokrát chytřejší než vy. A kdyby žila má vlastní matka?
22: Žije.
3: Zadrž!
22: Žije. Jenomže se vykaštala na tvýho pitomýho oce a na tebe taky. Vzala si chlapa, co umí vydělat prachy.
3: Oh, prachy, prachy. Ano, to je to, co tě žralo. Po celou tu dobu, viď? Jak ses přetvařovala?
22: A ty ne? Předstíral, že čte filozofii, jo. Tudle, obal z Aristotela a v něm Agáta Christie. Filozof. Děvkař. A pro srandu zajícům.
3: Ty, kreaturo. Dávno pro mě nejsi žádná ženská.
22: Bačkoro, ty si o sobě myslíš, že jsi chlap?
3: Panovačná Megera.
22: Xantipa.
3: Megera.
22: Xantipa.
3: Megera.
22: Xantipa.
8: Dost! Přestaňte. Jste hnusný, já vás nepoznávám. Nechci vás. Nechci takový rodiče. Už nikoho nemám, nikoho, ani Vencu. Mi z vás nablíť.
3: Držu bu, Marono, nebo...
8: Nedotýkej se mě. Nenávidím tě.
3: Kam jdeš? Bude pršet.
8: Do věže!
3: Dobře, jdi si. A já jdu do druhé. Andulo, tvá hrubost je bezútěšná a skličující.
22: A tvoje?
3: Taky.
22: Táhněte oba k čertu! Jedeš, potvore.
13: Co to bylo? Marpol proskočil oknem.
22: Kam šel?
13: Na svatbu. Čerti se žení.
22: To je dobře, že je pryč.
2: Krucinál světlo. Uhodilo do vedení.
22: Kde jsou sirky? Slyšíš? Sirky!
3: Nemám, nekouřím. Ale začnu. Fuj, hnus!
2: Nechali mě samu. Pod mě. Právě teď, když bych si chtěla popovídat.
22: Napovídala z toho málo.
2: Nepovídala jsem, ale křičela.
22: Říská.
2: Kdo jsi?
22: Ty.
2: Já?
22: No všem.
4: To je zvláštní. Tak já nejsem sama?
5: Nebyla jsi nikdy sama.
4: To je pravda. Vždycky jsem měla podezření, že je ve mně ještě nějaká jiná ženská.
5: A doopravdy byla. Představíme se?
4: Anna.
5: Ne.
4: Jak vypadáš?
5: Ty nevíš? Jako Megera?
4: Xantipa. Ne. Můj rub? Můj zápor? Takže to všechno si dělala ty?
5: Podívejme. Prohlédla jsi?
4: No, jako bych opravdu lépe viděla.
5: Pod mě.
4: Neposmívej se. Něco jsem objevila. Ve tmě.
5: Snaž se a objevíš všechno.
4: Nevidím věci. A netoužím je vidět. Zmizeli. Jakoby je tma vymazala.
5: Ale ráno je světlo znovu namaluje.
9: Nezatoužíš po nich?
4: Ne, ne. Chtěla bych uvidět tváře dětí. A Pavla. I Marunky.
5: Poznáš je, až je uvidíš.
4: Bojím se, že oni mě nebudou chtít znát. Hlavně Pavel.
5: Čekej bez strachu. Bude rád, až nás uvidí po své vlastní temné noci.
4: Nás? Má dost jedné, co by dělal se dvěma.
5: A co bude se mnou? Nemůže se mě jen tak zbavit.
4: Budu se snažit, abys byla stále menší a menší a menší.
5: Poradím ti. Snaž se na mě zapomenout.
4: Je to dobrá rada.
5: Zkus to. Poznáš.
4: To je divné. Já myslela, že se mi to zdálo. S kým jsem to vlastně mluvila?
10: S Marboulem.
18: Ale mami, co pak nepoznáš svůj vlastní hlas?
4: Tato! Pavle! Bojím se.
10: Maminko! Proč je pořád tma? Mám strach. Kdy už bude svítat?
4: Hned, děti, hned. Kde jste?
9: Táto, prosím tě, světlo!
4: Proboha. Dům praská. Sesouvá se.
23: Já jo, ale střecha se asi zřídila.
4: Táto, Marunko, žijete?
23: Lít, Andulo, nic se nám nestalo. Kručinár, kde může být ta baterka?
4: Spadla ti, jak jsi strašil.
10: Tatínku, Maruno!
4: No, neplašte, koťata. Co ty, mami, kde jsi?
11: Tady. Co já? Jen když vy žijete. Pojďte ke mně, pojďte blíž, ať si na vás aspoň můžu sáhnout, když vás nevidím.
10: Světlo!
5: Světlo!
24: Tak už viděla. Já našla vaše baterka. Byla u kloset. Vy musela vek. Oma moc sušila. Bošila dům. Der Tom ist gefallen.
23: Tak, Andulo, věž nám spadla.
4: Ale věž sem, věž tam, jen když vám neřakla na hlavu.
23: Nebyl jsem v ní, seděl jsem na schodech.
4: Vážně, já taky.
24: Já sofort dala peníze, vy sofort dala tům. Nebo oma, kruzifix, Himmel, Herr Gott.
1: A dál?
18: Nic. Nic, opravdu nic.
1: A co teď?
4: Vymažeme to.
18: Ne, ne, ne. Je na nich sice to nejhorší, co o sobě víme?
4: No, skoro.
18: Ale já myslím, že nemůžeme poznat to nejlepší, co v člověku je, pokud nepoznáme, co je v něm nejhorší.
20: Máš pravdu, Maruno. Leonardo napsal, že láska je dcerou velkého poznání.
4: Aha, a proto vás mám ráda. Ty jsi opravdu Sokrates, táto.
20: Ale Andulko, jaký pak Sokrates? Vím, že nic nevím. Ani tím si nejsem jist. Co pak je?
4: Ale když si představím, že jsem se já mohla umenšovat a ne by byla pořád
18: větší a větší a větší.
4: Jí má mě hrůza.
20: Mohla to s tebou dopadnout hůř.
4: Proč myslíš?
20: Když si plánovala i vraždu.
4: Ale táto. A sám si přiznal, že...
20: To byl for.
4: Fakt? To jsem ráda. Já taky jen vtipkovala.
18: A já zrovna tak. Nešťastná náhoda. Leda, že bych vás oba dostala do věže.
21: A u výslechu říká to pošila píla pány.
4: Ach, ta paní Sýbrtová, ale pašák babka, bez tak nás prokoukla. To bylo teda dobrodružství.
20: Ještě, že každé dobrodružství musí jednou skončit.
21: Když si vzpomenu na tátu v prostěradle.
18: Dopadlo to dobře, když se můžeme smát, ne?
20: Smích je prý zdravý. Kdyby se lidé více smáli, bylo by možná méně válek.
4: Snad. Alespoň těch rodinných. Jde se. Do postele.
21: Ten táta v prostě.
20: No.
13: Jak se můžou smát? Dospělí jsou hrozný. A jako myslí? Nemá smysl psát Vencovi. Je taky dospělý.
6: A babička?
13: Ta ne. Máma o ní říká, že dětinští. Kristiane, taky budeme jednou dospělí.
6: Je to blbý. Ale není to taková odpovědnost. Slyšíš? Maruno, ty brečíš?
19: Ne. Mám rýbu.
6: Můžu k tobě do postele?
19: Nakazila by ses. Co to děláš?
6: Chtěla jsem si sáhnout, jestli ti teče z nosu nebo z očí.
19: Nech mě, Angelo, běž. Chci spát.
6: Kristiane, naval pásek.
13: Nedám.
6: Musíš brečit.
13: Ale zapírá to, že?
6: Nevadí. Venca řekl, že když bude brečet, tak dej mi to, nebo ti nabiju. Marunko.
19: Co zás? Neotravuj.
6: Studí mě nohy.
19: Tak dobře. Přitul se.
6: Tohle ti posílá Venca.
19: Co je to?
6: A pusa a pásek.
19: Pásek? Mami! Tati! Venca mi posílá vzkaz. Rychle magnetofon.
7: Milá Labutěnko, tak přece jen pláčeš. Napsal jsem ti několik dopisů. Chtěl jsem tě jimi potěšit, ale vždycky se ukázalo, že těším tím, že si sám říkám o potěšení.
4: Mluví pěkně, Marunko. Skoro jako táta.
7: Tak ti raději posílám svou písničku. Vyhrála cenu v místní soutěži, ale jen třetí. Nevadí. Hlavně, když se bude líbit tobě.
12: V antikvách se dá prach.

0: Těšíte? Zastav to, Maruno. Proč?
1: Jakoby někdo škrabal na dveře. Já se podívám.
0: Jeje, co to píslo?
2: Maminko, prosím tě, odpust nám.
3: Kristiánu nechtěl zabít.
2: Angele ho bylo líto, ona ho vzala do sklepa.
3: Ale krmili jsme ho oba.
0: A proč byste měli zabíjet kočku?
3: Vždyť je to Marbo.
4: A když se vrátil, tak to zase začne.
0: Je, koukejte, Marbo nepřišel sám, přivedl sebou 1, 2, 3 a ještě jedno. 4 koťata.
4: Na každýho 1 marbol. To nezvládneme.
0: Jo, tak, já už tomu rozumím. Děti, to je všechno nesmysl. Jak by se kočička paní Sýbrtové dostala z Hůrky do Prahy? To není žádný marbol, ale...
5: Nechte kočky a pojďte poslouchat Vencu.

0: Tohle nich to není, Marble.
1: Prosím tě, dospělí jsou nemožně důvěřiví.
0: Ach, jo.
1: Jo.

0: Kdyby nebyla, ať zhynem. Ach, ta láska lichotivá, kdyby nebyla,
1: tak dost.
0: Ať
1: se nerozplynem.

0: Tak to byla dnešní rozhlasová hra Marbouł. Napsala ji Anna Smetanová a v roce 1985 ji natočila režisérka Alena Adamcová s herci Jiřinou Jiráskovou, Zdeňkem Řehořem, Taťánou Medveckou, Martinem Stropnickým, Janou Paulovou, Marií Marešovou a Vladimírem Čechem.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulin, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulin připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulin pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písni

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď

Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá.

klid. Beru klidbu zpět. Roztál celý svět. Jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž. Skoro na dosah. A přesto mám strach. Z čeho to ty víš? Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

kapka strachem hyne, tma ji v zemi dusí, svět má stránky stinné, neboť pršet musí. Šeptám slova vlídná pro tu kapku deště, buď kapička.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungeld. Ano, v tomto roce poprvé, takže popřejme si, ať se nám ten rok 2019 vydaří. Zdravím samozřejmě všechny přítomné diváky v hledišti našeho divadla a také posluchače Českého rozhlasu Dvojky. A zároveň bych využil příležitosti a poděkoval všem, kteří nám poslali krásné maily, dopisy, SMSky. Děkuji mimochodem za tento pořad a také nám přeji, jak jinak, jen a jen to dobré do nového roku. To vždycky potěší a povzbudí. Bohužel nepotěšil, přímo zdrtil nás nedávný odchod velké české herečky paní Jany Štěpánkové. Posledních 9 let svého hereckého života prožila právě tady, na tomto jevišti, na kterém odehrála stovky divadelních představení. Byla to bravurní herečka, naprosto nenapodobitelná a neméně pozoruhodný, výjimečný, šarmantní a inteligentní člověk. Opravdová dáma. A teď už k dnešku. I dnešní rozpravy budou tradiční, takže na jeviště pozvu dva své herecké kolegy. Jednu hereckou hvězdu, která působí v současnosti na pražských scénách, a jejího hereckého kolegu, který okouzluje publikum v Západočeském divadle v Chebu. Takže přivítejme Terezu Kostkovou a Pavla Marka.
4: Dobrý den.
3: Takže mimochodem jsme stále na prahu nového roku. Prozradíte, pokud jste měli novoroční předsevzetí, jaká byla?
4: Tak Pavle.
3: No, že přijel až z Chebu, tak mu dáme přednost.
5: Ne, já si novoroční předsevzetí zásadně nedávám. A jestliže se nějakým způsobem doberu nějakého úspěchu osobního, třeba že zhubnu o několik kilo, tak to bude dílem náhody. Ne, nestalo. Je to vidět, že zatím ne. Ale neustále na tom pracuji.
4: No tak já za prvé, tady ještě pořád je leden, tak mohu popřát hezký nový rok 2019. Tady v divadle Ungeld i posluchačům. Ještě jednou dobrý den. Tak já nevím, jestli budu tak zábavná, protože já jsem si předsevzetí dala. Úplně vážně. A úplně vážně ho plním. Takže vtipné to není, ale je to pravda. No protože já jsem leta letoucí jako vždycky byla, jsem hodně pohybový člověk, hodně ráda se hýbu všemi směry. A sice na divadle a s dítětem se hýbu hodně, ale minulý rok se mi jako prostě fakt nedařilo chodit cvičit, takže jsem si řekla, že nezbývá, než to předsevzetí mít. A je to předsevzetí, které jsem hodně let mít právě nemusela, protože jsem pořád cvičila. Takže jsem jako tvrdě zapsala do diáře Bikram jogu a začala jsem. A cvičím.
3: Cvičíš asi sama, takže u toho žádný svědek není?
4: Ne, ne, ne, tam je hodně svědků. Jo. Na Bikram jogu do té místnosti, kde je 42 stupňů a Bikram yoga se cvičí v podmínkách, ve kterých yoga vznikla, je narváno, sotva tam najdeš místo. A mám svědku hodně, takže pokud se chce, může se někdo ozvat divadlu Ungeld, že opravdu cvičím.
3: Takže vydrž, prosím tě, vydrž. No ale pojďme do Chebu.
4: Takže vyrážíme, jo? Tak my se vám omlouváme, my jdem do Chebu, jak řekl pán. Pardon.
3: Jak se přihodilo, že jsi tam zamířila, teď skončila si hereckou školu a byly i bližší štace a ty jsi se rozhodla pro Cheb.
4: Ano, ráda se vracím do toho období před 21 lety zhruba, jestli dobře počítám. Skončila jsem hereckou školu a v té době bylo zvykem, nevím, jak je tomu dnes, na hereckých školách, nikoho jsem se neptala, že jsme psali dopisy do divadel, že se jako nabízíme, že jsme školu skončili, jsme mladí začínající herci a jestli nemají zájem o brunetku, blondýnku, chlapce, vysokého, malého. Každý nabízel, jak vypadal, čím byl.
3: Talent
4: a,
3: k tomu.
4: No tak, víš co, Jako to tam těžko píšeš do dopisu, nebo já nevím, já teda jsem nikdy neoplývala tímto druhem amerického sebevědomí, abych psala sebe veskrze super talentovaná, přenádherná Bertovna. Neumím, to neumím do teď.
3: Tyhle dopisy dnes už ředitel Haň dostává.
4: Ano,
3: především tak, píšou vidíš, o svém talentu.
4: Fakt, opravdu.
3: Ano. A pak dodají, že jsou malé nebo velké a tak.
4: Já jsem v té době pouze mohla říct, že jsem silnější brunetka z brýlích, takže já jsem to upřímně napsala. Rozeslali jsme to do divadel a skutečně přijeli na závěrečné představení se podívat a v té době to tak bylo, že jezdili se dívat režiséři, ředitelé jednotlivých divadel a na naše absolventské představení také přijela řada takovýchto hostů, měli jsme velkou trému, odehráli jsme to představení a skutečně na této burze docházelo teda k nákupu a vím, že za mnou dokonce přišli tenkrát z Jihlavského divadla pan ředitel a říkal, Teresko, moc jste se nám líbila, ale my potřebujeme blondýnku, tak jsme si vybrali Alici a říkám, no dej jasně, super, dobrý. A za mnou zase přišel pan ředitel Hromada, František Hromada, tím jsme už u té doby v Chebu. A říkal, já bych naopak brunetku potřeboval a co jsi mi líbila, vždycky hnedka tykal, to bylo hezký. A což i chápu, vzhledem k tomu, jak jsem byla mladá, jak jsem vypadala. A vybral si mě tenkrát s mým tehdejším přítelem, se kterým jsem chodila na škole s Petrem Mikeskou, což je v současné době umělecký šéf městského divadla v Mladé Boleslavi. A on to nevěděl, že spolu chodíme. On říkal, jsem si vybral vás a tamhle toho kluka, akorát bral bych vás do angažmá, on taky je rád, jako souhlasí s tím, jenom se moc omlouváme, my zatím nemáme moc těch ubytovacích prostor, máme tam jenom jeden herecký byt, jestli by vám nevadilo, že byste byli spolu. A mi nevadilo. A tak jsme přišli do Chebu.
5: Ušetřili jsme herecký byt, ano.
3: To ty už si tam samozřejmě byl. Mimochodem Pavel Marek je v Chebu od roku 1981, takže tam brzy oslaví už téměř 40 let.
5: No,
3: je to tak.
5: Ano,
3: to je
5: v tomto divadle, přátel. Ano. V tomto divadle, ano. Děkuji za uznání.
3: Mimochodem dostal nabídku během těch let z Brna opakovaně, dvakrát dokonce z Prahy a Chebu zůstal věrný. Čím ti ten Cheb tak učaroval?
5: No, já doporučuji každému, kdo bude mít cestu na Chebsko, ať si zajede do Chebu a jeho okolí a pochopíte to. Já jsem v tom Chebu se svojí ženou, vlastně my jsme se tam přestěhovali z angažmá ze Šumperka, kde jsme se poznali s Jarmilou. Vzali jsme se a ze svadební cesty jsme hned přijeli do svého bytu v Chebu. A
3: já tě přeruším, Jarmila Šimčíková je tvoje, choď taktéž herečka a sedí v první řadě.
5: Ano.
3: Vítáme vás.
5: Ta krásná blondýnka. No ale musím říct, že nás to Chebsko a Cheb sám jako město velice okouzlil. To ještě dneska právě neustále dělám to, že když vyjdu ven z domu, tak se dívám prostě po těch fasádách a tam se mě potvrzuje, že jsme se rozhodli dívat se na krásné věci. Celý život se radši budeme dívat na krásné věci, než na nějaké paneláky v nějakých jiných městech, kde je taky nějaké moderní divadlo, že jo?
3: To je vyznání lásky k Chebu.
5: Ano, a já jsem prostě chebský patriot, ze mě se stal za těch 38 let, co vlastně tam jsme, veliký chebský patriot. No. A vůbec se za to nestydím.
3: Když jste se potkali vy dva, vybavíte si ten moment, kdy jsi spatřil Hubenou, mladičkou 20-letou kostkovou?
5: No, bylo to myslím někde na Vrátnici ze zadu Chebského divadla.
4: Pravděpodobně to bude Vrátnice, ano.
5: Dva mladí lidé, krásní.
3: Myslíš, dva mladí a Mikesku, lidé. Že jo? Jako,
5: ano, ano, ano, ano. A teda musím říct, že Tereska okouzlila samozřejmě všechny a hlavně
3: celý pánský soubor,
5: ano.
4: Co má říct, když jsem si ho pozvala?
5: Ti začali být mlsní, i já, ale já jsem byl opravdu v regulích, protože já mám tady svoji ženu.
3: Pavel Marek byl tenkrát vlasatý.
5: Byl jsem vlasatější.
4: Marek vypadá pořád stejně.
5: Aha. Byl jsem vlasatější.
3: Že nebyl vlasatý.
5: No, když si vezmete, to je před 20 lety, jsem byl skoro kluk, že jo. No, ale tak jsme se vlastně s těma to mladýma lidma potkali u té Vrátnice. No a ještě to mělo takovou zvláštní věc, já nevím, jestli to bylo předtím nebo potom, ale když přijeli podepsat smlouvu, to já nevím, jestli to bylo zrovna tehdy, ale když jste
4: po.
5: Přijeli, no to bylo po,
4: nevím,
5: a přijeli jste podepsat smlouvu a najednou jste viděli, jak se z toho divadla kouří, protože nám vyhořelo divadlo. Prostě ten den, kdy oni přijeli podepsat smlouvu, tak vyhořelo, vyhořel vnitřek hlediště.
4: My jsme přijeli dva dny po, ti to maličko po, jsi úplně blízko, ale no. Myslím, že to bylo...
5: A pořád to tam kouřilo.
4: Pátek, sobota, kdy to, ano, to je pravda, ne, to je to do detailu, pravda. Jenom proto, že to má malý v sobě vtipný detail, že když se to neštěstí stalo, a to teď pojďme velmi vážně říct, je jako pro divadelníka je teda jedna... Pro mě jeden z nejtragičtějších zážitků stát v divadle, který velmi čerstvě smrdí kouřem a vy v tom popelu stojíte a máte ho polítka pomalu. Musím říct, že to jako není šťastný pohled ani pro začínající herečku, ani pro zkušené herce. Je to opravdu velmi tragická událost. Na druhou stranu, když je to člověk právě divadelník, za jakého jsem, myslím, se všichni považujeme, Jarmilko, Pavle, tak naopak zase tam začíná ten boj za to obrození, jo, tam v člověku jako velké divadelní, takže tam začala velká vlna vlastně krásná, jako té tvorby, to divadlo obnovit a zase zahájit. Ale ten moment byl velmi smutný. Já tě přerušila, omlouvám se proto, ten detail byl ten, že někdy v noci či ráno po této tragické události, kdy se to stalo, mě volal pan ředitel František Hromada a říkal, Teresko, já jsem vám chtěl sdělit, nevím, jestli jste četla noviny. Ne, nevím, to bylo opravdu tak čerstvý, že jsem to fakt nevěděla z éteru. Říkal, my jsme vyhořeli. Ježiš, to je úplně mé první angažmá, mám tam jít podepsat smlouvu. Říkal, já vám jenom chci říct, že o vás pořád strašně stojíte, abyste se nebála a přijela tu smlouvu podepsat. Že nebojte se, budeme hrát. Takže já opravdu přijela do jako vlastně absurdní situace, úplně vyhořeli divadlo, tak jsem podepisovala, že teda budu hrát v Chebu divadlo, ale kde? No a začala velmi vlastně, ale hezká, jako... obroda toho divadla.
5: Ano, ano, to pro nás to byla taky velká životní zkouška, pro nás všechny. A ono to opravdu vypadalo na těch troskách toho, nebo na těch doutnajících prostě dřevech toho divadla, že se to nikdy už nedá dohromady, ale během jednoho týdne se prostě chebští radní dali dohromady a sdělili, že do roka a do dne se to divadlo znovu otevře po rekonstrukci. A udělalo se všechno pro to, aby k tomu došlo a skutečně do roka a do dne bylo nové divadlo, nebylo modré, my jsme měli divadlo zevnitř modré, ale teďka už máme takovou tu purpurovou červeň a zlato.
3: Takže se hrálo v náhradních prostorách? Asi.
5: Hrálo se v náhradních prostorách, zkušebnu, tu jsme měli mimo divadlo, takže tu jsme používali, ale hrálo se hlavně ve Františkových lázních na scéně v Mariánských lázních, ale co bylo teda od českých divadelníků úplně fantastické, že třeba divadlo na Palmovce nám dalo možnost, abychom celý repertoár, každou z těch her, co jsme měli na repertoáru, reprízovalo třeba tam, takže my jsme třeba dojížděli sem na Palmovku a bylo to ohromné, chovali se k nám naprosto skvěle a my na to nikdy nezapomeneme.
4: Když už jsi se zmínil teda o divadle pod Palmovkou, kam jsem já potom shodou okolností šla do angažmá, tak jenom takový humor, všechno se vším souvisí, tak tam jsem nastoupila a to divadlo zase bylo vyplavený.
3: To je pohroma ta kostková. Ano.
4: Tak já jenom, Milane, abys věděl, koho si jsem nasadil. Ještě nechci, co to nebyla.
3: Že letní scéna hoří, bude mi jasné, že vstoupila Tereza Kostková. Tak a pojďme, jsme-li už v Chebu přímo na chebské jeviště, kdy jste se a v čem poprvé potkali, vy dva?
4: No tak my už jsme určitě spolu hráli ve Fanfánu Tulipánovi, no, tak to pravda nebylo na žádném jevišti, to bylo na hradě, v létě.
5: Tam venku. Se hodně křičelo. Fanfáne a tak.
4: Ano. To jsme hráli na celém tom nádvoří vlastně toho divadla, tak to byla vlastně první věc, se kterou já nastupovala. Jednak protože to bylo v létě, takže i kdyby divadlo nebylo vyhořelé, tak by bylo zavřené, hrálo by se venku, tak tam už jsme se potkali. A co pak bylo první? Ve Strakonickém dodáku.
5: Strakonický dodák, si myslím.
3: Já prozradím divákům, že na závěr téhle sešlosti si ukázku z Fanfána dopřejem.
4: No, věk na to máme.
5: No myslím si, že opravdu Strakonický dudák, kde si hrála Dorotku, že jo?
3: No, co by tam jiného hrála?
5: A já jsem těch 20. tam hrál. No, já jsem
3: ty
5: jsi tam
3: hrál Vocílku, prosím
5: Vocílku.
3: Já jsem hrál mimochodem, když jsi taky v Českém Těšíně Švandu Dudáka, ale ty jsi nastoupil, jak jsem se dozvěděl, do Českého Těšína hned

0: Ano.
1: Jezdila Urfausta hrát, takže on byl spíš pozdější jako premiéra, ale to byla krásná věc, protože tam jsme se vlastně potkali opravdu jako vlastně, vždycky jsme hráli logicky vzhledem k věku, jsme hráli jako přirozeně trošku jiný party, jako nehráli jsme ty partnerský. No a tady vzhledem k tomu, že GT je na tom tak, jak je, najde si děvče takového věku, jaké si najde, tak má jako GT si našel Markétku a tam v tu chvíli jsme se vlastně mohli potkat partnersky.
0: Ano.
1: Ještě jinak, jako v tomto druhu partnerství. Bylo to, myslím, jako velmi pro mě krásný setkání, protože asi tady nezaznělo to podstatné, že Pavel je výtečný chebský herec. Výtečný a odehrál tam velký party a to byla vlastně jako on byl náš vzor, nebo to jsme přišli, to byl jako Bart toho divadla, vlastně nebudu je počítat úplně staré, jako pana Prachaře a tak, ale ty jsi byl jako ta střední třída.
0: Ještě řekni, že jsi přišla za mnou a já se rozplynu. Ale děkuji, to se krásně poslouchá.
2: Mimochodem, v Ungeltu hraje i Ondra Novák a taky v superlativech mluvil o Pavlu Markovi.
0: Tak děkuji. No,
2: dokonce slíbil, že když to stihne, hrali. Že se tady objeví. Je tu Ondra Novák někde? A hlásí se. Vítáme Ondru Nováka.
0: Ahoj Ondro, čau.
2: Ale mimochodem v Chebu se na stejném jevišti s tebou a s Tereskou sešli v legendárním představení Naše městečko i tví rodičové.
0: Ano, ano, to bylo naprosto fantastická situace. Tereska dostala, nebo takhle, ono to bylo tak, že paní Glancová, Helenka.
1: Ano, paní režisérka toho představení.
0: Ano, paní režisérka měla chuť udělat Naše městečko, věděla, že u nás hraje Tereska.
1: Ona totiž s námi dělala na škole, vlastně dělám vsuvku s Petrem Mikeskou a se mnou vlastně dělala na škole absolventské představení právě, že už jí znali pan ředitel a tak. A vlastně by tam sice v jiné režii, ale Naše městečko, my jsme vlastně dělali jako jedno z těch absolventských věcí část toho, úryvek z toho. Takže vlastně ona řekla, že by to s námi ještě jednou ráda udělala už teda v plné šíři toho představení a vlastně do toho Chebu přišla to s námi udělat.
2: A už no, ale já pátrám potom, proč Carmen Majerová a Petr Kostka.
0: No, to právě to byl ještě takový, jako pro nás to byl zákusek naprosto. Už
2: oni
0: to Naše městečko.
2: Rodiče, ne?
1: Ne, to byla jako protekce, kterou jsem jim tam udělala.
0: Aha. No, ale bylo to nádherné setkání a my dodnes se s Petrem Kostkou a Carmen Majerovou, tvojí maminkou a tvým tatínkem, velice přátelsky stýkáme a přejeme si každý rok aspoň minimálně jednou do roka všechno nejlepší a je to bezva. Nezapomínáme na sebe, je to ohromný.
2: Tak dobře, a my si teď zalovíme v archivu a poslechneme si písničku, která má název Láska patří ke strašidlům, takže asi poznáte, z jakého filmu je.

0: Zpívali nám Tereza Kostková a Nelly Řehořová a trošku film Strašidla není zas tak archivní, je 2 roky starý, byl přesně natočen tak v roce 2016 a hrála jste tam, myslím, také s maminkou. Vy jste ano. Přímo rodinný podnik.
1: Ano, tak s maminkou nás to potkává k naší velké radosti. Často i proto, že je třeba potřeba naše podoba, že tady mi hraje taky vlastně maminku a většinou jako toto je potom věc, která tam je zadarmo a nemusí si s tím dělat práci maskéři, protože prostě vypadáme jako celé matka a tyto energie a chemie samozřejmě fungují a je to vždycky dobré, když je to jako autentické a přirozené. A my jsme samozřejmě šťastné, že
0: no
1: spolu můžeme.
0: No a my vás
1: můžeme
0: rádi vídáme.
1: No, řeknu k té písničce, jenom vsuvku, to je, jsem to vybavila až teď, jak jsi to pustil, já jsem ji neslyšela snad celé 2 roky. Ale to tak bývá, tak prostě domluvené natáčení je na určitý den. Nemůže s tím nikdo hnout, protože potřebují to podložit podtitulky, té podtitulky toho filmu. Musí to být tehdy, a tehdy nás poprosili, že Nelinka hraje vlastně moji dceru, tak jako matka a dcera zase v tomto gardu, ne já a maminka, ale já jako maminka s dcerou. Byla to hlavně její písnička, já jsem tam měla vlastně jenom ty dvě věci a ten druhý hlas, který byl tady jako vlastně dost těžký a hrozně zajímavý. Mě vlastně jako bavilo se to učit, byl takový hrozně jako fajn. No a nakonec ho jako myslím, že dost museli utáhnout, protože já jsem se 2 dny před tím, kde jsme měli za sebou sérii takových 10 mídlových princů muzikálu, a fakt jsme to hráli v kuse, tak já jsem na posledním představení téměř nedospívala. Totálně jsem přišla o hlas, tak jsem jim volala, že opravdu, ale fakt jsem jako to. Takhle, když to hraju, tak mluvím. Já jsem vůbec nemohla vydat to. Já říkám, já jako nemluvím, já to nemůžu přijít naspívat. No to si děláš srandu. No to, no jak nemluvím, říkám, no nemůžu. Prostě, ne, tak to odložte o týden, já si potřebuji ten hlas uzdravit. Prostě nemluvím na tož, abych zpívala. No to vůbec neexistuje. Takže to je třeba jako pro mě unikát, protože i toho mídlového prince máme alternovaného a kdybych nemohla zpívat, no tak máme kolegyni, nebo jsme na to dokonce další 2 holky, které to jako umějí. Takže to může jít někdo zaspívat. Jako. No a já jsem tohle nahrávala a prostě jsem vůbec neměla hlas. Tohle jsou jako kouzla a čáry, já nevím, co se seplo ve mně, že jsem
0: mistrů
1: techniku mě, já jsem teda nějakou vůlí vůbec ze sebe vykouzela nějaký tóny a bylo mi to akorát líto, protože ten druhý hlas jako byl hrozně těžký. Já měla rost, že ho umím. Že, jako, že by tam mohlo zaznít a nakonec že byli rádi, on tam je, ale museli to samozřejmě různě zabarvit, já jsem opravdu sípala, jako, tak to mi bylo líto. Tak to je výsledek, když nemluvíte tohle kouzelníku. To.
2: A teda musím říct, že to tam vůbec nebylo cítit a chtěl jsem tě pochválit, že ti to sluší, i když zpíváš.
1: Zvyhodné.
0: No, Teresko, pojďme uzavřít kapitolu tvých krásných začátků v Chebu. Co tě zmotivovalo, že jsi z Chebu odešla? Láska s Mikeskou skončila?
1: Ne, to bychom ještě spolu potom byli nějakou dobu. To ne, to vůbec ne. Ale víš co, to není, věci nezačínají a nekončí. Tak na to hledíme potom, s odstupem třeba těch 20 let. Ale v tu chvíli ten čas a ta řeka jako teče. Takže vlastně se dějí jako různé věci, různé většinou těch nejzásadnějších věcí v životě opravdu schody okolností, já nemohu říct náhod, je nepokládám za náhody, ale schody okolností, které prostě nějak vedou dál. A pokud já si vybavuju, tak právě u zmíněného Urfausta mi Peťa Mikeska říkal, to je hrozně hezký představení a taková to je jiná role. Což jako by tenkrát říkali, že tak na tu dobu, co tak dávají typově holce za role, byla tahle vlastně trochu jiná, řekněme. I byla jinak vedená vlastně Bráněm Mazluchem, panem režisérem. Jako byl to asi možná dá se na jako jistý nějaký krok herecký, nějaký třeba posun, který ten kolega současně a můj přítel Peťa vnímal a říkal, zavolej si někoho z Prahy, běž, třeba dostaneš angažmá. Tak logicky přirozeně já jsem byla z Prahy, měl ten pocit, že bych měla třeba sem jít nebo něco. A já jsem se tenkrát, asi 3x jsem volala do divadla pod Palmovkou panu řediteli Petru Kracíkovi, mému následnému manželi. Ale jako opravdu až o mnoho let později všecko. To jsou opravdu schody náhod. Jestli se nechce přijet podívat, protože s ním jsem se znala a ještě asi někam jsem volala a nikam jsem se nedovolala a říkám, vidíš, Peťo, to je znamení. Já vím, jak jsem byla v budce a jak to nevzali a já to vždycky hned po 3 zazvoněních položila. Říkám, vidíš, neberou to, to je znamení, že nemám nikam jít. Protože já jsem vlastně opravdu jsem se docela bála, on mě jakoby hecoval. A skutečně jsem se nedovolala a nikoho jsem nikam nepozvala. Tohle bylo třeba před Vánoci. A potom, protože Pavel tenkrát s panem režisérem Pavlem Pecháčkem, bohužel už taky není mezi námi a jak si vzpomínal, taky na něj teda teď vzpomínám, tak nějak jste domlouvali, on si od tebe něco kupoval, nějaký zboží, něco si tam přebíral, jestli z Německa, nevím. Ale prostě vím, že Pavel Pecháček, třeba jsou Pavlové, už nebyl v Chebu, byl už v Praze na vánoční svátky. A poprosil mě, že až pojedu domů do Prahy na vánoční svátky, jestli bych od Pavla, Marka, mohla přivést ty produkty, abych mu to mohla dovést. A říkám, no jasně, jasně, dovezu vám to, pane režisére. No a přijela jsem domů do Prahy, bylo nějakého 22. nebo 21. prosince, bylo to, no určitě před Vánoci. A volám mu, já byla taková hodně ostýchavá, musím říct, mě trvalo, než jsem vytočila něčí číslo, jako kdo byl starší, jak já.
0: Z toho si vyrostla, let. Ano.
1: A tak. Jo, Milane, jo, vyrostla, to je pravda. A život mě naučil, ano. A takže jsem teda ostýchavě zavolala asi za 10-7, pane režisére, já mám prvé ty věci od Pavla. A on je, Teresko, ale já už jsem na cestě, já jdu do divadla pod Palmovkou. Skutečně takhle, zase divadlo pod Palmovkou. Nevím, do divadla pod Palmovkou. Já se tam jdu na něco dívat, ale... A protože já bydl, jakoby, já nevím, třeba 10 minut metrem od Palmovky. Že, tak mi to klidně přivez sem. Já říkám, ať to mám na ty svátky, ať už pak to nemusíš zase přetahovat přes ty sváteční dny. Já říkám, tak dobře, já vám to tam dovezu. A sedla jsem na metro, ale byla jsem v tom divadle opravdu třeba, já nevím, 7-5. Jako, že už říkám, tak to on už se dívá, no to jsem tady, teď jsem chodila, tam už fakt lidi zálezlí, už se začalo hrát a já chodila s těma igelitkama. A teď já jsem jako vychovaná od rodičů, to jsou takové jako divadelní zákonitosti, že pokud v nějakém divadle nepracuju, tak jako nemůžu chodit do zákulisí. Takže opak, jak si lidi myslí, že jako herecký dítě vleze všude, to vůbec není. Já jsem jako naopak, říká, tady nikdo z mých rodičů jako nepracuje a já tu nehraju, tudíž já tam nemůžu jít dozadu. A teď jsem stála s těma taškama a říkám, tak ale tak tam je vrátnice, tam je klub, tak mu to tam nechám, on si to o pauze vyzvede a budem tady s tím lítat. No a takže jako síla předat zboží, teda byla mocnější, než nevlíct do klubu. Inu, vrzly dveře do klubu, kde nebyl nikdo krom vrátnýho a u stolu seděli dva chlapy. Režisér Pavel Pecháček, kterýž to vůbec nesledoval představení, ale živě rozkládal a vykládal si s panem ředitelem Petrem Kracíkem.
0: A vstoupila Tereza Kostková.
1: No, já jsem vešla a říkám, dobrý den. A Petr se dal, no pojď sem, to byl další drzej, co mi tykal. No pojď sem, pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ty jsi mi sem furt volala, to říkali na vrátnici, ty jsi sem volala. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, já hledám brunetku, pojď tady, dej sem ty věci, Pavle, promiň, vzal mě vedle. Jak jsem se vůbec s Pavlem neviděla, ten dostal igelitky, já šla vedle, on říkal, já tady dělám konkurs, nauč se Julii a než odejdeš do Chebu, tak mi řekneš Julii. A já, no a tenhle ten překlad to odchod nazdar. Vykopl mě během 5 minut, že ať se vozvu. No já jsem se to během svátku učila, celá vyklepana a pak jim, že mi on sám volal na pevnou linku mých rodičů, asi jsem jí tam nechala, já neměla mobil a volal mi a říkal, pojď, už za chvilku bude leden, pojď mi to říct a říkám, já ještě nejsem úplně připravená, já se necítím a říkal, ne, já už to potřebuju vědět a vím, že mezi svátky jsem tam měla dělat jako monolog Julie vlastně. A on říkal, jo, jsi 17. Julie a první, která si lahvičku strčila za výstřih. Protože já jsem neměla žádnou kapsu a fakt si nevěděla, kam to strčit.
0: Lachá Tereza, ano.
1: No, opravdu. A on říkal, to se mi líbí. No a říkal, já tady zkouším.
0: A pak
1: zkouším.
0: Si ji vzal.
1: Ne, to až za mnoho let, to je úplně jiný příběh, to bylo daleko později.
0: Teresko, no, nechci to zkrátit, ale ty jsi hned nezískala angažmá.
1: Ne.
0: Ty jsi tam prošla opravdu mnohým.
1: Opravdu ne, vůbec, já jsem do angažmá až za rok vlastně. On mě vzal prostě na hostovačku do letních hostů, protože potřeboval vlastně za těhotnou herečku. Holčinu, já říkám, tady se nám to propojuje, Milane, nádherně. Já říkám na pane režisére, říkám tomu Petrovi, říkám, to je strašně hezký, jsem byla nadšená z té nabídky, že nabídne moc krásnou roli v nádherný inscenaci Letní hosté Gorký, prostě krásná věc, celosouborovka Palmovky, která byla vysněna. To bylo jako divadlo na vrcholu, opravdu kvalitní divadlo, skvělých herců, režisér, jako sen pro každýho. A já říkám, no jako strašně ráda, ale já začínám zkoušet, naše městečko. A jaká, a to je nádherná věc, jako nádherná. Já prostě jako já jsem v úplným jako strašně jako prostě rozporu vlastně. A on říkal, no ne, tak naše městečko dělat musíš, to je vážně nádherná věc, tak to rozhodně naskoušej, ale budeš to sem jezdit dělat o víkendu, soboty to naskoušíme o sobotách. A vlastně já jsem naskoušela Letní hosty o sobotách. Ještě jsem dělala Naše městečko, pak jsem se vlastně v Chebu dohodla, že to budu dohrávat, ale že dávám teda výpověď od nové sezóny až a dělala jsem Letní hosty, pak jsem dělala na konci sezóny Edith a Marlene, to se doposud hraje, musím říct, Edith a Marlene s Hankou Seidlovou a to už jsem vlastně teda přešla do Prahy, nastěhovala jsem se do Prahy A na podzim jsem dělala ještě třetí věc a říkalo se o Petrovi tenkrát, že on bere lidi jako na tři věci a buď je bere nebo ne. A to byla vlastně třetí věc, kdy mi paní režisérka říkala, hele, je to malý, jakhle mrkala, musím říct pro posluchače rozhlasu, mrkala, říkala, ale je to třetí věc, vem to. Na mě dělala. A vlastně 1.11. myslím, že 99, jsem dostala teda SMS-ku od Petra, jenom přijď podepsat smlouvu, mi přišlo. Tak to byl jako samozřejmě velký životní zážitek a zloma, ale bylo to opravdu až téměř po roce tady těch událostí.
0: A... Nebudeme zmapovávat další vývoj a peripetie vztahu s panem ředitelem.
1: Opravdu veliké,
0: ale pojďme k těm opravdu profilovým nádherným rolím, které si pak na Palmovce hrála. To skutečně každá herečka může jen závidět. To byly nádherné role.
1: Tak ano, ano, já za to velmi děkuju divadelnímu pámpičkovi.
0: Svatá
1: protože
0: Jana,
1: ty už byly, to už Roxana. I Chebem můžem začít, protože už v Chebu jsem měla krásné role. Jako tím Fanfánem, Marketku v Urfaustovi, Naše městečko, Strakonický dudák, Zelenoočku v Kocourku Modroočkovi, to já třeba pokládám za krásnou roli. Já jsem to dávám strašně ráda.
2: Tam už tehdy jsem byl Bělovou z Zrzunda.
1: Ano.
0: Gazdinu Robu si hrála.
1: No a pak na Palmovce teda opravdu Svatá Jana, Gazdina, Roba, Roxana, jako nádherný věci. A i tyto krásné tituly, jako třeba Vláda tmy, to jsou tituly, které možná neřeknu tak paušálně lidem, ale i ti letní hosté, i Vláda tmy a Kulina, to byly velmi těžký, krásné věci.
0: Mimochodem ve Svaté Janě se objevil také táta, jo?
1: No, my jsme se s tatínkem a se Svatou Janou potkali dvakrát vlastně v životě. Obojí je pro mě jako gigantický zážitek. Vlastně jednou to byla teda Šehova Svatá Jana pod Palmovkou, kde opět táta hrál inkvizitora a upaloval mě, rozhodovalo mém upálení, to byla velká scéna od toho, že vlastně celá druhá půle je ten soud té Svaté Jany. A to se hrálo asi vlastně jenom rok, to bylo docela těžké téma a vlastně na to úplně lidi tolik nechodili, což já myslím, že je škoda, protože to je krásný titul, ale rozumím tomu, divadlo tento osud má, že mnohé tituly prostě nemají takovou životnost, jakou si my divadelníci myslíme, že by mít měli.
0: Ale mě se to nikdy dopředu nedá.
1: Neví, no, ale tak to říkám, tak to je, ale nicméně nevadí, dotkli jsme se toho titulu a až po tom roce jsem já tak teprve cítila jistotu, kudy vůbec by se to mohlo ubírat. A bylo mi to tak jako líto, říkala jsem si, já bych ji tak tu Janu ještě někdy ráda jako v sobě potkala, protože to zrání je tam jako důležitý věkově, obzvlášť u těch, jako ty mladý se nejlíp hrajou, když je člověk starý, jo. To tak prostě je. A ne vždycky to jde. A vlastně před 2 lety nás oslovili na jednorázovou, jedinkrát uvedenou věc, to jsme věděli, že premiéra bude zároveň derniéra a dělali jsme opět s tátou vlastně oratorium Jana z Arku na hranici, což je Paul Claudel, dělali jsme to s Českým symfonickým orchestrem, dětský sbor, dospělý sbor, vlastně brněnský přijel, s operní zpěváci a jsou tam menší 3 činoherní role, opravdu maličké, ale 2 obrovské velké činoherní role, mluvené party, je to Jana z Arku a je to teda vlastně kněz, který se jí zjevuje. Celé je to v podstatě obraz agonie té Jany, kdy už hoří. Celý to je, že vlastně hoří, což v té hudbě je. A teda musím, já to potom ani nesu schopná vyprávět bez emocí, protože to je celý obrovský hudební i jako filozofický divadelní zážitek. Je to obrovská věc. A když k tomu jako přičtete, že vlastně se zvukovou zkouškou, prostě se vším, s tím, že orchestra, všichni se sešli jen ten den. Úplně v celku jsme to jeli poprvé a naposledy fakt až před lidmi v obecním domě. Tak musím říct, že to fakt pro mě byl akt, jako kdy máte pocit, že fakt hoříte a schoříte, kdy jako opravdu jsem měla jako vlastně velký metafyzický zážitek a i s tím tátou vedle mě, protože to prostě jako s tou mámou neodpářete tuto vazbu, tak ji neodpářete v tomhle a v těchto výjimečných okamžicích je to strašně silný a mocný. A to já jako vlastně na té naší profesi miluju, že takové okamžiky občas umožňuje.
0: A nastalo ticho. Ano, Pavle, Tereza měla velkou éru na Palmovce a ty pojď ke své éře v Chebu. Tak Kostková odešla a Marek zůstal a hrál nádherné velké figury.
2: To je nezapamatovatelná ta moje éra.
0: Které se vybaví.
2: Když si vezmeš 38 let, když někde hraješ, tak to už si nepamatuješ, co všechno. Ale nicméně, já jsem tam hrál třeba Kupce Benáckýho, tak Zlého žida, že jo, třeba jsem hrál. Nebo jsem hrál Vocílka, to je nádherná role. Že? A teďka normálně, kdybys mě normálně pořezal, tak já si nespomenu na další, ale
1: no
2: víš, co toho bylo?
1: No ten Urfaust toho Fausta si dělal nádherně. Ten, jako to,
2: no to, to bylo krásný, jmenovat, to bylo krásný. A tam jsem poprvé vlastně zjistil, že stárnu, že? Jako, jako Faust.
0: Manželka napoví nějakou profilovou roli?
2: Viva Verdi.
0: A její manželky, ano.
2: To byla krásná role, tam jsem nehrál Verdiho, ale hrál jsem tam Bojta, no, toho polského, jak je to, když máš operu a teď, aby bylo vidět, o čem se hraje ta opera, tak jak se tomu říká? Libretista. Ano. Tak to byl ten libretista, ale zároveň i velký skladatel Bojto. A to já jsem dostal tuhletu roli. A to byla nádherná role ještě do dneška. Feinschmeckři chebští chodí, říkají, to bylo tak nádherné, my jsme tak rádi na vás chodili. Jo? A to mě říkají teď. Ale když to probíhalo, tak jsem měl pocit, že opravdu se topím v tom, jak to neumím a prostě herecké pochyby, no to znáš taky, že Ondro?
0: Ale když jde Pavel Marek po náměstí v Chebu, tak já předpokládám, že cítíš obdiv, lásku a
2: ano, tak to já teda musím říct. Já myslí. Teda musím říct, že to je takový bonus. Našeho pobytu v Chebu, těch 38 let, že tam přejdete náměstí a desetkrát řeknete dobrý den, protože jenom odpovídáte a je to skvělý, že si vás takhle lidi prostě skloubí s tím divadlem i s tím městem. No, já si myslím, že mnohokrát Chebané pocítili radost z toho, že zrovna třeba my jsme tedy chebští občané, že jo. No, a jsme a určitě tam už umřem.
0: Ale
2: nebrzo.
0: Tak a teď skutečně zalovíme v archivu přímo Českého rozhlasu a zazní ukázka z loupežnické šlamastiky.
3: Ty šaty.
4: Schované v altánku, jak jste poručila.
3: A neptal se tě ten tvůj mysliveček, na co je chceš?
4: Namluvila jsem mu, že se v zámku chystá nějaká paráda a že mu je musím dát do pořádku. Jasnosti, nechcete si to ještě rozmyslet?
3: Už jsem se rozhodl.
4: Přece nechcete bojovat s loupežníky.
3: To ne, ale chci být Ferdovi na blízku.
4: A co když vás její veličenstvo bude stíhat?
3: Bude, ale nestihne, protože my jí teď trochu upravíme kočár.
4: Kočár!
3: Kolo je dole.
4: Jo.
3: Terko, odkutálej ho do jezírka.
4: Jo.
3: A pozor na labutě, aby se nepolekali.
4: Jo.
3: Já jdu pro koně. Ovázala jsi mu kopita?
4: Ano. Ale co když se veličenstvo pustí za vámi na koni?
3: Na staré hnědce mě jen tak nedohoní. Víš, co máš říkat?
4: Hlavně vím, že to pěkně odskáču.
3: Neboj se, Terko, já ti to vynahradím.
4: Jenom jestli se vrátíte.
0: Tak to byla ukázka z rozhlasové hry Loupežnická šlamastika. Napsala Božena Šimková, žije Tomáš Vondrovic, natočeno v roce 2002. Takže před 16 lety. Totoník ještě nebyl na světě,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne, jemu je 11. Já třeba tady k tomu vám nemůžu říct vůbec nic. To jsem s vámi slyšela poprvé v životě. Tak poznala jsem se a vybavuji si během té ukázky, říkám, snad ta hlava něco vygeneruje. Pro Boha aspoň jednu vzpomínku, protože já jsem namluvila hodně věcí, i CDčka, pohádky a tak, ale pro rozhlas, jako přímo v rozhlase za stolik ne, spíš jsme dělali ty nahrávky. A vybavila jsem si, že jsme tam byli s mámou, a tady to je napsaný, vím na papírku, že tam byla máma.
0: Ano, opět Karmen
1: Majerová. Šli jsme z rozhlasu a já jsem si koupila pěkný černý kabát.
0: Teresko, nicméně pohádky ti nutně patřily do života, když přišel na svět Toník. Četla jsi mu hodně pohádky doma?
1: Ano.
0: Já ještě jako dnes, když říkáš, že je mu 11 a půl.
1: Ne, nečtu, ale pořád ještě má rád, když vyprávím večer nějaké příběhy. A my vždycky máme, jako někdy jsem četla, spíš jsem pak měla období, že jsem hodně jsem četla, pak jsem vždycky začala číst a předala mu tu knížku, aby se jakoby učil číst, tak jsme vlastně měli systém, že třeba já dvě kapitoly, on jednu a postupně pak už jsem knížku jenom rozečetla a tak postupně, aby jako vlastně se k tomu čtení dostal. Já si myslím, že to je věc, která se musí jakoby naučit, že třeba jako koukat na televizi vám jde hned a naučit se číst knížku trošku trvá, ale dá se k tomu přivést a pak už to je tak jako součást toho života, tak věřím v to, nebo vypadá to tak, že to tak je. Ale doteď má rád, když jako večer někdy před usnutím něco vyprávím. Už dnes nechce pohádky úplně toho pohádkového typu, jako když byl malý, a to už docela dlouho chce takový jako mě prdlý pohádky. Tak my jsme třeba měli o prdících obrech, to byl takový seriál. Já jsem musela každý vymyslet nějaký příběh těch tří obrů. No, já se omlouvám, ale je tomu tak, říkám pravdu. No a teď máme už dlouho, on prostě miluje psy, pořád chce pejska. K tomu hadovi, co máme, máme hada. A on si to jako, on si takovou afirmaci má, jo, ta pohádka je taková afirmace. Je to prostě jako něco, on to tak zaklíná, až doufá, že toho psa mít bude. Teď chce francouzskýho buldočka, takže momentálně máme už dlouho seriál pohádek o hadovi a francouzském buldočkovi.
0: Zpíváš mu taky?
1: Když byl on malý, tak jsem mu taky hodně zpívala, to jako velmi často. Teď už víc zpívá on mě, musím říct. Mm-hmm. On rád zpívá, chodí na zpěv a hudba ho hodně zajímá. A on už jako má jako svůj repertoár, už úplně jako moje písničky. Ne, ale občas ještě mi dovolí něco.
0: Spatřil maminku v některém z muzikálů?
1: Ano, ano, dokonce působíš. Už vždycky říkal, ne, já nepůjdu na Mídláka, už jsem to viděl tolikrát. Ne, ten už je ten vůbec. Ale jo, to všecko, ano.
0: Mimochodem, je-li zmínka o muzikálu, tak jednoho muzikálu jsme se dopustili, jak víte, i u nás v Ungeltu byl napsán přímo na tělo Martě Kubišové a Anetě Langerové. A to je takový oslý můstek teď právě k duetu, který zazní z muzikálu touha jménem Einodis. A v něm se jako mladá baronka, já jsem Krausem, představí Aneta Langerová. Je to duet.

0: Tak to bylo herecké zpívání, pokud jde o Haina, a byla to i Troufalost zpívat s Anetou Langerovou, ale ta zase debutovala jako herečka a myslím, že se jí to povedlo. No a ty, pokud jde o Dnešek neodpářeš, a mě by všichni zazlívali, kdybych se nezeptal od Terezy Kostkové Stardance.
1: Nebo ti to odpustěj, nebo
0: je, nežárlíš trošku na popularitu Stardance ve srovnání s ostatními projekty
1: Terezy Kostkové? To vidíš, to je dotaz, který mě vůbec nenapadlo.
0: No přece jenom díky Stardance pronikneš opravdu k největšímu počtu.
1: Ne, to má logiku, tak pak, že něco běží v televizi, má to štěstí, že to tam běží jaksi 9 ročníků, 12 let od existence a 9 ročníků a má to štěstí, že to díky bohu svou kvalitou oslovuje takový počet lidí, tak vůbec nežárlím, to je, potom už je to logika jako toho počtu. Co není logické a co není samozřejmé, je, že se to stane. My jsme u prvního dílu nikdy nečekali, nikdo z nás, s Markem jsme se o tom bavili a nikdy jsme nepředpokládali, že kdy bude dvojka, natož devítka, natož ve výhledu desítka.
0: Je to takový hit, nebo se to podařilo u nás?
1: Je to velký hit v té Anglii, kde to opravdu má už jako snad desítky let trvání. Tak tam jsou dokonce, tam se to prodává, tam jsou vstupenky v prodeji, to, co by tady mnoho z diváků, posluchačů chtělo a my tomu moc rozumíme, tak tam jsou na to pořadníky, že několik let lidé čekají, že jim zavolají, tak došlo na vás a můžete se jít podívat. Takže a oni tam dokonce dělají několikrát do roka. Ale tak jednak je to větší země, to je další věc, oni mají z čeho brát i samozřejmě pro koho vysílat, to se mění, ta matematika se v tomto směru mění. A já myslím, že u nás je velmi dobře, že to zůstává takhle vzácné jednou za rok, dokonce s tou roční pauzou vždycky po dvou letech. To všecko si myslím, že je ku prospěchu věci a jsme za to šťastní, že to tak je. A to je celý, co to můžu říct, ale nežádný. Určitě na něco.
0: Moderátorské bravury okouzluješ také ošacením. Máš šanci do toho mluvit? Řekneš v tomhle moderovat nebudu?
1: Ale tak protože jsem u vzniku těch šatů, tak to bych teda musela být velká husopaska, abych to nechala celý ušít a v sobotu řekla, v tomhle nepůjdu. Tak to opravdu jako fakt ne.
0: Takže jasně,
1: obrovská práce lidí. Ty dámy v krajčovně jsou neskutečné, to jsou většinou ručně našívané věci, dělané, dělají každý týden nové věci, to je prostě nádhera práce. Takže u toho vzrodu samozřejmě Taničce Kovaříkové, která je módní návrhářkou, a Zuzce Strakové, která je stylistkou toho pořadu, to je dost důležité, protože ona určuje jakoby celý ten vizuál i těch večerů, i celého toho Stardance, tudíž dává dohromady, jak to celé bude vypadat, i třeba jakou barvu ten večer bych měla mít. To není, že já si jako řekla, chci být červený dneska, tak to jako vůbec ne, ale samozřejmě to, co mám pak na sobě, našpendlujeme a normálně stojím na těch zkouškách a na mě ty šaty po nakreslení návrhu vznikají nebo se dodělávají na to tělo. Každý ten týden, jak to tělo vypadá, tak na to se to našije.
0: A to tělo trošku hubne během těch týdů.
1: A tak jako různě, hele, to tělo je normální ženský tělo a dělá různé věci. Jako, takže se to vždycky jako ve středu dodělá a pak teda od středy do soboty s tím nesmím hnout, což je nejtěžší. To je strašný. Takže to samozřejmě do toho mluvit mohu, když mám pocit, že třeba je, hele, tady bych něco dala, nebo to mi úplně nepřijde, nesedí, ale my se Táňou tak známe, že se víceméně neděje, aby na mě střihla něco, co nejde. Ta Táňa mě víceméně už má, jako ona už v pondělí to střihne v mý velikosti a už to jenom dodělává drobným aktuálním změnám.
0: Tak a poslední dotaz týká se vlastně budoucnosti a Českého rozhlasu Dvojky. Ty máš před sebou, myslím, docela pozoruhodný projekt. Co o něm prozradíš?
1: Tak především je to krásná nabídka a doufám, že z něj vytvoříme pozoruhodný projekt. To uvidíme to až živě ve spolupráci sami se sebou a s diváky. Od února vlastně už teda přichází na rozhlasový trh nový pořad, který se jmenuje, už dnes se taky jmenuje, ale bude se tak v éteru jmenovat Blízká setkání. A mám teda tu čest, že se toho ujmu jako moderátorka. Bude to každý den živě od 11 do 12 hodin na Dvojce. Nevím, jestli úplně od 1. února, myslím, že až od toho pondělka, to teď nevím přesně, ale od února denně, s tím, že teda ve středu se budu střídat se Stáňou Lekešovou. Středy budou její a pondělky, úterky, čtvrtky, pátky vlastně moje a budeme si zvát takové osobnosti, které pokládáme za možné, aby přišli do blízkých setkání. Kdo to bude, to uvidíte a samozřejmě na tom budeme pracovat a máme tam určitý záměr, určitou myšlenku, kterou chceme nějakým způsobem v tom pořadu zpracovávat. A já se na to nesmírně těším, protože rozhlasová práce a rozhlas jako takový je moje milovaná disciplína, která, myslím, jako nikdy nezemře. To je krásná věc.
0: Držíme palce.
1: Děkuju.
0: A čím žije Pavel Marek dnes v Chebu? Jakým představením?
2: No, my máme spoustu krásných představení a já mám to potěšení, že třeba mohu hrát v Králově řeči. My to máme rok na repertoáru, pořád na to chodí lidi a je to příjemný. Hraju tam Winstona Churchilla, což je potěšení velké. Třeba Marie Stuartovna, tak tam si taky dovolím hrát. On se jmenuje, no vidíš, asi nemůžu...
1: Čím čo?
2: No prostě. Jak se jmenuje ten člověk, co ho hraju? Pan Talbot, ano.
0: Hraje ho Pavel Marek.
2: Jsem Talbotem. No, to je taky krásná role a teď ještě je tam něco veršovaného. A ne, já si prostě nevzpomenu, protože já letos už právě mám důchodový věk. Takže já jsem od května jakoby v důchodu.
0: Pracující důchodce.
2: Ale jsem pracující důchodce, ano. Protože pan šéf mě říkal, prosím tě, nemohl bys zůstat ještě v tom divadle. Já jsem říkal, jak dlouho? No, jak dlouho budeš chtít? Já jsem říkal, tak zkusím to do 70, tak uvidíme.
0: Nelimitoval no, bych to, Pavle.
2: Já si nepamatuju, prostě.
0: Tak a my jsme slíbili hned na začátku, že vám umožníme pohled do rozhlasového studia. Jak vidíte, tam už jsou mikrofony a stojany a my tam máme text. A už jsem vám i zároveň prozradil text hry Fanfan Tulipán, takže se velmi omladíme. Ty budeš hrát setníka, je to tak?
2: Ano.
0: Ten tam má hlavní prostor mužský, ty budeš tedy mladička...
1: Madlen?
0: Ano, a já si dám mladičkého venkovského frajírka Fanfana Tulipán.
2: Už se na tebe těším.
1: Já taky.
3: Víte, kdo jsem já, Fanfáne?
0: Ale vím, pane, jste myš.
3: Sakrble!
4: Pane setníku, pane setníku!
3: Pardon.
0: O, prosím.
3: Vaše přání, slečno?
4: Oh, vám to poradu s tou šavlí v ruce sluší.
3: Ach, tahle šavle... Kdybyste mě viděla s mou vlastní šavlí. Mám mnohem delší, mademoiselle.
4: Opravdu.
3: Madlen, dělám to po dva roky trpělivě každý den. Kdykoliv vás poprvé potkám, tedy mi dovolte, tak i dnes žádám vás o ruku.
0: Mondie, vy chcete vykládat z ruky?
3: Ne, chci si ji vzít. Mám na to léta a příjem... A jsem jí sympatický. A co se do toho vůbec pletete, mladíku? Udělám z ní paní Setníkovou. Slušné, což?
0: Pak z vás bude vdova.
3: To je drzost.
4: No tak, pane Setníku, snad se nechcete být?
0: No, prosím.
3: Řekla jste být? To je k smíchu.
0: Zajisté, právě se mu chystám oholit knír.
3: Cože?
0: S tím knírem vypadá jako myš. A mně se to nelíbí.
3: Mordie!
4: Opravdu. Ne, pane setníku, bez kníru. Bez kníru byste se mi líbil mnohem víc. Ten mladík má pravdu.
0: Ano.
3: Opravdu?
4: No, a pak se mi také nelíbí váš krvelačný výraz.
3: Krvelačný?
4: No, tváříte se, jako byste chtěl toho chlapce rozřezat na kousky. Mm-hmm.
3: Ale jak špatně o mě smýšlíte, Madlen. Já jsem hodný člověk, každý to o mě ví. Chci tomu mladíčkovi z venkova poskytnout malou lekci v šermu. Je to má povinnost. Základní pozice, základní seky.
4: Hop! Oj, talentovaný.
0: A půl kníru je pryč.
3: Mordě! Můj knír! To mi splatíš, chlape!
0: Řekl jsi to tak neodolatelně, že mne ani ve snu nenapadne, abych z toho chloupek slevil, kromě druhé půlky toho kníru. Hop! Skládám ti ho k noha.
3: Ten chlap je vtělený ďábel!
4: No, vidíš, jak si prokouk, setníku.
0: To byla tečka za naším dnešním setkáním. Loučí se s vámi Tereza Kostková.
1: Děkuju moc všem posluchačům. Nashledanou.
0: Loučí se Pavel Marek.
2: Děkuji za pozornost a děkuji za pozvání.
0: A loučím se i já, Milan Hajn. Naviděnou, naslyšenou.
5: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
6: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Jenom ty nejhezčí pozdravy vám, přátelé, posílám na začátku dnešní půlhodinky vlídných tónů, tedy výběru instrumentálek pro dobrou náladu a mysl i třeba už možná letních večerů. Bossa nova vzešla z jeho americké Brazílie, nebyla záležitostí v časech svého rozpuku jenom jazzu a jazzových instrumentalistů a autorů, ale zasáhla také hlavní proud populární hudby. A tak jako v hudební struktuře, tak třeba i jako slovo nebo slogan. Některé takové příklady můžeme najít i ve starší české populární hudbě. A to, o čem jsem mluvil, se dá vztáhnout také na hudebníka, jehož nahrávky vyplní první půlku dnešních vlídných tónů a který se nechal rytmy bossa novy volně inspirovat a unést v podstatě na jednom jediném albu, které však znamenalo jeho největší komerční úspěch. Skladatel, aranžer a pianista Joseph Harnell se narodil 2. srpna roku 1924, tedy před necelými 95 roky. Jeho otec byl herec a rovněž nadšený muzikant a Joe coby pianista začínal v otcově klezmer kombu. Potom získal muzikantské stipendium na univerzitě v Miami. Za války sloužil u letectva a byl členem proslulého Air Force bandu Glenna Millera. Ve studiu pokračoval po válce, a to v Londýně a Bostonu, kde byl žákem Leonarda Bernsteina. I nadále o celebrity v kariéře Joe Harnella nebyla nouze. Zejména jako aranžer spolupracoval s Judy Garland, Morrisem Chevalierem, Marlene Dietrich nebo s Peggy Lee, pro kterou aranžoval její největší šlágr Fever, Horečka, a bylo to v roce 1958. Jakoliv si už v 50. letech Joe Harnell vydobil v hudebním průmyslu dobrou reputaci, na chvíli slávy si musel počkat až do roku 1963, kdy natočil bossanovou jemně ovlivněné album instrumentálek Fly Me to the Moon and the Bossa Nova Pops a zamířil do vysokých pater hitparád instrumentální verzí skladby autora Barta Howarda Fly Me to the Moon, Vynes mi na měsíc. Původní název této písničky z roku 1954 byl In Other Words, tedy jinými slovy. Jako první ji zpívala a natočila herečka Kay Ballard. O 10 let později ji s mnohem větším ohlasem, který zesílil po misi Apollo na měsíc, natočil Frank Sinatra. Ale hit z ní učinil pianista Joe Harnell, který Fly Me to the Moon delikátně aranžoval a natočil se svým orchestrem pro single, který vyšel už v roce 1962. Zde ta úspěšná nahrávka a Jiří Kasel vám z Českého rozhlasu České Budějovice přeje příjemný poslech.

Fly Me to the Moon, Loads of Love, Esso Besso a I Left My Heart in San Francisco. To byla sestava evergreenů nebo standardů, které oblékl do slušivého a posluchačsky vstřícného instrumentálního hávu pianista Joe Harnell na svém albu Fly Me to the Moon and the Bossa Nova Pops z roku 1963. Joseph Harner se v 70. a 80. letech věnoval hlavně studiové práci pro televizi a postupně se specializoval na výrobu rozhlasových jinglů a hudebních podkladů pro reklamní spoty. Joe Harner zemřel v červenci roku 2005 v nedožitých 81 letech. Jeho syn Jess Harner si získal renomé jako hlasový herec a zpěvák. Pianista

Blue Orchids, modré orchideje, tuto skladbu Hoagyho Carmichaela natočila skupina Free Sounds pro album Soft and Sweet, jemné a sladké z roku 1955. Na závěr vám ještě o třech sluníček zahrajeme melancholickou a zasněnou instrumentálku Touch of Your Lips, dotyk tvých rtů. A Jiří Kasal vám, přátelé, poděkuje za milou přízeň a poslech a popře i za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky i štěstí.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Potřebovali bychom hezký přivítání. Hezký přivítání pro ty všechny, kteří nás poslouchají. Žaninko, hezky přivítej jménem naší autorské trojice. Ani to s ní nehne. Takže vítáme vás u další hodiny. Myslím, že to je 108. No je to možný, toto letí. To jsme pokračování našeho pořadu s pouťovým názvem Láska za lásku. Ale řekněte, nebylo i na těch poutích něco krásného? Kolotoče, houpačky, střelnice, nad vším nahoře byly obrazy. Vodopády alpský, scény z pekla. To jako děti jsme si říkali, hele, koukni se, jak ten čert plazí jazyk a jak má ty vidle veliký, koho asi na ty vidle napíchne. Ty obrazy malovaný v divokých barvách a potáceli se tam malí děti, kteří na šprejlích cucali ty veliký chomáče růžových cukrový vaty. Cukrový špalky nebyly taky špatný. To byl tvrdý takovej cukr, barevně žíhaný, vzpomínáte si. Potom tam pan Pošta z Rakovníka se jmenoval. Měl tam stánek a prodával bobálky za korunu štěstí. Někdy tam byl jenom papírek. A někdy tam byl třeba přívěsek plechovej. Já jsem tam jednou měl takový přívěšek z plechu zlatýho, pozlacenýho, jo, kdyby ze zlatýho, pozlacenýho, kotvička, srdce a křížek, nebo co? Je, tak jsem si říkal, co asi to znamená. Kotva, srdce a kříž, láska, víra, naděje, možná. Tenkrát jsem vůbec nevěděl, co to láska, víra, naděje je, kolik mě to mohlo být. Dítě jsem byl. No, láska za lásku, ten název trošku pouťovej je. Ale už jsme tu firmu založili a už je jí těžko měnit. Pátý rok měnit firmu, to by se taky mohlo nevyplatit. Jak je firma zavedená pod určitým jménem, tak musí běžet pořád. To jsme věděli od pavlíkovských řemeslníků. Já vím, že by bylo lepší, kdyby se náš pořad jmenoval vznešeněji, třeba putování časem, protože my jsme v těch vzpomínkách putovali od století 19., kdy se narodila moje babička a tam, jak jsme vyprávili o těch Hastrmanech, až po současnost. Dokonce by se dalo použít latinské slovo quiquiruitis, quiquiruitis scedentes, to je myslím Horácius. Kam se řítíte, šílenci? Jo, nebo taky Cesty generací by se mohl jmenovat. To už je pozdě, to už je pláč nad rozlitým mlíkem, jak říkala babička, když se fňukalo nad něčím, co už nešlo napravit. Nebo rozpomínání, to by bylo učený taky. Nebo Mnemosyné, bohyně, která porodila Diovi můzy. No a můzy, můzy kolem nás lítají, můzy nám čeří naší mysl, dávají nám tu inspiraci a vůbec odvahu něco muzického činiti, Mnemosyné.

takový to dětský činění, kde šlo o tak málo a přesto nám bylo tak blaze. Já si vzpomínám, teď mě to napadlo, když slez sníh, to ještě je dlouho na začátku zimy mluvit o tom, až nastane předjaří nebo jaro a sleze sníh a zazelenaly se pole nízkým osením. A ty pole byly takový vyšlehaný od těch všech mrazů a od sněhu a od jarních dešťů a vysvětlo slunce a ty pole vyschly a to osení se vlnilo. A nad hlavama v té modré obloze mezi těma buchtama pocukrovaným a vanilkovým cukrem s těma bílýma mráčkama. My jsme ale koukali, kam jsme šlápli, hlavu skloněnou dolů, protože my jsme mezi tím osením v té vymytý zemi, mezi těma kamínkama, mezi malejma kytičkama hledali. To byl jeden z prvních sběratelských počinů, na který si jako dítě vzpomínám. To byla chůze po jarním osení a hledání mezi tím vzrostlým zeleným, brčálově zeleným osením se tu a tam zabělel střípek bílej, porculánovej. Kousek rozbitýho hrnečku. A tak v té mý dětský dlani zakrátko ležely malý střípky z porculánu, jak jsme říkali. Na jednom bylo pár poměnek. Na druhým část růže, nebo kopretiny, nebo zase geometrický ornament. A když byl do zlatova, tak o to ta radost naše byla větší. A když se našel střípek třeba s hlavou koně, nebo z částí krajiny, kde cesta vedla kolem potoka a tam byly boží muka, vzadu byly velehory zasněžený. Je, to byl poklad.

Jak se tam ty poklady dostávaly na ty pole? Jednoduše, každý rok se nějaký hrneček rozbil a vyhodil se na dvůr, do kouta, tam, kde se vysejpal popel. Ale v tom se popelily slepice. A ty, když hrabali, tak ty střepy roztahali po celém dvoře a potom zase přišlo zametání dvora. To jsem nenáviděl, když mě dali do ruky koště a řekli zameť dvůr. Já jak jsem sledoval ty, to máchání toho koštěte, tak se mi zprava doleva, tak za chvilku mě z toho bylo šoufl. Otrava to byla, no. Všecky ty věci se smetly na jednu hromadu a kam se to hodilo? Na hnoj. Z toho hnoje se udělal kompost a ten kompost zase se vyvážel, popolík se rozhazoval, aby my děti jsme potom mohli takhle chodit po těch polích začátkem jara. To patřilo taky takovej, no, to byla ta slastná činnost. To byly pro nás drahokamy, no. Tak každý z nás jsme měli v koutku třeba někde doma ve svém šuplíčku malým, nebo na dvorku v takovém koutu, kde naši měli složený cihly, tak jsme měli tu naší sbírku pokladů.

Pak jsme sbírali a sbírali jsme všecko, co se nám líbilo. Začali jsme zvířátkama, obrázkama, které se přidávali k mejdlu helada, klenotu, pradlen. Vzpomínáte si na takovým dřevitým papíru? Lední medvěd, zebra, kuň převalského, tygr, lev, opice, orangutan, papoušek, šedivý žako, africký, to je naše žanda, která se zase nípe. Opice, nech toho a zaspívej. Potom jsme sbírali známky, nejvzácnější byly s tatíčkem Masarykem a legionáři. Bodeť by ne, když byla válka, to bylo zakázané. Na to se mělo zapomenout. To měli nacisti z nás všecko vygumovat. Nálepky na sirky jsme pak si vyměňovali a sbírali. Obaly od žiletek jsme sbírali a vyměňovali jsme si a nalepovali jsme si je do sešitů. Vystřihovali jsme filmový herce a herky, jak jsme říkali. A po válce přišla na svět nádhera. Razítka skautských oddílů. A já jsem jich měl tolik a skautský oddíl Nesuchyně anebo Praha Hrdlořezy. To znělo pro mě tak zvláštně, že jsem se na to nemohl vynadívat.

sbíráním se staly vlastně i ty naše pořady. Jako dřív jsem hledal střípky rozbitých hrnečků, tak teď vlastně v té paměti mý hledám střípky vzpomínek. Ale máme radost, viď, Žando? Naše autorská trojice celá má radost, že i vás ty naše střípky vzpomínek zajímaví. Zajímají a píšete nám tak krásný dopisy, za který vám touto cestou, jak se vždycky psalo, přijměte od nás srdečný pozdrav a radostnou vzpomínku na vás. To byly takový ty zaklínací formule těch prastarých dopisů. A touto cestou vám taktéž přejeme, abyste prožili krásné svátky vánoční. A do nového roku všecko nejlepší. Je, teď jsem si vzpomněl, že touhletou adventní dobou k nám přicházel kominík. Kominík. A babička mu dávala za kalendář 10 korun. Všecko nejlepší do nového roku vám přeje kominík. A on se smál. Buď byl začernalej, což bylo krásný, protože ty jeho bílý zubistý začernalý tvář svítili, ale obyčejně, když přivážel kalendář, který vyndával z plechový takový škatulky, tak byl běloučkej, čistoučkej, voněl. Voněl toaletním mejdlem mýdlo od Tarkovník, kterým si na tuto zvláštní slavnostní příležitost umyl pečlivě ruce. Bílou čepičku měl. Jinak měl všecko to, co se ke kominíkovi hodí. Musí tam být štětka, šťouchadlo, trojhraná kotvička, píchák, kladívečko, lopatička, tak tu štětku má otočenou kolem ramen, na dlouhým řetězu tam je taková koule, no a tu plechovou krabičku a to přijížděl na bicyklu, na kole s dynamem. K náš kominík posel štěstí.

Jako jsme sbírali ty střípky a ty razítka skautský známky, tak jak jsme se mohli přiblížit k velkým lidem, kde si něco vyprávěli, tak jsme sbírali to, o čem si vyprávěli. Kde si ženský něco vyprávěli, tam, kde se scházeli. Kde se scházeli, tam, kam chodili nakupovat. V Pavlíkově byly tři konzumy. U nás v Zabráně u Síkorů, uprostřed vsi u pana Monharta a nahoře u školy u pana Kučery. My jsme to nejblíž měli k panu Síkorovi, tam začínali Luka. A když už napad sníh, to bylo před zámečnictvím už Najdrů. Do dneška tam ten

stavět sněhuláka, prvního sněhuláka z toho nádherně čerstvě napadnutýho. To se třeba stalo, že večer ještě byl rybník jako zrcadlo zamrznutý, potom se začaly honit mraky a strala se taková vánice a ráno byl celý Pavlíkov pod bílou peřinou.

to byly koulovačky. Když někdo koupil koulí za krk, to se rozprsklo a z nich začal tátat. Teklo mu to po zádech, mu to steklo až dolů do trenýrek. To patřilo k těm našim dětským hrám, ale stavění sněhuláka, jak se nejdřív začalo vyvalovat břicho, to byla ta největší koule, na který všecko stálo, celý to sněhulákový tělo. To jsme si nejdřív ovšem museli připravit, to nám Láďa Schneidrojc dal kousky uhlí, někde si půjčil takzvaně mrkev pro nos. To byla rozkoš stavět sněhuláka, jak se ta koule nabalovala, zvětšovala, vrzala a za ní zůstávala ta zelená tráva, protože to byl první sníh. A my jsme kousek tu kouli odvalili a potom už byla tak veliká, že jsme ji nemohli přivalit zpátky na to místo, protože ona se furt zvětšovala, tam, kde jsme toho sněhuláka chtěli postavit. No a potom jí zase zdvihnout, protože ona byla taková podélná. No a potom jsme museli udělat kouli menší, to byl trup. Potom dvě koule ještě menší, to byly ruce. A potom ještě kouli takovou středně velikou, to byla hlava. A nejkrásnější sněhulák byl, když měl modrý hrnec smaltovaný místo jako čepice. No a potom přišlo to slavnostní zdobení toho sněhuláka, že jsme mu jako knoflíky napíchali. Zašli jsme dole od břicha, přes to poprsí, ty kousky uhlí, to byly knoflíky. Teďko se vždycky našel nějaký, buď suchý bodlák, ten byl nejkrásnější, když se mu mohl píchnout do ruky suchý bodlák jako kytka. Potom se mu dal na hlavu ten modrý hrnec oprejskaný děravej, ten se vždycky někde našel, v oči černý, dva uhlíky. Z kousků nalámaných proutků jsme mu udělali zuby. Musel se smát, jsme museli takhle otočit nahoru tu hubu toho sněhuláka a pak slavnostně se tam vpíchnula ta mrkev toho nosu.

Sněhulák. Sněhulák je krásná báseň Jaroslava Seiferta. Kdyby byl pán Bůh místo hlíny v tom prvním známém příběhu zrobil Adama ze sněhu, svět určitě byl zcela jiný. Když schylovalo by se k jaru, slunko by vyšlo nad mrakem a nad tím celým zázrakem udělalo by silnou čáru. V ráji by neslavili křtiny, nebylo Kaina, Ábela a něžná laňka nesmělá napila by se z kalužiny. Teď hoch si sněhuláka staví. Však v nejlepším se ozve hlas, maminka volá, už je čas, musíš se učit z dějepravy. Už hrozí ruka maminčina. Opuštěn zůstal sněhulák. Já jsem jej stavěl také tak. A dvojí ráj mi připomíná.

Zvláštní kapitola Bibli klouzačky v Pavlíkově v Zabráně, tam jich bylo několik. To vůbec bylo takový pěkný, když jsme si my děti dělali. My jsme si mohli užít, ale taky jsme museli něco pro to udělat. To nebylo jen tak, udělat si klouzačku, na který by se dobře dalo klouzat. To se kolikrát nosil sníh, který se uplácával a všelijak se udupával. Nejdřív se pomalu klouzalo. Nejlíp se klouzalo v botách s gumovejma podrážkama, který neměli moc ostrý kramfleky, protože to se nesměl ten sníh vydřít na hlínu, protože v těch místech to brzdilo. A když se to vydřelo, tak se to muselo hned vyspravit a uplácat, aby ta plocha byla souvislá, aby to jezdilo, jak po másle.

Nejlepší klouzačka v Zabráně u nás byla od silnice naproti Sikorovic Konzumu. Tam byl takovej táhlej kopec, táhlej břeh. A to, když jsme si dali práci a začali jsme tu klouzačku, začínali jsme tu klouzačku, nejdřív jsme se klouzli a jeli jsme třeba jenom metr. Potom ten druhý ušel 1,20 m, ten třetí ušel 2 m. A takhle jsme ji prodlužovali, až jsme skončili na rybníku. A to jsme si ten rybník, ten led, vyčistili, že když jsme se potom rozběhli, tak jsme sklouzli a doklouzávali jsme se až do poloviny rybníka. No to bylo tedy tak pěkný. A z druhé strany, tam, kde pan Hamous měl vytaženou lodičku, aby mu nezamrzla v ledu, tam zase byl taková klouzačka, který jsme říkali akrobatická, protože tam se skákalo z takového půl metru vysokého malého břehu. To jsme doskočili a zase jsme se taky doklouzali až skoro do poloviny rybníka. To byla klouzačka vůbec u těch rybníků byly pěkný klouzačky. Zase ve Veském rybníku, tam, kde se říkalo u Hájků, naproti Kampeličce, tam byla klouzačka ostrá, ta šla tak rychle z kopce rázně, jenomže měla nevýhodu, že hned kousek za ní byla zeď hospody u Frančů. Takže my jsme museli rukavicema se zastavovat o tu zeď, to nebylo moc pěkný, no ale ta teda. To byly fofry, když jsme se klouzali na té klouzačce u té hospody u Frančů. Ale na návsi hned vedle trafiky pana Vidry byla moc hezká klouzačka, která začínala nahoře u zahrádky u Černých velkostatků, křižovala pěšinu lidí. To se na nás velký lidi zlobili, kolikrát tam sebou někdo praštil a nadával, vy parchanti, kvůli vám jsem si mohla zlomit nohu, když to byla nějaká paní. Nebo vy darebáci, já vám to posypu popelem, když to byl nějaký chlap a říznul sebou. No, to se křížily dvě cesty. Jedna naše dětská, která měla klouzat, a druhá cesta velkých lidí, která klouzat nesměla.

No, ale ta klouzačka, u těch černých vedle byly moruše a vedle těch moruších byla tam ta lavička, která už byla zapadaná sněhem, na tý už přes zimu pan Pánek nesedával. To je ta slavná lavička, o který jsme si vyprávěli posledně a předposledně. Ale ta klouzačka byla pěkná, jenomže končila na silnici. Ale na tu silnici nikdo nedojel, protože každý jsme skončili ve škarpě, která byla před tou silnicí. Protože představte si, kdyby jsme dojeli na silnici a zrovna třeba jelo auto nebo koně a my jsme se dostali, to by bylo neštěstí hned na to tata. To byla klouzačka vedle trafiky a ono to tak z té trafiky táhlo, taková vůně tabáčku, jak tam pan Vidra. Měl tam vůbec kamínka v té trafice? To byla maličká trafika postavená z bílejch cihel. Tam jsem chodívával s tatínkem. Tam bylo kanape, kde byly jenom péra. A ten potah už tam nebyl. A mně se na tom tak špatně sedělo a chlapi tam mastili karty mariáž. Protože pan Vidra, trafikant ve válce, co mohl prodávat pár cigaret, jenom na tabačenky to nic nebylo. Ale ta naše klouzačka vedle té trafiky, ta byla to. To byl fofr, yeah.

Jo, ale vůbec na tu nejhezčí jsem zapomněl. To byla klouzačka, která taky končila na rybníku v rohu návse, kde dole byl statek pana Friče, hospoda u Jirkovských, potom parčík, potom tam stála lípa svobody, než ji komunisti podsekli, socha svatýho Vojtěcha, rybníček malinký, a tam byla plošina a na té plošině každý posvícení a každou pouť stával Matýsek, Žaninka s kolotočem. A tam byly dva takový, byly to lípy nebo akáty. To je jedno. A velký, velký břeh šikmej, který zase končil v tom rybníku. A teď jsme tu klouzačku. Tam byl pořádný rozběh. To bylo taky důležitý, aby byl na klouzačku pořádný rozběh. Tak jsme ji začali dělat. A začínala u krejčího pana Podolky. Tam jsme se rozbíhali. Hned vedle byla kovárna pana krále kováře. Tam bylo slyšet, jak zvoní kovadlina. A my jsme frčeli. Minuli jsme statek pana Vostatka a už jsme klouzali se. Jenomže tam byla taková oužlabina s takovou zatáčkou nejdřív doleva a pak doprava. A tu jsme si museli pečlivě vždycky sněhem vyložit a ten sníh uplácat, aby ta úžlabina, kde byla ta zatáčka, nedrhla, a tam jsme museli hodně se přikrčit do kolen, aby jsme neupadli, protože potom to šlo se šupem dolů. A my jsme přejeli celý ten rybník napříč a skončili jsme až u sochy svatýho Vojtěcha. No, tuhle tu klouzačku jsme měli nejradši, protože to byla určitě nejkrásnější klouzačka v Evropě a možná i na celém světě. A víte taky proč? Protože pan Vostatek, ten se na nás tak rád koukal z okna. A protože u Vostatku ve statku měli gramofon na kliku, tak on ho dal do okna a hrál nám tam písničky Červenou sukinku. Co to tenkrát bylo? V té naší aleji švestky se válejí. Nebo... To byl ten gramofon s tou velikou troubou. Barevnou, fialově zelenou, takovým jako, co to mohlo být za velkou kytku. To snad ani v přírodě se taková kytka nevyskytovala. No a když třeba z toho gramofonu zněli čtyři páry bílejch koní, nebo akáty bílé, nebo ty naše chaloupky české, ale hlavně nám hrál Bruslaře od Waldteufla. A to bylo přesně ono, to, co jsme potřebovali k tomu klouzání.

No a klouzačky si připravit, to muselo všecko klapat, jako u třeba u řemeslníka sedláře, který šil chomout, nebo u truhláře Beneže, který dělal stůl a židle nebo kredenc. Dělat klouzačku to bylo, to tomu vždycky velel buď Óra nebo Pepa Jirkovských a to jsme museli poslouchat, kde přidat sníh, kde ubrat sníh. To se muselo, nejdřív, když byl vysoký sníh, tak jsme všichni šli takhle napříč, jo, aby ta brázda byla co nejširší. Noha vedle nohy, šlápota vedle šlápoty a nejdřív jsme si ji museli prošlapat, tu klouzačku. A tam zrovna mezi těma dvěma agátama, kde to tak padalo dolů, tam s každej sebou praštil, ale padnul do vysokého sněhu, tak ho to vůbec nebolelo. I po tom rybníku, když jsme šli, tak ten rybník, to byla otázka, když tam na něm byl sníh, jestli máme jít někde schánět škrabadlo a ten sníh z toho rybníka seškrábat, aby jsme jezdili po čistém ledu, nebo jestli taky ten sníh na tom rybníku máme vyšlapat si hezky.

potom začalo to klouzání. Ale zpátky, když jsme se vraceli na začátek klouzačky, tak kdyby někdo na tu klouzačku stoupnul, ten dostal takových pár facek, to jsme museli chodit vedle. Vedle a zase pěkně, na pěkném místě, zase v jedné lince, aby jsme už si připravovali klouzačku druhou, hned vedle. Potom klouzačku třetí. Takže to třeba byly místa, kde bylo několik klouzaček vedle sebe. A když jsme si chtěli jo dopřát, tak jsme si udělali klouzačku ledovou. To znamená, že jsme tu klouzačku začali polejvat vodou. Večer. Ona zmrzla. To jsme třeba zrovna od toho pana Vostatka. Ve kbelících jsme nosili vodu z toho rezervoáru, jak tam bylo napsáno, čas jsou peníze, tchérovou barvou, jak ta barva stýkala dolů, jak jsme o tom už tolikrát mluvili. Ten rezervoár byl ovšem zavalený celý do slámy, aby ta voda v něm nezmrzla. A pan Vostatek řekl, jen si kucí pár těch belíků vody vemte, ať vám to hezky jezdí.

jsme začali polejvat ze zhora. Ona ta voda stýkala níž a níž. No a to jsme věděli, že druhý den ráno to bude takovej fofr. Protože na ledový klouzačce, to není jako na obyčejnský sněhový klouzačce, na ledový klouzačce se lítá třikrát rychlejš. Když někdo sebou praštil, tak to taky za něco stálo. To si třeba Láďa Kopecký i vymknul prst u ruky. Nikdo si naštěstí nikdy nic nezlomil. Tomu se do dneška divím. Ale Žabák měl tenkrát vyvrknutý prst. Klouzačka. Taky vedle té trafiky se polejvala klouzačka. Vedle trafiky, jak šla přes ten chodníček a končila až dole u silnice. To bylo, tam na ní právě kluci jezdili. Na těch kárách, který si dělali. V letě na nich měli ty kola od kočárku a v zimě ty kola sundavali a dávali si tam starý brusle nebo kusy želez.

víte, co bylo taky nádherný? Když se holky nechali umluvit, to bylo málo kdy, aby se holky nechali umluvit a hráli s náma hry. To jsme moc museli kolikrát prosit. Já nevím, jak je to možný, jestli už tenkrát začal v Pavlíkově feminismus. Feminismus. No, ale někdy se nám to povedlo, že si holky hrály s náma při bruslení a dělali jsme hada. To jsme se všichni drželi za ruce a v řadě jezdili a dělali jsme zatáčky všelijaký, doprava, doleva. Těm, co byli na začátku, těm bylo hej, ale ty, co byli na konci toho hada, ty tam lítali jako papírový čertí. A někdy se někdo i utrh a nemohl se udržet, tak sebou říznul a jel třeba po břiše kus, nebo no to, a to se všichni mohli umlátit smíchy, když ten utržený jel až na druhý konec rybníka a pracně potom vstával a ten konec toho hada honil. No ale pro nás, kluky, to byla psina, protože jsme se těch holek mohli dotýkat. No, to už tenkrát jsme, už se tenkrát v nás probouzeli ty dětský touhy, no. Jinak jsme na holky nesměli nikdy ani šáhnout. Ty hned jako se zlobili a bručili všelijak na nás, dej pokoj a takhle. No, jak jsem řekl, to už tenkrát i u nás v Pavlíkově řádil feminismus.

Ona vlastně taková klouzačka, to je takový podobenství života běhu, lidskýho. Nejdřív ten bujarej rozběh, pak jízda, pak přijdou ty nástrahy, to bylo na té klouzačce na tom rybníku vedle toho svatýho Vojtěcha, když jsme museli projet s tou oužlabinou mezi těma dvěma kmenama těch agátů. To byla velká nástraha, vytočit tu zatáčku a pak dlouhej dojezd po rovným ledu rybníka až do zastavení. Někomu se to povedlo hned napoprvně, jinej poprvé sebou prásknul, poprvé upad, ale zkouší to po druhý a když se mu to nepovede, tak vstane a zkouší to po třetí, po pátý, až nakonec taky dojede a zastaví se a je to jako v tom lidském životě.

Tak jsme si užívali zimní hry, dokud nás nerozrazila zima, dokud nám nezašlo za nehty, dokud se nám nepromáčely boty, nezáhably uši. A když jsme měli žížeň, tak jsme si udělali sněhovou kouli, kterou jsme cucali. Nebo jsme vysekli bruslý kousek ledu a ten jsme taky cucali. To kdyby se dozvěděli doma, ty by nám dali. To by bylo zlé. V kapsách jsme měli jabko nebo ořech, sušenou švestku. A když bylo nejhůř, tak jsme věděli, že Pepíček Jirkovských a Oda Jirkovských a ty kluci ze statku vždycky taky něco mají. Tak jsme řekli, Pepo, dej mi. A odpověď zněla, dej mi, v komíně jsou dejmi. Ale stejně nám dali, rozdělili se s náma, protože je doma učili, že se má rozdávat a udělat v ostatním radost. Když něco dáš, tak Bůh ti to třikrát oplatí. Jenom nebejt lakomej. Tak byli vychovávaný a my taky. Když něco dáš, tak Pán Bůh ti to třikrát oplatí. Kdo byl v Pavlíkově nejbohatší, kdo byl nejchudší, to se těžko určovalo, protože my děti jsme se v tom nevyznali, no každý byl bohatý stejně nebo stejně chudej. Jenom někdo, když třeba měl novou baterku s barevnýma slídama, červenou, modrou, zelenou, žlutou, tak to jsme si říkali, ten se má. A to jsme tak jako s chutí se koukali, jak to krásně svítí.

Každý měl čas. Čas. Dnes se pořád někam spěchá. Blázen. Spěchá pořád do hrobu. Nikam jinam se nedostane než do hrobu, babička říkávala. Jak pomalu maminka pletla hladce a obrace, ponožky, svetry, čepice, rukavice. Když se páral takovej svetr, maminka udělala takovou smyčku dlouhou. Já jsem musel si sednout a předpažit ruce a ona mě tu dlouhou smyčku té bavlny nebo vlny navlíkla na ruce a namotávala to vlákno vlněný nebo bavlněný, vždycky do prostředka dala kousek papírku. No a já jsem musel podle toho, jak se to odmotávalo, tak hejbat rukama doprava, doleva, doprava, doleva. Já byl otrávený, protože jsem koukal, kde co lítá a kolikrát mě to spadlo z rukou a scuchalo se to. A maminka mě řekla, ty jsi nemehlo, nemehlo, nemehlo. No není to roztomilý. Jak se to tak mohlo zrodit, to slovo nemehlo? No jo, ale klubko se vždycky nějak namotalo a když se dopletlo, tak to začalo znova. Zase mě to spadlo, zase jsem byl nemehlo a starý popletá. A ty ponožky, svetry, šály, čepice, co se pletly, rukavice, byly strakatý, protože ty různý bavlnky a vlny, které se používaly z těch rozpáraných svetrů, byly různobarevný. A tak jsme chodili a byli jsme rádi, že vůbec máme co na sebe, protože byla válka. O všecko byla bída. Kolikrát jsme o tom mluvili, ale musím to znova opakovat. Ono totiž se na to zapomíná. Ale jak jsem řekl, nás to poznamenalo, ta válka, na celý život.

tak s maminkou jsme namotávali to přadeno, to klubíčko. V kamnech praskal oheň, na kamnech stála konvička. Tam se vařila voda na čaj, obyčejně se pil čaj lípovej, nebo malinovej, nebo jahodovej, ostružinovej. A každej nám chutnal, protože jako děti jsme byli snědli i hřebíky. A když byl chleba od babičky pečenej, mazanej škvarkovým sádlem, tak dál už ani o tom nemůžu mluvit, protože bych začal slintat.

No a tatínek, na toho si vzpomínám. Jedna ze vzácných vzpomínek na mýho tatínka, který mě tak brzo umřel, jak sedí u stolu. S námi maminka pletla, já jsem okouněl, nevím, co jsem dělal, jestli jsem něco čmáral, nebo jsem si s něčím hrál. Obyčejně jsem si nejradši hrál, když jsem dostal špůlku vodnití prázdnou dřevěnou, do té jsem si vyřezal do těch boků. Jsem si vyřezal takový zoubky a do toho jsem dal gumičku, sirku, tu gumičku jsem natočil, ona měla šponung a o tu sirku se to opíralo, jak se ta gumička odvíjela, tak ta špůlka pomaloučku jela po stole a my jsme kluci tomu říkali, že si hrajeme na tank.

No jo, ale byl takovej klid. No a tatínek můj vedle nás seděl a víte, co dělal? Nacpával dutinky. Kdo z vás si pamatuje na dutinky, zvedne ruku? Já. To bylo vždycky, když pan učitel říkal, kdo ví, kolik je 3×6, zvedne ruku. Dutinky, ty jemňoučký papírový trubičky v krabičkách. A takovej žlábeček plechovej, který se rozevíral, to byla trubička, ta se rozevřela. A teď se ta formička plechová zavřela, ta trubička, a teď se takovým šťouchátkem se dutý papírový trubičky jemňounce s citem vtlačoval cigaretový tabáček. Ve válce se fasoval na tabačenky, ani o gram víc nikdo nedostal. Nebo když si někdo pěstoval tabáček doma, tabák, tak měl k dispozici domovinu, domovina se tomu říkalo. To si pamatuju, jak rostly u nás na zahradě zelený listy. A jak se to potom na půdě sušilo a vlhčilo. A ostrým nožem řezalo na nudličky. Pěstovaný tabák doma, sušený, s pietou a láskou řezaný, na jemný proužky, aby hezky šli taky cpát do těch dutinek.

To bylo ticho, když byl sníh. Svět se ponořil do takového zářivého příkrovu. To byl příkrov radostný, ale zároveň i takovej posmutnělej, ten bílej příkrov toho sněhu. Ale najednou všude zavládla zimní pohoda. A ještě navíc byla zkrášlována zvoněním zvonečků, protože sedláci už nemohli. No, oni mohli, ale bylo výhodnější, když koně zapřáhli, když někam museli na pole. A to se pořád muselo na pole třeba rozvážet kompost nebo seno do krmelců, pro zvěř, do lesa. Tak radši vytáhli sáně a ty sáně táhli koně, a protože sáně potom sněhu šustili tak, aby bylo vůbec slyšet, že sáně jedou, tak koně měli na chomoutech zvonečky a to zvonění se neslo daleko. A i zvonění kováře krále a kováře Šídla z těch dvou kovárn se neslo po celý vsi a zvonění hodin na štítě pošty taky. A my už jsme se připravovali na to, co napíšeme Ježíškovi, co bychom chtěli za dárečky. To byly přání.

co já jsem si přál. Pod stromeček. Lokomotivu na péro. Malinkou, plechovou. S uhlákem a s vagónkama a koleje s tunelem a se semaforkama. To jsem si přál snad nejvíc. No vůbec nejvíc jsem si přál kouzelný létající koberec, který by mě přenášel na všechny místa, na který bych si pomyslel. Jenomže o tom jsem četl jenom v pohádkách. Ale takový dvouplošník, plechovej, taky na péro natahovací, kterýmu by se točila vrtule, to byla hračka, kterou někdo v Pavlíkově měl, nějaký kluk, a to jsem si taky tak přál. Nebo dalekohled, který přibližuje 10x. Nebo loutkový divadlo s oponkou. To tatínek mě začal vyřezávat, ale stačil vyřezat jen loutku takovýho chlapíka, snad to byl poutník z Holí. Pak mě umřel, tak už žádnou další loutku nevyřezal. Na kašpárka jsem se těšil, že mě vyřeže, ale to už nestačil. Kapslíkovku, revolver, kde byly papírové kapslíky, to nikdo nikdy nedostal ve válce, protože to vůbec nebylo. A plachetnici velkou jako husu, která by plula po rybníku, tu jsem taky nikdy nedostal. Sáňky jsem chtěl, taky jsem nedostal. Lyže, ty jsem dostal až po válce. Brusle Jacksony, ty jsem taky nedostal nikdy, to jsem jenom měl šlajvky. Kajak jsem chtěl, na kterým bych mohl plout po řece Berounce a naučil bych se to, býval byl u nás na Zabránském rybníku. A to by holky koukali, jo, ten to umí. No jo, to jsem taky nedostal nikdy. Nebo promítačku na klíčku, jakou měl Jarda Franěk. Knížku Rychlý šípy, jako měl Láďa Schneider. No, to jsem si až mohl koupit nedávno. Když teďko, když vyšla asi před 6 lety znova, to se mě splnilo na starý kolena. No ale hlavně jsme chtěli mít každej v oblečení, ve kterým by nám i v největším mrazu bylo teplo. To tenkrát chtělo mít každý dítě. To nám vždycky zašlo za nechty a zábly nám uši a... Babička vždycky, když jsem přišel domů a fňukal jsem, tak honem rychle ty ruce mě namočila do belíku se studenou vodou a hned mě to přešlo, to bylo zajímavé.

a pod stromečkem jsme mívali jenom to, co jsme potřebovali. Rukavice, šálu, ponožky, čepici, svetr. Několikrát přeplejtaný, zvětšovaný, protože jsme tenkrát rostli, ale rostli jsme do životů, i když ty životy byly tak někdy zamotaný, tak stejně na to dětství vzpomínáme snad nejradši, že jo?

No a to, co jsme nedostali, to nám život dluží stále. Dostaneme to někdy snad, možná.

V tom předvánočním čase už my, i my děti, jsme přestávali být takový zjančený, byli jsme takový vážnější, protože to chování jsme přebírali od velkých lidí, který taky byli vážnější. Brzo začínala tma. Do školy jsme chodili za svítání, jinovatka na stromech nám ukrašlovala cestu. Rybník kolikrát už byl zamrzlý a to už jsme se těšili, až pomažeme ze školy, že se budeme na rybníku klouzat. Nejlepší klouzání bylo, když jsme si mohli sednout na tašku školní a klouzat se v sedě na ní. Náš čas, to byl ten čas toho dětství, jak jsme žili. Ty klouzačky, to bruslení,

No a všechno to lidský činění bylo v tom adventním čase takový skoro posvátný. I ty nejprostší úkony lidí vypadaly mnohem vznešeněji než jindy. A nejvíc jsme se těšili, až budeme stavět Betlém. A nahoře nad tím chlívem, kde bylo v jesličkách Jezule, až budeme dávat kometu a pod tím nápis Gloria in excelsis Deo.

Takže Gloria in Excelsis Deo, hezky si užijte Vánoce. No a po novém roce, toto uteklo tenhle ten rok, to byl rok, co? Jej, jak se změnila tvář světa po 11. září, ale radši obraťme list a važme si každýho dne a každý vteřiny, je to velký dar, to, že můžeme prožívat naplno život, nebude se už nikdy opakovat, ani ten okamžik, ani ta vteřina, která teď právě uplynula, se vytratila kamsi do toho nekonečného času, který tady vždycky byl a bude tady, i když my tady nebudeme. A je to takový zvláštní, slovy těžko popsatelný, transcendentální, dokonce by se dalo říct, kdybychom chtěli mluvit učeně, ale to my nechceme, protože to papouška příšerně nudí a ona zývá. Ty si dneska ani nepípla. Žando, ty nedostaneš pod stromeček nic. Mikuláš nám kolikrát dával v punčoše uhlí, když jsme zlobili. Mějte se moc hezky. Všecko dobré vám přeje naše autorská trojice. Vstupte hezky do nového roku, příštího roku. Vidíte, že to nebude špatný rok. A jsou tam dvě dvojky. A dvojka patří mezi nejlepší čísla. Takže ať máme všichni šťastnou budoucnost. Buďme na sebe hodní. A všecko nejlepší vám přeje Kominík. Jak vždycky se smátou tváří mezi dveřma. Když odcházel a dal nám kalendář, tak se Kominík loučil tímto úslovím. Všecko nejlepší vám přeje Kominík, tak my taky. A dobrou noc.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: 374. setkání mezi mnou jako moderátorem pořadu Zlatá 60. a vámi posluchači a věřím, že tak trochu i milovníky hudby právě let 60. Protože se této dekádě budeme i dnes věnovat celých následujících 60 minut. Tak tu dobu nebudu zkracovat dlouhými úvody a dáme si hned první písničku od zpěvačky jménem Jackie Trent. Jmenuje se Love is Me, Love is You.
0: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Barbara N, skupina Beach Boys. No a my jdeme do kalendária 9. srpen, co se stalo v minulosti. Roku 2002 se vdávala dcera krále rock'n'rollu, Elvise Presleyho, tedy Lisa Marie Presley. Brala si herce Nicolase Cage, ale svazek se nepovedl, vydržel pouze 4 měsíce. Popravdě ani její předchozí manželství se zpěvákem Michaelem Jacksonem nevydrželo příliš dlouho, byť tedy déhle 2 roky. Pojďme dál, rok 1963, to se narodila zpěvačka a zejména díky enormně populárnímu filmu Osobní strážce vlastně také, řekněme, příležitostná herečka Whitney Houston. No a v roce 1963 začala britská televize vysílat tehdy neobyčejně populární hudební pořad, takový seriál Ready Steady Go. Vystupovat v této show prakticky v Británii znamenalo mít úspěch, být mezi těmi vyvolenými. V prvním díle vystoupili například Searchers a Brian Poole and the Tremolos, tak si teď obě ty kapely pustíme.

Do You Love Me? Brian Poland, The Tremolos, rock'n'rollová energie v plné síle. Kdo by nevzpomněl na film Hříšný tanec, na scénu, kde zněla tahle píseň, ačkoliv v jiném podání, tam ji hrála americká skupina Contours. Ve stejné době doznívala ještě twistová horečka, která zasáhla velmi intenzivně i tehdejší Československo. Ono ale i ve světě jednu dobu se zdálo, že twist je naprosto dominantním stylem, který ovládá všechny taneční sály. A právě díky tomu jednou dostala liverpoolská kapela Howie Casey and the Seniors zakázku od jedné vydavatelské firmy. Nahrajte nám album plné energických twistů, které se bude moct hrát na každém večírku. Tak myslím, že se toho skupina zhostila velmi dobře. Pustíme si hned úvodní píseň té desky, jmenuje se Double Twist. Howie Casey and the Seniors.

Hey baby, Bruce Channel. Většinou si tady pouštíme britské nebo americké hudebníky. Ale co když se třeba spojí Brit a Řek a založí duo? Kapelu o dvou členech, je to pak britská muzika nebo řecká muzika? Ale ono je to vlastně jedno. Za chvíli každopádně otevřeme příběhy písniček právě s duem, takto britsko-řeckým, říkalo si Nirvana, dlouho před stejnojmenou americkou kapelou. No ale k tomu více za chvíli. Nejprve Lovin' Spoonful nebo třeba Johnny Cash.

0: pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Když se dnes v hudebním světě řekne název kapely Nirvana, tak si asi takřka všichni představí tu americkou legendu stylu grunge s Kurtem Cobainem v čele. Jenomže dávno před nimi vznikla jiná Nirvana ve Velké Británii. A to jako projekt londýnského autorského dua, které tvořili tedy na jedné straně irský hudebník Patrick Campbell Lyons a původem řecký skladatel Alex Spiropoulos. Věnovali se takové lehoučké psychedelii, oni mísili spoustu žánrů do sebe, od toho klasického rocku a popu přes folk, trošku občas i jazz, až k takovým barokním aranžmá, zkrátka od každého něco a vznikl z toho jejich osobitý styl. V říjnu roku 1967 vydali své první album a také to nejznámější. Jmenovalo se The Story of Simon Simapeth. Bylo to vlastně koncepční album, takže by se dalo říct, že taková rocková opera. Dlouho předtím, než The Who vydali svého Tommyho, který se za tu první označuje. Ale on ten výraz rocková opera tehdy ještě nebyl zažitý. Třeba časopis Melody Maker to album označil výrazem pantomima pro dospělé, což se prý ale autorům velmi líbilo. Oni třeba dokonce jednou vystupovali ve francouzské televizi společně se Salvatorem Dalím, který na ně přímo během toho hraní maloval. No ale hlavní hit této kapely se skrýval právě na tom prvním albu. Text písničky Pentecost Hotel napsal Patrick Campbell Lyons, ale na výsledku spolupracovali s Alexem, přičemž zapadala ta písnička do toho konceptu toho alba. Zároveň tedy vyšla ale i na singlu a proto se mohla stát hitem. Alex Spiropoulos v rozhovorech uvedl, že Pentecost Hotel je jednou z písní, na které je dodnes nejvíc hrdý, a to prý kvůli jejímu charakteristickému, psychedelickému a surrealistickému stylu. No tak tady je britská Nirvana a jejich Pentecost Hotel.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

I'm a Believer skupiny Monkees. No a já tady mám teď kapelu The Circle, tedy Kruh. Ona pocházela z Pensylvánie a popravdě to s jejich kariérou nevypadalo vůbec dobře, když se jim, jak už to tak někdy bývá, do života připletla šťastná náhoda. Jejich baskytarista Tom Dawes byl tehdy na turné se Simonem a Garfunklem. No a skamarádili se a Paul Simon mu nabídl jednu písničku, kterou složil se členem skupiny Seekers s Brucem Woodlim, ale nějak mu asi neseděla do repertoáru s Artem Garfunklem. No ovšem The Circle si ji samozřejmě velice rádi vzali, natočili ji a vydali jako svůj tedy první single. Navíc se jim tehdy poštěstilo, že se jejich manažerem stal Brian Epstein, který stál za úspěchem Beatles, a to už přeci jenom bylo hodně karet v rukávu. Mít písničku od Simona a Bruce Woodleyho z tehdy také veleúspěšných Seekers a ještě být propagovaný Brianem Epsteinem, no to už muselo vyjít. V červenci 66. roku se také ta píseň vyšplhala až na druhé místo v americké hitparádě, kde ji mimochodem zastavila právě skladba Epsteinových druhých svěřenců, tedy Paperback Writer od Beatles. Mimochodem současně byla ve stejném žebříčku ještě skladba i Simona s Garfunklem, a to I Am A Rock. No tak tady jsou nejprve Circle, Red Rubber Ball, no a potom i ty druhé dvě zmíněné písně.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Paperback Writer, jeden z prvních textů Beatles, kde Paul McCartney už cíleně chtěl, aby to nebyl jenom další love song pro teenagery, aby ta písnička byla zkrátka o něčem jiném. No a Paul měl obecně, a myslím, že dodnes má, tendenci popisovat věci kolem sebe, ze svého okolí, ze svého života. Paperback Writer prý napsal inspirovaný londýnským knihkupectvím Indica Bookshop, které bylo shodou okolností umístěné ve stejném domě jako výstavní síň Indica Gallery, kde John Lennon půl roku poté poprvé potkal svou osudovou lásku Yoko Ono. Ale to samozřejmě nemohlo být součástí té písně. Polovou inspirací prý mohlo být také ještě trošku něco jiného, protože jeden britský DJ tvrdil, že mu Paul řekl, že ji složil poté, co mu jeho teta navrhla, aby napsal písničku právě o něčem jiném než o lásce. A Paul se prý rozhlédl a když viděl Ringa, který si četl nějakou knihu, tak řekl, dobře, napíšu hit o knížce. Sám Paul později zase řekl, že ho inspiroval článek v Daily Mail o spisovateli, pravděpodobně synu slavného Kingsleyho Amise, tedy o Martinu Amisovi. No tak či tak, ať už to vzal kde chtěl, byla to nějaká inspirace z jeho tehdejšího života. Tolik Paperback Writer, my pokračujeme dál. Mám tady teď Manfred Mann nebo Nancy Sinatra.

0: Fresh.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Fever, horečka a jedinečný hlas samotného Elvise Presleyho. Když Elvis odjel na vojnu, tak na začátku 60. let otevřel ta hitparádová stavidla také pro mnoho dalších konkurentů. No a jedním z těch, kdo tehdy zářil nejvíc, to byl zpěvák Neil Sedaka. My si právě od něj za chvíli pustíme Happy Birthday Sweet 16. Také nabídnu britskou skupinu Four Pennies, no ale to už budou ode mne dnes vlastně rozlučkové písně. 6. hodina se nám rychle blíží. No a tak se u dalšího dílu Zlatých 60. potkáme za necelý týden. Příští sobotu tady na Pohodě v 17 hodin.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Život je píseň, zpívej. Život je hra, hrají. Život je boj, přijmi jej. Život je sen, uskuteční ho. Život je oběť, nabídni ji. Život je láska, užívej si ji. Žena sedící přede mnou byla zanícenou sportovkyní, zpěvačkou, tanečnicí, dlouhá léta členkou Hradišťan. Narozena ve znamení blížence, a to značí, že v sobě skrývá několik osobností, jednu zajímavější než druhou. Je kreativní, přátelská, otevřená a veselá, má pestrou paletu koníčků a široký okruh přátel. Je velmi činorodá a společenská, zvládá se věnovat spoustě různorodých věcí najednou. Má skvělé komunikační schopnosti, její city a myšlenky se pohybují tak rychle a nepředvídatelně, že pro ostatní není snadné ji pochopit a držet s ní krok. Věra Dovincová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Poznala jste se, paní Věro?
1: No, řekla bych, že trochu ano. I když myslím si, že je to aj trošku tak jako malinko nadnesené, že nevím, jestli tak okolí mě vnímá. To si nejsem jistá.
0: Kdy jste potkala největší lásku svého života, myslím tím píseň?
1: Je.
0: Kolik vám bylo roku, paní?
1: No, podle maminky jsem notovala už ve 2 letech. Ale strašně prostě zmateně, že jsem třeba zpívala jenom džída, džída, dáda, ale no to už jsem měla. A v mateřské školce, když jsem začala, tak to taky. To jsem přišla domů a zpívala jsem písničku a maminka naprosto nevěděla, co zpívám, protože slova byly úplně nepochopitelné. Ale první vystoupení potom v mateřské školce jsem měla, nevím přesně, jestli to bylo 38 nebo 39, protože to byla taková, bych řekla, věc zaměřená už skoro k té okupaci, která nás čekala.
0: Čili smutné časy.
1: No, a to byla písnička, že ještě jsem jak malenečka, říkává mě matička, ale přece vím, že jsem Češka, třeba, že jsem malička. A když jsem to dospívala, tak prý jsem utěkala a mamince schovala hlavu do klína.
0: Pamatujete si ještě tu atmosféru těch let?
1: No,
0: byla jste malinká?
1: To, ne, to jsem byla malá, to ne, to by, toto si pamatuju jenom
0: takový záblesk.
1: Ano, záblesk, až mě to maminka připomněla, ale sama bych si asi na to nevzpomněla.
0: Po kom jste měla tu notu?
1: No, to je zajímavé, můj dědeček zpíval krásně, hrál na harmoniku, babička hrála na harmoniku, obě dvě tety. A dědeček byl tak dobrý zpěvák, že ho dokonce už tehdy nějak zvali do Prahy na nějaké natáčení, ale nedopadlo to, protože bábinka byla proti. Nechtěla ho pustit, protože on byl dost jako
0: hezký
1: do světa, protože odjel, já nevím, kdy to bylo, asi v roce 11-12, ne, později. 13 už asi, protože vzal harmoniku a odjel do Ameriky.
0: Jo.
1: Tam prostě to nějak špatně dopadlo, protože prý i harmonika skončila v moři a bábinka musela psat pro něho, protože už měl 2 dcery a třetí byla na cestě, tak musel se vrátit domů a byl konec.
0: A sekat jeho dobrotu.
1: Ano, žádné cestování další.
0: Paní Věro, vy jste prý toužila stát se rozhlasovou hlasatelkou.
1: No, byl to takový záblesk, jako protože na základní škole jsem často prostě byla vybraná na recitaci všelijakých jako básniček a byla jsem taková trošku jako vždycky vůdčí ve třídě. A málem jsem vyhrála recitační soutěž z básní Vítězslava Nezvala s Bohem a Šáteček. No a to mě tak prostě nějak jako přimělo k tomu, že jsem si říkala, kdybych tak mohla rozhlase hlásit a tak to by mě bavilo. Ale další věc potom byla, když jsem už končila základní školu, tak zase mě napadlo, že bych, protože bratr chodil do obchodní akademie a věděla jsem, že je nějaký obor zahraniční obchod. Jenomže to bylo jenom v Plzni. No a naši za jedno, protože že se platilo školné, tak už
0: neměli tolik
1: pro mě už nebylo a nechtěli mě taky jako pustit z domu v těch 15 letech.
0: Takže z té kariéry snové nakonec nebylo nic.
1: Nebylo nic.
0: Máme tady první písničku, kterou zpíváte, Toče světe, jak ta písnička vznikla?
1: No, to je, mám dojem, že je to z myslím z Bartoše nebo ze Sušila a myslím, že mě to tam našel Jaroš Staněk ještě. A natáčeli jsme to tak nějak, myslím, že v takových nějakých nevhodných prostorách, takže to nikde nebylo zaznamenané, až mě zavolali tady do Brna, nevím, při nějaké příležitosti to bylo, tam jsem to natočila, ještě navíc si vzpomínám, že jsem nebyla úplně v pořádku s hlasem, no a překvapilo mě po letech to, když si to pan Jurášek teda vybral na svoji nějakou tu jubilejní
0: CDčko,
1: že si to tam zrovna vybral, teda tuto jednu moji věc.
0: Tak si poslechneme.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Věru Domincovou. Paní Věro, vy jste se účastnila všesokolského sletu v roce 1948. Vzpomínáte si ještě na tu atmosféru, kdy se ten svět kolem dělil nějakým způsobem?
1: Vzpomínám si na to, ale hlavně proto, že jsem zůstala na členském sletu. Já jsem sice v té době měla pouhých 13 let a už 2 roky předtím jsem díky tomu, že jsem byla jako udělána trošinku starší, mohla cvičit s dorostenkama, protože já od dětství jsem vždycky byla trochu víc vyvinutá než moje současnice. A tak jsem proto mohla cvičit jako dorostenka, ale moje teta byla náčelnicí Sokola, druhá teta byla taky velkou členkou Sokola a protože oni tam byli v tu dobu, tak já jsem zůstala ještě na členský sled. Uhum. A tím pádem jsem zažila všechno, co ti členové tam vyváděli. V tom průvodu, jak oni prostě hesla měli připravené a všechno a ta atmosféra byla teda úžasná. Navíc já si pamatuju, že jsem byla na divotvorném hrnci s Verichem, což byl pro mě úžasný zážitek.
0: Se Soňou Červenou.
1: Ano,
0: asi.
1: A Soňa Červená zpívala. Takže to další ovšem byl problém ten, že jsem byla ubytována potom, už když už jsem nebyla ubytována jako se dorostenkama u svého strýce, který naštěstí měl v Praze být na Vršovicích. A když jsme po divadle ještě s mýma, protože jsem tam přemluvila ještě 2 moje kamarádky, aby tam zostali se mnou, když jsme přišli pěšky z divadla ABC do Vršovic o 14:30 ráno, tak
0: ve 13 letech, pane.
1: Ano, tak to byl teda binec. Stric myslel, že zešílí.
0: Máme tady další vaši písničku, myslím jednu z vašich nejslavnějších, Hradišťo, Hradišťo. Co k ní řeknete?
1: No, k ní můžu říct spoustu věcí. To vzniklo tak, že právě se chystala naše premiéra 30. dubna a pořád jsem nevěděla, co budu zpívat. Tak jsem se trošku tak, musím říct, malinko naštvala a z písniček, které prostě jsem už někdy zpívala, tak jsem si sestavila takové prostě pásmo, jsou tam vlastně 3 písničky dohromady a tak ty jsme potom natočili, ale navíc, když já už vlastně muziku žádnou nemám, tak když mě někde chtějí a chtějí, abych zaspívala, tak stane se třeba to, že mám domluvený cimbal. Jenže buď cimbal tam nejde dopravit, a nebo cimbalista se nedostaví, takže já vlastně tuto sérii zpívám a kapela. A tak se mi taky zpívala, bohužel, teď na oslavách 100 let pana Hamady, mého prvního primáše. A když jsem se omluvila, že teda to budu zpívat a kapela, protože pan cimbalista se nedostavil, neomluvil se a nedostavil se. Nic, potlesk, výborné. A ještě si vzpomenu, kde jsem to zpívala takto. A to bylo když s Old Starem, s kterým jsem, když už jsem skončila jako s hlavním souborem Hradišťan, tak jsem ještě potom nějakou dobu působila s Old Starem Hradišťan a dostali pozvání do Strážnice, to bylo téma, bylo Staří, ale dobří a tak mě požádali, jestli bym jejich taneční program neuvedla tady tým Hradišťu, Hradišťu. No a za to jsem dostala potom
0: cenu.
1: Cenu.
0: Hradišťu, Hradišťu.

0: Jaromír Ostrý si do Stříbrného větru pozval zpěvačku Věru Domincovou. Pojďme k vaší profesi, která se zpíváním tak trošku vzdáleně má taky společného. Vy jste pracovala jako zubní laborantka. Když jste nastoupila v těch, řekněme, asi 50. letech ještě na ta pracoviště a srovnáte to s dneškem, co je tak největší rozdíl, paní Věro?
1: To se snad ani srovnávat nedá.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jak vypadala ordinace v té době?
1: No, proti nynějšímu stavu, jaký to je, tak to se snad ani nedá srovnat. Protože když si vzpomínám, že někteří dentisté, kteří... Ne, to bych musela snad začít od začátku, protože v tom roce 50, kdy jsem nastoupila,
0: ano,
1: tak bylo zrovna sjednocené zdravotnictví. A všichni dentisté, zubní technici i lékaři byli všichni převedeni do zubního střediska, později stomatologického v Uherském Hradišti. Někteří pracovali se šlapačkama. To někteří lidi už ani neví, co to existuje.
0: Co to znamenalo?
1: Co to znamená. To byl takový přístroj, že dole měl takové velké kolo, od toho šla takové lanko.
0: Aha.
1: A muselo se šlapat, aby ošetřující prostě mohl vrtat zub.
0: Čili to pohánělo vrtačku?
1: Ano, šlapalo se a pohánělo to vrtačku.
0: Tak to muselo bolet, když už někdo nestačil šlapat, to si dovedu představit.
1: No, tak za jedno... Tady tito dentisté byli dost postiženi tím, že měli dost jako nohy postižené, nemocné. Mm-hmm. Ale hlavně ti lidi, protože to byly malé obrátky a tím víc to bolelo, než teď, když prostě se... Ne, no, to se nedá srovnat.
0: Dneska je to velký obchod, konec konců naše ústa, naše zuby, to je velká investice i finanční. Jak to bylo spíš tehdy v té době, kdy vy jste pracovala v těch 50. 60. letech?
1: No to bylo, plomby byly jenom amalgamové, to neexistovalo tak, jak teď jsou jako keramické výplně a já nevím, jaké plastové a já nevím co. Tehdy byla jedině amalgam a navíc, pokud se týkalo náhrady, jakékoliv náhrady zubů, tak to taky to, já tomu říkám diluviální léta.
0: A co byl takový majstrštyk v té době pro ty dentisty?
1: Majstrštyk jedině Richmondova korunka.
0: Co to znamenalo?
1: A to znamenalo, že to byla korunka, která měla plášť kolem kořene, který zůstal obroušený v ústech a přesto se udělala tehdy keramická vrstvička bílá, která prostě znázorňovala ten zub. A to, kdo uměl, tak byl potom jednička.
0: Takže vy jste byla jednička, vy jste to dokonce teď naznačila.
1: No, trošku jo, jsem to musela naznačit z toho důvodu, že po vlastně 15 letech práce na pracovišti jsem potom převzala vedení zubní laboratoře.
0: Mm-hmm. Váš takový majstrštyk byla taky písnička Teče voda z Javora. Ta se narodila jak? Pani Věra.
1: To taky mě prostě jednou na zkoušce muziky prostě Jaroš mě donesl tady tuto písničku a od té doby prostě byla takovým jako kmenovým repertoárem a dokonce ji převzal potom i Jura Pavlica. A když neví, když někde jsme a neví, co by mě zařadil, tak teče voda.
0: Z Javora.

0: Věra Domincová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. A už jsme ve chvíli vašeho života, kdy jste přišla do Slováckého kroužku a do Hradišťanu. Vzpomenete si ještě na ten první den, kdy jste vstoupila před Hradišťan a někdo vás někde představoval, jak to bylo?
1: No, tak já nevím, jestli mě někdo jako představoval, protože do Hradišťanu jsem přišla na základě toho, že tanečníkem byl tehdy můj bratr a jeho spolužák Jarin Čech, který už tehdy prostě hrál v Hradišťanu, si vzpomněl na mě z toho důvodu, že se chystalo pásmo svadebních písní a z těch děvčat, které tam byly, tak žádná nedovedla zaspívat tu písničku, kterou on tam chtěl dát. A protože si mě pamatoval, musím to říct, už i z té školky a potom během prostě celého mého jako školního života, že jsem zpívala všude možně, tak si vzpomněla, poručil bratrovi, aby mě dovedl. No a tak jsem přišla do souboru, no úplně jako Benjamínek, protože to tam byli všechno starší lidi už většinou, protože Hradišťan vlastně vznikl jako z Hradišťského slováckého kroužku, slovácký kroužek Staré město, Mařatice a nějací tanečníci z gymnázia a z obchodní školy. Čili to bylo prostě opravdu, jak by se to dalo říct?
0: Setkání široko daleko.
1: Ano, široko daleko. Takže já jsem tam přišla prostě úplně takový, jako
0: a teď vám řekli,
1: malý ptáček.
0: Zaspívej. Ne?
1: No tak prostě to mě pozvali oni ale do muziky a Jarin prostě mě jako řekl, že bych chtěla bych zaspívat, teď mě to zahráli a díky bohu já se vždycky dost rychle učila písničky, takže myslím, že po páru zkouškách už potom mě vzali opravdu jako členku souboru, i když jsem byla vlastně původně pozvaná jenom tady na to svadební pásmo.
0: V čem jste byla výjimečná, paní Věro?
1: Já nevím.
0: No tak hlas třeba, jaký jste měla rozsah, nebo jaký máte rozsah?
1: No, rozsah jsem moc velký neměla, ale většinou jsem zpívala písničky molového zabarvení a protože vždycky potom chtěli někde, aby prostě zaspívala sem nějakou svižnější písničku, tak mě Jaroš našel nějaké čardáše, takže jsem zpívala někdy aj nějaké čardáše. Až si myslím, že se to teda už ani moc na mě nehodilo.
0: Nebylo to těžké přece jenom v té kapele? V Hradišťanu to byli většinou muži, že jo? Měla jste to těžké v té komunikaci s nimi, nebo jak
1: no,
0: to bylo?
1: Právě proto, že když jsem přišla do toho zubního oddělení, tak tam byli sami muži a starší muži taky.
0: Tak jste byla zvyklá.
1: Takže za ty dva roky, protože jsem do souboru přišla v roku 52, tak přece jenom jsem už trošku na ty mužské si zvykla a muzikanti jako takoví jsou stejně, to je úplně kategorie sama pro sebe. To, ať byli mladí nebo staří, tak prostě muzikant je něco. Nechtěla bych to přirovnat, jako se říkalo, jsem horník a kdo je víc. Takže asi něco takového, jsem muzikant a
0: prosím
1: kdo
0: vás,
1: je víc.
0: Jaký byl stav chrupu v Hradišťanu v těch letech, kdy jste tam přišla?
1: Chrupu?
0: Tak byla jste zubní laborantka, tak byste to mohla poznat.
1: No, když jsem tam přišla, tak to nevím, to si nepamatuju. Ale pamatuju si později, kdy jeden z muzikantů už byl na tom tak, že všechny možné vyšetření mu dělali v nemocnici a musím to říct doslova, byl položit ho jenom do rakve. Tak špatně teda vypadal. Někoho konečně napadlo, aby ho poslal na prohlídku k nám. A když prostě sedl na křeslo a otevřel ústa, samý radix.
0: Co to znamená?
1: Nechané kořene zubu, jenom prostě korunka zubu pryč a kořen zůstal, to tam zahnívalo, čili on by umřel na celkovou sepsi, čili otravu.
0: Tak jste mu vlastně zachránili?
1: My jsme mu zachránili život. Takže si myslím, že tak jak spousta třeba lékařů, nevím teď, ale dřív nějak zubní lékaři byli tak trošinku jako méně hodnocení, bych řekla, tak si myslím, že to nebylo správné, protože opravdu v nynější době nevím, nedovedu to posoudit, jak jsou vzhledem k ostatním profesím lékařským, jak jsou prostě na tom.
0: Z jedné strany potoka. Krátká písnička, trvá minutu a 3/4.
1: To jsme natáčeli první LPčko a já nevím, tuto písničku asi donesl do souboru Jarinček právě. A je to ale opravdu taková typická dolňácká písnička, ale nevím, jestli z nějakého sborníku to našel, nebo z čeho, nevím, to nevím. No a ani nevím, koho to napadlo, že bych ji měla na tu první desku zaspívat. Zaspívala jsem, myslím, první sloku a jenom se ozvalo, ano, bereme to. Tak na ostro. Tak jsem to zaspívala a řekli, ano, je to dobrý. Já říkám, ne, já to zaspívám ještě lepší. Ne, je to prostě tohle a tak.
0: A bylo.
1: A bylo, ale bohužel právě protože byla tak hrozně krátká, tak v repertoáru nikdy nebyla, protože vymyslet třeba další sloky, jak se k tomu to ani nehodili, k této písni. A tak, jak se stalo třeba příštích nějakých, kde mě Jura řekl, vymyslí si třetí sloku. No tak jsem si vymyslela, ale tak této písničce to nešlo.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Věra Domincová, zpěvačka, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Jestli dovolíte, na chviličku zase od toho zpěvu odběhneme. Vy jste byla vynikající sportovkyní. Vy jste veslovala, hrála jste volejbal a v házené jste chytala v bráně. Vy jste vysoké postavy. Co z těch sportů pro vás bylo nejcennější nebo nejvíc vás přitahovalo?
2: No, nejvíc mě přitahovalo to veslování. Ale naopak proto, že v důsledku náročných tréninků jsem byla svalovec, tak jsem toho potom nechala. Nedá se říct, že bych byla vynikající, to ne, v žádném případě. Volejbal jsem hrála, jak jste řekl správně, kvůli tomu, že jsem byla vysoká. Bráně házené taky z toho důvodu. A ještě vám řeknu, že v tu dobu v Hradišti delší dobu pobývala Dana Ingrová, později Zátopková.
1: Tak jste se potkali.
2: No, ona mě totiž učila. A já si ji dodnes pamatuju, jak ona vždycky tak malinko přešlapovala v té bráně a prostě říkala, musíš být pořád ve střehu. A to. Takže
1: jaká
2: to si
1: byla?
2: Dana? Ohromná. Ohromná. na to se vzpomíná velice dobře.
1: A no. Potkala jste tam někdy Emila? Nebo to bylo ještě v době než...
2: Emila jsem potkala, ale úplně za jiných okolností. Autobusy do Buchlovic a myslím, že vůbec do okolí Hradiště jezdili od bývalé pošty. Naraz se tam objevil Emil a ptá se, kdy jede autobus do Buchlovic. A řekli mu za půl hodiny. A on se otočil, řekl, to já už tam budu.
1: A vydal se po svých. Jo?
2: Ano.
1: Já jsem měl velké štěstí před mnohými lety, že jsem točil pro Český rozhlas trilogii dramatickou o bitvě u Slavkova. A tehdy jsme používali hudbu kombinovanou. Jedna část byly moje improvizace na cymbál. To jsem velice potěšil Slávka Jakubíčka, ten když potom viděl ten svůj cymbal, co musel vydržet při mých improvizacích, tak mu to bylo poněkud líto. A druhá část hudby byla z CDčka, Byla vojna u Slavkova s Hradišťanem, už s Jiřím Pavlicou. A mimo jiné jsme tam hráli krásnou píseň Moravo, Moravo a teď mám velkou čest a potěšení, že vy to zpíváte.
2: Tak to jsem ráda, že máte to potěšení z mé písničky.
1: To byla vlastně tematické CDčko písní, které se v té době zpívávaly a některé i umělé, tak teď si dáme Moravo, Moravo.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Věra Domincová, zpěvačka, a vracíme se zpět k vaší hlavní kariéře, tedy zpívání s Hradišťanem. Za minulého režimu bylo jistým štěstím být členem takového souboru, protože to byla jedna z mála možností, jak se dostat do zahraničí. Hradišťan nebyl výjimkou. Kam jste poprvé vyrazila, paní Věro?
1: Poprvé jsem vyrazila hned v tom roce 52 do Rakouska a vím, že to bylo vystoupení ve Wiedenonstadtu. Zajímavé nebo takové nejvíc, co si pamatuju, bylo to, že tam bylo spousta našich krajanů tehdy. A když jsme zpívali prostě ty naše typické, tak všichni tam slzeli a bylo to ohromně dojemné.
0: Jak jste se cítili na druhé straně té hranice? Přece jenom bylo to v poměrně složité době. Řada lidí se pokoušela dostat přes hranice a nedopadlo to pro ně dobře?
1: Bylo to zcela zvláštní, tady ten pocit, když jsme zajeli, horší, to bylo, když jsme se vraceli.
0: Měla jste někdy pocit, že byste třeba zůstala v tom Rakousku?
1: Přemýšlela jste o tom? No, v Rakousku ani ne. To se dostavilo až později. Mm-hmm. Až později v tom Rakousku, tak to jsem měla 17 roku, takže to jako to ani ne.
0: A když jste později už jako dospělejší byla venku, tak jste o tom přemýšlela?
1: No, těžko říct. To už jsem měla syna. A třeba, když jsme byli ve Francii a tam někteří z těch nadšených našich jako posluchačů mě říkali, je ten váš hlas a to, kdybyste tady zůstala, vy byste tak z toho mohla vytěžit, kdybyste byla bohatá, kde si, co si, ale ne, já mám pocit, že mám takové hluboké kořeny v Hradišti, že i když teď mám manžela Brňáka, a měla bych možnost se přestěhovat sem, a to ne, já, Hradiště je moje.
0: To budete vědět, jaký je rozdíl mezi Hradišťákem a Brňákem. Mně to můžete říct, já jsem z Vysočiny.
1: Ne, to se ani neodvažuju, ne.
0: Krásná písnička je před námi, Okolo Hradišťa, co k ní?
1: Okolo Hradišťa, to je taková moje skoro hymna. A to, když poprvní na nějakém, už si to nepamatuju, na některém zahraničním festivalu folklorním, jsem byla vybídnuta, abych prostě zaspívala Okolo Hradiště, protože to je typické, že pro Dolňácko a pro moje rodné město. Tak jsem si říkala, to bude asi velice špatné, protože melodie celkem jednoduchá, slovům nerozumí, a teď, když přede mnou tam zpívala Španělka nějaká a Italka, já nevím, co říkám, tak to bude průšvih. Ale naopak prostě dokonce jsem někde, a myslím, že to bylo v Dijonu, tam jsem dokonce zahajovala tady ten festival. Tak to bylo pro mě prostě něco úžasného. A ještě bych chtěla dodat to, že nejenom teda to Okolo Hradiště, ale kdekoliv jsme byli v zahraničí, třeba v Tunisu, kultura naprosto jiná, Řecko, taky úplně něco jiného. Vždycky jsme měli obavy, jak budeme působit a jak se budeme líbit, jak bude reagovat to obecenstvo. A dodnes prostě si vždycky říkám, musí být v tom našem něco úžasného, protože všude, kde jsme byli, jsme vždycky měli úspěch a většinou jsme třeba vystupovali jako na závěr, což znamená, že jsme byli hodnoceni asi jako nejlepší.
0: Na co jste úžasné kariéry nikdy nezapomenete? Co se vám tak vybavuje pořád dokola, situace, příběh?
1: No, já nevím, jak to přesně myslíte tady toto, protože jestli to, jak to obecenstvo reagovalo na moje vystoupení, nebo to, jaký jsem měla pocit z toho právě, jak vůbec ten náš folklor moravský je hodnocený, protože vždycky jsem říkala, naše obecenstvo je ve Francii, potom jsem říkala, že je i v Řecku, protože to jsem vykročila na jeviště a už byl potlesk a to si musím vzpomnět na to Řecko, přece jenom. Tam jsme vystupovali s pásmem Vojna, s kterou jsme vyhráli, mám dojem, že ten rok nebo rok předtím, celostátní soutěž v Košicích. A když jsme s tím jako chtěli jet do toho Řecka, tak prostě všichni říkali, to není ani možné, to tomu lidi tam nebudou rozumět. No a já tam zpívám píseň o Slavkově, při které tančí jako šohají a se šablama prostě se sekají a to. Když skončím, tak odcházím šikmo přes jeviště, odcházím pryč. Jenomže, když jsme se vrátili do Aten po druhé, tak to byla vysoká konstrukce kovová a já teď přijdu do toho rohu a zjistím, že tam nic není a že já po té konstrukci budu muset zešplhat dolů.
0: No potěš.
1: V tom kroji a v čižmách.
0: Jak to dopadlo?
1: Dobře.
0: Jo, zvládla jste to. Taky jste byla sportovkyně, že?

0: Paní Věro Domincová, my se už blížíme ke konci, ale musím vzpomenout jednu věc, která mě potěšila, když jsem se díval na váš život, který mám tady ve stručnosti před sebou na papíru. Jste zpívala taky na svatebních obřadech.
1: Ano, spoustu let.
0: A to je docela těžká disciplína, ne?
1: Ale mě to něco přinášelo. Těžko říct, co. Když jsem matrikářkám řekla, aby mě našli od kdy, aby mě řekli, kolik let, tak jenom tak zhruba to odhadli, ale to je jedno. Víte, co mě na tom nejvíc bavilo? Já jsem zpívala nahoře, prostě nad tou obřadní místností, tam bylo taky harmonium a to. A já vždycky jsem se rozhodovala, až když už jsem viděla skladbu těch lidí, jak tam přišli na ten obřad, co budu zpívat. Pokud si neurčili sami, byli také...
0: Čili písničku na přání.
1: Byly také rodiny, které třeba přišly, řekly, my chceme, abyste nám zaspívala to a to, nebo ono. Ale toto mě nejvíc bavilo, když prostě jako jsem si mohla zvolit podle skladby. Nejvíc mě vadilo, když třeba nebyli rodiče přítomní na té svatbě, tak to už jsem cítila, že tam není něco v pořádku a to jsem měla veliký problém potom najít něco vhodného, co jim budu zpívat.
0: Vy jste byla vždycky citlivý člověk, neměla jste někdy pocit u té svatby, že nedospíváte, že se vám chce smát třeba?
1: Ne, ne.
0: Ne, ne, to ne.
1: To mě se smát nechtělo.
0: Se vší vážností.
1: To mě se smát nechtělo, ale jednu příhodu vám řeknu. To tehdy řídil svatby, nevím, on byl zástupce, myslím, vedoucího, bože, jak bych to řekla, ne?
0: Místo starosta nebo něco?
1: Ne, ne, ne, voják. Jak se...
0: Zástupce velitele.
1: Ano, tak, zástupce velitele a měl, protože byl členem taky městské rady, tak měl na starosti, to oni se střídali, měl na starosti svatební obřady. A tehdy tam přednášel člen Slováckého divadla báseň nějakou, která zněla jako ty máš rty jako třešně, chtěla bych je políbit. Ty máš rty jako zralé jahody. A nevěsta se začala smát. A tento pan Šácha, musím to říct to jméno, přerušil jako obřad a řekl, slečno nevěsto, jestli se neuklidníte, přeruším obřad.
0: Co na to, svatebčané?
1: Svatebčané samozřejmě byli vzrušení, ale slečna nevěsta se uklidnila a bylo.
0: Dokončili jste to.
1: Ano, vzal to po vojensky a to se mně právě líbilo.
0: Prožila jste krásný život, co vám dal, případně vzal váš život s písničkou?
1: Život s písničkou mě dal poznání spoustu lidí, dobrých, někdy i méně dobrých, ale hlavně to, že člověk mohl si vybrat, koho z těchto lidí bude mít jako přítele. Musím vzpomnět taky jednu osobnost, když jste se mě ptal, s jakýma osobnostma jsem se setkala, tak dost významnou osobností byl redaktor Mladého světa Josef Velek, který, bohužel musím to říct, je to dnes 25 let, co zahynul. Další osobnost, s kterou jsem se setkávala, myslím dvakrát, třikrát za život, tak byl Jarek Nohavica. Musím to říct, tomu jsem se dost líbila. S Žežalmanem jsme se několikrát setkali. Dokonce s Dobešem Pavlem jsme měli vystoupení nějaké na Ostravsku. Taky Babi Daněk byl u nás pozvaný v Hradišti. Takže spoustu lidí.
0: Ptát se vás, jestli jste šťastná, to je nosení dříví do lesa, ne?
1: Štěstí je krásná věc.
0: Prachy si za něho nekoupíš.
1: No, ale je to prostě takový pojem, který třeba se objeví naráz. Je to nádherný pocit, ale uletí jako motýlek a je pryč.
0: Věra Domincová, zpěvačka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu a tě vám hezky v životě, paní Věro.
1: To vám moc děkuju. Snad bude. Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy. O den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
3: Příjemnou a klidnou půlhodinku s dechovou muzikou přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. V tom dnešním pořadu Trubte nám trumpety si připomeneme skvělého propagátora dechové muziky Jižní Moravy Stanislava Pěnčíka. Pojďte vzpomínat.

Jak jsem v úvodu zmínil, všechny dnešní písničky otextoval Standa Pěnčík. První napsal Václav Maňas mladší, před vaším zahrádka zpívali Venuše Janečková, Petra Tomanová, Pavel Růžička, Jan Grabec, hrála Podhoranka. Druhou Šohajová Škoda napsal Miloš Procházka, zpívali Marie Peprníčková, Božena Zajíčková, hrála Novovešťanka. A třetí Klekání Václav Maňas, zpívali Kája Grufíková, Pavel Hichš a hráli Vacenoviáci. A proč dnes vzpomínám na Standu? Jednak proto, neboť si musíme stále připomínat ty, kteří muzice zasvětili celý život a dokázali se všemi podělit o kouzla tohoto žánru. A navíc, Standa Pěnčík by totiž 21. května letošního roku oslavil kulaté 70. narozeniny. No a dále, 17. června uplynulo přesně 5 let, kdy odešel do muzikantského nebe. No a tato skutečnost jistě stojí za vzpomínku. Sám Stanislav kdysi takto vzpomínal na své mládí. V rodných Nenkovicích jsme měli štěstí na báječné učitele. Pan Leopold Sehnal choval včely, nádherně hrál na housle a s nesmírnou láskou se věnoval hudbě a nám, vesnickým dětem. To on mi spolu s tatínkem vtiskli do rukou klarinet. To on mě postavil před mikrofon a svěřil mi konferování pořadů naší dětské kapely. To on mě vyzval, když poznal můj vztah k poezii, abych napsal pro naši kapelu první text k pochodu. Neprošel si se cenzurou vedení školy, ale byl tu drápek, který mě již nepustil. Po těchto slovech si myslím, že bude dobré si opět připomenout některé z jeho skvělých textů, které vždy dokázali s krásnou poetikou namalovat vše, co Standa viděl kolem sebe. Ty Pálavské vinohrady Václav Maňas mladší, zpívají Ivana Sýkrová, Petr Fojtů, Miroslava Janáčová, Stanislav Satin, hraje Valaška. Od Jiřího Wolfa si poslechneme Jak si smutná dětinečko, zaspívám ji společně s Moravskou osmou. Tady bych jenom připomenul, jak mě Standa vyprávěl, že tuhle tu písničku napsal, když mu umřela maminka. No a další, co bude následovat, je Voňavá od Václava Maňase mladšího, zaspívají Hana Mrvová, Anička Mráková, Lubomír Mráka a hrají Vracoviáci.

Určitě se na mě nebudete zlobit, když ještě jednou použiji poezii Standy Pěnčíka. Jak ten život pěkný zpěvní ptáci mají. Co jim tluče v srdci, všechno vyspívají. O, kéž bych se také zpěvným ptákem stal, já bych svoje srdce celé vyspíval. Tak to byla slova, a to ať považte, kdysi 15-letého jinocha, kterému dnes posíláme hezkou vzpomínku do muzikantského nebe. Závěrečné tři skladby zahraje Mistřiňanka, tu první písničku od Miloše Procházky, zaspívá Josef Novotný a Zdeněk Baťka, jmenuje se Našel jsem pramínek, a ty poslední dvě napsal František Kotásek. Naše krásná Moravo, tady si poslechneme i autentický hlas Standy Pěnčíka, no a závěr Podajně šohajku zpívají Marie Kolajová, Ludmila Kosková. Hezký zbytek večera a sladké letní vzpomínkové sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby se snad tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, to za ní jen musíš.

se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla, vrátíš se po ní s písní na duši. Tu

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhlasové mikrofony už jsou připraveny,
1: aby přenášely slova dalšího meteoru.
0: Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.

0: putování po jeskyních.
1: Dnes do jeskyně Výpustek.
0: Zemětřesení v taxonomii rostlin.
1: Odkud a kdy přišli do Ameriky indiáni.
0: Výstraha před povodněmi.
1: Jedovaté houby.

0: jaké dnes začneme meteor v jeskyni. A ne bledajaké.
1: V protektorátní továrně druhé světové války a utajovaném bunkru studené války.
0: Jeskyně se jmenuje Výpustek. Je součástí Moravského krasu v místě mezi Brnem a Blanskem. Petra tradičně posílám do jeskyně a ve studiu už vítám našeho stálého hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa doktora Jaroslava Hromase, který bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
1: S celou skupinou návštěvníků čekáme, co se dozvíme o netradiční jeskyni Výpustek. Ta patří mezi jeskyně, které člověk využíval už hodně dávno a je to vidět hned na začátku prohlídky.
2: Lidi začali využívat Výpustek od mladšího paleolitu. Víte, že paleolit neboli starší doba kamena je obrovské časové rozpětí vývoje člověka, kdy člověk byl lovec, používal kostěné a kamenné nástroje, ale v tom mladším paleolitu už měl ty nástroje vyspělé a používal už i luk a šíp. Byly tady nalezeny nějaké pozůstatky pobytu těch lidí v té kultuře, která tady byla před 14 000 lety, se říká Magdalénie. Lovci sobů a koní, když končila poslední doba ledová. V neolitu neboli v mladší době kamenné lidi ve Výpustku nebydleli. Byli to první zemědělci, bydleli venku v takzvaných dlouhých domech, ale do Výpustku čas od času docházeli a pořádali tady takové rituální obřady. Byla tady nalezena taky slovanská keramika z 5. až 7. století našeho letopočtu.
0: Podobné využívání jeskyně je běžné, nebo je v tom Výpustek výjimečný?
3: Výpustek je opravdu výjimečný a také jej to velmi poznamenalo. Ale to se týká spíše 19. a 20. století. Lidé doby kamenné, kteří žili v Moravském krasu, tak ti zde osidlovali, anebo alespoň navštěvovali prakticky všechny jeskyně, jejichž portály byly dostatečně prostorné a dostatečně vysoké. Není však z Moravského krasu známo, že by tak jako v některých jeskyních Francie nebo Španělska lidé tehdy pronikali hlouběji do složitějších jeskyních systémů.
1: Na návštěvníky, kteří si o jeskyni nezjistili dopředu nic, čeká velké překvapení. Armáda.
2: Tady se ve 20. století vystřídali celkem 3 armády. Předválečná československá armáda si tady zřídila muniční sklad. V 1939, jak přišli Němci, tak první věc, kterou udělali, bylo, že si tu munici odváželi. Začátkem 40. let Němcům dělali spojenecké nálety čím dál větší problémy, protože narušovali výrobu v těch továrnách na povrchu. V roce 1943 už spojenecké letectvo mělo ve vzduchu převahu, Němci nedokázali tu výrobu na povrchu uhájit a začali ji stěhovat do podzemí. Mezi jinými jeskyněmi, které k tomu byly vybrány, byl taky Výpustek. Do léta 1944 už byla podzemní továrna do značné míry připravena. A v srpnu 1944 došlo k těžkému bombardování továrny na okraji Brna pod Stránskou skálou, kde je teď výrobce traktorů Zetor. Němci po náletu tuto továrnu neopravovali a část její produkce začali hned v následujícím měsíci v září 1944 vyrábět v té připravené podzemní továrny tady. Tady bylo dvakrát 600 lidí ve 2 12-hodinových směnách. Výroba tady trvala 9 měsíců, až v dubnu 1945 se přiblížila fronta. Němci nestačili tu podzemní továrnu evakuovat a aby se nestala válečnou kořistí Rudé armády, tak ji zničili trhavinami. Takže tady byla v podzemí série výbuchů a potom tady několik dní zuřil požár.
3: Ona, ta devastace jeskyně, začala už o něco dříve. Ještě za Rakousko-Uherska byla jeskyně vytipována mezi jeskyněmi, jejíž hlinité výplně obsahovaly tak velké množství rozkládajících se kosterních zbytků pravěkých obratlovců a netopířího guana, že jsou kvalitními fosfátovými hlínami, tedy kvalitním hnojivem. Takže o něco později, od roku 1920, byly z jeskyní vytěženy stovky kubíků těchto hlin a v hlavních prostorách až do hloubky 6 metrů. Ale k té největší devastaci došlo, až když byly jeskyně upravovány pro protektorátní podzemní továrnu. Tehdy byly velké části stropních výběžků a kulisy, skalní byly odstřeleny, stropy byly zarovnávány, postranní chodby zasypány, zazděny a všechny propasti byly také zasypány.
1: A to nebylo všechno. Když už jednou armáda něco má, tak to jen tak nepustí. Jsme v utajovaném krytu.
2: To bylo období studené války a jak sílilo mezinárodní napětí, bylo rozhodnuto, že armáda musí být připravena i na možnost, že by vypukla třetí světová válka. To už byla raketová éra, počítalo se s tím, že by byla válka zahájena raketovým útokem, kde by rakety nesly hlavice buď to nukleární, nebo chemické, nebo biologické. Takže v počátcích takové války by v každém případě byl venkovní prostor zamořen. A i v těch podmínkách musela být armáda schopná bojovat. Proto potřebovala fungující velení. A proto tady byl od toho roku 1961 budován velitelský objekt. Bylo to záložní vojenské velitelství, odkud by bylo možné řídit operace skupiny armád na území skoro celé Moravy. Je to objekt 200 metrů dlouhý, takový bunkr zabudovaný do upravené hlavní chodby a byl určen pro 250 lidí, kteří by tady byli za války. Celý areál byl uspořádán tak, aby třeba na snímku ze špionážní družice vypadal jako rekreační zařízení. Takže tady byl tenisový kurt na oklamání nepřítele a tady dokonce pískoviště jakoby pro děti. Celý výpustek, celý ten areál byl oplocen, byl hlídán a měl statut přísně tajný zvláštní důležitosti. Takhle to trvalo 40 roků.
0: Dokdy patřil výpustek armádě, pane doktore? A jak se nakonec dostal pod správu jeskyní České republiky?
3: Účel výpustku byl dokonale utajován až do sametové revoluce. Pamatuju si, že mezi lid byla vypuštěná zpráva, že je tam celkem nevinný sklad vojenského zdravotnického materiálu. Teprve po rozpuštění Varšavské smlouvy byl objekt, jako mnoho dalších vojenských objektů, odtajněn, ztratil na významu a armáda jej po několik roků ještě udržovala pouze v civilním režimu. My jsme ji převzali z rozhodnutí ministra životního prostředí Libora Ambrozka v roce 2006, a to proto, že se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a na území přírodní rezervace. Celý areál potom prošel dosti náročnou očistou a museli jsme také likvidovat velkou část pomocných vojenských objektů, které tam byly.
1: Armáda naštěstí neobývala úplně celou jeskyni. Přešli jsme do části, kde dýchá historie. Například medvědů. Jsme v medvědí síni.
2: Kurina odpovídá na děti ve stáří asi 8 roků. Jeskyni medvědí se dožívali okolo 25 roků. V dospělosti samci byli větší než samice a někteří jedinci dosahovali výšky až 2,5 metru a délky až 3 metry. A i když to bylo tak mohutné zvíře, tak on nebyl tak nebezpečný, jak vypadal. Ty drápy se moc nehodily na zabíjení zvířat a používal je hlavně na hrabání v té jeskyní hlíně. On byl totiž z velké části vegetarián, ale na rozdíl od našich dnešních vegetariánů byl rozumnější a věděl, že potřebuje i živočišné bílkoviny, takže k té rostlinné stravě požíral i malá zvířata. Ještě stojí za zmínku, že obdivuhodné výkony podávaly medvědice. Zjistilo se, že zalézali stovky metrů hluboko do jeskyně od vchodu. V některé jeskyni byly nalezeny poškrábané stěny od jejich drápů v hloubce kilometr od vchodu. Když si představíte, že se pohybovali v absolutní tmě po tom nebezpečném jeskyním dně plném srázu a propastí. Tam si v nějakém skalním výklenku vyhrabávali mělké jamky, ve kterých trávili ten zimní spánek neboli hibernaci a taky tam rodili mláďata. Předpokládá se, že tento obdivuhodný výkon podávali proto, aby uchránili svoje mláďata před sežráním od šelem. V té době pro ně nejnebezpečnější byly jeskyní hyeny. Jeskyní hyena byla o něco větší než ta současná, která žije na jihu Afriky. V kohoutku měla 90 cm a vážila asi metrák. Kromě toho, když čtete třeba, co bylo potravou jeskyních lvů, tak sobí a mláďata jeskyních medvědů. Takže jeskyní medvěd to neměl lehké. A navíc ještě se zjistilo, že trpěl artrozou kloubů.
0: Pomáhají jeskyně a třeba i konkrétně výpustek hodně při studiu chování a osudu tehdejších zvířat?
3: Kosti, které na povrchu už se dávno rozpadly, nebo je spláchla voda s erozí, tak v jeskyních zůstávají zachovány. Převážně se tam nacházejí kosti obratlovců z poslední doby ledové a předposlední doby meziledové. Jsou to takové velké, výrazné a dnes už vymřelé druhy, jako jeskyní medvěd, srstnatý nosořec, hyena jeskyní, lvi jeskyní, vlci, jeleni, koně a mohl bych jmenovat další a další. Pro badatele mají mnohem větší význam kosti drobnějších obratlovců, převážně hlodavců, nebo netopíru, nebo i ulity měkýšů, protože to jsou kosti, to jsou druhy, které se poměrně rychle měnily a které nám ukazují, jaký byl vývoj přírody na povrchu, jaké bylo rostlinstvo, jaká byla vlhkost a tak dále a tak dále. Bylo by to na dlouhou přednášku, můžeme to uzavřít konstatováním, že jeskyně jsou mimořádně významnými konzervami dokladů o naší minulosti.
1: Procházíme dál místy, kde už činnost člověka příliš patrná není.
2: Tento prostor se nazývá Škrapový dolmek. Já jsem říkal, že jeskyně vznikaly vodní erozí a korozí a že koroze se myslí rozpouštění vápence. Toto je takový zřetelný projev rozpouštění vápence. Tady tomuto se říká škrapové pole obecně v jeskyni. A takové ty zahloubené linie, to jsou rozpustnější vrstvičky vápence, které potom v přítomnosti vody způsobily to, že se takhle zahloubily proti tomu povrchu té stěny. V některých jeskyních to zahloubení je mnohem výraznější ještě než tady. Čili to jsou škrapy, které vznikly sice přítomností vody, ale ne erozí, ale právě tím rozpouštěním.
0: Jak ty škrapy vznikají, pan Hromasi?
3: Vápencová hornina není zcela homogenní, je protkána žilkami českého kalcitu, jsou tam polohy tvrdšího, odolnějšího vápence, jsou tam četné puklinky, vrstevní spáry, takže koroze, rozpouštění toho vápence probíhá nestejnoměrně, no a výsledkem jsou škrapy, jakési rozhlodané kameny, ať už leží na povrchu v krasu, anebo ať už tvoří skalní stěny v jeskyni.
1: Přesouváme se do části, která je opět značně upravena člověkem.
2: Teď se tomu říká transportní vstup. Ona ho prorazila jako větrací tunel, takže tady jsou takové betonové bloky, na kterých stál výkonný ventilátor. Ten tunel měl menší profil než teď a za války byl používaný, takže přes něho vyváželi strusku z kotelny, do které mi za chvilku přijdem. Až do roku 1986 ta armáda využívala ty vnitřní jeskyní prostory minimálně a to všechno ostatní bylo pořád zaplněno tou sutí z té zničené podzemní továrny. V tom roce 1986 oni prohloubili podlahu, vybetonovali ji, zvětšili ten profil na tuto velikost a to proto, aby tady projela naložená Tatra. V tom roce 86 odtud vyvezli přes 80 plně naložených Tater. A od té doby je to teda transportní vstup. A chtěl bych říct, že slouží svému účelu doteď. Tím, že tady máme betonovou podlahu a že tady máme ten velký profil toho vjezdu, tak pokud se tady koná nějaká akce, která má velké materiální vybavení, tady třeba koncertoval Hradišťan, měli velké pódium, ohřívací stany z infrazářičí, suché záchody, občerstvení, to všechno naváželi v nákladňákách a nám se tady proháněli nákladňáky přímo v jeskyni. A mimo jiné jsem tady zažil třeba koncert houslistky, která seděla tam na té skalní lavici, z magnetofonu si pouštěla orchestr a tady v těchto prostorách se to nádherně rozléhalo. Bohužel za 4 hodiny ji nabohl smyčet, co bylo po koncertu.
3: Snad jen poznámku pro případného kritika. Část jeskyně, o které právě byla řeč, je výsledkem celé té dlouhodobé devastace a dnes už je to jen holá, rozlehlá prostora, které její současné využívání nemůže ublížit.
1: Přicházíme do míst, kde je expozice využívání jeskyně člověkem před tisíci let. Tomuto tématu se věnoval už Jindřich Wankl, velký průzkumník jeskyně.
2: Doktor Wankl si všiml, že pod vrstvou podlahového sintru vidí vrstvu uhlíku. Nechal ten sintr vylámat a objevilo se spousta pozůstatků ohnišť. V těch ohništích byly různé materiální obětiny, jako třeba kosti zdobené rytinami. Zajímavá taková obětina jsou tady ty lastury, hlemíždí ulity, k tomu taky kloubní jamky z těch koster medvědích a rukou uhnětené malinké hliněné misky. V tom všem doktor Wankl poznal slzní misky, takže to je taková zajímavost, že oni jako obětiny do těch ohňů vkládali i svoje slzy. Zamýšlel se nad tím, proč byl výpustek vybrán za svatyni. Výpustek byl odedávna takový rozlehlý, tajuplný, nikdo nevěděl, kam až to vede a bylo tady plno propastí, takže doktor Wankl asi správně předpokládá, že výpustek byl v tom neolitu považován za vstup do podsvětí. A protože v podsvětí sídlila božstva, která po smrti trápila duše zemřelých, tak možná na jejich usmíření, možná na ustění památky těch zesnulých se u

0: Tady si můžete všimnout jeskynního stropu. On je posetý takovýma skvrnkama, které na tom vytvořili vzor, který trošku připomíná geparda. Tomu se říká gepardí kůže. V tomto případě ten strop je posetý vlastně pokrytý sazemi, které vlivem té jeskyní vlhkosti se vysrážely do takových skvrnek. A máme tady další takovou drobnost a to jsou ty brčka. Brčko je tenký dutý stalaktit. Naše brčka jsou kratší, než můžete vidět v jiných jeskyních, ale jsou dvoubarevná. Na některých je to vidět zřetelně. Ta horní část je tmavá a to je pozůstatek toho požáru v dubnu 45. Tak podle té bílé části si můžete udělat představu, jakou rychlostí narůstají všechny ty útvary v jeskyni. Některé brčko tady má délku bílé části dlouhou 7 cm, tak takové brčko rostlo přibližně rychlostí 1 cm za desetiletí.
1: Pokud bude zajištěn přísun vody do jeskyně, užijí si tedy krápníkové výzdoby i naši potomci. No, musím říct, že jeskyně výpustek má opravdu velmi pohnutou historii.
2: No a právě pohnutá historie výpustku nás inspirovala k vytvoření nové moderní expozice v přilehlé kasárenské budově, kterou v těchto dnech otevíráme pod názvem Jeskyně a člověk. Tady představujeme v kostce celý dlouhý vývoj vzniku jeskyní a jejich využívání člověkem, ať už k dobrému nebo k zlému.
1: Touto pozvánkou končí naše prohlídka jeskyně Výpustek.
3: Můžete ji vidět na vlastní oči. Ji i dalších 13 zpřístupněných jeskyní. Jak víte, přesně to je úkol naší letní soutěže, ve které máte stále příležitost se zúčastnit a také velkou šanci vyhrát.
1: Navštivte co nejvíce našich jeskyní, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
3: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
1: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
3: Někteří posluchači to nevydrželi a posílají nám vstupenky průběžně. To samozřejmě nevadí. Jeden posluchač dokonce zvládl návštěvu 7 jeskyní během 5 dní.
1: Na rychlosti ale nezáleží, jen na počtu. Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
3: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
1: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
3: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a těšíme se na vaše přihlášky do soutěže, tedy orazítkované vstupenky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V Meteoru se věnujeme tomu, co jsme se učili ve škole, a už to není pravda.
3: Seriál kolegyně Terezy Burianové nás dnes zavede do světa rostlin. Schválně, jak si to pamatujete vy, posluchači Meteoru?
4: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
5: Má pravdu ten chlapec.
4: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
5: Tam zdá se zvěst, že ma nehlásí.
6: Ticho a sednou.
7: Učebnice botaniky tradičně začínají vývojovým stromem, který připomíná pavouka s pořádně dlouhýma a členitýma nohama. Říše rostlin se podle něj dělí na dvě podříše. Rostliny nižší a vyšší. Do těch vyšších patří vedle kapradin, přesliček, plavuní, mechorostů a jehličnanů především rostliny krytosemenné. A ty se dále dělí na dvě třídy. Rostliny jednoděložné a dvouděložné. Učebnice biologie pro druhý ročník gymnázií z roku 1985 o nich píše.
8: Pro pochopení nejdůležitějších znaků, jimiž se od sebe obě třídy odlišují, potřebujeme naklíčená semena některého druhu fazolu a obilky kukuřice seté. Za prvé, fazol, příklad dvouděložné rostliny, má v zárodku dvě vstřícné dělohy. Kukuřice setá, příklad jednoděložné rostliny, má v zárodku jedinou dělohu. Za druhé, u dvouděložných rostlin vyroste z kořínku primární kořen, který zůstává zachován. U jednoděložných rostlin se růst primárního kořene zastaví a jeho funkci přejímají kořeny náhradní.
7: Následuje výčet dalších znaků, podle kterých lze snadno jednoděložné a dvouděložné rozeznat. Třeba to, že stonky dvouděložných, na rozdíl od jednoděložných, druhotně tloustnou a cévní svazky nemají roztroušené, ale uspořádané do kruhu. Jednoděložné naproti tomu poznáme podle listů se souběžnou žilnatinou nebo podle počtu květních částí, které jsou tři nebo násobky tří. Podle tohoto návodu se daly rostliny jedno- a dvouděložné snadno rozpoznat pouhým okem, tedy přesněji řečeno okem zkušeného botanika, ale pořád ještě bez mikroskopu a sekvenátoru. Zemětřesení do tohoto systému ale přinesla studie z počátku 90. let, kterou přibližuje docent Lubomír Hrouda, vyučující na přírodovědecké i pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
9: Ten velký třesk pro ty rostliny nastal v roce 1993. Tehdy vyšla první práce v americkém časopise, že se jmenuje Annals of Missouri Botanical Garden. Na ní se podílelo asi 50 různých autorů. A tam osekvenovali, pamatuju si to podivné číslo, 499 krytosemenných rostlin a vytvořili první vlastně v úzovkách molekulární strom té příbuznosti. 499 rostlin je samozřejmě směšně málo, ale přesto je třeba říci, že od té doby se ten základní strom změnil jenom málo, ten molekulární.
7: A cože se tehdy vlastně stalo? Rostliny se do té doby třídily podle znaků morfologických, které jsou patrné na jiné než molekulární úrovni, tedy třeba podle počtu děloh nebo rozvětvení žilnatiny. Genomika ale do systému vnesla i znaky molekulární a odhalila, že ne všechny podskupiny v rostlinné taxonomii jsou takzvaně monofyletické.
9: Ty taxony, že to znamená čeledi, řády, cokoliv si vybereme, musí být takzvaně monofyletické, to znamená, musí celá ta čeleď pocházet celá ze společného předka. A ono se ukázalo, že ty dvouděložné a jednoděložné nejsou v podstatě sesterskými skupinami. Že jednoděložné, ty to mají jednoduché, ty jsou neustále prokazatelně monofyletickou skupinou, akorát ta základní vidlička není někde na tom začátku, aby byly na jedné straně jednoděložné a na druhé straně dvouděložné, ale je někde v první třetině, řekněme, toho stromu. To nám v podstatě rozseklo ty klasické dvouděložné na takzvané pravé dvouděložné, ty názvy jsou v podstatě neformální, kam patří, řekněme, 85% těch původních dvouděložných. Ty jsou zase monofyletické, takže tyhle ty dvě velké skupiny vlastně nemají žádný problém. A zbylo nám tam nějakých 10-15% čeledí, které jsou na té bázi, kterým se podle toho říká bazální dvouděložné, a které vlastně představují několik jaksi větví.
7: A které rostliny konkrétně patří do takzvaně bazálních dvouděložných a stojí tak vlastně ještě před rozcestníkem, který dříve rozděloval rostliny jednoděložné a dvouděložné?
9: Ta morfologická systematika spoustu těch čeledí stejně kladla na začátek těch dvouděložných. Určitě jsme se učili, že jednou z nejprimitivnějších skupin dvouděložných jsou šácholanovité, že magnólie. To tam zůstalo, lekninovité jsou tam, to nás pocit, že nepřekvapuje. Ale vlastně nejprimitivnější krytosemenou recentní rostlinou je slavný keřík, který se jmenuje Amborla trichopoda, který je endemitom Nové Kaledonie, takže obávám se, že málo kdo z kolegů ho viděl naživo. Pokud je mi známo, on se velmi špatně pěstuje a jediná botanická zahrada, která ho v Evropě má, je zahrada v Bonnu, ale návštěva Amborely v původním areálu je asi trošku drahá. Prostě je to jediný zástupce jediné čeledi, který stojí v tom recentu na té bázi krytosemenných rostlin dneska u nás.
7: Nová taxonomie APG, postavená na genomice, je ale o poznání hůře uchopitelná. Sekvenátory chrlí řetězce aminokyselin a co do počtu, je tak molekulárních znaků mnohonásobně víc, než bylo znaků morfologických. Botanici se proto snaží k molekulárním znakům přiřadit jakoby zpětně zase nějaké hmatatelné morfologické charakteristiky, což ale není jen tak.
9: Pravé dvouděložné, jako monofyletická skupina, vlastně se do dneška vedle těch molekulárních znaků našel jediný znak, což je morfologie vnější obalu pilového zrna. Ty pravé dvouděložné mají takzvaný trikolpátní pil, mají tam tři takové rejhy, kterýma ten pil může klíčit. A to se ukázalo jako stoprocentní, v úzovkách zase morfologický znak. Takže to je krásné zjištění, ale takzvané pro školu, pisárnu a dům, málo kdo má doma mikroskop, půjde si dát pod něj pilové zrno a studovat. My s tím můžeme nesouhlasit, my proti tomu můžeme protestovat, ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme udělat.
2: Jsou to ale těžkosti, když do hry vstupuje zcela nový přístup.
3: Analýza genů už způsobila zemětřesení v mnoha oborech, nejenom při třídění rostlin.
2: To je pravda. Třeba v antropologii. DNA člověka, předchůdců člověka, lidí, kteří žili na Zemi před tisíci roky, to je nový způsob výzkumu, který přináší mnoha překvapení.
3: Přesně tak. Víte například, kdy a odkud přišli do Ameriky indiáni?
2: Nové informace přináší biolog profesor Jaroslav Petr.
10: V podstatě je jasno, kudy přišli první Američané na americký kontinent. Přišli přes Beringy. To byla pevnina, která se objevila mezi nejvýchodnějším cípem Asie a nejzápadnějším cípem Ameriky v oblasti dnešního Beringova průlivu. Ve chvíli, kdy byly ledové doby, spousta vody byla vázaná právě v těch ledových masách, klesla hladina oceánu a tam se vytvořil pevninský most. A po něm migrovala jednak stáda zvěře, protože ta Beringie to nebyla žádná pustina, tam byla vegetace, bylo tam spousta zvířat a v patách těchto stád šel člověk, lovec. A byla spousta teorií o tom, jak se tam vlastně ti lidé dostali. Určitě tedy přišli z Asie, od někud ze Sibiře, ale jestli přišli v jedné vlně, dvou vlnách, více vlnách, jedna teorie dokonce říkala, že ti lidé se na nějakou dobu zastavili na té Beringii, že tam několik tisíciletí vlastně žili a teprve pak se z nějakého důvodu rozhodli, že budou pokračovat dál. Také ty cesty, kterými se ti lidé ubírali, byly asi velmi různorodé, protože předpokládalo se, že ti lidé přišli do Ameriky před 15 tisíci lety a máme sídliště, která jsou stará 14 tisíc let, ale jsou v Jižní Americe. To znamená, ti lidé by museli uhánět velmi rychle. I to se dá vysvětlit, protože pokud ti lidé migrovali při pobřeží Pacifického oceánu a využívali třeba lodi, čluny, tak mohli postupovat poměrně rychle.
2: Byly i odvážnější teorie, že někteří jihoameričtí indiáni pocházejí z Evropy, že přešli přes zamrzlý Atlantik.
3: Jak to tehdy bylo, pomohl odhalit sběr důkazů, dědičných důkazů, DNA dnešních a tehdejších obyvatel Ameriky.
10: Teď se podařilo analyzovat dědičnou informaci jednak žijících indiánů, jak severoamerických, tak středoamerických i jihoamerických, a zároveň to zkombinovat s dědičnou informací pravěkých lidí, kteří v téhleté oblasti žili. jsou to genomy, které jsou staré, dejme tomu minimálně 6 tisíc roků, některé jsou staré 13 tisíc roků. A tohle všechno, když se to vlastně nacpalo do počítačů a zpracovalo se to speciálními softwary, tak se složilo do zajímavého obrazu. Ukázalo se, že ti první lidé přišli do Ameriky před 23 tisíci lety. Takže asi podstatně dřív, než bylo těch 15 tisíc let. A že přišli v jedné migrační vlně. V podstatě všechny ty Indiány, které dneska známe, tak všichni jsou potomci té první migrační vlny.
3: Migrační vlna tedy byla jedna, ale před 13 tisíci roky se rozdělila na dvě větve. První část Indiánů osídlila Severní Ameriku a Střední a Jižní Ameriku osídlila druhá větev migrační vlny.
2: A máme jasno. Jenomže tento podrobný výzkum přinesl také jedno velké překvapení.
10: A aby toho nebylo málo, tak se najednou u asi 3 jihoamerických indiánských kmenů objevila dědičná informace, která jako kdyby do té dědičné informace indiánů nepatřila. A začalo se pátrat, kde má tedy něco podobného a ukázalo se, že podobné dědičné znaky známe. Ale známe je od domorodých Austrálců nebo obyvatel Papuí Nové Gvineje. A tohleto vlastně už naznačovaly některé výzkumy, které se zabývaly tvarem lebek jihoamerických indiánů, protože ti lidé, kteří to zkoumali, tak říkali, víte, ty tvary lebek těch jihoamerických indiánů některých kmenů mají některé znaky, které jsou velmi podobné typickým znakům třeba těch australských domorodců. Ale oni, ty tvary těch lebek jsou velmi ošidné. Takže se na ty lebky moc nevsázelo, ale teďka je to potvrzené dědičnou informací a tam už se nějaké vysvětlení najít musí.
3: Té australské dědičné informace, nazvěme ji tak, té tam není mnoho, 1 až 2%.
2: Ale nedá se zapřít. Takže se ptáme, kde se u jihoamerických indiánů vzala DNA z Austrálie?
10: Existuje několik vysvětlení. První je to, že vlastně tahle ta dědičná informace přišla s tou první migrační vlnou z Asie. Že to byli lidé, oni tomu někdy ty věci to označují jako populace Y, protože slovo Ipikuera znamená v jazyce jednoho toho kmene, který ty australské geny má, tak znamená předci, předkové. Takže tahle ta populace Y by mohla být součástí té první migrační vlny a v Asii ze stejné populace výchozí by mohli pocházet ti Austrálci a obyvatelé Papuí Nové Gvineje. To je jedna z teorií. Druhá teorie říká, že tahle ta populace Y se tam dostala až dodatečně, že tam mohla namigrovat přes obyvatele, které známe jako původní obyvatele Aleutských ostrovů. Ale v podstatě nevíme. Takže ledaco se vysvětlilo, ale mnohé se zkomplikovalo a o původu prvních Američanů víme víc, ale jasno zase nemáme.
3: Některé otázky zůstaly nezodpovězeny, ale hlavní závěr nového výzkumu je jednoznačný.
2: Indiáni přišli do Ameriky před 25 tisíci roky v jedné rozsáhlé migrační vlně z Asie.

0: Tedy tohle léto to nám dává zabrat. Teplotní rekordy padají jak přezrálé hrušky za větru. Navíc sucha, červenec byl neuvěřitelně horký a suchý měsíc.
1: Je to tak? Meteorologové měli plné ruce práce s vydáváním výstrah. Teď máme srpen, vše se může obrátit, mohou přijít naopak povodně.
0: Ano. Zrovna nedávno jsem vzpomínala, jak byla Morava pod vodou v roce 1997, nebo Praha v roce 2002, jak jsme se strachovali o Karlův most.
1: Máme to v živé paměti. Povodní je poslední roky na můj vkus nějak moc. Meteorologové se především snaží na ně včas upozorňovat.
0: A to by mě zajímalo, jak taková výstraha vzniká.
1: Zeptáme se meteorologa, našeho spolupracovníka Martina Nováka. Jak se hydrologické výstrahy připravují? Vydává je sám meteorolog?
2: Ano i ne. Zmíněné výstrahy na sucho opravdu vydává meteorolog sám, ale v případě výstrah povodňových se vždycky jedná o spolupráci meteorologů a hydrologů. V tom je právě ohromná výhoda České republiky, protože Český hydrometeorologický ústav má předpovědní pracoviště, kde spolu přímo pracují hydrologové a meteorologové, což je v evropském i světovém měřítku v podstatě poměrně výjimečné.
0: To je zvláštní. Vždyť je to logické. Meteorolog sleduje, zda a jaké typy srážek se blíží, a hydrolog sleduje stavy vodních toků. Jestli tu novou vodu vůbec dokáží pojmout, je to jednoduché.
1: No, já mám pocit, že tak úplně jednoduchá vazba počasí řeky nebude. Martine Nováku, mám pravdu?
2: Opravdu je vazba srážek a vývoje průtoku v řekách o dost složitější. Nezáleží totiž jenom na množství, případně intenzitě srážek, ale také na vlastnostech povodí. Některé rysy povodí řek jsou víceméně neměnné nebo procházejí jenom velmi pomalými změnami. To je třeba plocha povodí, sklony svahů, orientace těch svahů, půdní profil, případně i porost. Důležitým a hodně proměnlivým faktorem je ale takzvaná nasycenost povodí, která je právě při těch hydrologických výstrahách vždycky velmi důležitá. Protože on půdní profil je schopný pojmout jenom nějaké maximální množství vody. Víc vody se prostě do té půdy už nevejde. A zatímco za normálního stavu, když padají srážky, tak část těch srážek se vsákne vlastně do toho půdního profilu a jenom část odtéká po povrchu do potoka nebo řeky, tak v případě úplného nasycení toho půdního profilu veškerá srážková voda už teče potom jenom po povrchu a tím pádem se vlastně zvětšuje to množství vody, které teče přímo do těch toků, ten průběh se zrychluje a je větší pravděpodobnost, že ta srážka už může způsobit výraznější hydrologickou odezvu.
0: Jak zjišťujete aktuální nasycení povodí? Neumím si představit, jak by vypadalo měřidlo, které by to umělo.
2: Nasycení povodí není charakteristikou, kterou bychom uměli přímo měřit. Zjišťuje se poměrně hrubě, a to ze srážkové bilance za uplynulé období. To období je obvykle 30 dnů, s tím, že známe spadlé srážkové úhrny za každý z těch dnů a váha těch denních srážkových úhrnů ve výpočtu potom klesá s jejich dřívějším datem, to znamená s tím, kdy ta srážka spadla v minulosti. Mapa nasycení, která takto vzniká, pak je k dispozici mimo jiné třeba na stránkách hydro.chmi.cz.
0: Ale všechny tyto úvahy vyžadují dobrou znalost jednotlivých povodí. To musí být dost práce. Netrvá někdy příprava déle než samotný nástup povodně?
1: Tak to snad ne. Ale i mě by zajímalo, s jakým předstihem jsou dnes meteorologové a hydrologové schopni vydávat výstrahy před povodněmi. Je to den nebo týden?
2: Týdenní předstih by byl nádherný, ale k tomu má dnešní meteorologie ještě hodně daleko. Není totiž možné vlastně vydávat ty výstrahy příliš často, protože velké procento falešných poplachů pak zákonitě oslabuje pozornost příjemců, ať už by to byl integrovaný záchranný systém, který je tím hlavním příjemcem výstrah, ale třeba i obyvatel. To znamená, že vlastně my si nemůžeme dovolit předpovídat povodně pokaždé, jakmile je jenom náznak, že by mohly za týden nějaké přijít. Ty situace jsou poměrně časté, zejména v létě, kdy ty náznaky v matematických modelech jsou. Rozdíl v tom předstihu vydání výstrah je podle charakteru srážek. Pokud se bude jednat o trvalé srážky, to znamená srážky, které jsou plošné, vypadávají většinou v systémech nějakých tlakových níží nebo výrazných frontálních vln, tak ty jsme schopni předpovídat přece jenom s větším předstihem. Například v červenci 1997 a srpnu 2002 byly první výstrahy vydány 3 dny před začátkem té povodňové epizody, postupně pak byly zpřesňované. V červnu 2013 ale byla situace přece jenom složitější, zejména s rozmístěním těch srážek, a výstraha byla vydána 1 den před samotným nástupem příčinných srážek. Není to ale zase tak, že by vlastně neměly třeba podniky povodí šanci reagovat dříve, než je vydána výstraha, protože vlastně denně probíhá komunikace předpovědních pracovišť dispečinky podniků povodí, a v případě, že jsou vlastně nějaké náznaky možnosti vzniku povodňové situace, tak ty konzultace z dispečinky probíhají vlastně ještě před samotným vydáním výstrahy. Horší je situace v případě přívalových srážek. Ty jsou většinou spojené s výstrahami před silnými bouřkami a jejich problém je zejména v tom, že je problém je lokalizovat. My jsme víceméně schopni vydávat v předstihu zhruba den výstrahu na výskyt právě silných bouřek, ale ty přívalové srážky jsou omezeny na velmi malou plochu, případně na nějakou úzkou čáru ve směru postupu té nejaktivnější buňky, a přesně ta lokalizace je věc, kterou jsme schopni provést nějak přesněji s předstihem jen několik desítek minut, maximálně tak do 3 hodin.
1: Předpokládám, že trvalé srážky bývají příčinou velkých povodní na větších řekách a přívalové srážky takzvaných bleskových povodní na menších tocích. Je to tak?
2: Promiňte, ale fakt nemám rád termín bleskové povodně. To je přesně ten případ, kdy se prostě překládá tupě z angličtiny výraz flash floods. Tam je problém trošku to, že ono to flash má v angličtině trošku širší význam než to naše blesk, takže v meteorologii používáme snad i výstižnější v češtině termín přívalové povodně. Je pravda, že na těch malých tocích jsou právě ty přívalové srážky viníkem těch povodní, zatímco na velkých řekách nebo na dolních tocích jsou to potom právě srážky trvalé, které mají velký plošný charakter.
0: Připomínáme, že informace o povodních najdete na hydro.chmi.cz.
1: A zároveň doufáme, že je budete potřebovat co nejméně.

0: kam nás dneska zavede sbírka citátů Jiřího Grigara?
1: Do neviditelného světa, mikrosvěta, kde platí zvláštní pravidla.
2: Švýcarský fyzik Wolfgang Pauli, který se narodil v roce 1900 a zemřel v mládí 1958, se stal nositelem Nobelovy ceny v roce 1945 na konci druhé světové války, a to za četné objevy, z nich asi nejznámější je Pauliho princip, vylučovací princip. A ten jednou prohlásil tohle: co Bůh nespojil, ani fyzikové nemohou.
1: Narážel tím na svůj objev, že na jedné energetické hladině v atomu může být právě jen jeden elektron s daným spinem.
0: Další je tam vyloučen. Proto se tomuto principu říká Pauliho vylučovací princip.
1: Nejen v atomové fyzice jsou některé věci vyloučeny. Například i v našem jídelníčku by měly být vyloučeny. Například jedovaté houby.
0: Právě těm se dnes bude ve svém seriálu o houbách věnovat naše kolegyně Tamara Urválková s doktorem Jaroslavem Klánem z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

0: houbách najdeme celou řadu přírodních toxinů, chemických látek biologického původu, které mají specifické vlastnosti. Jmenujme například falotoxiny a amatotoxiny, které se nacházejí zejména v muchomůrkách. Ale odkud se vlastně jedy v houbách berou?
1: Oni ty houbové toxiny se tvoří v podstatě nejvíce v té půdě. Tam je hlavní život té houby. Ale samozřejmě v plodnici taky. Jsou to takzvané sekundární metabolity, to znamená, oni se nepodílejí na nějakých těch hlavních cyklech metabolických, ale spíš bychom mohli říct, že to jsou odpadní nějaké látky, nebo dokonce je teorie takzvaná Darwinova, že houba nebo organismus s nimi bojuje jaksi o život, že kompetičně prostě potlačuje ty své konkurenty, ale nakonec se pak zjistilo, že to asi taky není ten hlavní důvod. V podstatě příliš nevíme, proč se ty toxíny tvoří a přikláníme se k takovému názoru, že to jsou prostě náhodné sekundární metabolity, náhodné látky, které nemají zřejmou biologickou funkci.
0: Přitom látky, které houby vyrábějí, mohou sice otrávit člověka, ale nemusí být jedovaté pro ostatní živočichy. Muchomůrku zelenou, nejjedovatější houbu, například plzáci běžně jedí a ani laboratorní krysa se neotráví při jejím požití.
1: Řekněme, že u nás je kolem 3000 druhů velkých hub, to znamená těch, které očima vidíme, a řekněme 300, možná více, 400 je jedovatých. Ale do toho jsem zahrnul i takové jedovaté houby, takzvané ty banální otravy, které celkem nám moc neuškodí, ale těch hub, které způsobují závažné otravy, těch je, řekněme, málo do 10 druhů.
0: Průměrně se ročně požitím jedovatých hub otráví kolem 300 až 400 lidí. Jen několik případů ročně ale končí smrtí. Takže kolik jedovatých hub z celkového množství nás může v našich podmínkách ohrozit?
1: Kdybychom vzali obsah toxinů, tedy těch amanitínů a faloidínů, to jsou ty nejdůležitější toxiny, tak muchomůrka zelená z hlediska toho by byla nejedovatější houba. Existuje ještě jedna houbička, která roste běžně na Jávě, a to je Galerina sulciceps, nemá český název. Ta má, řekněme, 3 až 5násobné množství amanitínů, tedy těch toxinů, co muchomůrka zelená.
0: Mezi nejznámější druhy jedovatých hub patří zřejmě muchomůrky. Nicméně nebezpečné jsou i další, mnohem méně známé druhy, například pavučinec.
1: Tak jako u všech toxinů vždycky záleží na dávce jedu, který požijeme. Jinými slovy, do té naší potravy se nám dostane jedna plodnice, je jiný průběh otravy, sníme-li 3 plodnice, tak je zase jiný. Já bych nerad strašil, ale pokud sníme 3 plodnice muchomůrky zelené, tak veškerá terapie, kterou provádíme, nepomůže. Bude to jenom terapie, ale výsledek bude fatální. Ale u té jedné plodnice je velká pravděpodobnost, že při současné terapii člověka zachráníme.
0: Z minulosti jsou známé riskantní pokusy francouzského lékaře Pierra Bastiena, který několikrát veřejně požil smrtelnou dávku muchomůrky zelené a s pomocí volně dostupných léků se pak během několika dní uzdravil. Zatímco lékařská obec zůstává vůči jeho metodě kritická, čeští vědci v minulosti vyvinuli účinnou terapii otravy, která se stala ve světě standardním léčebným postupem.
1: V té medicíně je velký pokrok. To, co platilo před 20 lety, neplatí nyní a je pravda, že čeští dva lékaři kdysi, bylo to asi tak v těch 60. letech, si dokonce patentovali a celý svět převzal terapii, kdy jedna látka, byla to kyselina lipová nebo tioktová, se aplikovala v takzvaných megadávkách. Byla to látka, která jaksi protektivně chránila játra, protože ten hlavní toxin působí nejvíce na játra.
0: Tato metoda se aplikovala přibližně 20 let a pak se přešlo k účinnější terapii, kterou bylo aplikování megadávek penicilínu.
1: Dnes už jsme zase dál a i ten penicilín se nepoužívá a používají se další látky a to je jedna důležitá látka z ostropestřece mariánského, to je silibinín neboli legalon, plus ještě další a dokonce se používá dneska, jak jsou ty vysoké techniky, tak třeba se i filtruje krev, čili takzvaná hemoperfúze, kdy do těch kapslí se ten toxín vychytává.
0: Na závěr příspěvku o jedovatých houbách přece jenom musíme zmínit stále nezbytnou prevenci. Otravě houbami se lehce vyhneme, pokud dodržíme jednoduchou, nicméně osvědčenou metodu.
1: Bylo takové zlaté pravidlo našich babiček, sbírám jen to, co přesně dokonale znám, to znamená třeba jenom 3 druhy hub a ostatních si nevšimnu. V žádném případě nepoužívám atlasy k tomu, abych si určil houbu a pak ji snědl. Je inflace atlasů jeden hezčí nebo horší než druhý pro ty, co opravdu už se nechtějí učit. Ať sbírají jenom hřibovité houby, to jsou ty, co mají na spodu klobouku ty trubičky nebo rourky, nebo tečky. Nevšímají si těch, co mají ty lupínky.
0: O jedovatých houbách jsme hovořili s doktorem Jaroslavem Klánem z Ústavu soudního lékařství a toxikologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Příště se v seriálu Tamary Urválkové vydáme za kvasinkami.
3: Příště, tedy za týden. Těšíme se na slyšenou. Kateřina Březinová
2: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Tajuplný název Marbowl zvolila Anna Smetanová v roce 1985 pro svou rozhlasovou rodinnou komedii z prvky hororu. Příjemný poslech.

0: Ty jsi mě chtěl zabít!
1: Tak je to, táto. Chtěl jsi mě zabít, viď? Nebo chceš zapírat? Vemeš si ještě kousek?
2: Ten menší. Štrudl se ti povedl.
1: Nezdá se mi, tvarov byl nakyslej. Co jsem to... Jo. Nebo chceš zapírat?
2: No víš, maminko, vždyť ty jsi také měla něco v plánu. Neříkej, že ne.
1: Neříkám, že ne.
2: Tak vidíš.
1: Ale taky neříkám, že ano. Když jsem přesvědčena, že můj plán byl lepší než tvůj. Sirky máš před sebou, to už je dneska 10. Dbej na svý zdraví. Kdepak, táto, ty bys to leda zbabral.
3: Zbabral se píše s nebo z Angelo?
4: S, to máš jedno, babička to taky neví.
3: Bolí mě ruka a nestačí mi.
4: Teď nemusíš psát všechno. Kristiane, proč nenahráváš?
3: Nač, když už se nehádaj. A Venca vzkazuje, aby jsme pásky smazali.
4: Ještě ne. Ukáž, vystřídám tě. Teď už je u nás klid. Jenom to pořád omílají dokola.
3: Omílají?
4: To se mi nezdá. Napíšu, okecávají. Babičko, víš, že bez nás to nemůžou rozluštit. Tomhle jsou dospělí blbí.
3: Napiš omezení. A babička blbá není.
4: Jenom ty ne, babičko.
3: A Venca.
4: A Venca. Proto my dva, vás dva, žádáme o radu.
3: A že to spěchá.
2: Přestanu zase kouřit. Zbabral. Proč bych to měl zbabrat? Měl jsem pěkný nápad, rafinovaný. A nic by se nepřišlo.
1: Na rafiči to jako, že jsem spáchala sebevraždu, viď? Kde pak, Pavle? Tobě ještě vždycky vidím do karet.
2: Neměla bys mě tak podceňovat, maminko?
1: Promiň, táto. Pořád nejsem ve svý kůži. Vždyť já vím, že ti to zapaluje. Určitě by ti to vyšlo.
3: Napiš, že musí zachovat tajemství, dokud nepošleme heslo.
4: Jaký heslo?
3: Luhobram.
4: Co je to?
3: No, čti od konce.
4: Aha, marbol. Babičko, máme prozradit, že to všechno zavinil marbol? Kristián si myslí, že to nemá cenu, že by nám nevěřili.
1: Děti. Angelo, Kristiane, co to píšete?
5: Slohovku!
2: O čem?
5: Jakože skládáme dopis.
2: No a komu?
5: Jakože babičce.
1: Vidíš, táto, na babičku jsem se úplně vykašlala od té doby, co jsme... Na dopisy jsem jí neodpovídala, ani jsem je nečetla. Co se to jen s náma dělo?
2: Všechno jí vynahradíme. Děti, mám vám opravit chyby?
5: Ne!
4: Ne!
5: Víš, tati, my už nechceme, abys nám pomáhal s úlohama.
4: Učka říkala, že to není poctivý.
1: Bojím se, aby děti na svůj charakter v životě nedopláceli. Ještě, že ty malí jsme do ničeho nenamočili.
2: Andulo, jak pak jsi mě chtěla zlikvidovat?
1: Ale ani to nechtěj slyšet, táto. Jen ti řeknu, že bych vás vzala šmahem oba. Tebe i tvýho Zajdu.
4: Teďkon, babičko, už táta nechodí se Zajdou.
3: Táta neříkal Veruně Zajdo, říkal jim mravenečku.
4: Vážně?
3: No přece páska číslo 1, strana B.
4: Ale proč?
3: Zvážně. Venca říkal Maruně labuťko a ona je mu pardále.
4: A to musí být zvíře?
3: No jistě. Kubeš říkal o paní Kubešové, že je slepice a zmije.
4: Tak proč se Kubešovi rozvedli?
1: Jo, táto, kdyby se mi to bývalo povedlo, tak mi pojišťovna vyplatila 20 000. Ty bys dostal krásnou urnu, tu nejlepší, za 1450. A Veru na 18 až 20 let. Jestli ne oprátku. Na sobě bych koupila šaty.
2: Šaty?
1: No, smuteční.
6: Aha. Něco vám řeknu, staroušci.
2: Nepláč.
6: Vraždy se nemají plánovat moc rafinovaně. Dejte na mě. Takový poručík od SNB není žádný Perry Mason. Ten se zaměří na toho, kdo je po ruce a máte nahráno. Lepší je předvést něco úplně obyčejného. Já jsem dala přednost nešťastný náhodě.
2: Cože?
1: Co?
2: Maruno. Neříkej, že ty jsi chtěla taky. A koho?
6: To je snad jasný, že vás, rodičové.
1: No to. Ale já přece nejsem tvoje vlastní matka, tak si mě mohla vynechat. A co Venca, ozval se?
6: Je na vojně. A já už na něho nemyslím.
7: Máš recht. Venca si mohl o nás udělat falešnou představu a měla bys to denně na talíři.
6: Stejně nás prokouk. Řekl mi, že ví moc dobře, jak se chceme zbavit paní Siebertové.
7: Měla jsi říct, že to byla legrace. Vždyť jsme to ani vážně nemysleli.
6: Ba jo, mysleli. Co říkáš, tati?
2: Já na to nerad myslím.
7: Je to vážně divný. Provádět takový hrozný věci. No, u Maruny si to dokážu vysvětlit. Je po tobě, táto. Ale u koho to nechápu, to jsem já sama. No řekni, jsem přece hodná ženská, viď?
2: Hodná, skromná.
7: Srdce na dlani.
2: Obětavá.
7: Kuřeti bych neublížila, tak mi to vysvětli.
2: Všichni jsme bloudili v začarovaném kruhu. Jen když jsme se z toho dostali.
7: Dostali? A co kdyby se to opakovalo?
2: Neblázni, Andulo, proč by se to mělo opakovat? Musíme se snažit na všechno zapomenout.
6: Tati, nemůžeš si přece poručit, že na něco zapomeneš. A i kdyby se to povedlo, tak zase přestaneme rozumět sami sobě.
7: Maruna už taky filozofuje. Já jediná z vás jsem praktický člověk.
2: Nevím, maminko, vždy to začalo tvým snem.
7: Táto, to nebylo od tebe fér.
2: Promiň, také ještě nejsem ve své kůži. Uděláme nejlíp, když o tom všem už přestaneme mluvit.
6: Nesouhlasím. Nemůžeme od toho jen tak jít.
7: Já nevím. Teda vím, že nežijeme ve středověku, ale skoro bych věřila na nějaký čáry. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli cítím za svý minulý chování odpovědnost, tak mu neodpovím.
6: A když my za sebe nebudeme odpovídat, kdo za nás odpoví?
2: A neodpovídáme každý jen sám za sebe, ale vůbec. Jeden za druhýho.
3: Že bysme pásky poslali babičce? Ukáž, já je zabalím. Na tomhle nemáš číslo. To je jednička, tam je to od začátku. Pusť kousek.
8: Poslouchej, táto.
3: Ale tiše.
8: Prodám levně zámeček u lesa. Podmínka jeden pokoj na dožití. Značka vzájemná důvěra.
9: No a?
8: Co aby jsme odepsali?
9: Ale Andulo, zámeček a my? Pro nás ta nejvyšší rekreace ROH? Víš, kolik by stála taková...
8: Vím. 55 000.
9: Nesmysl, nejméně.
3: Pacha, Maruna, vypni to.
9: Jak to víš?
6: A mám vás. Já věděla, že něco provádíte. To je Vencův magneťák, vy jste mu hočmajzli.
3: Máme ho půjčené, Vence o tom ví.
6: Nemožný fakaň.
7: Ale Marunko.
6: A co si to dovolujou? Když jsem se s ním rozešla, tak co se s ním mají co scházet?
3: My si jen píšeme.
6: Kamu píšete? Kde slouží?
3: To je vojenský tajemství.
6: Já ti dám tajemství. Navalte Vencovu adresu, nebo na vás řeknu, že jste byli za školou.
3: Nebyli jsme za školou.
6: Ale já to řeknu.
3: To je podraz.
6: A co jste nahrávali?
3: Vás, abys věděla. Jak jste chtěli paní Siebertovou dostat do blázince. To jsi neměla říkat. Teď nám pásky seberou.
6: Pro pána krále. Neopovažujte se to nikomu. Mami! Tati, všechno nahráli. To jsou důkazy. Přivedou někoho do kriminálu.
7: Děti. Co by s váma bylo, kdyby jsme šli s tatínkem sedět?
6: Dala bych je do děcáku.
5: Nechci do děcáku, maminko.
3: My víme něco strašného. Řekni to, Angelo. Řekni to ty. Všechno začne znovu.
7: Ale děti, já říkám pořád, aby se před nima nemluvilo. Všechno je přece v pořádku. To jste měli jenom takový zlý sen. Nachystejte si aktovky a spát.
5: Mami.
7: Povídám honem. A pásky ať narukujou. Všechny.
5: Mami.
7: Nechci nic slyšet.
6: Tak a tady to všechno nesu.
3: Ach jo, co budeme dělat? To píšeme dopis zítra o přestávce. A teď? Jakože spíme. V posteli nás máma být nebude.
7: Pusť to, Maruno. Jsem zvědavá, proč s tím dělají takové tajnosti. No, vidíte, pásek je prázdnej. Počkat.
8: Ach, ten lesní vzduch. Dýchejte zhluboka, děti. Není to krásně.
9: Je.
1: Je, to jsem byla já.
10: A těch kráv, co se tu pase.
9: A těch much, co se...
1: A to jsi ty, táto. No jo, to jsme my na Hůrce.
2: No jo, když jsme tam byli poprvé vyjednávat, že ji koupíme.
8: Řekněte, není to zázrak.
9: Co?
8: Přece Černá Hůrka.
9: Aha.
8: Ale Pavle, ty máš dlouhý vedení. Hůrka je černá. A my jsme rodina černých. Necítíte, že je to vzkaz? Od někud? Prst, který od začátku ukazuje na zámeček. Tak teď vážně. Prodiskutujeme celou záležitost na místě. Každý může říct svůj názor. Já začínám. Babka chce 55 tisíc.
2: Ale my je nemáme.
1: To přece není moc.
2: Ale my je nemáme.
1: Ušetřila jsem 10 tisíc.
2: Ne. Jak jsi to dokázala?
1: To je otázka, na kterou neznám odpověď. Sama to nechápu při tvém směšném platu.
2: No dovol, proč směšném?
1: Jak dlouho děláš v antikvariátě?
2: Od 18 let.
1: A bereš 1950 hrubého.
2: Zapomínáš na prémie.
1: No, řekněme tedy 2150.
2: Nikdy si mi to nevyčítal.
1: A nevyčítám. Vždycky jsem si tě vážil.
2: No, opravdu.
1: Protože svý práci rozumíš, jsi sečtělý, vzdělaný. Proto máš taky v rodině hlavní slovo.
2: Že by?
1: Počítejte všichni se mnou. Sivrtová chce 55 tisíc.
2: Který nemáme.
1: Ale mít můžeme. Těch 10 tisíc jsem dala na výherní vkladní knížku a vyhrála...
6: Nepovídej.
1: 250%. To je... No počítejte.
6: 25 tisíc.
1: A 25 a 10 je kolik?
6: 35.
1: Tisíc!
6: Ale Sivrtová chce 55 tisíc.
2: Které pořád nemáme.
1: Za to babička má na knížce 15 tisíc.
2: Neblázni, jsou to její celoživotní úspory.
1: Který nám půjčí, už jsem se s ní domluvila.
2: Stejně chybí 5 tisíc.
1: No jo. Kdo by nám je mohl půjčit?
6: Co pan Soukup? Venca říkal, že jeho táta by sem třeba i zajel. Prohlídl zámeček a poradil, je zedník.
1: Nepotřebuji radu, potřebuji půjčku. Domluvíme to s babkou takhle. 50 tisíc na ruku... A 5 do 3 měsíců. Někde je splašíme.
2: Andolo, zabrzdí. Je to přes 3 kilometry od zastávky.
1: Procházka lesem, zdravá.
2: Vlastně jen 2 místnosti.
1: 3.
2: Když tě nebude frau Siebert.
1: Kdo ví, kde bude.
2: No, ta jedna věžička je nějak...
1: Ach, věže. Mé kouzelné věžičky.
6: Jsou opravdu zámecký. Ale Venca říkal, že se máme podívat na krovy. Jestli nejsou schnilí.
1: A co pak ještě říkal Venca?
6: Jestli není někde houba.
1: Tak dost. Náš zámeček není ani schnilý, ani nemá houbu. Marunko, pamatuj si, každej nám ho bude závidět. Jen až ho dáme do pucu, tak jak já si to představuju. Pro ten cíl je nutno přeorganizovat náš rodinný život. Všichni 3 si musíme zajistit vedlejší příjmy.
2: Cože, melouchy, jaký?
1: Máte štěstí, že jsem praktická ženská. Táto... Položíš všechny funkce. Přestaneš marnit čas na schůzích. Nikdy ti to nic nevyneslo, ani slušnej byt. Vezmeš si noční úklid ve vinárně. To máš 900 měsíčně, násob 12. Dále připočti 800 × 12, protože já si přiberu úklid našich kanceláří. Maruna bude prodávat večerní Prahu. Přijde si na 2000 měsíčně, násob 12.
2: Ale vždyť mívá odpoledne školu a praxi. To nemůže stihnout.
1: Tak bude poslední ročník opakovat. Není nač spěchat. Za pultem v knize si nevydělá ani polovinu. Co je s vámi? Co pak vy nechápete, že zámeček musíme vybavit? Ten velký pokoj, jak je v něm na stropě štuka?
2: Štuka? Já myslím, že je to lajdácky zasádrovaný vedení.
1: To jsi řekl schválně.
2: Ne, já opravdu myslím, že je to lajdácky zasádrovaný.
1: Tak ty mi chceš za každou cenu zkazit radost. Nepřiješ mi, abych se těšila z krásných věcí, abych jednou v životě...
2: Ty jsi říkala, že netoužíš po zbytečnostech. Zakládala jsi na tom, že se nepachtíme za věcma. Říkala jsi, že schon je hltavost.
1: Tak to jsem mluvila ze sna.
2: To je argument. Ty nerozumím, mámo.
1: Za to já ti rozumím. Bojíš se, že bys musel obětovat svý pohodlí?
2: Ale ne...
1: Probudila jsem se. Konečně vidím život jako ostatní lidi. Takhle.
6: To je ale opravdový zámek. Jako z nějakého filmu, že?
1: Tati.
2: No, co to jako má být?
1: Můj cíl. Smysl mého života. Ten obrázek si schovávám od svých 12 let. Už jsem ani nevěděla, že ho mám. Ale když jsem uviděla ten inzerát, tehdy jsem pocítila ruku osudu, jak mě vede. Do severních Čech.
2: Osud. Osud nemá cit. Osud, to je boxer.
1: Ten velký pokoj bude chtít mušelinové záclony, Marunko.
7: A u krbu...
6: Ale tam není krb.
7: Bude. U krbu starodávný ušák. Taky to chce secesní lustr.
6: Se skleněnejma třásněma.
2: Málý osud cit, pak je to jen maska. Odhaluje svou pravou tvář a přikazuje mi nekouřit. Protože 6x30 je 180x12.
6: A co babičin veškostn?
7: To je nápad. Víš, že je možná barokní?
6: A na zem?
7: Třeba seženeme staršího Peršana.
6: Na stěnu tátovi litografie.
7: Prosím tě.
6: Když je táta kupoval, byli za babku, ale teď. Třeba Váchalovi barevné dřevoryty.
2: Meč! Marnu, do tomu nerozumíš.
6: No náhodou právě bereme prodej a nákup v antikvariátě. A profesor Píša nám povídá...
2: Meč!
11: Meč, Marunko.
7: Na stěnu musí přijít goblén. A chci svícen. Pětiramený svícen. A etažérku.
6: Lampu s malovaným stínidlem.
7: A sofa. A hrací hodiny. Tik, ťak, mama, mama, tik, ťak, mama, mama, mama, mama,
12: děvčata, mama, mama. Proberte se.
7: Ťak, ťak, ťak.
12: Co je s váma? Andulo, Maruno, podívejte se na mě.
7: Mama, mama, mama.
12: Kde jste?
7: Mama, mama, mama, ty.
2: Jsou ve snu.
7: Mama, mama, tik, tak, tik, tak.
6: Vypínám. Tak co říkáte?
7: Ach jo.
3: Proč říká máma ach jo? Mami! Proč říkáš ach jo?
13: Protože mám s váma trápení. Jak to, že nespíte?
7: Ach jo. Chodívala jsem do školy kolem takového kouzelného bílého domku s červenou střechou. Měl věžičku. A já si celou cestu představovala... Teď víš, táto, bydleli jsme v suterénu. Když ten sen ožil, rostl a rostl a jakoby si se mnou dělal, co chtěl.
2: Některé sny je lépe nechat zemřít.

0: Co je, Dřina? Ten kýble je tak strašně těžký.
1: Počkejte, já vám pomohu.
2: Páni, vy ho nesete jako nic. Jste silnej.
1: Vždyť to nic neváží.
2: A jak jste galantní? Ocení vás vůbec někdo?
1: No, ani ne.
2: Manželka vás nechápe, vidíte?
1: Jak jste to poznala, slečno?
2: Říkejte mi, Veruna. Mám proto vyvinutý smysl. Něco jako radar.
1: Musíte být velmi citlivá.
2: Proto mám taky tolik problémů. Kdybyste věděl, pane Černý, co mě potkalo.
1: Neplečte. Ublížil vám někdo?
2: Když já se stydím.
1: Mně se můžete svěřit.
2: Mamin frája je uchylák. A když jsem s ním byla sama doma, tak se na mě vrhl. Ale máma uvěřila jemu. Řekl jí, že jsem mu lezla do postele. Plešoun. Vyhnali mě z domu. Teď přespávám u kamarádů.
1: Jsou to slušní hoši?
2: Oni. Jsou to spíš kámošky. Našla jsem si tenhle job, aby mě nehonili pro příživu.
1: Pro co?
2: Pro příživnictví. Na to je paragraf, víte? Ještě mi nedali ani zálohu. Už třetí den jsem nejedla. A nejsem zvyklá na ponocování. Jsem slabá jako čaj. Nohy se mi podlamujou.
1: Uzor, víte.
2: Vomdlívá.
1: Vrnko. Děvčátko.
2: Kde to jsem? Je to jste vy. Můžu se o vás opřít?
1: Jen se opřete, dítě.
2: Vy jste kulturista. Že máte takový svaly.
1: Ale, Vrnko, posadím vás do křesla. Odpočíňte si. Umyju to za vás. Ne! Nesmíte mě líbat. Verunečko. No tak, Berušiko, když bych mohl být tvým táto.
2: Právě proto.
3: Veruna je šelma.
4: Šelmy jsou zoologicky.
3: Ale vrní a vrčí jako ten levhard.
2: Jste voromnej. S váma bych se nebála ani v africkém pralese. Ještě pusinku.
1: Verunko.
3: Tata taky vrčí. Už vím. Veruna je Marbou.
4: Ale Marbou nemůže být v Praze, když je na hůrce.
3: Co by? Může být tady i tam a jinde. A může se proměňovat. Kde byl, když jsme ho hledali a nenašli?
4: Jasný. Byl v někom.
3: Podívej, kouši.
1: Není tu někdo?
2: Jen mi dva, kocourku. Máš žváro?
4: Cigaretu.
1: Nekouřím. Vy byste taky neměla.
2: Helejte, někdo tu nechal půl flašky.
1: Zadržte.
2: Vizo.
1: Bude vám špatně.
2: Z té kapky, chtěla jsem zahrát hlad.
1: Vemte si mou svačinku.
2: Chleba ze sádlem. Kam jdeš?
1: No, musím naleštit plyno.
2: Těsím se, co bude zítra.
1: Verunečko, kdybyste dovolila, víc u sebe nemám.
2: Pětku. Jsi skvělej. To mi vystačí na dva dny. Koupím si rohlíky a mlíko.
1: Kde pak dítě, tak nemůžete žít. Přinesu vám víc.
2: A kde vezmeš prachy?
1: Mám knížky.
2: A kolik na nich?
1: Myslím vzácné knihy. Kdybych je prodal soukromě sběratelům, dostanu za některé...
2: Za knížky? Oni jsou to detektivky. Za ty je pár pětek, ne?
1: Víc.
2: Stovek?
1: Možná víc.
2: Neříkej.
1: Například herbář z minulého století s retinami dnes má cenu...
2: Ty děláš do starožitností. Hele, neznáš Ferovýho překupníka? Vláďa, teda Vláďka, co u ní bydlím, by potřebovala střelit sošku. Našla ji ve starý kaplice v Rouchovanech.
1: Cože? Rouchovanská Madonna? Dítě, vždyť je to krádež! Okamžitě to musíme oznámit na bezpečnosti.
2: Páni mě bydně. Zase to na mě přišlo. Bojím se, že umřu. Všecko vidím dvakrát.
1: Děvčátko, Vrunko, mravenečku.
2: Ty ještě mě líbej. Tygře.
1: Jsem to pitomec. Děvče blouzní zádo a já jí dělám kázání. Jak je lehoučka. Jako pírečku. Doktora!

0: rychle, pomoc!
1: Pomoc přichází, dal ses na balet, táto. Místo, aby smejčil, tak balí holku, trouba. Ta, že umírá hlady, vystřel, děvko.
2: Hejte, nechce si to, babi.
1: Vypadni, nebo ti jednou vrazím.
2: Však on si mě tygr najde, že jo? Čau!
1: Vezmu to za ní. Budeme tu uklízet společně, já stačím i naše kanceláře, i tohle. Luxuj! Tak ty jsi ochotnej prodávat knížky? No tak dobře, že to vím. Uděláš seznam těch nejcennějších a já dám inzeráty. Vida, máme peníze. Na knížkách.
2: Jak se to zastavuje? Táto, dávám ti svý slovo, že až do té doby jsem odháněla každou myšlenku na to, aby se sáhlo na tvoje knihy. Ne, že by mě to nelákalo, ale cítila jsem, že ty knížky jsou pro nás jaksi posvátné, že v nich je kus tvýho srdce a velký kus tvýho života. Ale pak mě posedl bies.
3: Marbo!
2: Táto, moc ti to bylo líto?
4: Už jsem ožel.
2: Knížky jsou taky jen věci, viď?
4: Spíš tak něco uprostřed, mezi věcma a lidma.
5: Jedeme dál, ne?
6: Pane Černý, kam šla Veruna?
1: Poslala jsem ji domů, pane Vrátný, byla pod párou.
7: A s tou holkou jsou patálie. Našli vás děti?
1: Děti? Chlapec a děvče?
7: No, buď to byl kluk s holkou, nebo holka s klukem, vypadali stejně. Říkali, že se nemůžou dostat domů, že ztratili klíče.
1: Táto, musí tu někde být Angelo! Kristiáne! Ozvěte se, nebo...
3: Schovej magneťák do aktovky, utečeme.
8: Ne, sundej klíče z krku a dělej po mně.
9: Mami, my jsme se báli, nemohli jsme vás najít.
3: Vypni makyč.
9: Máme strašný hlad.
10: Vypni to!
8: Zuří, tohle nám neprojde, vlezeme pod postel. Já si dám do trenýrek polštář.
4: Ubohé děti.
1: Jsou v tom s námi až po uši.
2: Neberte to tak tragicky.
1: Marunko, pamatuj si, děti nemají být svědky rodinných výstupů. Pro matku je otec...
4: A pro otce je matka...
1: Vůči dětem posvátnou osobou, i když se jako manžel prohřešil.
4: Co pak mají s tím Marboulem?
1: Třeba se to dovíme, pokračuj, Maruno.
8: Celým domě něco tak divně praská.
9: Zámeček má strach.
8: Nebo se zlobí. A skřípe zubama. Nebuď hloupé, věci nejsou živý. Nemůžou prozradit, co si myslí. To zuří Marbou, protože jsme ho prokoukli. Roztrhal pavoukovi pavučinu. Ze závisti. Protože sám přede. A nic neupřede. Jede po naší rodině. Ale jen po dospělých. Marbulínku, jak jsi krásný, celý černý. A jak se leskneš, oči ti září jako zlaté penízky.
9: Au, podívej, poškrabal jsi mě. Jau, roztrh si mi sukni, to bude sekec.
4: Co je ti, Andulo? Zastav to, Maruno.
2: Jak jsem byla zlá na vás, na všechny. Angelce jsem opravdu napráskala.
5: Pár nazadek jim občas neuškodí. Beru druhý pás.
4: Počkej, tak na hůrce si vymysleli Marboula. Slyšela jsi, mámo?
8: Slyšíš, Kristiáne, prý jsme si Marboula vymysleli.
3: Co od nich můžeš čekat? Říkám, že nic nechápou.
5: Obyčejná dětská hra, pokračuju. Pásek číslo 2, strana A.
11: Konečně.
12: Ahoj.
11: Labuďko tvrdnu tady už 15 minut.
8: Přišla dřív, ale nechala ho schválně čekat.
12: No a dáma smí přijít později.
11: Stalo se ti něco?
12: Co by se mi stalo?
4: No tak, malá dámo z velkého domu. Jáčko.
5: Nech si toho, Venco. Ode dneška se mnou mluv, jen jako s kamarádem.
4: Jo, a ty mi jednou vrazíš.
5: Nemluv nesmysly.
4: No pak dobře. Co tě žere, vole?
5: Jo, prostěku.
4: Vidíš, kamarád by mi slušně odpověděl, ty vole mám průser, vole. No, nebo tak nějak. Vážně, Maruno, proč se zlobíš?
5: Vaši nám mohli půjčit těch 5000, ne?
4: Ale naši chtěli, jenomže vaši se urazili.
5: Protože vaši naše urazili. Měli závistivý poznámky.
4: Maruno, teď táta akorát prohodil, že jedna z věžiček je na spadnutí. Že se bude muset rozebrat a znova... Nebo já vám s tím pomůžu. Nahoru, mě se na hůrce líbí.
5: Máma tě tam už nechce. Říká, že jste škrtí.
4: No dovol.
5: Je to pravda, když jdeme do kina, sedíme v první řadě a v divadle v poslední.
4: Teď víš, že šetřím.
5: Pan Kotlásek kvůli mně koupil lóži.
8: Keca. Sama říkala, že Kotlas dostal lístky od podniku.
4: Jaký Kotlásek? Kdy jsi s ním byla? Jak je starý?
5: Pan Kotlásek je... distingovaný muž.
8: Keca. Říkala, že Kotlas je fauna.
5: Matči nadřízený.
8: A doleza.
3: a že hlepla přes ruku.
5: Půjčí nám peníze.
4: A tvoje matka mu půjčí tebe, jo?
5: Pitomče, požádal mě o ruku, abys věděl.
4: A ty? No mluv jasně.
5: Vole, co já vím.
4: Nevíš, ale ty bys měla vědět, co chceš. A vymáčkni se, nebo se seberu a jdu.
5: Jdi si.
4: Ale už mě neuvidíš.
5: To je toho.
4: Abys jednou nebrečela.
5: Nikdy nebrečím.
0: Jak se mohla být tak blba? To jsem zavinila já, Marunko.
10: Měl jsem vám oběma dát na zady.
0: Proč jsi to neudělala?
4: Maruno, zbláznili jste se všichni. Teď ty se kvůli baráku s Ježičkou ani nevyučíš.
5: Nevytahuj se s pitomou maturitou.
4: To já tě fakt nepoznávám. A prý o mě říká, že jsem primitiv. Je to pravda?
5: Pravda to je, ale já jsem to neřekla.
4: Se mi zdá, že labuť se proměnila v husu.
5: Tak to je definitivní konec. Jdu.
4: Dobře, s Bohem. Slečno ze zámku.
0: Kde jsem nechala samu sebe?
10: Jo, děvčata, všichni se musíme vrátit tam, kde opravdu jsme. Třeba oklikou.
1: Jak moudře to táta řek. Ale trochu nesrozumitelně. No, musíme být stateční. Jeď dál, Maruno.
13: Blíží se bouře. O noc jako stvořená pro naše záměry. Zjev strašlivý ji odtud vypudí.
14: Doprkrný. Slavil jsem si nohu.
1: Ukáž.
14: Au.
1: A to bude víro, Maruno, dones mokrý ručník.
5: Jo, jo, hned.
13: Tak mluv rychle. Co, frau Siebert? Sekla sebou?
14: Já jsem sebou sekl. Zatracený prostě radu.
13: Vyděsila se pořádně?
1: Neslyšela jsem ji ječet. Co říkala?
14: Um Gottes Willen, was ist das für ein Besuch?
1: Co to znamená?
14: No, proboha, co je to
1: za... No, dobrý, no dál.
14: Moment, Opatrně, Maruno.
1: Vydrž, tati.
13: Počkej, a pak?
14: A pak to zopakovala a šla na záchod.
13: Určitě se z toho potento.
15: Frau Černý, může tál to váš cimr?
1: Jistě, jen pojďte, Frau Siebert.
15: Já vám musím šíkat. Já takový radost. Ein Besuch aus dem Himmel. Od zhůra.
1: Co to pleská?
10: Že měla návštěvu zhora.
15: Es ist meine Oma zu mir gekommen.
10: Oma?
15: Ja. Meine Großmutter.
10: Jo, že ji navštívila babička.
1: Prosím tě, její babička musí být 100 let mrtvá.
15: Ja, mrtvá. Aber hier, ja šla na klo.
10: Že šla na klo.
15: Pardon. A Oma, ta sama Turban, ta sama Gesicht, aber ohne Augen, ja. Und alles videla, a kopaladova škýbl, moc labilo, ona nemluvila, jen krucifix, himmel, herrgott. Ja, so hat immer die Oma geflucht. Ja, ta moc sakrovala.
13: Ty si nemelo, kdo tam ten kýbl nechal?
15: A ona zlobit se, že já prodala tům, rosila mi ten finger, tak... Ja, sofort poslala telegram pro Schwester in Deutschland. Schwester tak bude tešila. Uviděla Oma.
13: Čemu se směje?
14: Má radost ze zácné návštěvy.
15: Ich gebe Ihnen sofort das Geld zurück und Sie mir das Haus.
14: Máme vrátit dům a dá nám zpátky peníze.
1: Cože? Ta baba se zbláznila. Já nikdy nevratila tům, nechty třeba na penize. Nein.
15: Musela, nebo já dala advokát. To je žádná obyčejná tům, aber das ist ein Gespensterhaus mit eigenem Poltergeist. Jetzt tům sam moc vysoká penize mit einer weißen Dame, spila panische, eine halbe Million. Ja, turistik. Atrakcione.
1: Blbost. Někdo je dneska zvědavej na barák se strašidlem. Nikdy vám nic netala.
15: Nein. Já neprotala, meine Großmutter. Ausgeschlossen. Gute Nacht.
5: Tak co? Budou připomínky?
1: Pak přišlo to nejhorší. Doufám, že děti nenahrávali, byli tam s náma.
7: Třeba to zaspali.
5: To hned zjistíme.
1: Nesmějte se, blbě. Já jí zámeček nedám, slyšíte? Nedám.
16: A co chceš dělat?
1: Bojovat. Do posledního
16: muže?
1: Do poslední
16: kapky krve?
1: Do poslední koruny.
16: Proraješ.
1: Zbabělče, ubožáku, nulo.
14: Mámo, šílíš? Já tě nepoznávám.
1: Podeď, Sokrates. Všechno věděl a s kým žije nepoznal.
14: Žil s Megerou. Jako já.
1: Vždyť ani tohle nevíš. Sokrates žil s Xantipou, inteligente. A těch tvých moudrostí mám plný zuby. Ani dřebík neumíš zatlouct. Nejsi schopný uživit rodinu. Všichni mají auto, všichni mají... Proč jsem si tě vůbec brala, to nechápu.
14: Protože bys jinak zůstala na odřet. A stejně si zostovatila.
17: Paní, buďte tak laskavá. A neurážejte mého otce.
1: Podívejme, tichá voda promluvila. Myslíš, ty káče, že nevím, jak mě nenávidíš? Byla jsem dobrá na to, abych tě vypiplala.
17: Že jste mě vypiplala. Ani kozačky jste mi nekoupila. Všechny holky mají džíny, jenom já pořád chodím...
1: Já je taky nemám.
17: Ale vy jste stará a obézní. A máte vztek, že já jsem mladá. Schválně jste mě rozhádala s Vencou, protože jste mi ho záviděla.
1: Toho primitiva? To bych měla co závidět?
17: Je stokrát chytřejší než vy. A kdyby žila má vlastní matka?
1: Žije.
14: Zadrž!
1: Žije? Jenomže se vykašlala na tvýho pitomýho otce a na tebe taky. Vzala si chlapa, co umí vydělat prachy.
14: Oh, prachy, prachy. Ano, to je to, co tě žralo. Po celou tu dobu, viď? Jak ses přetvařovala?
1: A ty ne? Předstíral, že čte filozofii, jo. Tudle, obal z Aristotela a v něm Agáta Christy. Filozof. Děvkař. A pro srandu zajícům.
14: Ty, kreaturo. Dávno pro mě nejsi žádná ženská.
1: Bačkoro, ty si o sobě myslíš, že jsi chlap?
14: Panovačná Megera.
1: Xantipa.
14: Megera.
1: Xantipa.
14: Megera.
1: Xantipa.
17: Dost! Přestaňte. Jste hnusný, já vás nepoznávám. Nechci vás. Nechci takový rodiče. Už nikoho nemám, nikoho, ani Vencu. Mě z vás nablíť.
14: Držu bomarono, nebo...
17: Nedotýkej se mě. Nenávidím tě.
14: Kam jdeš? Bude pršet.
17: Do věže!
14: Dobře, jdi si. A já jdu do druhé. Andulo, tvá hrubost je bezútěšná a skličující.
1: A tvoje?
14: Taky.
1: Táhněte oba k čertu! Pro boha okna! Jedeš, potvore!
8: Co to bylo? Marpol proskočil oknem.
13: Kam šel?
8: Na svatbu. Čerti se žení.
13: To je dobře, že je pryč.
1: Krucinál světlo. Uhodilo do vedení. Kde jsou sirky? Slyšíš? Sirky!
14: Nemám, nekouřím. Ale začnu. Fuj, hnus!
1: Nechali mě samu. Pod mě. Právě teď, když bych si chtěla popovídat.
18: Napovídala z toho málo?
1: Nepovídala jsem, ale křičela.
18: Říská.
1: Kdo jsi?
18: Ty.
1: Já?
18: No všem.
1: To je zvláštní. Tak já nejsem sama?
18: Nebyla jsi nikdy sama.
1: Co je pravda? Vždycky jsem měla podezření, že je ve mně ještě nějaká jiná ženská.
18: A doopravdy byla. Představíme se?
1: Anna.
18: Ne.
1: Jak vypadáš?
18: Ty nevíš? Jako Megera.
1: Xantipa. Ne. Můj rub? Můj zápor? Takže to všechno si dělala ty?
18: Podívejme. Prohlédla jsi?
1: No, jako bych
2: opravdu lépe viděla.
18: Pod mě.
2: Neposmívej se. Něco jsem objevila. Ve tmě.
18: Snaž se a objevíš všechno.
2: Nevidím věci. A netoužím je vidět. Zmizeli. Jakoby je tma vymazala.
18: Ale ráno je světlo znovu namaluje.
13: Nezatoužíš po nich?
2: Ne, ne. Chtěla bych uvidět tváře dětí. A Pavla. I Marunky.
18: Poznáš je, až je uvidíš.
2: Bojím se, že oni mě nebudou chtít znát. Hlavně Pavel.
18: Čekej beze strachu. Bude rád, až nás uvidí po své vlastní temné noci.
2: Nás? Má dost jedné, co by dělal se dvěma.
18: A co bude se mnou? Nemůže se mě jen tak zbavit.
2: Budu se snažit, abys byla stále menší a menší a menší.
18: Poradím ti. Snaž se na mě zapomenout.
2: Je to dobrá rada.
18: Zkus to. Poznáš.
2: To je divné. Já myslela, že se mi to zdálo. S kým jsem to vlastně mluvila?
9: S Marboulem.
5: Ale mami, co pak nepoznáš svůj vlastní hlas?
2: Tato! Pavle! Bojím se.
9: Maminko! Proč je pořád tma? Mám strach. Kdy už bude svítat?
2: Hned, děti, hned. Kde jste?
13: Táto, prosím tě, světlo!
2: Proboha. Dům praská.
13: Sesouvá se.
14: Já jo, ale střecha se asi zřídila.
2: Táto, Marunko, žijete?
14: Klid, Andulo, nic se nám nestalo. Kručina, kde může být ta baterka?
2: Spadla ti, jak jsi strašil.
9: Tatínku, Maruno.
2: No, neplašte, koťata. Co ty, mami, kde jsi?
0: Tady. Co já? Jen když vy žijete. Pojďte ke mně, pojďte blíž, ať si na vás aspoň můžu sáhnout, když vás nevidím.
18: Světlo!
2: Světlo!
15: Tak už viděla. Já našla vaše paterka. Byla u kloset. Vy musela vek. Oma moc sušila. Bošila dům. Der Tom ist gefallen.
14: Tak, Andulo, věž nám spadla.
2: Ale věž sem, věž tam, jen když vám neřakla na hlavu.
14: Nebyl jsem v ní, seděl jsem na schodech.
2: Vážně, já taky.
15: Já sofort dala peníze, vy sofort dala tům. Nebo oma, krucifix, Himmel, Herr Gott.
16: A dál?
5: Nic. Nic, opravdu nic.
16: A co teď?
2: Vymažeme to.
5: Ne, ne, ne. Je na nich sice to nejhorší, co o sobě víme.
2: No, skoro.
5: Ale já myslím, že nemůžeme poznat to nejlepší, co v člověku je, pokud nepoznáme, co je v něm nejhorší.
10: Máš pravdu, Maruno. Leonardo napsal, že láska je dcerou velkého poznání.
2: Aha, a proto vás mám ráda. Ty jsi opravdu Sokrates, táto.
10: Ale Andulko, jaký pak Sokrates? Vím, že nic nevím. Ani tím si nejsem jist. Co pak je?
2: Ale když si představím, že jsem se já mohla umenšovat a ne by byla pořád...
5: Větší a větší a větší.
2: Jí má mě hrůza.
16: Mohla to s tebou dopadnout hůř.
2: Proč myslíš?
16: Když si plánovala i vraždu.
2: Ale táto, A sám si přiznal, že...
16: To byl for.
2: Fakt? To jsem ráda. Já taky jen vtipkovala.
5: A já zrovna tak. Nešťastná náhoda. Leda, že bych vás oba dostala do věže.
1: A u výslechu Žika to pošila pila pány.
2: Ach, ta paní Sýbrtová, ale pašák babka, bez tak nás prokoukla. To bylo teda dobrodružství.
10: Ještě, že každé dobrodružství musí jednou skončit.
2: Když si vzpomenu na tátu v prostěradle.
5: Dopadlo to dobře, když se můžeme smát, ne?
10: Smích je prý zdravý. Kdyby se lidé více smáli, bylo by možná méně válek.
2: Snad. Alespoň těch rodinných.
1: Deset. Do postele.
2: Ten táta v prostěradle.
10: No.
8: Jak se můžou smát? Dospělí jsou hrozný. A jako myslí? Nemá smysl psát Vencovi. Je taky dospělý.
9: A babička?
8: Ta ne. Máma o ní říká, že dětinští. Kristiane taky bude jednou dospělý. Je to blbý. Ale není to taková odpovědnost. Slyšíš? Maruno, ty brečíš?
17: Ne. Mám rýbu.
8: Můžu k tobě do postele?
17: Nakazila by se. Co to děláš?
8: Chtěla jsem si sáhnout, jestli ti teče z nosu nebo z očí.
17: Nech mě, Angelo, běž. Chci spát.
8: Kristiane, naval pásek.
9: Nedám.
8: Musíš brečit.
9: Ale zapírá to, že?
8: Nevadí. Venca řekl, že když bude brečet, tak dej mi to, nebo ti nabiju. Marunko.
17: Co zás? Neotravuj.
8: Studí mě nohy.
17: Tak dobře. Přitul se.
8: Tohle ti posílá Venca.
17: Co je to?
8: A pusa a pásek.
17: Pásek? Mami! Tati! Venca mi posílá vzkaz. Rychle magnetofon.
19: Milá Labutěnko, tak přece jen pláčeš. Napsal jsem ti několik dopisů. Chtěl jsem tě jimi potěšit, ale vždycky se ukázalo, že těším tím, že si sám říkám o potěšení.
2: Mluví pěkně, Marunko. Skoro jako táta.
19: Tak ti raději posílám svou písničku. Vyhrála cenu v místní soutěži, ale jen třetí. Nevadí. Hlavně, když se bude líbit tobě.

0: Vidíte? Zastav to, Maruno. Proč?
1: Jakoby někdo škrabal na dveře. Já se podívám. Jej, co to píslo?
2: Maminko, prosím tě, odpust nám.
3: Kristiánu nechtěl zabít.
2: Angele ho bylo líto, ona ho vzala do sklepa.
3: Ale krmili jsme ho oba.
1: A proč byste měli zabíjet kočku?
3: Vždyť je to Marbo.
4: A když se vrátil, tak to zase začne.
0: Je, koukejte. Marbol nepřišel sám, přivedl sebou 1, 2, 3 a ještě jedno, 4 koťata.
4: Na každýho jeden marbol. To nezvládneme.
1: Jo, tak, já už tomu rozumím. Děti, to je všechno nesmysl. Jak by se kočička paní Sýbrtové dostala z Hůrky do Prahy? To není žádný marbol, ale...
0: Nechte kočky a pojďte poslouchat Vencu.

0: podle nich to není marbou.
1: Prosím tě, dospělí jsou nemožně důvěřiví.
0: Ach, jo.
1: Jo, zase.

0: Tak to byla dnešní rozhlasová hra Marbouł. Napsala ji Anna Smetanová a v roce 1985 ji natočila režisérka Alena Adamcová s herci Jiřinou Jiráskovou, Zdeňkem Řehořem, Taťánou Medveckou, Martinem Stropnickým, Janou Paulovou, Marií Marešovou a Vladimírem Čechem.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Jenom ty nejhezčí pozdravy vám, přátelé, posílám na začátku dnešní půlhodinky vlídných tónů, tedy výběru instrumentálek pro dobrou náladu a mysl i třeba už možná letních večerů. Bossa nova vzešla z jeho americké Brazílie, nebyla záležitostí v časech svého rozpuku jenom jazzu a jazzových instrumentalistů a autorů, ale zasáhla také hlavní proud populární hudby. A tak jako v hudební struktuře, tak třeba i jako slovo nebo slogan. Některé takové příklady můžeme najít i ve starší české populární hudbě. A to, o čem jsem mluvil, se dá vztáhnout také na hudebníka, jehož nahrávky vyplní první půlku dnešních vlídných tónů a který se nechal rytmy bossa novy volně inspirovat a unést v podstatě na jednom jediném albu, které však znamenalo jeho největší komerční úspěch. Skladatel, aranžer a pianista Joseph Harnell se narodil 2. srpna roku 1924, tedy před necelými 95 roky. Jeho otec byl herec a rovněž nadšený muzikant a Joe, co by pianista, začínal v otcově klecmer kombu. Potom získal muzikantské stipendium na univerzitě v Miami. Za války sloužil u letectva a byl členem proslulého Air Force bandu Glenna Millera. Ve studiu pokračoval po válce, a to v Londýně a Bostonu, kde byl žákem Leonarda Bernsteina. I nadále o celebrity v kariéře Joe Harnella nebyla nouze. Zejména jako aranžer spolupracoval s Judy Garland, Morrisem Chevalierem, Marlene Dietrich nebo s Peggy Lee, pro kterou aranžoval její největší šlágr Fever, Horečka, a bylo to v roce 1958. Jakoliv si už v 50. letech Joe Harnell vydobil v hudebním průmyslu dobrou reputaci, na chvíli slávy si musel počkat až do roku 1963, kdy natočil bossanovou jemně ovlivněné album instrumentálek Fly Me to the Moon and the Bossanova Pops a zamířil do vysokých pater hitparád instrumentální verzi skladby autora Barta Howarda Fly Me to the Moon, Vynes mi na měsíc. Původní název této písničky z roku 1954 byl In Other Words, tedy jinými slovy. Jako první ji zpívala a natočila herečka Kay Ballard. O 10 let později ji s mnohem větším ohlasem, který zesílil po misi Apollo na měsíc, natočil Frank Sinatra. Ale hit z ní učinil pianista Joe Harnell, který Fly Me to the Moon delikátně aranžoval a natočil se svým orchestrem pro single, který vyšel už v roce 1962. Zde ta úspěšná nahrávka a Jiří Kasel vám z Českého rozhlasu České Budějovice přeje příjemný poslech.

Fly Me to the Moon, Loads of Love, Esso Besso a I Left My Heart in San Francisco. To byla sestava evergreenů nebo standardů, které oblékl do slušivého a posluchacky vcícného instrumentálního hávu pianista Joe Harnell na svém albu Fly Me to the Moon and the Bossa Nova Pops z roku 1963. Joseph Horner se v 70. a 80. letech věnoval hlavně studiové práci pro televizi a postupně se specializoval na výrobu rozhlasových jinglů a hudebních podkladů pro reklamní spoty. Joe Harnell zemřel v červenci roku 2005 v nedožitých 81 letech. Jeho syn Jess Harnell si získal renomé jako hlasový herec a zpěvák. Pianista i kapelník Joe Harnell svými nahrávkami navodil takovou subtilní romantickou atmosféru a tu věřím, že ještě prohloubí několik dalších snímků z produkce kdysi populární instrumentální formace Three Sons, kterou tvořili bratři Al a Morty Nevinsové. Starší z dvojice Al hrál na kytaru a Morty pak ovládal akordeon. Třetím do malé party byl bratranec Artie Dunn, rovněž akordeonista. Tato skupina si vytvořila zřetelné poznávací znamení, dominující a jemně melancholický romantizující zvuk akordeonů. Zde je Midnight for Two, Půlnoc pro dva a Tři sluníčka, Three Sons.

Blue Orchids, modré orchideje, tuto skladbu Hoagy'ho Carmichaela natočila skupina Free Sounds pro album Soft and Sweet, jemné a sladké z roku 1955. Na závěr vám ještě o třech sluníček zahrajeme melancholickou a zasněnou instrumentálku Touch of Your Lips, dotyk tvých rtů. A Jiří Kasal vám, přátelé, poděkuje za milou přízeň a poslech a popře i za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky i štěstí.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulenc, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulenc připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulenc pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/linka a připomínám v neposlední řadě, jako vždycky do třetice, i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na oborek a taký porcelán.

0: coraje. Sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam bys pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Tak, oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, běž koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam ale za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo. Mesný,
2: no, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně. Všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má včely, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun, ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelce tam má,
1: no,
2: tak takhle,
1: no.
2: Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zavolají, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, takovou to techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000 a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
2: to jsou na železo kotouče, nebo pak jsou ty ocelový kotouče, kterými si reže cihla a beton, jo.
1: Uh-huh.
2: No, tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a půjde, co od nich vemu, jo. No, a to jsou aj některé zájí věci, za 60 000 lasery a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že?
2: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinačí. Jedna byla do betonu, jedna jenom na doci, hej, a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat někde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem mám nějaké ty vrtačky a ty kotouče a všechno. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak některé věci takové, šroubu a remíku a toho, tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takové tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A chud na bizi, jo, nějaké rukavice a takové věci, no, tak to beru, no, a tak. Já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda jsem spokojený.
1: Vy
2: no.
1: s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, no, protože vydáváte své peníze. No. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No taky děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to lásku, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední relí určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: Dvakrát, by to vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k další, někomu další.
2: Do třetí se všeho dobrýho.
1: Do třetí se všeho dobrého, takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka,
1: ano,
2: paní Jitka.
1: Aha. Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodej.
2: A to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní obchody. Téma jsou letní výprodej, já vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu mluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky, ze starých a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady Vasile Vodňanek, to jsou taky letáky všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: Jo? A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte, co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no.
2: No
1: výborně, no vidíte to. Takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě to navíc v létě zdravá dobrota. Takže si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve
2: no,
1: slevě,
2: protože jsem učená kuchařkou,
1: no
2: takže už přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já
1: musel
2: by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom a budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s tím chodila z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který byl ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak
2: slevy,
1: to je krása.
2: Jo, protože tak... on tam má přítel vlastně dělal v Německu na farmě. Tam si podejte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak
1: ano.
2: Tam je taková jako muzika prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj. Takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy. Farma, vám přítel vám to řekl, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice v Lady Heitmíle a 17 kilometrů za Heitmíli.
1: Jo, za hranicemi.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: Takže tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: No.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to tenhle... je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměný klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměným kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je
2: Kuluju.
1: Dobře. Tak paní Věro, moc vám děkuju, ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: No, vám taky vám, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás se budete mít svátek, tak
1: jo. Tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: včera bylo nějaká železnice.
1: Určitě se dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte se hezký večer, neděle.

města. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celým

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
2: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
1: Děkuju moc.
2: A k tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větanci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
1: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam v Libušku do nějakého obchodního centra velkého třeba?
2: No tak to se tam nedostaneme, já to... Jako bohužel.
1: Nejdete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba co se týče oblečení, boty, obuv nebo cokoliv.
2: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacov, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
1: Jo, tak to je samozřejmě potřebná věc vždycky.
2: Ano.
1: Jo, já vás poslouchám, nebojte.
2: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no. Tak, když je to možnost, tak to využívám.
1: Mm-hmm. Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
2: Ne, tady ne, tady aušus žádný není.
1: Žádný není, tak to je dobré.

0: Dobře.
1: Ne, to jako bych nekoupila, že jo. To jako ne, no, tak to je celku dobrý, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
1: Libuško, buďte hodně zdravá, vám předne obě.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů, ano?
0: Děkuju, moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my pojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900 a teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít, těma dobrýma nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatno. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchodňáka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchodňáku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic, protože nebyl jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Že každý chtěl kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo? A teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lascích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla golasada, já mám dílnu, sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada a původně cena, když jsem se díval do kalatekologu, byla 4 000, jo. Takže, jako když budu potřebovat jednoho za dlouho, tak bych z principu bych si ji nekoupil. A protože ji slevnili na 800, tak jsem po nich ňapnul a mám ji doteď doma.
0: No
1: potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí. Kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice, do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružně pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to, sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale nevím, oblečení, někdo, tak určitě nemusím mít všecko značkový, tak jdu třeba do frcu, tam je to taky levnější, takže to z frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ji můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda... pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač.
1: Snad se teda zase brzo dovolám a držte mě palce v žebíkách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15 anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15. Nevadí.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na ničím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Jsem si to přečtu a měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko.
0: Dobře.
1: Tak moc vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.

0: Kdo má tě rád? A Lucie Vondráčková. Tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá. No.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky a to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. To máte pravdu, to možná u některých
1: věcí. Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedená. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějak německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré. Tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky. Jo, tak to naskládám do lednice a mám nakoupeno. A co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprody.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo, takže, a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat
1: tak
0: zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi s mými nápady.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, norkový, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to oblečení.
0: Takže
1: ať
0: přemýšlíte to o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stenko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase děkuji příště
1: pěkně
0: u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě, tak léto ještě bude pokračovat.
1: Vidíme sluníčka. Ano.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěl říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. Mm-hmm. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím. Mm-hmm. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujem. Uh-huh. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na
0: už
1: podzim.
0: Už tam jsou bundy na liže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, jeden řetězec to má šikovně jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. Mm-hmm. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte ale těch nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je
0: možná i proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou tak všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, no a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvalitě zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů prodej. Vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak, nebo... tak díky jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky. Mm-hmm. Dělou tyhle věci spíš jako za manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci... A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo.
0: No, jakože na zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně
0: to koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: že...
1: Ale když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje,
0: no.
1: Že i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás to.
1: A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to jedna z mých manželských povinností.
0: Ano, ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Třáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní. Jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás zkrátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky.
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaší paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky a taky děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. S tebou.

0: Tak to byla Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to přepnul, zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Mm-hmm. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, mm-hmm. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do schránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný schránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a mm-hmm. jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nedám, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, mm-hmm. no.
0: A co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, helejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když nebyli sešenou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak
0: neřešíte.
1: Nic. Ne, ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak. No, musím, no. No,
0: tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. No. A když je to potřebuju speciálního, tak mi dcery poradí, jako.
0: Jasně,
1: jo.
0: Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký spotřebič nebo tak, tak to mi poradí, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano, ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte, ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No
0: a jinak, ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo? No,
1: jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karlašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: A hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreaming jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový prázdninový, tak samozřejmě ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, já myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále. Takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc. Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím. Samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Mm-hmm. A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně mm-hmm. včera. Mm-hmm. Vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct nad Kauflandu, no. A prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk. Mm-hmm. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem si tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic, někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. Mhm. No, a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no zeptám se třeba u kasy, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slavu dají, no což oni slaví chovývají, ne, no slavu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, jo, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. Mm-hmm. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku, mm-hmm. na skládku. No a pak by pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
0: Jasně, dobře, čeká. Ale já vás trošinku přesměruju, no. Protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale no, mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
1: No to vlastně bylo ve slevě, ale teď, no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, víme, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě.
0: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
1: no, tak
0: do odpisu.
1: To, tak, no tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
0: Ještě se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
1: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako... To,
0: jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba oblečení, to, nebo...
1: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, v podstatě. Takže no. Jako nekoupit si tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jenom na ty slavy, jenom tak, jestli mě něco zaujíma, ještě si to koupím, už to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
0: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
1: Tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem
0: určitě.
1: Odpověděla. No.
0: Určitě.
1: Tak nějak prostě.
0: Dobře, tak každopádně.
1: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já jsem myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
0: No tak to samozřejmě, to s tím myslím, souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recyktuje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Všem hlavně zdraví, naslyšenou.
0: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už víte malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblý. A já, když něco je zlevněného, tak tam letím a koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu doma a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiného.
1: To ne, to nejdu vrátit, to by se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady a já jsem letá.

0: Říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
1: Ano, to je pravda.
0: Je tady všechno, tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
1: Ano, ano.
0: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
1: Ano, ano, rozumím, rozumím. No, no a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potra?
0: To si prohlížím.
1: Sledujete, jo?
0: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
1: Ano.
0: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne.
1: To ne.
0: Hladí neumírám, jo?
1: No je, je.
0: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
1: Jo, kam se to vejde.
0: Kam se to vejde? Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
1: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to určitě.
0: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v krámě, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
1: tak znáte
0: jsem,
1: to zákulisí. Ano.
0: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To je jedině mě.
1: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, tak, já vím.
0: Ale s tím člověk nic nenadělá, no.
1: To tak někdy je, to je fakt. Je to, no. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže
0: to
1: tam
0: ono.
1: Může být spousta důvodů.
0: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
1: Nebo, tak.
0: A tak dále, a tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je protivnej. No.
1: Ano.
0: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, pak jdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
1: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
0: No dobře, paní, to jste hodná.
1: Paní
0: to jste hodná, ako někdo bude se mnou soucítit.
1: Určitě, jinak děkuju moc, mějte se hezky, hezké dny a ať se vám daří.
0: Taky, mějte se
1: dobrou
0: hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Když jsem k vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
1: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
0: Dobře,
1: tak
0: ano.
1: Jo. Dobrou noc.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, no možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4 a je tam, může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva a když tam, tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: Mnozí to znají, ale tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečetla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě. Pak vám dají tu slevu. Jinak. A ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme.
0: Ano,
1: třeba,
0: ano,
1: když
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: džem. Na výrobu zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: Takže já si a říkám, bída není a když to 1-2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte pánečku pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby tak bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, ty těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost, zkrátka.
1: No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu pomakat ten materiál.
0: Ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodej v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Ní, takže tam byli, tak nakupovali. No,
0: tak, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, tak byste využívala
1: ale
0: určitě.
1: Ale když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže. Ona mi tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co ano. On, kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Jo,
0: taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando. Doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv letní období.
0: Prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to no, prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využili.
1: Určitě, no. A nás určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky, a vlastně to všechno, co tam koupíte, tak s tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, a jinak je to všecko pod stovku, no. A jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: Mm-hmm. No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží?
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. To je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Jako nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně, jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Takže vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě ano, jednou ano. Takhle zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte
1: děkuju.
0: Radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně. A zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život. Tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jakživa mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Vždycky se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neoplývám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusného. Nedopečeného, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když přesně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másla nebo takovýhle těch, tak na to si dávám pozor, mléčné výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím, jiná, rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurky a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. A takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím, tak to, rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: Krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky mějte těšit. Se mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy, otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky podle sem v Bílých Karpatech. Zdraví noční linku, pan Franz. Tak, pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost. Za společnost loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, přicházejí k vám 345. toulky českou minulostí, což je seriál připravovaný na motivy knihy Petra Hory Hořejše v Českém rozhlase Brno pro vlny druhého programu Českého rozhlasu. Režisér
2: Jaromír Ostrý.
1: Ano, obsazuje do 4 rolí interpretů stále stejná jména. Jestli se mu osvědčila, nebo co, nevím. Jsou to
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ti všichni jsou již přichystáni, aby pokračovali v líčení životních osudů dánského astronoma, matematika, jakož i astrologa a alchymisty Tychona Brahe.
3: Žijeme silou ducha.
1: Ano, minulý díl jsme uvedli první části nápisu umístěného na Tychonově sextantu. Ta věta není celá, má ještě pokračování a my jsme je použili jako titul těchto toulek.
3: Všechno ostatní propadne smrti. Když roku 1588. zemřel dánský král Frederik II. A na trůn nastoupil jeho následovník Kristián, tehdy sotva 11letý, pro Tychona Brahe se na první pohled nic nezměnilo. Nová vláda mu zpočátku potvrdila všechna práva, vyplatila mu 6 000 dolarů a souhlasila i s vybudováním nové hvězdárny v samotné Kodani. Na ostrůvek Hven, který dostal Tycho Brahe do léna a kde si vybudoval hvězdárnu Uraniborg, neboli hrad Můzy Uránie, mu docházely četné pocty z ciziny, mimo jiné z Českého království. Rudolf II. Mu udělil výsadní právo tisknout své knihy. V celé říši bylo zakázáno vyrábět patisky pod pokutou konfiskací.
1: Abychom získali tyto informace, nalistovali jsme si příslušnou stránku ve spisu historika Františka Jáchyma, pojednávajícím právě o Tychonovi Brahe.
0: Zkrátka, náš starý dobrý známý Tycho měl prakticky neotřesitelné postavení, úctu po celé Evropě, prestiž doma.
4: Jenže žádná prestiž není bezedná.
0: Stačí, když na příslušném místě přestaneme mít toho, kdo jest nám nakloněn, a naše postavení se jaksi začne vyklat.
1: Tycho se taky začal vyklat.
0: Pocítil to.
4: Ale ta změna nepřišla tak docela bez jeho viny.
1: Co pak provedl?
4: Jeden z vládnoucích regentů, který byl Tychonovi nakloněn, zemřel.
0: Ale Tycho si k problémům pomohl i sám.
4: K jeho osobnosti se jako svízel ke kalhotám vinuli i takové nepěkné vlastnosti, jako arogance, pýcha, velikářství a netaktnost.
1: Těchto vat na kráse se neuvaruje lec, která osobnost to platilo, platí a platit bude.
4: Své určitě sehrála jistá osobní zášť.
1: Ta se nedá nikdy vyloučit.
4: Vypráví se o tom, jak jeden z královských úředníků se musel při návštěvě na Tychonově ostrově Hvenu zachraňovat útěkem před jeho dogami.
0: Ale byly tu ještě další zádrhele.
1: Jaké?
0: Tím, že Tycho Brahe dostal před lety ostrov Hven jako léno, nastaly mu kromě práv také povinnosti.
4: On je ovšem zcela zaujat astronomií nevnímal.
1: Zřejmě byly pod jeho rozlišovací schopnost.
4: Jako kanovníkovi mu příslušela péče o královskou kryptu a taky o činnost ostrovního majáku.
0: Krypta spustla a maják byl trvale temný, což vyvolávalo nespokojenost vlády.
4: Jednoho dne se ucho utrhlo a vláda Tychonovi zrušila jeho roční penzi.
1: Kolik?
4: 500 dolarů.
1: No, to se na ulici nenajde.
0: A když poklesla královská přízeň, ozvali se okamžitě poddaní,
4: o které se mezi námi Tycho nikdy moc nestaral.
0: Taky církev se připojila.
4: A ještě někdo vytáhl na světlo denní pochybnosti o zákonnosti Brahova manželského soužití.
0: A svou úlohu sehráli i závistiví zájemci o ušlechtilé Tychonovi chrty.
4: Tycho si nedal nic líbit, všem to pěkně slovně vracel.
0: A celá událost se dostala do poněkud nechutné polohy.
3: Události dostaly nezvratný spád a spěly k velkému životnímu mezníku v hvězdářově životě a současně ke konci tak slavné hvězdárny. Jistě s lítostí pozoroval ničivé a zlodějské návštěvy na Uraniborgu a trpce nesl i zásahy do svého soukromí. Po nelehkém rozhodování vstoupil roku 1597 s rodinou, s některými žáky, na loď a Hven i Dánsko opustil.
2: V té době si zapsal pár veršů a v nich je i tento řádek.
3: Co jsem ti, Dánsko, udělal, že mne zavrhuješ?

0: Na té lodi zamířil Tycho nejprve do Roztoku.
1: Na něj, jak víme, neměl nejlepší vzpomínky, protože zde v souboji ztratil kus svého nosu.
0: Ale zbylo mu tady ze studentských časů pár přátel.
2: Jenomže právě tu řádili mor a epidemie a tak se raději městu vyhnul.
0: Na pár měsíců se usadil v Hamburku, kde napsal knihu
3: Přístroje obnovené astronomie.
0: V ní podrobně popsal i s vyobrazeními přístroje a observatoř na Hvenu.
2: Protože nic z toho se nedochovalo do dnešních dnů, má tato publikace neocenitelnou hodnotu.
0: V Hamburku začaly Tychonovy pražské námluvy.
1: Kdo pak ho získával pro Čechy?
0: Rudolfův vyslanec v Dánsku, císařský místokancléř Jakub Kurz.
2: Aby ho nalákal, nabízel mu pro začátek případného pobytu u nás svůj dům na Hradčanech.
0: Dokonce poslal Tychonovi jeho nákres a chtěl od astronoma vědět, jaké úpravy domu bude potřeba provést, aby se stal nejenom přijatelným obydlím, ale i dobrým pracovním prostředím.
2: Hlavní zásluhu na tom, že se nejslavnější evropský astronom té doby Tycho Brahe nakonec do Prahy vydal, má však jeho český kolega Tadeáš Hájek z Hájku.
0: I díky němu je dnes Praha uznávána za rodiště moderní astronomie.
3: Pocházel z rodiny usedlé v Praze a dům u Hájků, nebo také u Zelených Hájků, v sousedství Betlémské kaple, byl jedním ze středisek intelektuálního života v Praze. Hájkův otec Šimon Hájek, zvaný Bakalář, je autorem spisu o české mluvnici a měl na tehdejší dobu rozsáhlou knihovnu s mnoha vzácnými spisy. Mladý Tadeáš projevil velkou všestrannost. Studoval v Praze, Vídni, Boloni a Miláně medicínu, matematiku a astronomii. Působil na Pražské univerzitě jako profesor geometrie, ale pro neutěšený stav této školy a také proto, že profesoři byli nuceni žít v celibátu, univerzitu opustil. Stal se osobním lékařem císaře Maximiliána a pak i jeho syna Rudolfa. Působil jako lékař na tureckém tažení a nakonec se stal protomedikem Českého království.
1: Funkce protomedika tkvěla v tom, že to byl nejvyšší zemský lékař.
0: Nebyla to ale pouze medicína, ve které se vyznal.
2: Jako doma byl i v matematice a v astronomii.
0: Bádal v metoposkopii.
2: Což je disciplína, kterou lze vykládat jako předchůdce psychologie.
0: Věnoval se i technologii vaření piva.
2: Prováděl triangulaci a mapování Prahy a jejího okolí a snil o tom, že jednou pořídí podrobnou mapu celého království.
0: Působil v něčem, co snad lze nazvat jakousi výběrovou komisí.
1: A co pak vybíral?
0: Badatele, kteří se hrnuli do Prahy k Rudolfovu dvoru. Měl za úkol odhalovat šarlatány.
1: Jaké bylo tehdy procento šarlatánů?
0: Značné.
1: Ještě větší než ku příkladu dnes?
0: Mnohem větší.
1: Tak to je co říct.
2: Jelikož Hájek ovládal několik jazyků...
0: A jelikož jedním z jeho četných koníčků byla i botanika?
2: Není divu, že se pustil do překladu slavného herbáře Petra Ondřeje Matioliho, který vyšel v Praze jako jeden z nejkrásnějších renesančních tisků.
3: Herbář, jinak bylinář, velmi užitečný.
1: Líbezný název a na tehdejší poměry docela stručný.
2: Omyl. On je ten titul mnohem delší.
1: Že bychom si jej vychutnali?
0: Případné sloveso. Neboť celý název Matioliho herbáře se doporučuje opravdu vychutnat beze zbytku.
3: Herbář, jinak bylinář, velmi užitečný a figurami pěknými a zřetedlnými podle pravého a jako živého zrostu bylin ozdobený i také mnohými a zkušenými lékařstvími rozhojněný, ježto takový nikdá v žádném jazyku prvé vydán nebyl, od doktora Petra Ondřeje Matioliho Senenského, nejjasnějšího arciknížete Ferdinanda, předního životního lékaře, nejprv v latinské řeči sepsaný a již pro obecné dobré obyvatelů v království českého na českou řeč od doktora Tadeáše Hájka z Hájku přeložený a vůbec všechněm vydaný. Vytištěno v Praze, v starém městě pražském, u Jiříka Melantricha z Aventína, léta páně 1562.

0: Pokud tedy Tycho na Bráhe zval do Prahy Tadeáš Hájek z Hájku, tak ho sem zval opravdu pan někdo.
1: Proto Tycho příliš neváhal a rozhodl se.
0: Rozhodl se jak?
1: Že ano.
0: Ano. Ale jak?
2: Toť otázka. Tehdy i dnes.
0: No, jak to všecko přestěhovat? Rodinu, přátele, přístroje?
2: Do Prahy to vzal Tycho přes starý známý Wittenberg.
1: Kde se trochu zdržel, protože v Praze zase zrovna řádil mor.
2: Na druhé straně tady našel výborného společníka, doktora Jana Jesenia, který kromě toho, že byl lékařem a provedl v Praze první pitvu, se zajímal i o astronomii.
0: Takže si ti dva měli co povídat.
1: Nejenom povídat, leč i pozorovat. Ku příkladu úplné zatmění slunce v poslední lednový den roku 1599.
2: V Praze už ale Tychona očekávali.
1: Dali mu to i písemně najevo.
2: Tycho usedl k psacímu stolu a svému českému kolegovi a příteli Tadeáši Hájkovi píše odpověď.
3: I poslechl bych byl jistě velebného toho a přemilostivého vybídnutí beze všeho odkladu. A hned bych byl cestu nastoupil, kdyby cesty skoro všude vysokými sněhy zaváté nebyly a kdyby příhodní koně po ruce bývaly. Neboť jak oznámil jsem posledním listem, koně své onehdy jsem v Lipsku rozprodal. Avšak vynasnažím se, aby v několika dnech pro jeden nebo dva vozy jiní koně koupeni anebo najati byli a záležitosti své tak zařídím, abych po 14 dnech s pomocí boží cestu k vám mohl podniknouti. Vezmu sebou několik jen průvodců a služebníků, ostatní rodinu ženskou s čelátkou zde zanechám, až se o nejmilostivější vůli císařově něčeho jistějšího dozvím. Přál bych si co nejvíce, kdybys potom tam byl přítomen, abych s tebou pohovořiti a se poraditi mohl, kdykoliv by bylo potřebí. Poněvadž já jakožto cizinec místa i osob jsem nepovědomý. Přál bych si také, abych byl spraven, do které pohodlné hospody v Praze měl bych se obrátiti, která by morem nakažena nebyla. Velice bych byl rád, kdyby taková hospoda nebyla veřejná, abych pokojněji a ve zvláštním oddělení pohodlněji zůstávati mohl. Milou náhodou se stalo, že dnes naskytl se jakýsi vozka olomoucký, Valentin Miller jménem, který s prázdným vozem do Prahy se navrací, odkudž těchto dnů přijel. Týž veze bednu s přihrublejšími věcmi a krabicemi, v nichž jest nástroj, jenž skobami rozevříti i sevříti se dá a k zevrubnému zkoumání vzdálenosti a výšky hvězd se hodí. A kromě toho ještě jiné kusy některé pro takové zkoumání určené, které snadno přenášeti se mohou. Smluvil jsem s ním, že mu dám 10 jáchymovských od dovozu těch věcí, polovici, že zaplatím zde, ostatních pak $5 slíbil jsem, že dostane od tebe. Měj se dobře, Tadeáši můj nejmilejší. Dejž Bůh, abych tě nalezl zdravého a šťastného a mohl užít ti přežádoucího s tebou obcování. Tebe nejvýše milující, Tycho Brahe.
2: Cestování a stěhování nebylo tehdy věru snadnou záležitostí.
1: Často skutečně záleželo na boží pomoci.
0: Nejvíš si tak člověk pomohl tím, že se voskovi zaplatila jenom půlka honoráře a řeklo se, zbytek ti zaplatí můj kamarád v Praze, já mu napíšu. Dobrá metoda.
2: Do Prahy dorazil Tycho v červnu 1599.
1: S transportem přístrojů to bylo horší.
2: Šlo totiž o přepravu rozměrných aparátů přes půlku Evropy.
1: Při cestě vozem hrozilo jejich mechanické poškození, proto byla dohodnuta cesta po vodě.
2: Některé přístroje ještě pořád zůstávaly v laboratoři na ostrově Hvenu. Další byly opuštěny v Magdeburku a sebou do Prahy přivezl Tycho jenom několik malých exemplářů.
0: Kde se v Praze Dán ubytoval?
1: Císař mu dal vybrat.
0: Rudolf? Mezi čím?
1: Mezi královskými zámky. Lysou nad Labem, Brandýsem nad Labem a Novými Benátkami nad Jizerou.
2: Tycho si prohlédl všechny tři.
0: No a?
2: Zvolil si.
0: Co?
2: Místo nejméně rušné. Benátky.
3: Tychobrahe byl postavy dosti vysoké.
0: Z doby, kdy se u nás poprvé objevil, pochází tento popis jeho osoby, tedy alespoň tak, jak ho dotyčný popisovatel stačil vzhledem ke krátkosti jeho pobytu poznat.
3: Byl silný a složitý a v posledních letech náchylnost jevil k tloustnutí. Obličej jeho byl přísný, ano zamračený, vysoké čelo vráskami rozoráno. Světlé narišavělé vlasy nosil prosto a krátce přistřižené, od hořejšího pisku visely mu mocné kníry dosahující až k okruží okolo krku. Brada pak jeho byla jen řídko porostlá. Zlatý jeho nos, jakkoliv uměle byl dělán, nemálo znetvořoval jeho obličej. Mýval proto obyčej nositi při sobě ve zlatém pouzdru líčidlo životní barvy, jímž jej natíral. Oblek jeho byl obyčejně jednoduchý. Hladký, žlutý živutek, plundry.
0: Plundry, to není nevěstka v množném čísle, tak se říkalo pánským kalhotám pod kolena.
3: Plundry a k tomu vlněné punčochy a střevíce s pentlemi. Navrch pak nosil šedivou kožešinami podšitou řízu. Hlavu přikrýval biretem z černého aksamitu, ozdobenou dvěma pštrosými péry, v dílně užíval obyčejně šedivé kukly. Bez čestného řádu krále Kristiána nikam nevycházel. Slonovým však řádem řídko se ozdoboval.
1: Bylo mu 54 a působil jako muž rozhodný, cílevědomý a důstojný.
2: Takový Tychobrahe vstoupil do zámku vévodícímu malému městečku Benátkám.
0: Zajímavou zprávičku o tom vykutal historik František Jáchym, a to v díle pražského rabína a současně astronoma a matematika Davida Ganse.
1: Tento pán,
0: tedy David Gans,
1: se považoval za žáka rabína Sinaje ben Becalela a možná i jeho slavnějšího bratra Jehudy Léva ben Becalela.
2: Snažil se o zblížení židů a křesťanů a v astronomii a přírodních vědách viděl příhodné pole pro takovou vzájemnou spolupráci.
1: Literárně byl značně plodný, i když většina jeho spisů zůstala v rukopise.
0: No a právě díky němu se můžeme na benátecký zámek podívat jeho reportérskýma očima.
3: Náš císař Rudolf, naplněn moudrostí, věděním a znamenitými znalostmi vědy astronomické a příznivec vážených a schopných učenců, poslal do země Denmarku, aby odtud povolal vyhlášeného učence, největšího badatele v oboru astronomie ze všech, kdo byli před ním, jednoho ze šlechticů té země jménem Tychobrahe. A usadil ho na zámku zvaném Benátky, nedaleko hlavního královského města. Tam žil s 12 muži, z nichž všichni byli vzdělaní a znali vědy a pracovali tam s astronomickými přístroji a velkými a dokonalými pozorovacími zařízeními, jaké oko nevidělo. Císař pro ně dal vybudovat 13 velkých místností v řadě za sebou a v každé z těchto místností byl zvláštní přístroj a těmi pozorovali postavení a pohyb všech planet a většiny stálic. Neustále po všechny dny roku pozorovali a upřesňovali a zaznamenávali do knihy pohyb a postavení slunce na jeho sféře podle délky a výšky na obloze a jeho vzdálenosti od země a totéž zkoumali u všech ostatních planet. A já, pisatel, jsem tam byl 3x6 za sebou následujících dní a seděl jsem s nimi v místnostech observatoře a viděl jsem podivuhodné věci nejen co se týče planet, ale i stálic, které nazývají jmény. Jakmile hvězda prošla půlnoční čarou, byla změřena pomocí 3 druhů přístrojů a u každého přístroje seděli 2 učenci a všechno bylo zapisováno do knihy. A pro ten účel zde stály hodiny podivuhodného typu, takže skutečně musím říci, že něco podobného tak velkému úsilí a zkoumání jsme v našem životě neviděli, ani o tom neslyšeli, ani naši otcové o tom nevyprávěli, ani jsme to nenalezli v žádné knize.
1: V Benátkách nad Jezerou měl Tycho nějaké problémy.
2: Týkaly se neochoty boleslavského hejtmana investovat do přestavby zámku pro potřeby hvězdárny.
1: Takže se raději odstěhoval za císařem do hlavního města.
2: Praha ho uvítala tak, že šel rovnou na pohřeb svému příteli Tadeáši Hájkovi z Hájku.
1: A pak se, ubytován v hostinci u Zlatého noha na Hradčanech, pustil do

0: svého krále k císaři Rudolfovi. To, co v Letohrádku královny Anny viděl, byl stav 2 roky po smrti Tychona Brahe.
1: V přízemních arkádových ochozech Belvedéru je vidět nespočet sfér, globů a astrolábů, kvadrantů a tisícero dalších matematických přístrojů vesměs z bronzu a cínu a úžasné velikosti.
0: V té době už zásilky z Dánska a Německa zřejmě za Tychonem doputovaly.
1: Jsou tam analemnata, kvadranty, sférické triangly, dioptrie a Ptolemájova měřítka k přesnému stanovení výšky, vzdálenosti a konstelace slunce a hvězd. Jsou dělena na mnoho menších dílů a stupňů. Také jsou tam mnohé pomůcky na měření váhy. To vše bylo zhotoveno za času velkého Tychona Brahe, dánského matematika. Jehož císař hostil po určitou dobu.
2: V Belvedéru s Tychonem spolupracoval Jan Kepler.
3: Tomu císař nabídl místo dvorního matematika pod podmínkou, že spolu s Tychonem sestaví nové tabulky poloh planet.
0: Proč záleželo Rudolfovi na nějakých tabulkách?
3: Protože je potřeboval k astrologickým výpočtům.
2: Kepler se do nich pustil.
3: Ale Tycho, jako jeho nadřízený, ho úkoloval jinak.
2: Ty budeš pozorovat Mars.
0: To Keplerovi řekl?
2: Tak nějak.
0: A jak se pozoruje Mars?
2: Špatně a dobře.
0: Aha, nechápu.
2: Protože to je nejneposlušnější planeta, která se nechová tak, jak se spořádaná planeta má chovat. Ku příkladu nejvíce se odchyluje od předpokládaného pohybu po kruhové dráze.
3: Na druhé straně se pozoruje dobře, protože není daleko a celou svou dráhu urazí asi za 2 roky a skoro nikdy se nestratí ze zorného pole.
1: Tycho má převeliké bohatství, ale jako většina boháčů neužívá ho správně.
0: Napsal o svém kolegovi Jan Kepler.
2: Tím bohatstvím nemyslel hmotné statky.
3: Tím bohatstvím myslel výsledky pozorování, databází.
2: O tu se Tycho nechtěl s nikým dělit.
1: Pracuj také.
2: Říkával Keplerovi.
1: Pracuj také. Na hostině pořádané mocným Petrem Vokem z Rožimberka v jeho paláci na Hradčanech zasedl Tycho Brahe 13. října roku 1601. k tabuli plné jídla a pití. Noční hodování se ukázalo jako začátek rychlého konce. Poměrně rychle propukla v jeho těle urémie, provázená několik dalších dní bolestmi, horečkami a polovědomím, končícím neodvratnou smrtí.
0: Říká se ale něco jiného, a to už přes 4 století, že totiž Tycho Brahe, když vypil veliké množství vína, nemohl odejít od stolu kvůli etiketě, protože byl přítomen císař, a tak hvězdář statečně odolával tak dlouho, až mu praskl močový měchýř.
1: Abys nedopadl jako Tycho Brahe.
0: Ano, to se dodnes říkává, když má dotyčný jaksi neodbytné nucení.
2: Nesmysl.
0: Císař tam nebyl?
2: Ale byl, jenže to s tou etiketou, bo taky s tím měchýřem, je to nesmysl.
0: Ale když si člověk nemůže ulevit, tak je to fakt těžké.
2: Odborníci na urologii ale dokazují, že zemřít tímto způsobem prakticky není možné.
0: Jak to?
2: Přirozené reflexy dřív nebo později nad etiketou zvítězí.
3: Chudák Tycho by se patrně dopustil ještě trapnějšího společenského prohřešku, než kdyby předčasně opustil společnost u stolu.
2: Ostatně na císařském dvoře se hodovalo často a pilo ještě víc. A takové pravidlo by pánům a paním dost komplikovalo život.
3: Není však známo, že by se ještě někdo jiný dostal do podobných problémů.
2: Takže zůstaneme raději u již jednou citované urémie.
0: Urémie je v podstatě selhání ledvin s následnou otravou organismu s plodinami látkové výměny, které jsou normálně odváděny močí.
2: Taky to mohlo být u Tychona onemocnění prostaty.
3: Vyskytlo se sice i podezření na otravu rtutí a arzénem.
2: Ale i když stopy těchto jedovatých prvků v Tychonových vlasech švédští odborníci našli, nemusí to ještě nic znamenat, protože hvězdář měl za koníčka alchymii.
3: A tím pádem se pokládal i za obeznámeného lékaře, který se přece může léčit klidně sám. Ku příkladu rtutí nebo arzénem.
0: Tohleto tajemství už asi nikdo nikdy nevyluští.
1: Nevyhlašuji Tychona Brahe za boha. Neboť vím a přiznávám, že byl člověk, jenž jako

0: My druzí všichni bloudit a chybovat mohl.
1: Pohřební řeč pronesl jeho blízký přítel, doktor Jan Jesenius.
0: Nezapírám ani, že měl své vady, jakýchž i jiní lidé nejsou prázdní. Tu však mohu přede všemi a před každým směle říci, že se vždy zachoval, jak se na křesťana a učeného muže patří. Schotí svou žil v největší svornosti a svoje dítka přidržoval k bohabojnosti a způsobilosti. Žádnému v rodině své nedovoloval oddati se lenosti, tomuto semeništi hříchů. V slovech jeho nacházela se pravdivost, v posuncích a v zezření poctivost, v radě jeho rozum a v počínání štěstí. Nebylo v něm nic nepravého a licoměrného, nýbrž všecko čistě vyřkl, což bylo i příčinou nenávisti, kterou k němu někteří chovali. Studie byly jeho životem, rozjímání jeho zábavou, vědy jeho bohatstvím, víra jeho rozkoší. Nenáviděl pýchu a vše marné vychloubání se rodem. Hněv dlouho nechoval, nýbrž uměl brzo odpustit. Vynasnažoval se být všem prospěšný a nikomu škodný. Měl bych ještě mnohé věci k slávě jeho povědět, kdyby tomu nezabraňovala truchlivost má a kdybych nevěděl, že všem již dosti známy jsou. Takovými dary ducha skvěl se Tycho Brahe, dokud živ byl, a nyní jimi v paměti upřímných ještě žije a vždycky žíti bude.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Haló?
3: Haló? Haló, jsem moi. Bonjour, je suis sœur. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
2: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
3: Pardon.
2: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá? Dobře znám. Znám. Určitě znám.

0: Kdyby tak ještě jednou zavolala, co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Alo, c'est moi.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás také dnes pozval do nostalgického muzea zábavy, které se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína a kde byl mým hostem 25. března roku 2000 Karel Štědrý, muž mnoha profesí. Povídali jsme si hodně přes čas, takže už nyní hlásím, že se s Karlem Štědrým setkáte v tomto pořadu ještě jednou po nějakém čase. Tak vám přeji příjemnou zábavu. Já vás vítám, vážení a milí, v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, inženýra Karla Štědrého.